Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes si pustíme písničky z nového a žánrovým andělem oceněného alba hudebníka Jana Běťáka. Povíme si, co chystá na nás druhá tráva. Pozveme se do Liberce na koncerty jihočeských a východočeských kapel. Začneme ale písní Ivana Hlase, protože 10. května 1954 se tento nejvlasatější muž mezi písničkáři narodil. Tudíž má narozeniny, tudíž mu přejeme všechno nejlepší. A vám hezký poslech.

listy se hrají a límečky dřou, lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková absolutní.

0: prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.
1: A tohle byla jeho česká skupina Bonsai číslo 3. Než se pozveme na jejich koncert,

Svým přístupem a nadšením nakazali docela dost velkou skupinu lidí a tak koncerty i méně známých kapel obvykle praskají ve švech a lidi prostě chodí. Nádherně vyplazený jazyk všem dramaturgům a kulturním pracovníkům, kteří fňukají a vymlouvají se, že to nejde, že zvát folk nebudou, protože na to nechodí lidi. A právě z jejich iniciativy v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně se uskuteční i zajímavé setkání jihočeských kapel Bonsai číslo 3 a Zenotonin. Ve středu 6. května od 19 hodin zahrají v Crosscafé Pražská v Liberci. Bonsai číslo 3 našim pravidelným posluchačům asi nemusím představovat. Vaše Koblenc a spol. Udrží při životě odkaz folkového básníka Františka Stráčinského a v této obnovené sestavě hrají vlastně už od roku 1998. Doposud vydali 3 alba, dělají i nevšední koncerty na zajímavých a magických místech. V Crosscafé v Liberci zahrají v komornější sestavě, ale lze očekávat nějaké překvapení a propojení, protože spolu s nimi vystoupí úžasné duo Zenotonin, které je sestavené z bývalých členů Bonsaje číslo 3. Jirka a Živana jsou neuvěřitelným příkladem skvělé jihočeské folkové líhně a toho, kolik barevné muziky se dá dělat ve dvou lidech. Bohužel, nemám tu žádnou oficiální nahrávku, jakkoliv je k tomu už nějaký čas poňoukám, tak snad jako pozvánka bude stačit záznam z živého vystoupení. Tedy pozvánka na Bonsai číslo 3 a Zenotonin v Crosscafé Pražská v Liberci 6. května. Nenechte si ujít.

A když jsme u těch pozvánek na sever do Liberce, nedávno znovu otevřené a prý úžasně zrekonstruované lidové sady plní svůj program. Co se folku týče, tak opravdu na jedničku. 12. května v experimentálním studiu vystoupí můj oblíbený novoměstský fukanec s Pavlou Tymelovou a Radkem Píďou Bartošem. O dva dny později, 14. května, tam pak ve velkém sále zahrajeme s Marien. Škoda, že jsme se lépe nedomluvili, nevěděli jsme o tom vzájemně, mohl to být jeden společný koncert. Na druhou stranu, takhle mají obě kapely více prostoru a posluchači si mohou déle vychutnat výjimečně melodickou východočeskou folkovou ligu. Tedy srdečně zveme do Lidových sadů v Liberci 12. května na Fukanec a 14. května na Marien. Dvě východočeské kapely, co by výrazní reprezentanti současné generace tradičního českého folku.

2. tráva a Robert Křesťan budou slavit 35 let na scéně velkolepým koncertem 7. listopadu v pražské hale O2 Univerzum. Lístky už jsou v prodeji. Je opravdu úžasné, co tahle sestava jedinečných muzikantů, hrajících autorské písně, charismatického pěvce, autora a překladatele Roberta Křesťana, umí pro své příznivce nachystat. Po oceňovaných post-covidových nahrávkách díl první a díl druhý, kde zvukově ve studiu hodně experimentovali, se rozhodli natočit vlastně takřka live desku, aby měli tvůrčí klid, vypravili se až na druhý konec světa, tedy do amerického Memphisu, pronajali si tam dům a věhlasné nahrávací studio, uzavřeli se, vypnuli mobily a tvořili a nahrávali. Ukázky, které poskytly na sociální sítě, vzbuzují mimořádný ohlas a těšení se. Bude to jako vždy skvělé a atmosféra Memphisu jako meky amerických muzikantů tomu dává opravdu skvělý šmrnc. Můžete se stát součástí tohoto alba. Na Doniu je spuštěna sbírka, kde si album můžete předplatit a podílet se tak na jeho vydání. 2. tráva až 35letá je v naprosto životní formě. Rychlost, se kterou mizí lístky do O2 Univerzum, to potvrzuje. Nenechte si ujít, prosím.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

svědevy fouknuté malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech,

štěstí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

0: mě pár lidí ptalo, kdo je to prosím tě ten Jan Bieťák, který získal cenu Anděl v žánru folk a kterého snad nikdo nikdy na tradičním folkovém festivalu naživo neviděl. No, ano, trošku se nám to žánrově slilo. Pod kategorií folk tam dnes můžeme nalézt opět alternativní nebo world music a vcelku chápu, proč k tomu pořadatelé a akademici začali takhle znovu přistupovat. A nemyslím si, že by to bylo nějak špatně. Proč? Jen protože na tom opravdovým folkařům vlastně vůbec nezáleží. Ano, trvám stále na tom, že folková je především novodobá lidová, tedy písně, se kterými lidé souzní natolik, že si je začnou sami zpívat, hrát a napodobovat. Přijmou je za své, proto je pro většinu z nich typická určitá přímočá rozdělení i interpretace a proto má tolik blízko k lidovkám či pověstnému táborákovému kotlíkaření. Proto v ní nalezneme tolik hudebního neumětelství a muzikantského amatérství a vedle toho naopak pár naprosto geniálních pokladů, velikých myšlenek a mimořádných melodií, které se ujmou, ačkoliv se autor či interpret hudby vlastně vůbec nevěnuje a média to vůbec nezajímá. Převážně se tedy logicky pohybujeme ve světě písniček, které nelze poměřovat s umělecky přínosnou, oduševnělou, originální, propracovanou a promyšlenou hudební tvorbou s dokonalými básnickými obrazy. A zároveň tudíž posluchačsky náročnou hudbou, kterou to tradiční folkové publikum obvykle nepřijímá snadno. No a akademici a hudební odborníci hlasující v žánrové ceně Anděl prostě logicky musí upozorňovat na výjimečné hudební počiny. Jako muzikant a dramaturg festivalu říkám, že oceněním Jana Bieťáka udělali akademici moc dobrou věc. To album Jazykem květin je totiž výjimečné, hudebně skvostné a tradiční folkaři by měli více otevřít hlavu a srdce, naslouchat ušem pro ty barvy a sdělení, i když je předem zřejmé, že z tohoto alba těžko něco zlidoví a těžko se začne kdy zpívat u táborových ohňů. Bylo by však hloupé se domnívat, že o to autor snad někdy usiloval.
1: Jakoby naraz propadl se prošlapaný práh, jakoby vyvalil se z hlubin tisíciletý prach, jakoby kdesi v podzemí vydechly černé plíce, vyfoukly měchem do světnice spolikaný strach. Bledé světlo najednou potemnělo, jako by každé jedno slovo vonělo prázdnotou, jako by zasazené štěstí s jarem nevykvetlo, jako by všechny ratolesti zasychaly s tmou, jako by z každé události stal se obyčej, jakoby nezáleželo už vůbec na ničem, jak slepý rybář do tmy nahazuješ vlasce, jakoby všechny odpovědi závisely na otázce.

0: jednu malou slunku z děravého koše. Ať v jejich kalných očích zahlédneš světlo noše. Ať usínáš s vítězoslavným úsměvem. Ať se ti zdá, že je to všechno jenom sen. Ležela mokrou tváří otočená k zemi a nenápadně dělala, že není. Jako když hoří za poledne svíce. Ležela tiše dolů jedním lícem. Ležela z polovice přilepená k hlíně. Neviditelným sloupem očí k obloze. Ležela jako odložené dítě. S chrastítkem na noze. Jak skutálená mince z prostřeného stolu. Ležela ze všech nejtišeji jedním líčkem dolů. A z jejich svrchních úst zaslech jsem nevěřícně nápěv té nejsmutnější písně toho blues. Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem? Co děláš se svým?
1: Takhle hraje Jan Běťák, kterého dnes posloucháme ve folkových polazení z nového a žánrovým andělem oceněného alba s názvem Jazykem květin. S hudbou začínal jako houslista, v mládí koketoval s vážnou hudbou. Díky rodinnému zázemí přičichl i k lidovým písním a těm se věnoval mimo jiné jako člen kapely Bezobratři, která hrála v letech 2009 až 2017 a v tomto čase vykonává uměleckou pauzu, řekněme. V současnosti vystupuje také s příležitostním rodinným hudebním sdružením Lilium Liste, které se vrací k pozapomenutým nápěvům i poetickým lidovým textům a s oblibou se věnuje i málo známým koledám, kramářským písním nebo baladám. Autorský Jan Běťák debutoval v roce 2023 albem intimních imaginativních písní Napodobování písma, ve kterém se vrací k přelomovému životnímu období spojenému s odchodem na venkovskou samotu a se založením rodiny. V aktuálním a zvukově bohatším albu Jazykem květin, které získalo žánrovou cenu Anděl v kategorii folk, reflektuje především své rozpaky ze současného těkajícího světa.

srdce jak poušť, suší než suché víno, že ani kapku nenalije z láve, že neodpouští, čím je vino, už ani Allah, ani Jahve, jestli je bílý kámen ještě ve hře, tlučeli slavík z kaře lísky, ten, který noci nepřivykl, a srdci blíž je, nežli blízký. Uprostřed domu vyjede nás spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, skořápky rozemleté pro slepice, a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjede nás spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš, a pak ho prázdný vrátíš.

se sevře, až bude pomoc na obtíž, že ani vítr neotevře okno či dveře, na tož mříž, až ticho poví, jestli pije, až bude na zahradě sníh, zůstane jenom poezie a tvoje ústa k naději. Uprostřed domu vyjedená spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora,

hodně hrnce, přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčkuje, slaměný splávek cestou utrati. Zobáček pluče v závrati do palice, než kočí

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Posloucháme písničky z alba Jazykem květin písničkáře Jana Běťáka, oceněného čerstvým žánrovým andělem v kategorii folk. Jak slyšíte, jde o žánrový přesah, hodně barev a krásné texty a dost originální aranžma, především ta souhra trubky, akustické kytary a akordeon. To je hudební lahůdka, to mě bere. No breď by ne. Doprovodná sestava je plná skvostných muzikantů. Rytmiku nahrál hostující Martin Novák, kterého můžeme vídat například s Druhou trávou. Ze stálých doprovodných členů Běťáka kontrabasista Tomáš Špiřík je jeden z nejcitlivějších kontrabasistů, co jsem kdy slyšel. Ale hlavně fenomenální trumpeta Jana Přibyla se vymyká všem žánru doposud použitým dechům. Spolu s velmi vkusně podbarující akordeonistkou Žanetou Vítovou vzniká opravdu jedinečná paleta zvuku. V několika písních zazní třeba fagot producenta Broňka Šmída nebo smyčce elektronika, ale to vše spíše pro barvy a atmosféru Běťákové poezii. Osvěžujícím prvkem alba je samozřejmě zpěv Marie Putnerové nebo účast zpívajícího herce Vladimíra Javorského. Ano, celé album Jana Běťáka Jazykem květin se nese v melancholické náladě, někdo by řekl trudomyslnosti. Žádné velké nosné melodie, těžko bychom hledali nějaký vyložený hit do rádia, ale je třeba vyladit si náladu na poslech. Jinak vám ta muzika přijde příliš temná, ale když se tomu podáte, objevíte úžasný tichý svět skvělého muzikanta a básníka. Ten anděl je opravdu zasloužený.
1: Strážník má hůl a nataženou dlaň a je-li třeba, zavolá si děti,

0: poslední písničkou musí zaznít také rozloučení. Mějte se, folková polazení končí a za týden se budeme těšit opět tady od mikrofonu. Loučí se Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Co je jim potom, kde nocuje, kde spává, kde si bezrní na prostřený stůl, ve stráni kotoul, tak veselá a hravá.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je bez toho strudaná?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den.
6: Dámy a páni, hodinka veselí je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Tak to bylo štěstí, Marie Rotrové. Vy máte to štěstí, že jste si naladili Humoriádu, kde je hostem Antonín Procházka.
1: No to já nevím, jestli máte to štěstí.
0: Tak určitě. Jak se máte, co děláte?
1: Já se mám přiměřeně mému věku, dělám to, co dělám posledních 50 let, no, tak furt něco zkouším.
0: Konkrétněji, prosím.
1: Teď jsme v generálkovém týdnu s komedií Ďábelský pán v divadle Lucie Bílé.
0: No. Ano. O čem pak to bude?
1: Může se to říct? Tak jak si jedni manželé zosnují ďábelský plán a pak se jim to nějak vymkne z rukou. No. Hrají tam Honza Čenský, Dana Morávková, Dan Rous, Zuzana Slavíková a Vlasta Žeherová.
0: Předpokládám, že to bude komedie.
1: Je to veselost, ano.
0: Ano. Tak to jsme rádi, že pokračujete v tomto trendu veselé zábavy na divadle. A ano. Teď co nabídneme našim posluchačům, abychom je pobavili při úterku.
1: No, tak ikonický smích zahájil tento pořad. Ikonický smích Vlasty Buriana, tak bychom mohli v něm pokračovat.
0: Dobře, dáme si film U pokladny stál.
2: No. Rozruch, dovolte, co mě je po vašem úmrtí.
3: Tak je to pravda, ale ostatně já mám dneska volno.
2: Tak proč sem lezete, když máte volno?
3: No, promiňte, já si můžu svoje volno trávit, kde se mě líbí. Mně se líbí volnit, tady budu volnit, tu.
2: No ano, ale vy jste přišel.
3: A zvítězil.
2: Ne, Rozruch, zvítězím já, protože vy tu sádru uděláte.
3: Ale pak, to nebudu.
2: Rozruch, vsaďte se, že tu sádru uděláte.
3: Ale nebudu, vsaďte se, o co chcete, no.
2: Tak prosím.
3: Tak počkej, já to uděláme do takhle. Já vám dám příklad. Když ten příklad zodpovíte gramaticky správně, tak tu sádru dělám já. Když to zodpovíte chybně, tak tu sádru děláte vy.
2: Dobře.
3: Tak dávejte pozor.
2: No.
3: Jak se říká správně, 7 a 5 je 13 nebo 7 a 5 jsou 13?
2: 7 a 5 je 13.
3: Tak jděte dělat sádru.
2: Rozruch, prosím vás, nebudete mě učit mluvit. 7 a 5 je 13.
3: 7 a 5 je 12.
2: No víte, tohle přestává všecko, Rozruch. Ať je to 12 nebo 13. Vy tu sádru uděláte a je to hotové.
3: Ale neudělám, já vyhrál.
2: No Rozruch, dovolte, já vás na něco upozorňuju. Kdybyste mi odpíral poslušnost, no. Byl bych nucen to hlásit výš.
3: Prosím, hlásit to třeba jako hromotvor, do toho mě nic není.
2: No Rozruch, víte co, vy si dovolujete, to přestává všecko. Mm. Jenomže Rozruch, víte, na mě si nepřijdete.
3: To je to.
2: Protože já si pomocnej personál nenechám přerůst bez hlavu.
3: A já vám něco řeknu. A ještě vám něco řeknu, pane doktore, já vám řeknu, co mám tady personál o vás. Říká, že jste známý tyran a celý pomocný personál vám jinak neřekne, než je uslintaný Bernardín. Tak to je.
2: Cože?
3: Ano.
2: No víte co, vy si dovolujete, Rozruch? Vy jste tady proto, abyste udělal to, co vám nařídím. A ne, abyste mi nadával uslintaný Bernardínu.
3: Já jsem neřekl Bernardínu, já jsem řekl Bernardín.
2: No tohle přestává všecko. Snad nemyslíte vy, že mě imponujete tím, že jste nějaký nedoštudovaný medic? Nějaký zběhlej student,
3: no, a vy se doštudoval,
2: že jo?
3: No a 7 a 5 je 13, že jo? Hehehe, nech si vrátí sobota les.
2: Tohle to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pan ošetřovatel Rozruch z nemocnice svatého Jakuba.
1: Ano, to bylo hodně pro pamětníky.
0: Hodně.
1: Jo.
0: Jste pamětník, aneb máte rád černobílé filmy?
1: Jo,
0: z té
1: mám.
0: Doby?
1: Jasně, že mám.
0: Chtěl byste hrát v té době?
1: No tak, chtěl bych hrát. No určitě chtěl bych hrát v některém z těch dobrých filmů tehdy, z té doby, no.
0: Tak můžete udělat remake, jak se říká, nějakého slavného filmu?
1: No, tak já nejsem za prvé filmař, já jsem divadelník, no. A za druhý, já nevím, jestli ty remakey jsou jako...
0: K něčemu.
1: No.
0: Dobře, U pokladny stál můžeme pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Halina Pavlovská a řekne nám, jak přežít reklamu. Teď přežijeme písničku, co přežijeme, prožijeme písničku Jakuba Smolíka. Můžete hlasovat právě teď Humor mezera A nebo Humor mezera B. Posíláte SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tady Humoriáda, Antonín Procházka a Pavel Kučera vás zdraví. Můžete si vybrat v tuto chvíli Vlastu Buriana nebo Halinu Pavlovskou. Přidáváme vaše hlasy na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa Zubadovic a pan Péčko, paní Pavlovskou.
1: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky.
2: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Pavel Kučero, zdravím vás i pana Procházku.
4: Dobrý den.
3: A je mi 79 let a teď jsem si vzpomněl na to jméno Procházka. Tak s náma chodil Petr Procházka hned od první třídy, jsme mu říkali špacír.
4: To mě taky tak říkali, no.
3: Jo, pokračování, děkuju. Ano,
1: děkujeme.
3: Nasledanou a se daří.
1: Díky, anebo Tony Walker, taky to zní světově přímo, že jo? No. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?

0: Hezké odpoledne, Franta Kroměříž. Zdravím Antonína i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
0: A chtěli se Tondu zeptat, jestli 30. bude Kroměříž. 30. Když tak mě zavolá zpátky.
2: 30. kterého? Května?
0: Teďka, ano.
2: Nevím o ničem, co se má odehrávat 30. května. Nikdo mě nekontaktoval, nevím, co je za akci v Kroměříži.
0: No, to ne, to je ta grilovačka.
1: Máte grilovačku, Antonine, jo? V Kroměříži 30.
0: Jo? Dobře.
1: Tak jo, mějte se. Dobré odpoledne, kde je s námi teď?
2: Grilovačka.
1: No. Haló.
3: Haló.
1: Ano, posloucháme vás.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás zdravím, dal bych si Rozrucha.
1: Ano, píšeme si Ačko.
3: Děkuju.
1: A kdo pak volal, jenom křestní jméno stačí?
3: Jarda ze Žandova.
1: Jarda Žandov, děkujeme pěkně, ano, hezký den. Přátelé, sečteno, potrženo, bylo to těsné, ale Ačko nám vyhrálo, takže u pokladny stál Vlasta Burian.
4: Poklada hluboká.
5: No, poklona.
4: Jeje, to jsem rád, že vás vidím. Já vás všude scháním.
5: Mně?
4: No ovšem, ke komu jinému mám jít se svojí bolestí, nežli k vám, žáno, který takřka patříte do rodiny.
5: Já do rodiny? Jak to?
4: No ovšem, nehledě na to, že se mě, pane, tu bolest sám udělal.
5: Ale jedíte cimprlík.
4: Ale cimprlík, já chodím jak pitomý.
5: No to nemusí být od toho.
4: Je, dneska jsem celou noc nespal.
5: Ne, no tak máte chodit domů, že jo? To se...
4: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
5: Vážně, můžu se na to podívat?
4: Ale no musíte.
5: Dovolte.
4: Prosím.
5: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
4: Řezat?
5: No jo, řezat.
4: Řezat?
5: Jo.
4: Vyloučeno. Mě ještě neřezali.
5: No to je ta chyba právě. Kdyby vás byli řezali od malička, tak to bývalo na vás dobře.
4: No, ale prosím, nešlo by to nějak rozehnat.
5: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
4: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
5: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně a sepse a flegmona a ruka pryč? Mm-hmm. No tak?
4: To nechci.
5: No vidíte to. Mm-hmm. No tak? Mm-hmm. Tak já, počkejte, kdo pak má dneska službu? Já vám ho zavolám a ten to hned udělá, jo?
4: Nikoho nevolíte, nevolíte nikoho. Když tedy řezat, tak jedině vy.
5: Ne, to já nemůžu.
4: Ne, pane, musíte.
5: Ne, to
4: pane,
5: nemůžu.
4: Pane,
5: ne.
4: Budete to dělat, ne, počkej.
5: Ne,
4: vy to budete dělat, vy to budete dělat. Já vás chápu, že je vám zatěžko operovat svého nastávajícího tchána, ale to...
5: A on nedá pokoj. Tchán.
4: Tchán.
5: Zeď.
4: Řežeme. No tak.
5: Budete chtít uspat?
4: Prosil bych vás.
5: Jaký budete chtít spánek? Železnej nebo dřevěný?
4: No, jaký je v tom rozdíl?
5: No, dřevěný je paličko a železné je kladivem. Tak si vyberte. Mm-hmm.
4: No, já to nechám na vás.
5: Tak dobře.
4: Mám odložit,
5: prosím. Jo, to by bylo dobře.
4: Tak, děkuji.
5: To bolí?
4: Nebolí, ale já se bojím, abych nezatrhl rukáv, víte?
5: Jen klidně. Pomalu, děkuji, tak. Děkuji. Za chvilku to bude hotovo.
4: Bude to bolet?
5: Já myslím, že jo. Je. Tak pojďte sem.
4: Co mě to jenom potkalo?
5: Já s váma nechodím, že jo?
4: Ano. No. Sednout vám.
5: Sednout.
4: Děkuji vám moc krát.
5: A máš po prázdninách.
4: Tak, už abych radši vstával.
5: Tak se do toho dáme hned. No, tady to nic není.
4: No, vám se to řekne.
5: No.
4: Tak.
5: Tak.
4: Co to je?
5: Budete hodně křičet?
4: Proč?
5: Budeš vlát?
4: Proč?
5: My bychom to chtěli vysílat, víte?
4: No, dovolte, takové utrpení, až
5: no,
4: to vysílat.
5: No, sem, dejte hezky.
4: Na co to je?
5: Tam házím prsty.
4: Proč mě měříte?
5: To je na rakev.
4: Je. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, Antonín Procházka s námi jako dnešní host. Jak zahájil ten máj? Lásky čas nebo svátkem práce?
2: Tonda
1: Jak
2: Procházka.
1: Jste to bral? Ano, Tonda Procházka.
2: No, já jsem byl doma v Plzni. Tam byly zase ty tradiční oslavy svobody, ano. No, tak jsem se tam prošel, jsem se pojel na ty tanky. Dokonce přijeli ještě dva veteráni. Ten mladší, tomu bylo 100, tomu staršímu 101.
1: O, no, tak úctyhodný věk.
2: To bylo takový, no.
1: Takže jste oslavoval osvobození.
2: No, tak jsem si tam prošel to město, vždycky to je takový, tam je spousta lidí a vypadá to dobře, no.
1: No a když jdete tou Plzní, tak mají vás místní za jejich člověka, zdraví vás?
2: No, to holky padají na zem, že?
1: Omdlévají,
2: líbají mě.
1: Tonda se chvěje.
2: Tony.
1: Tak už víme, jak probíhal 1. máj v Plzni. Teď se přesuneme k nám do dnešní humoriády 5. května. Koho dáme posluchačům dál z archivu?
2: No tak nám tady zbyl Jirka Lápus.
1: Jak zbyl?
2: To je hezký zbytí.
1: To je krásné zbytí. Doufejme, že to bude veselé s Oldřichem Kajzrem.
2: Předevčírem na večeři s Jirkou.
1: No a co jste si dali?
2: Dali jsme si víno hlavně a pak jsme si dali každé něco jiného. Jirka měl smažený sýr, lanýžovej, pozor, a já jsem si dal tatarák.
1: Tak tolik naše bulvární okénko a teď hodina dějepisu.
3: Víme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramická, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. Tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady? Je.
4: Já to věděla.
3: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No ještě se vysmějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Testová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak.
4: Nechte to.
3: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
4: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to teda v tom listopadu.
3: No v listopadu, to jsem, ano! A kolikátou to bylo přesně?
4: To znamená jako teda na podzem.
3: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
4: No v listopadu říkám.
3: No 17.
4: 17. no.
3: A kde?
4: Kde? No.
3: Na Al. Al?
4: Na Al Jašce.
3: Ale prosím tebe! Na Albertově! Praze! Nenapovídej mi tam, nebo ti vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
4: Holky, nechte to.
3: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
4: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
3: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně.
4: Byl tam Petr, Dušan, Mirek.
3: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Řecka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
4: Jo?
3: No! Přesně to, opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
4: Ne, no prostě...
3: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě.
4: No. To se tak blbě učí.
3: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
4: Tak hlavní hesla...
3: No, to
4: zas
3: bude.
4: Byly jako...
3: Na Štěpána, bez Štěpána!
4: Bez Štěpána,
3: jak ještě, do koše, no a dál,
4: do koše.
3: No.
4: Pak to, svobodné dolby.
3: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
4: Teda volby.
3: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
4: Máme hole v ruce.
3: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik talentovaná žačka, Růžena Kajzrová a učitel dějepisu. Tak moc toho nevěděla.
2: No, nevěděla, no.
1: Jaký byl Tonda Školák?
2: Já?
1: No.
2: No, hrozné, to bylo.
1: Neučil se?
2: No, tak neučil, no. Ale i... Tak oni vždycky říkali, že jsem jako chytrej, ale nedbalej. Že jsem to jako, no...
1: Že to chtělo více pít.
2: No, mě to nebavilo na té škole.
1: No, ale tak některé předměty, jo.
2: Třeba dějepis a zeměpis mě bavil.
1: Ano, tak to jsme tu správně v hodině dějepisu.
2: Ano.
1: A zůstaneme i dál s Jiřím Lábusem, když dají posluchači více Aček, když zvolí Bčko, nastoupí směs anekdot ze Silvestra 1966. A to je hodně dávno. To já jsem ještě 3 roky nebyl tou dobou. Antonín Procházka v roce 66, vzpomene si, co činil?
2: V 66 jsem byl ve 3. třídě.
1: No.
2: Sbíral jsem, miloval jsem Tereškovovou a sbíral jsem kosmonauty. No.
1: Výborně, jsme zase v té škole. No, jo.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, jsme zvědaví s Antonínem Procházkou na vaše hlasování. Můžete přidat SMS-kou Humor mezera A, hlas pro Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Humor mezera B je SMS-ka pro anekdoty z roku 66. 90 011 04 ještě stále hlasujete stejně jako na telefonu 731 800 900. Tak kdo pak volá? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, bože na zvěře, pozdravím vás a také pana Procházku a byla bych pro Béško a Nednot. Já přeju vám krásný večer a ještě hezčí týden.
2: Děkujeme.
4: Děkujeme.
2: Podobně. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne, pánové. Jirka Strtovská, moc zdraví našeho pana plzeňského Moliéra, pana Procházku. Jsem moc rád, že vás po delší době zase slyším.
4: Ano, děkuji. Oni mě si moc nezvou, víte, oni jako...
5: Ne, ale však je to dobře. Hlavně, že musí být veselo. A samozřejmě také vás, pane Pavlíku, po delší době moc vás rád slyším. Jinak teda k tomu Tataráčku, byl jsem v sobotu v Pardubicích za přáteli se podívat a můžu vám říct, dali jsme si taky Tataráček. Ve škole na základce nic moc, na učňáku úplně něco jiného. Máte krásná témata, kluci, teda moji zlatý. Hnedka bych si ten Tataráček dal, ale takhle si dám v uvozovkách jenom Ačko.
2: Dobře, tak zdravíme vás a děkujeme pěkně, naslyšenou, tak tolik naše kuchařské okénko.
4: To je výborný, to by mohl být váš kolega, ten to tak hezky umí říct.
2: Že jo, no, já bych si vzal honorář a pěkně mluvil pan Jiří. Ne, je to náš milý, drahý posluchač. Dobré odpoledne, zdravíme dalšího.
6: Dobrý den, tady Ilona se Severní Čech.
2: Dobrý den.
6: Zdravím pana Procházku i vás a přála bych si jedničku. Děkuji.
2: Čili Ačko, děkujeme pěkně, Jiří Lábus má váš hlas. A co vy? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarča Fridlantu. Dobrý den, Pavle, Antonine a jsem pro A.
2: Dobře, máme zapsáno, díky moc.
6: A pozdravuju vás všechny, mějte
4: děkujem, se. Děkujem.
2: Dobré odpoledne.
7: Ano, zdravím vás oba dva a já dávám Ačko Lábuse a Kajzrovou.
2: Dobře, děkujeme i vám, mějte
4: Lábusovou
2: se.
4: Lábusovou a Kajzrovou.
2: Kdo ví, jak to tam všechno bylo? No, dobrý jsme. Den. Halo, halo.
4: Oni sami nevědějí.
2: Halo? Halo?
8: Halo, dobrý
2: ano.
8: Den.
2: Dobrý den.
8: Jsem v Humoriádě.
2: Jste v Humoriádě.
4: Ano, jste.
8: Tak prosím vás, já bych si psal Ačko.
2: Dobře. A vaše jméno křestní nám stačí, ať víme, kdo nám zavolal.
8: Lubomír.
2: Dobře, děkujeme, pane Lubomíre, mějte se hezky. Naslyšenou, dobré odpoledne, zdravíme vás, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jarda ze Žandova u České Lípy. Dal bych si samozřejmě pana Kajzra.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Díky,
2: naschledanou.
4: Takže Lábus má teď volno, jo?
2: Budou oba dva, samozřejmě máme to rozehráno s nimi. Hodina dějepisu pokračuje.
10: Neviděl tohleto. Opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
11: Na Václavském náměstí promluvil lid.
10: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
11: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
10: Já opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF?
11: Opravdu, to jsem neviděl. Osvobození Fojtíka.
10: Ale prosím tě!
11: Ne.
10: Tak si tipni se ještě jednou.
11: Já nevím. No,
10: jsem neviděl tohle.
11: A
10: co ještě?
11: Očekávám funkci.
10: Ale už... Občanské fórum.
12: Jo, Občanský fórum.
10: Protože tohle to nevíš, ale jsem zásadní...
12: Já jsem to věděla, no, ale... To vypadlo, no, tak blbě, ty kraviny.
10: Jmenuji některé členy vlády.
12: Jako tehdy, jo?
10: No, jmenuji, no, tak.
12: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takovej... On, no. Tak blbý má. Takový ten, no, takhle, jak furt takhle... Jako...
10: Ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
12: Dinsbier.
10: Dalšího jmenuji.
12: Pak tam byl ten, takový... Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte.
10: Právě, jo. Ano. Minister financí. Klaus? Ano.
12: Jak?
10: Klaus, no jste. A ještě někoho jmenuj. No,
12: no pak ten.
10: Důležitou osobnost nějakou.
12: Ten, takový ten, no. Takový ten...
10: No, ano, ano. Prezident Václav Havel, ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana?
12: Malá.
10: Ale prosím tebe, to byla velká strana. To byla, to bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
12: Byla to ta strana...
10: Komu?
12: Komu zvoní hrana.
10: A prosím, komunistická strana.
12: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, já jsem to věděla. No,
10: prosím tě, jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? Kde jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Pěstka! Tak.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik exkurze do roku 2012, potažmo do roku 89 s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Přátelé, vracíme vám do hry do finále Halinu Pavlovskou.
13: Je,
2: se Štefanem zase. Margitou a Hanou Zagorovou. A nebo anekdoty ze Silvestra roku 1966. Hlasujte si o svůj humor, který chcete, na který máte chuť a náladu. Humor mezi na A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefon 731 800 900. Zvolil by Antonín Procházka Halinu nebo anekdoty?
13: Já bych se rád tady Štuchala.
2: Štuchala. No, tak to nevím, jestli by na něj ještě došel čas, vyšel. Každopádně asi anekdoty, že? By byly typy ano, našeho hosta. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, zpívá Václav Neckář.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi Halinou Pavlovskou a směsí anekdot. Tak kdo pak to vyhraje? Přidáme další vaše hlasy. Dobré odpoledne.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Hlasy pro anekdoty.
1: Ano, máme zapsáno a děkujeme. Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne vám. Haló, haló. Ano.
4: No, dobré odpoledne. Chtěl bych vás pozdravit, oba dva.
1: Zdravíme.
4: A hlavně pana Procházku.
3: Děkuji srdečně.
4: Chtěl jsem se ho zeptat v souvislosti s oslavami v Plzni, jestli si vzpomněl taky na něco osobního. Teď zrovna těch 6 dílů tam dávali, tak jestli mu to něco udělalo ze srdcem.
3: Teď vám nerozumím, z jaký postavy?
4: No, tak dávali tam nějaký 6-dílní seriál. Jestli jste si vzpomněl i na svůj tank.
3: Jo, no já se moc na televizi nedívám, takže nevím, nespomněl jsem
4: se. Ne, ale já jsem myslel v souvislosti jako s těmi tanky, které byly v Plzni.
3: Jo, no tak to
4: byly. Je to dávná historie.
3: Ano.
4: A přeju vám pěkný den.
3: Ano.
1: Děkujeme.
4: A chtěl bych anekdoty.
1: Máme zapsanou. A mějte se hezky, naslyšenou. Tak, dobré odpoledne, zdravíme vás.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
3: Dobrý den, milosti vám, paní.
5: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji, Pavle, pro Ačko, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné probouzení do středečního rána všem posluchačům humoriádice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobrý den. Halo, halo.
6: Dobrý den. Já bych chtěl ty anekdoty.
1: Anekdoty. A kdo pak volá?
6: Milan.
1: Milane, děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. A můžeme to spustit, rok 1966.
3: Ježíš, tak Halina se zase vrací.
1: Halina se vrací do archivu a přijde za námi někdy příště, určitě ráda.
3: Ano, těšíme se.
7: Pane doktore, chci podat žádost o povolení rozvodu. Moje žena chová v ložnici kozu a máme tam tak hrozný zápach, že už to prostě nemůžu snášet.
8: A poslyšte, nebylo by možno občas vyvětrat?
7: Myslíte, jako otevřít okno? V ložnici?
8: No ovšem.
7: Vyloučeno. To by mi uletěly holuby.
8: Poslyšte, pane Černý, vaše výpovědi se ale diametrálně liší od výpovědi pana Bílého.
9: To je docela možný, pane předsedo. My jsme totiž neměli čas se dohodnout, takže on asi lže něco úplně jiného.
10: Pane vedoucí, tak jinak vám vzkazuju, že jste mu to košili špatně vyčistili a že mu za ní máte dát novou, nebo že prý sem přijde a že vám to všecko tady rozmlátí.
9: Jo, a jakou pak velikost košile má tatínek?
10: Prosím, 35.
9: No tak to sem klidně může přijít.
10: Děti, jak se u nás dlouho zdržíš?
11: Ale dokud vás neomrzím.
10: Je, a to tu nezůstaneš ani přes noc.
8: Kolik pak je ti let, chlapečku?
10: 10.
8: A nemyslíš, že už bys měl být dávno doma?
10: Proč? Já ještě nejsem ženatej.
9: Vendo, Venouši. Kolikrát jsem ti říkal, aby si nehrál se sirkama?
10: Ale tati, teď já si s nima vůbec nehraju.
9: Nehraješ, tak co s nima děláš?
10: Co pak nevidíš? Zapaluju si cigaretu.
11: Karličku, víš, že ti Čáp přinesl bratříčka. Chceš ho vidět?
10: Bratříčka ne, ale toho Čápa.
8: Poslechněte, člověče, víte, co to je umění?
9: Ale to mě budete učit znát. Umění to je sochařství, malířství a zemětřesení.
8: Země... Zemětřesení to nějaká blbina, co pak? Zemětřesení je umění.
9: No jo, no, tak udělejte zemětřesení.
12: Člověček, kdo vás to tak zřídil? Vždyť vy jste samá boule a modřina, pojďte, já vás dovedu domů.
13: Opovažte se, odtamtud právě jdu.

0: Tak co pak je to, občané? Ve 2 hodiny po půlnoci na náměstí tady boucháte na čineli.
1: No a? Co se
0: děje? No co se děje? Budu vám muset dát pokutu.
1: Vy mě? Tu pokutu zaplatíte, šefe, vy? Pač nestojíte v pozoru, já neuhybnu.

0: to je závěr dnešní Humoriády. Hostem byl Antonín Procházka. Na co se těší v nejbližší době, hodinách, minutách, dnech?
1: Já teďka, že pojedu na Letnou a půjdu do nějaké vinárny a dám si dobré vínko.
0: Tak tomu se říká ďábelský plán,
1: ano.
0: Kterým to začalo dneska tady vaše vyprávění. Tak jo, děkujeme pěkně, hodně zdraví, hezké jaro.
1: Mějte se, naschle.
0: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Okřížky budou vzdělávat lidi v lepším třídění, chtějí se vejít do limitů. Několik tisíc lidí v Praze demonstrovalo na podporu veřejnoprávních médií. Americký prezident Trump bude se svým čínským protějškem pravděpodobně jednat i od Tchaj-wanu, řekl ministr zahraničí Rubio. A bude oblačno, k večeru místy s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Dobré ráno, začínají zprávy, u mikrofonu je Jakub Diviš. Edukovat své obyvatele ohledně správné recyklace odpadu chce vedení Okřížek. Nechalo si totiž udělat rozbor komunálního odpadu. Odhalil, že v černých popelnicích končí i množství plastu, papíru, skla a bioodpadu. Podle starosty Okříšek za Socdem a Zelené Zdeňka Ryšavého je letošní limit směsného odpadu na osobu 150 kg. Při větší produkci se zvyšuje poplatek za skládkování.
2: Ve chvíli, kdy nesplníme ten limit, což zatím plníme, tak v tu chvíli nám to skočí ta část, která už je na tu hranici, tak skočí třeba na, myslím, na trojnásobek. Jo. Proto se snažíme snižovat pořád to množství směsného komunálního odpadu, aby jsme pořád se vešli do té vlastně hranice a platili tu nižší sazbu.
0: Limit množství vyprodukovaného odpadu navíc každoročně klesá. Lidé v Praze demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Podle policistů jich bylo několik tisíc. Demonstranti nesouhlasí s vládním návrhem zákona, který počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Oběma institucím chce snížit finance o celkem 1,4 miliardy.
3: Účastníci akce se ze Staroměstského náměstí vydali před budovu Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Stažení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků chce také opozice, říká předseda ODS Martin Kupka.
4: Aby tenhle prvotní návrh, který z toho stolu úplně zmizel, protože se prostě nedá dopracovat do podoby, která by dokázala opravdu českým médiím přinést dobrou perspektivu.
3: Podle poslance Patrika Nachera z hnutí ANO, ale vláda návrhem plní své programové prohlášení.
5: Je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády a jenom naplňujeme svůj slib, který jsme lidem dali.
3: Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
0: Tématem rozhovoru mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Xi Jinpingem bude pravděpodobně taky Tchaj-wan, řekl to šéf americké diplomacie Marco Rubio. Trump a Xi se mají setkat osobně příští týden v Pekingu. Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za legitimní součást svého území a na ostrov vyvíjí vojenský tlak. Tchaj-pej to odmítá. Sport. Volejbalisté Karlovarska jsou po 4 letech extraligovými mistry. V 5. finále porazili pražské Lvy 3-0 na sety a získali 4. titul v nejvyšší domácí soutěži. U všech byl Daniel Pfeffer letos v roli hrajícího manažera z lavičky.
6: Já to prožíval vlastně skoro stejně jako na hřiště, já jsem hodně emotivní člověk, ale měl jsem od toho odstup a viděl jsem spoustu věcí, které bych ze hřiště neviděl a bylo to moc fajn si to zkusit takhle. V mém případě je to už po 4. a vždycky je to jako poprvé, je to nádhera a to se neomrzí.
0: A prvními finalisty Ligy mistrů jsou fotbalisté Arsenalu. Po úvodní remíze ve Španělsku porazili Atletico Madrid 1-0. Posledním soupeřem londýnského klubu v boji o titul bude buď Bayern Mnichov nebo Paris Saint-Germain. Úřadující šampioni budou v semifinálové odvetě v Německu hájit jednogólový náskok. Utkání je na programu od 21 hodin.
1: Počasí.
0: Teploty na Vysočině se teď po ránu pohybují kolem 11 stupňů, třeba Jihlava hlásí 10, Žďár nad Sázavou 12. Obloha je zatím spíše jasná, v průběhu dne ale bude oblačnosti přibývat a k večeru očekáváme i přehánky nebo bouřky. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů a bude foukat mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Lipkově vodě na Pelhřimovsku je ještě dnes uzavřena silnice z důvodu havárie vodovodního potrubí. Objízdná trasa vede po hlavním tahu z Pelhřimova na Kamenici nad Lipou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hodina 5. minuta, přejeme pohodové ráno ve středu 6. května. Radoslavům přejeme nádherný sváteční den. Divadelní historik, kritik a publicista Vladimír Just má dnes kulaté 80. narozeniny. Slavit bude i herečka Andrea Čunderlíková, té je 74. 73. narozeniny pak oslaví bývalý britský premiér Tony Blair. A máme tu i 40. ty oslaví cyklista Roman Kreuziger. Možná, že důvod k oslavě máte i vy, tak ať se vám ten dnešek vydaří.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 6. května. Svátek má starostlivý Radoslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Americká vojska pod velením generála Pattona osvobodila v roce 1945 Plzeň a Karlovy Vary. Nesměla však překročit linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Linec. Oficiální návštěva současného britského krále Karla III. A princezny Diany v Československu začala přesně před 35 lety v roce 1991. Královský pár přespával na Pražském hradě, každý v jiném patře, a do 9. května si prohlédli nejkrásnější místa našeho hlavního města. Ve stejný den před 35 lety, kdy přijela princezna Diana, zmizely ze sbírky Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci 4 obrazy Pabla Picassa obrovské hodnoty. Už 27. června ale byly dopadeny 4 podezřelé osoby a 3 obrazy byly zajištěny. Ten poslední byl vypátrán v listopadu téhož roku v německém Bayreuthu. Papež Jan Pavel II. Jako první hlava římskokatolické církve vstoupil před 25 lety v roce 2001 do islámské svatyně. Navštívil umajovskou mešitu v syrském Damašku.
4: God save the king.
3: Ve Westminsterském opatství byl před 3 lety slavnostně korunován britský král Karel III. A královna Kamila.
4: Three cheers for his majesty the king.
3: Slavnostní korunovace se účastnilo 2200 hostů, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Před 170 lety v roce 1856 se v Moravskoslezském Příboře narodil zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. 65 má dneska idol ženských srdcí, hollywoodský švihák, herec George Clooney. A 40 je našemu cyklistovi Romanovi Kreuzigerovi. Já přeju hezký den.

0: To byl Rod Stewart v 5 hodin a 19 minut.
1: Počasí.
0: Přejeme vám krásné středeční ráno, je 6. května, obloha na Vysočině je zatím spíš jasná. V průběhu dne ale má přibývat oblačnosti, k večeru očekáváme i přeháňky nebo bouřky. Teploty budou mezi 21 až 24 stupni Celsia a foukat bude mírný jižní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Hostem středečního dobrého dopoledne bude interim sales manager Milan Čatečka. Povídat si budeme o vrcholném biznesu a taky o tom, co vás dokáže při cestě za úspěchem zastavit.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
4: No tak

Víte, co všechno lidé vyhodí do popelnic? Města a obce na Vysočině si to nechávají zjišťovat a následně vše analyzují. Proč? To nám po 8. hodině v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vysvětlí redaktorka Tereza Pešoutová. Teď máme 6 minut před 17:30, je tady středa, 6. květen roku 2026 a na Českém rozhlasu Vysočina vás probouzí Věra Martinová.

0: To byl Neil Diamond v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Před námi jsou krátké zprávy s Jakubem Divišem a pak zaspívají dva Petrové. Petr Kotwald písničku Milujem se čím dál víc a Petr Rezek skladbu Si.
1: 5.30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: V Pelhřimově pokračuje soud s Ladislavem Váňou a Janou Svatošovou. V Kletečné u Humpolce chovali množství šelem a dravých ptáků v nevyhovujících podmínkách a bez patřičných povolení. Soudní líčení začalo u škole už koncem března a dostavila se k němu jenom Jana Svatošová, která odmítla odpovídat na otázky soudce. Na dnešní den jsou už předvolaní i svědci. Někteří maturanti dnes píšou nepovinné didaktické testy z matematiky a dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky si zvolila asi 4% přihlášených, to je přes 3,5 tisíce žáků. Jde o variantu, kterou volí studenti, kteří směřují hlavně na technické, přírodovědecké nebo matematické obory na vysokých školách. Výsledky jim můžou pomoct při dalším studiu. Senátoři dnes projednají snížení záloh živnostníků na sociální pojištění. Vláda chce návrhem snížit živnostníkům povinné náklady na loňskou úroveň. Mělo být zhruba o 715 korun měsíčně. Novelu minulý týden podpořil jen jeden ze tří senátních výborů. Podle kritiků by mohlo snížení znamenat výpadek příjmu na důchodovém pojištění ve výši několika miliard ročně. Kolumbiec odsouzený za žhářský útok na dopravní podnik v Praze nezaplatil ani po téměř roce škodu 115 tisíc korun. Částku proto vymáhá pražský dopravní podnik exekucí, řekla Českému rozhlasu mluvčí podniku Aneta Řehková. Uhrazení škody bylo součástí dohody o vině a trestu. Muž byl odsouzen za teroristický útok na 8 let. K zapálení autobusu v garážích dopravního podniku se muž u soudu doznal a omluvil se. Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění a téměř tříměsíční pauze vrátila na okruh WTA vítězně. Na úvod Antukového turnaje v Římě porazila dvojnásobná grandslamová šampionka Francouzku Jacquemotovou 6-2 a 6-4. Další soupeřkou Krejčíkové bude světová jednička Sabalenková z Běloruska. V Třebíči je 11 stupňů, Chotěboř hlásí 12. Teď ráno je na Vysočině obloha jen s málo oblačností, v průběhu dne jí ale bude přibývat a k večeru očekáváme i přehánky nebo bouřky. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů a bude foukat mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V obci Mostiště na Velkomeziříčsku se stala nehoda, je to se zraněním, projíždějte opatrně. Tolik zprávy.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Někdy stačí jedno odpoledne, jeden rozhovor nebo pravidelné setkání, aby se v životě dítěte začalo něco měnit. Hostitelská péče je cesta, jak dát dětem z dětských domovů zažít svět mimo instituce a možná i pocit, že někam patří. Včera byla hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina Tereza Schindlerová, zakladatelka nadačního fondu Spoluživot. Krátký sestřih z jejího povídání uslyšíte na Českém rozhlasu Vysočina už za chvíli.
2: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.
0: Je 5.33.

0: Hostitelská péče dává dětem z dětských domovů šanci na lepší život i pocit, že jsou pro někoho důležité. Více o tomto tématu mluvila zakladatelka nadačního fondu Spoluživot Tereza Schindlerová. Zároveň nás pozvala na výstavu věnovanou hostitelské péči. Tu si můžete prohlédnout ve foaje jihlavského DKO až do konce května.
1: Dá se na ní podívat, i když nemáte zakoupenou stupenku na nějaké představení nebo na nějakou akci. Je tam výstava, která se nazývá Co vidím já? A je to spojené s nejobyčejnější kampaní, kterou jsme rozjeli na podzim. Pomáhala nám s ní pro bono kreativní agentura DDB a ta myšlenka byla, že jsme rozdali dětem jednorázové foťáky a oni měli nafotit to, co je vlastně jako to jsou ty hezké momenty, kdy jsou hostitelské péči, kdy jsou na těch víkendech, no a vznikla série jako zajímavých vlastně krásných fotografií, kde je třeba vyfocený křeček, nebo je tam vyfocený řízek s bramborovým salátem, nebo tam vyfocená postel, jako ta jejich postel, kterou mají u těch hostitelů. Oslovili jsme fotografa a našeho kurátora Františka Ortmana, který to dal dohromady, ty fotografie vybral a poskládal je a naši kreativní duše ve Spoluživotě Slávka Turková se psala příběhy těch dětí. Takže je to vlastně fotografie, které oni vyfotili s těmi jejich příběhy a pokud se tam budete podívat, připravte si kapesníčky, ty příběhy jsou fakt dojemný, je tam jakoby napsáno to, proč, co může ta hostitelská péče změnit, to je zapsané i očima těch dětí, i ty děti vlastně vypovídaly ty příběhy a je to silný.
0: Řekla na Českém rozhlasu Vysočina zakladatelka nadačního fondu Spoluživot Tereza Schindlerová. Dnešním hostem dobrého dopoledne bude Milan Žatečka, který zažil vrchol i pád. Z úspěšného manažera se po vyhoření a osobních ztrátách stal koučem, který se vydal cestou k hledání rovnováhy mezi prací a životem. Budeme o tom mluvit, kdy výkon přestává dávat smysl, jak poznat hranici vyhoření a proč někdy musíme všechno ztratit, abychom našli sami sebe. Tak si to poslechněte dnes mezi 11. až 12. hodinou.

0: To byla legendární skupina Pet Shop Boys. K čemu je podle Makoviček dobré vězení? Na to děti odpoví už zasa chvíli.
1: Počasí.
0: Je 6:15, obloha je na Vysočině zatím spíš jasná. V průběhu dne ale bude oblačnosti přibývat. K večeru očekáváme i přehánky anebo bouřky. Teploty budou mezi 21 až 24 stupni Celsia. Přejeme všem krásné středeční ráno.

0: 5.49. Na Českém rozhlasu Vysočina jsou s námi i ve středu 6. května Makovičky.
1: Makovičky. Čemu je dobré vězení?
2: Když vám kradou zloději, tak může policajti vás dát do vězení.
3: A taky je to kvůli tomu, že někdo ukradne peněženku nebo něco cenného. Oni to postavili ze železa, už se z toho nemohli utéct.
4: Má tam ten vám takový pruhovaný oblečení, oranžový nebo žlutý, a je tam taková kovová postel.
5: On se tam musí zlepšit.
1: A co v tom vězení ty lidé dělají, aby se zlepšili?
5: Plakají a držijou se takhle vězení.
6: Já si to představuju takhle, že tam mají postel na řetězu a mají tam jinak plázno a nosí tam jídlo.
7: Ještě je tam umyvadlo a záchod, aby tam mohli, a pak jim tam hází jídlo.
6: Zloději tam můžou být 20 let nebo do životí.
1: Kdo pošle toho zloděje do vězení?
8: Policajti, protože kdyby neexistovali policajti, tak by zloději furt kradli a kradli. Makovičky.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Kraj podpoří památky na Vysočině. Koalice chce prosadit změny v rozpočtových pravidlech, sněmovna to projedná na mimořádné schůzi. Jihlavští fotbalisté dnes v Českých Budějovicích hrají o naději na udržení druhé ligy. A bude oblačno, k večeru místy s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem. Opravy 91 památek letos podpoří kraj Vysočina. Rozdělí mezi ně víc než 21 milionů korun. Nejvyšší částku, přes 400 tisíc korun, získá 11 chráněných objektů. Mezi nimi například pivovar v Želetavě, kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou nebo kaple svatého Václava v Hybrálci.
4: Právě v Hybrálci chtějí s první etapou oprav začít podle nezávislého starosty Leoše Delína letos v létě. Obec už má vybraného dodavatele. Výměna více než 50 let staré eternitové krytiny spolu s opravou krovu vyjde zhruba na 1 000 000 korun. Další práce budou následovat příští rok. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Poslance čeká mimořádná schůze sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha počítá s tím, že by kabinet mohl mimo výdajové rámce vyčlenit třeba náklady na dopravní infrastrukturu nebo část výdajů na obranu, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Tam dáváme unikovou doložku pro obranu. Veškeré výdaje na 2% budou moci jít nad rámec těch rámců. Pak tam jsou Dukovany ve výjimce. Nově tam jsem načetla unikovou doložku pro takzvané líniové stavby, dálnice, infrastruktura, mosty, přehrady, aby tam byla to možnost.
2: Pozměňovací návrhy ministryně Schillerové ale kritizuje opozice. Podle ní povedou k vyššímu zadlužování státu a příliš velkým schodkům v rozpočtu. Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu 2 lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně.
6: Sport.
2: Fotbalistům FC Vysočina Jihlava hrozí po více než čtvrt století v profesionálních soutěžích sestup do amatérské třetí ligy. Na záchranu ztrácí 4 kola před koncem soutěže 5 bodů. O udržení naděje budou hrát dnes na hřišti Českých Budějovic. Tým trenéra Marka Nikla čeká na vítězství ve druhé lize od konce října.
7: Hrajeme, myslím si, docela hezký fotbal a vypadá to slušně, má to nějaký parametry, ale je vidět, že se trápíme v té finální fázi hodně. Že na tu tabulku ani koukat nemusíme, jak hrajou ostatní, je nám vlastně jedno. Je to o nás, my musíme zvládnout ten další zápas.
3: Počasí.
2: Teď ráno je na Vysočině obloha jen s málo oblačností a teploty se pohybují mezi 9 a 13 stupni. V průběhu dne ale bude mraku přibývat a k večeru očekáváme přehánky nebo bouřky. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů a foukat bude mírný jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V obci Mostiště u Velkého Meziříčí se převrátilo vozidlo na střechu. Je to se zraněním, probíhají záchranné práce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 6:04, přejeme pohodové středeční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Je před námi prodloužený víkend, možná, že se chystáte na Šumavu. Tetřívci ti potřebují na rozmnožování klid. No a návštěvníci Šumavského parku se proto nesmí v určitých hodinách pohybovat na trasách v okolí Cazova a Dobré. Právě tam se nachází jejich tokaniště a hnízdiště. My se tam vypravíme už za chvíli.
3: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: 6. hodina, 11. minuta, strana Českém rozhlasu Vysočina. Máme tady středu, 6. květen.
1: Alex a host.
0: Alex Minářová se na vás se svým hostem těší dnes po 13. hodině. Kdo pak přijde?
2: V Alex a host přivítám módního návrháře Osmanyho Lafitu, který v sobě kubánské geny rozhodně nezapře a vždy je dobře naladěn. Mění se to, když je sám, kdy poprvé spatřil Pražský hrad, jak se dostal k módě, co ho inspiruje, jakou módní show chystá a jak hodnotí oblékání Čechů. I o tom budeme mluvit po 13. hodině.

0: Já věřím, že prožíváte šťastné ráno, to středeční s datem 6. května.
1: Počasí.
0: Máme přesně 6:45, máme pro vás předpověď počasí. Obloha nad Vysočinou je zatím jasná. V průběhu dne ale má přibývat oblačnosti. K večeru čekáme i přehánky nebo bouřky. Teploty budou mezi 21 až 24 stupni Celsia. Tolik počasí. Za chvíli mandraže, motýly anebo Karel Gott, když muž se ženou snídá.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Hostem středečního dobrého dopoledne bude interim sales manažer Milan Žatečka. Povídat si budeme o vrcholném biznesu a taky o tom, co vás dokáže při cestě za úspěchem zastavit.

0: odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: 6.19. Motýly a mandraže na Českém rozhlasu Vysočina. V tuto chvíli míříme do přírody, do té šumavské. Tetřívci na Šumavě v těchto dnech bojují o přízeň samic. Klid v době toku je pro tyto kriticky ohrožené ptáky zásadní. Správa Šumavského parku proto omezila vstup na turistické trasy v okolí Dobré a Cazova na Prachaticku, kde ptáci tokají a hnízdí.
1: Nalevo od nás se nachází tokaniště tetřívka obecného.
2: V dolním Cazově, nedaleko Strážného na Prachaticku, právě stojím s ornitologem Šumavského parku Alešem Vondrkou. Musíme mluvit i potichu, křičet se tady rozhodně nemůže v téhle době.
1: Tetřívek obecně je velice citlivý na vyrušování, obzvlášť v období toku. Ty samičky musí vybudit ty samce k páření. Plodná perioda trvá pouze 5 dnů a pokud v této době nedojde k oplození té samičky, tak z toho reprodukčního cyklu pro ten daný rok prostě vypadá.
2: A právě proto tady mezi 18. až 10. hodinou následujícího dne platí zákaz vstupu, vysvětluje ornitolog Aleš Vondrka.
1: Tetřívek obecný začíná tokat před východem slunce, když je ještě pokročilé šero, a tokají cirka do 8. hodiny a potom se ještě vyskytují na tomto kaništi a popásají se, odpočívají a potom na tu 10. hodinu přibližně odlétají do nějakých březových porostů, kde odpočívají.
2: Početnost tetřívka na Šumavě kolísá.
1: Tetřívek obecný u nás na Šumavě ubývá dlouhodobě, napřed to bylo s velkoplošnou změnou krajiny už od 70. let v důsledku odvodňování a intenzifikaci zemědělství. A v současné době se ta populace pohybuje mezi 40 a 80 tokajícími kohoutky s meziročními značnými výkyvy, které jsou pro tento druh typické.
2: U cedule, která upozorňuje na zákaz vstupu do tohoto prostoru, stojím se strážcem Šumavského parku Adamem Divišem. My jsme přijeli po 10. hodině a ten pohyb turistů tady není příliš velký.
3: I přesto, že ten pohyb turistů zrovna v téhle lokalitě není příliš veliký, tak se snažíme, aby nebyl vůbec žádný, protože ta velikost populace a ta vzácnost tohohle z toho zvířete je taková, že chceme zamezit jakémukoliv rušení. Jsme přesvědčeni o tom, že ten zákaz je dodržován. Na těch lokalitách se snažíme držet pravidelné kontroly a v případě snahy o porušení toho zákazu, tak lidi odkloníme na bezpečnou trasu.
2: Zákaz vstupu na místo, kde tetřívci tokají a hnízdí, potrvá do 31. května. Z Dolního Cazova Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: stanici Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat, něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
6: Ústavní soud dnes vyhlásí rozhodnutí o krácení odměn pro politiky, kteří působí zároveň v obecním i krajském zastupitelstvu. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů, tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Podle nich je naopak žádoucí, aby měl člověk zkušenosti s obou samospráv. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé na úrovni obcí a krajů vyšší z odměn celou a druhá se jim krátí na 40%. Změnu prosadila předchozí vláda. Současný kabinet chystá vlastní úpravu odměňování v případě kumulace funkcí. Opotřebovaná krajská dodávka bude dál sloužit v Malčíně na Havlíčkobrodsku. Policie už vůz pořízený před 10 lety dál nevyužije, takže jej daruje 200hlavé vesnici. Dar odsouhlasili hradní kraje, dnes dodávku předají. Policie vyšetřuje případ opilého strojvedoucího. Podle policistů řídil osobní vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se skoro 3 promile alkoholu. Na jeho chování upozornili policii svědci. Podle nich strojvedoucí neotvíral dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Ve vlaku jelo zhruba 40 lidí, nikomu se nic nestalo. Strojvedoucímu hrozí až 5 let vězení. Útok ukrajinského dronu na město Džankoj na ruském okupovaném Krymu zabil 5 lidí, informovala o tom Moskvou dosazená zpráva poloostrova. Rusko Krym anektovalo v roce 2014. V únoru 2022 pak zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, která čelí masivním vzdušným útokům. Včera ruské údery v Kramatorsku, Záporoží a Dnipru podle tamních úřadů zabily nejméně 20 lidí. Hokejový útočník Martin Nečas se podílel i na druhé domácí výhře Coloreda ve druhém kole play-off NHL. Tentokrát dal gól a jeden připravil a nejlepší tým základní části i díky tomu porazil Minnesota 5-2. V úvodním zápase si Nečas připsal 3 asistence. Série se za stavu 2-0 pro Colorado přesouvá do Minnesoty. V Havlíčkově Brodě je 11 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Počátkách 10. Teď ráno je na Vysočině obloha jen s málo oblačností, v průběhu dne ji ale bude přibývat a k večeru očekáváme i přehánky nebo bouřky. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů a bude foukat mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na D1 ve směru na Brno na kilometru 77 stojí auto v pravém pruhu a vybočuje se. Podrobnosti přidá náš zpravodaj.
7: Je to ve stoupání na 78. kilometru. Stojí ve stoupacím pruhu, takže ho blokuje, takže se musí vyhýbat do prostředního pro nákladní dopravu. Je to zejména tady tato informace.
6: A v obci Mostiště u Velkého Meziříčí se převrátilo vozidlo na střechu. Je to se zraněním a probíhají záchranné práce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Plast, papír, sklo a hlavně spousta bioodpadu. To vše se objevuje v popelnicích na směsný odpad v Okříškách na Třebíčku. Vedení městy se nechalo udělat kompletní rozbor. Proč? Tak to řekneme už za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina.

0: 6.40, to byla Ivon Přenosilová, Tak prázdná, za chvíli Voda živá, což je písnička Anety Langerové, anebo Meky Žbirka s písničkou Prvá. Důkladný rozbor vyhozených věcí v kontejnerech na komunální odpad si nechalo udělat vedení Okříšek na Třebíčsku. Spolu s odborníky z energetické agentury Vysočiny probralo odpadky z popelnic od rodinných domů i z velké nádoby u bytovky. Ukázalo se, že i v městě si, který několikrát zvítězil v soutěži odpadový Oscar, mají obyvatelé v třídění odpadu stále značné rezervy.
1: Třídění odpadu na velkých sítech se ujalo asi 5 lidí. Drobný komunální odpad sítem propadává, zbytek musí pracovníci vytřídit.
2: Děláme rozbor, co vlastně v popelnicích je, měl by tam být směsný komunální odpad, ale jak vidíte tady v těch různých kartách jsou tam plasty, papíry, sklo, všechno možné.
1: Ukazuje starosta Okříšek za Socdem a Zelené Zdeněk Ryšavý na petlahové papírové tašky nebo plechovky, které zůstávají na sítu a pracovníci v ochranných oblecích a rukavicích je musí rozřadit do zvláštních nádob. Zdaleka nejvíce, ale v popelnicích zůstává bioodpadu.
3: To jsou vlastně jednak teda zbytky z kuchyně, ale je tady i docela výrazné zastoupení, řeknu, takovéhoto odpadu, když přesazujete květiny, upravujete zahrádku, jo, takže i zastoupení téhleté skupiny je tady vidět.
1: Popisuje Michaela Hemzová z energetické agentury Vysočiny odpad, který do černých kontejnerů sice nepatří, ale zabírá v nich často nejvíce místa. Lidé navíc bioodpad často ještě zabalí.
3: My třeba spolupracujeme i s rakouskými partnery. Je teda fascinovalo, že právě pečivo zůstává zabalený, slupky jsou prostě v sáčku, že prostě hodně těch třeba zbytků potravin opravdu jako bývá v tom obalu. No.
4: Takže obal navíc?
3: Ano. Jo, ale to jsou takový jako... Tamhle máte vysypaný popelník a je to taky v sáčku. Jo.
1: Na síto se dostal odpad od 10 rodinných domů a také od jedné bytovky. Podle Zdeňka Ryšavého se totiž třídění v různých typech bydlení může lišit.
2: Třeba rodiny mají většinou, že jo, na zahrádce třeba kompost nebo tak, takže mají řekněme možnost likvidovat ten bioodpad. My teda máme na sběrných místech kontejner na bioodpad taky, ale právě by nás zajímalo, jestli třeba i ty bytovky to využívají. Ale vidíme, že ani ty rodiny domy to všechny nevyužívají, no, že jdi tam ten bioodpad mají.
1: Konkrétní výsledky toho, kolik tříditelného odpadu se v popelnicích nachází, dostane vedení Okříšek přímo od energetické agentury Vysočiny. Následně data využije k edukaci obyvatel a ukáže, že stále jsou určité rezervy, co se třídění týče. Z Okříšek Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Depeche Mode ve 6:45 na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Už je s námi meteoroložka Bára Kučerová. Dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Začíná nám středa s datem 6. května. Jaké počasí na Vysočině právě teď panuje?
2: A tak ráno je to většinou slunečné, byť se na některých místech mohou objevovat nějaká oblaka a teploty se momentálně pohybují mezi 8 a 12 stupni Celsia.
0: To je aktuální stav. Jak bude v průběhu dne?
2: A mělo by tady to převážně jasné nebo jasnější počasí postupně se v uvozovkách trošku zkazit. Ta oblačnost by během dne měla přibývat a potom hlavně i později odpoledne a večer se na větší části území vyskytnou přeháňky, případně i bouřky a ty maximální odpolední teploty se vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů Celsia a k tomu bude foukat mírný a západní vítr, ten ale v okolích přeháněk a bouřek může přechodně zesilovat.
0: Jaké počasí máme na Vysočině očekávat zítra?
2: Počasí spíše s velkou oblačností a to už v noci. A v noci může být na přechodnou dobu průsvitná, případně ji může i trošku ubýt a zítřek pak opravdu s velkou oblačností. Hlavně odpoledne a večer se pak opět na větší části území kraje vyskytnou přeháňky. Lokálně to mohou být bouřky a večer budou srážky postupně ubývat a také se s nimi bude zmenšovat oblačnost a zítřejší maximální teploty mezi 17 až 20 stupni Celsia.
0: Předpovídá meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme a přeju hezkou středu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Tentokrát si s ornitology vylezeme na vysoký žebřík, až k hnízdu sov, puštíka a síce. Nakoukneme, kolik mají mláďat a dozvíme se, kdo je jejich největší nepřítel. Další reportáž možná budete chtít slyšet ještě jednou. Zajdeme si totiž za kováři na Schlaghammer a poslechneme si vodou poháněný buchar v plné síle a při práci.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Fajdo, řekni fór.
1: No tak tady mám jeden takovej delší. Porodní babka, která za svůj život odrodila stovky dětí, přijde do nebe a svatý Petr jí přemlouvá. Ty jsi byla taková starostlivá a dobrá, zůstaň ještě na zemi a pomáhej ženám v těžké chvíli, stejně tak jako dosud, jen ty to umíš tak dobře. Porodní babka na to odpoví. Víš, svatý Petře, nemohu se již více dívat, jak ženy trpí a otcové dětí zatím si užívají. To není problém. Zařídím to, aby při každém tvém porodu otcové děti trpěly stejně jako rodičky, slíbil svatý Petr. Tak se babka vrátí nazpět a hned jí volej k porodu. Žena se sví v bolestech na posteli a manžel sedí u okna, chlastá pivo a příšerně se chechtá. Hleďte, a vás nic nebolí? Ne, mě ne, ale podívejte se ven na souseda. Ten se tam sví, jako by měl rodit.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Křižovatku u kostela přestaví velká bíteš na kruhový objezd. Senát se bude zabývat přesunem financí mezi zdravotními pojišťovnami. Americký prezident Trump bude se svým čínským protějškem pravděpodobně jednat i od Tchaj-wanu, řekl ministr zahraničí Rubio. A bude oblačno, k večeru místy s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Dobré ráno, začínají zprávy s Jakubem Divišem. Velká bíteš chystá další kruhový objezd. Má sklidnit a zpřehlednit dopravu v historickém centru na místě frekventované křižovatky u kostela svatého Jana Nepomuckého. Město má dokončenou studii, přestavba má vyjít na 12 milionů korun.
6: Navržený kruhový objezd má mít vnější průměr 32 metrů. Projektanti se musí vypořádat se stísněným prostorem. Vejít se musí mezi kostelní historické opevnění a základní školu. Střed kruhového objezdu bude kvůli tomu lehce vychýlený směrem na severozápad. Bíteš počítá i s novými chodníky a modernějším osvětlením. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Senátory dnes čeká schvalování novely zákona, která může výrazně ovlivnit fungování zdravotních pojišťoven. Skoro 8 miliard korun by se mělo z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny rozdělit mezi menší pojišťovny. Má to zajistit jejich stabilitu a to, aby včas platili nemocnicím a lékařům. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO je připraven senátorům změnu vysvětlovat.
7: Je to ve prospěch českých pacientů, českého zdravotnictví. Asi nikdo tady nechce mít pojišťovny, které nebudou třeba schopny platit za péči. Na druhou stranu určitě víme a vidíme to na tom systému jako celku, že toto řešení je pro tento rok, ale my budeme muset určitě přijít s řešeními pro další roky.
4: Tématem rozhovoru mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Xi Jinpingem bude pravděpodobně taky Tchaj-wan, řekl to šéf americké diplomacie Marco Rubio. Trump a Xi se mají setkat osobně příští týden v Pekingu. Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za legitimní součást svého území a na ostrov vyvíjí vojenský tlak. Tchaj-pej to odmítá.
5: Sport.
4: Fotbalisté Arsenalu jsou po 20 letech ve finále Ligy mistrů. Po úvodní remíze ve Španělsku zvítězili nad Atletikem Madrid 1-0. Jediný gól dal v prvním poločase Angličan Bukayo Saka. Za poražené odehrál celé utkání slovenský reprezentant David Hansko, který byl v rozhovoru pro britskou televizi TNT Sports hodně zklamaný.
8: Byl to zatím největší zápas mé kariéry, když vás dělí jedno utkání od postupu do finále Ligy mistrů a prohrajete ho, je to samozřejmě smutné. V prvním poločase nás velmi dobře presovali a na nás dolehla důležitost zápasu. Hodně jsme ztráceli balóny a spoléhali se na jednoduché nákopy, ze kterých jsme si tolik šancí nevytvořili.
5: Počasí.
4: Pelhřimově naměříte 12 stupňů, ve Velkém Meziříčí 9. Teď po ránu je na Vysočině obloha skoro jasná, v průběhu dne ale bude oblačnosti přibývat a k večeru očekáváme i přehánky nebo bouřky. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů a foukat bude mírný jižní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na D1 ve směru na Brno na kilometru 77 stojí auto ve stoupacím pruhu, nákladní auta tam musí vybočovat. A ve Stříteži na Jihlavsku se střetla dvě osobní auta, dejte tam pozor.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sedmá hodina, čtvrtá minuta, pojďme na toho kopnout, co vy na to? Fotbalistům klubu FC Vysočina Jihlava hrozí po více než 25 letech v profesionálních soutěžích sestup do amatérské třetí ligy. Na záchranu ztrácí 4 kola před koncem soutěže 5 bodů. O udržení naděje budou hrát dnes v Českých Budějovicích. Tak my se mezi fotbalisty vypravíme po čtvrt na 8.

0: na 8 přidá další šesté květnové události.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Středa 6. května. Svátek má starostlivý Radoslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Americká vojska pod velením generála Pattona osvobodila v roce 1945 Plzeň a Karlovy Vary. Nesměla však překročit linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Linec. Oficiální návštěva současného britského krále Karla III. A princezny Diany v Československu začala přesně před 35 lety v roce 1991. Královský pár přespával na Pražském hradě, každý v jiném patře, a do 9. května si prohlédli nejkrásnější místa našeho hlavního města. Ve stejný den před 35 lety, kdy přijela princezna Diana, zmizely ze sbírky Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci 4 obrazy Pabla Picassa obrovské hodnoty. Už 27. června ale byly dopadeny 4 podezřelé osoby a 3 obrazy byly zajištěny. Ten poslední byl vypátrán v listopadu téhož roku v německém Bayreuthu. Papež Jan Pavel II. Jako první hlava římskokatolické církve vstoupil před 25 lety v roce 2001 do islámské svatyně. Navštívil umajovskou mešitu v syrském Damašku. God save the king. Ve Westminsterském opatství byl před 3 lety slavnostně korunován britský král Karel III. A královna Kamila. Three cheers for his majesty the king. Slavnostní korunovace se účastnilo 2200 hostů, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Před 170 lety v roce 1856 se v Moravskoslezském Příboře narodil zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. 65 má dneska idol ženských srdcí, hollywoodský švihák, herec George Clooney. A 40 je našemu cyklistovi Romanovi Kreuzigerovi. Já přeju hezký den.

0: 7.17, za chvíli se vypravíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina za fotbalisty klubu FC Vysočina Jihlava. Počasí. Je tady středa 6. květen roku 2026, dnes dopoledne bude spíš jasno, v průběhu dne ale čekáme více oblačnosti, k večeru pak i přehánky nebo bouřky, teploty na Vysočině dnes budou mezi 21 až 24 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Hostem středečního dobrého dopoledne bude interim sales manager Milan Čatečka. Povídat si budeme o vrcholném biznesu a taky o tom, co vás dokáže při cestě za úspěchem zastavit.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Sobotní vysílání představí Vincence Červinku, malíře Vysočiny. Poctivý, hrdý, zodpovědný člověk, který žil nenápadný život mezi prostými lidmi. Pomáhal těm, kdo to potřebovali, aniž by čekal odměnu. Nesklonil hlavu ani když mu šlo o život. Především ale šlo o život jeho vlasti, našeho kraje.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání přináší příběh Lidické Hrušně. 10. červen 1942 Lidice ovládla ohnivá apokalypsa. Uprostřed hrůzy stál strom, němý svědek běsnění. Všechno cítil, všechno vnímal. Nakonec i on byl zničen. Stalo se ale něco nevídaného. Vstal z mrtvých a stal se symbolem znovuzrození.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7.23, to byla vzpomínka na skupinu Gentour, písnička Všechno bude fajn na Českém rozhlasu Vysočina. 4 zápasy o všechno mají před sebou druholigoví fotbalisté Vysočiny Jihlava. V tabulce jsou na 15. sestupovém místě a na záchranu ztrácejí 5 bodů. Pokud by tým kouče Marka Nykla neuspěl, vypadla by Jihlava po více než čtvrtstoletí z profesionálních soutěží.
1: Sport v regionu.
2: Na stadionu FC Vysočina začíná trénink prvního týmu. Po úvodní rozcvičce se hraje bago, občas zazní smích, ale začátek tréninku se jinak nese spíš ve vážném duchu. Odpovídá to situaci, ve které jihlavští fotbalisté v současnosti jsou. Uvědomuje si kapitán Adrian Čermák.
3: Stále to máme ještě ne úplně asi vo svojich rukách, ale chceme s tým ešte spraviť maximum. Máme 4 zápasy a keď získame 12 bodov, tak si myslím, že sme zachránení.
2: Na jaře ale Vysočina získala v 10 zápasech 4 body. Naposledy ve druhé lize vyhrála na konci října.
3: Nejde nám poslednú dobu zvládať tie zápasy do konca, udržať tú nulu a vyhrávate zápasy na 1-0, čo by nám v tejto situácii veľmi pomohlo.
2: Pokud by Jihlava konec sezóny nezvládla a sestoupila, vrátila by sa do 3. ligy po 26 letech.
3: Ja si to plne uvedomujem a nechcem to proste byť za to zodpovedný, že by sa tu hrala nejaká 3. liga, takže snažím sa byť nastavený tak proste, že tú ligu zachránime.
2: Na střídačce povede tým kouč Marek Nykl, ktorý kvôli zdravotným komplikacím vynechal poslední 2 zápasy. Sám má ze své hráčské kariéry řadu zkušeností z boje o záchranu.
4: Vím, jako, že když se dělají takovýhle chyby, nebo že ten tým je to strašně potápí a může hrát sebe líp, ale prostě se nevyhrabe. Takže říkám, my teď máme jasně ráno, že prostě ve středu ten zápas chceme zvládnout.
2: O tom, jestli v Jihlavě udrží druhou ligu, bude jasno nejpozději 23. května večer. František Jirků, Český rozhlas.
0: Jak tuto situaci vnímá otec profesionálního fotbalu v Jihlavě a někdejší ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis, to zjistíme už za hodinu.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme hezké ráno, jsou tu aktuální zprávy.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V Pelhřimově pokračuje soud s Ladislavem Váňou a Janou Svatošovou. V Kletečné u Humpolce chovali množství šelem a dravých ptáků v nevyhovujících podmínkách a bez patřičných povolení. Soudní líčení začalo už koncem března a dostavila se k němu jenom Jana Svatošová, která odmítla odpovídat na otázky soudce. Na dnešní den už jsou předvolaní i svědci. Někteří maturanti dnes píšou nepovinné didaktické testy z matematiky a dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky si zvolila asi 4% přihlášených, to je přes 3,5 tisíce žáků. Jde o variantu, kterou volí studenti, kteří směřují hlavně na technické, přírodovědecké nebo matematické obory na vysokých školách. Výsledky jim můžou pomoct při dalším studiu. Elektřina v Česku byla loni šestá nejdražší v Evropské unii, vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Zároveň ale Česko patřilo mezi 10 zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla. Ceny zemního plynu pak byly loni i pod unijním průměrem. Ve druhé polovině roku klesly o 10%, což byl největší pokles v celé unii. Nejdražší elektřinu mělo loni Irsko, nejvyšší ceny za plyn pak platily domácnosti ve Švédsku. Kolumbiec odsouzený za žhářský útok na dopravní podnik v Praze nezaplatil ani po téměř roce škodu 115 tisíc korun. Částku proto vymáhá pražský dopravní podnik exekucí, řekla Českému rozhlasu mluvčí podniku Aneta Řehková. Uhrazení škody bylo součástí dohody o vině a trestu. Muž byl odsouzen za teroristický útok na 8 let. K zapálení autobusu v garážích dopravního podniku se muž u soudu doznal a omluvil. Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění a téměř tříměsíční pauze vrátila na okruh WTA vítězně. Na úvod antukového turnaje v Římě porazila dvojnásobná grandslamová šampionka francouzskou Jacquemotovou 6-2 a 6-4. Další soupeřkou Krejčíkové bude světová jednička Sabalenková z Běloruska. Teď počasí, v Telči je 12 stupňů, stejně tak ve Žďáře nad Sázavou nebo Libici nad Doubravou. Ráno je na Vysočině skoro jasné, v průběhu dne ale mraku přibude a k večeru očekáváme i přehánky nebo bouřky. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů a foukat bude mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nehoda blokuje provoz ve Stříteži u Jihlavy, střetla se tam dvě osobní auta a vybočuje se na kilometru 77 dálnice D1 ve směru na Brno. Ve stoupacím pruhu tam stojí porouchané vozidlo.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 7:33.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
4: Toto je skupina Jelen.

0: Skvělý Václav Neckář má něco s jedním pánem v 7.38 na Českém rozhlasu Vysočina. Je tady středa 6. květen a i dnes pro vás máme naši novou rubriku Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem dnes budeme zdolávat ledovce.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Belinda Carlisle v 7.44 ve středečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Do vězení nechceme nikdo, k čemu ale je dobré. Nad tím se už za chvíli tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina zamyslí Makovičky.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme dopoledne skoro jasno, odpoledne mraků přibude, k večeru čekáme i přehánky nebo bouřky. Teploty dnes budou mezi 21 až 24 stupni Celsia a foukat bude mírný jižní vítr.

0: Jana Kirchner, Petr Habka, Bude mi lehká zem. Za chvíli Zamilovaná, což je písnička Lenky Filipové.
1: Makovičky.
2: Čemu je dobré vězení?
3: Když vám kradou zloději, tak můžou policajti vás dát do vězení.
4: A taky je to kvůli tomu, že někdo ukradne peněženku nebo něco cenného. Oni to postavili z železa, už se z toho nemohli utéct.
5: Má tam ten vám takový pruhovaný oblečení, oranžový nebo žlutý, a je tam taková kovová postel.
6: On se tam musí zlepšit.
2: A co v tom vězení ty lidé dělají, aby se zlepšili?
6: Plakají a drží se takhle vězení.
7: Já si to představuju takhle, že tam mají postel na řetězu a mají tam jinak plázno a nosí tam jídlo.
8: Ještě je tam umyvadlo a záchod, aby tam mohli, a pak jim tam hází jídlo.
7: Zloději tam můžou být 20 let nebo do životí.
2: Kdo pošle toho zloděje do vězení?
9: Policajti, protože kdyby neexistovali policajti, tak by zloději furt kradli a kradli.
1: Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez této všetečné uklízečky se neobejde ani Scotland Yard. Jiřina Bohdalová v hlavní roli detektivní komedie paní Piperová zasahuje. ČT2. Boj bývalé hornické osady o přežití. Premiéra dokumentu Zápas o Bedřišku. A ČT Art. Hostil nejslavnější interprety, orchestry i dirigenty. Historie Mezinárodního hudebního festivalu v premiérovém dokumentu Pražské jaro, okno do světa. Středeční večer s Českou televizí.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Okřížky budou vzdělávat lidi v lepším třídění, chtějí se vejít do limitů. Několik tisíc lidí v Praze demonstrovalo na podporu veřejnoprávních médií. Rusko od brzkého rána útočí na Ukrajinu, na Kyjevem navrhované příměří nepřistoupilo. A bude oblačno, k večeru místy s deštěm a teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jakub Diviš. Edukovat své obyvatele ohledně správné recyklace odpadu chce vedení Okříšek. Nechalo si totiž udělat rozbor komunálního odpadu. Ten odhalil, že v černých popelnicích končí i množství plastu, papíru, skla a bioodpadu. Podle starosty Okříšek za Socdem a Zelené Zdeňka Ryšavého je letošní limit směsného odpadu na osobu 150 kg. Při větší produkci se zvyšuje poplatek za skládkování.
3: Ve chvíli, kdy nesplníme ten limit, což zatím plníme, tak v tu chvíli nám to skočí, ta část, která už je na tu hranici, tak skočí třeba na, myslím, na trojnásobek. Jo. Proto se snažíme snižovat pořád to množství směsného komunálního odpadu, aby jsme pořád se vešli do té vlastně hranice a platili tu nižší sazbu.
1: Limit množství vyprodukovaného odpadu navíc každoročně klesá a k tématu třídění se v našem vysílání vrátíme už za pár minut. Lidé v Praze demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Podle policistů jich bylo několik tisíc. Demonstranti nesouhlasí s vládním návrhem zákona, který počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Oběma institucím chce snížit finance o celkem 1,4 miliardy.
4: Účastníci akce se ze Staroměstského náměstí vydali před budovu Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Stažení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků chce také opozice, říká předseda ODS Martin Kupka.
5: Aby tenhle prvotní návrh, který z toho stolu úplně zmizel, protože se prostě nedá dopracovat do podoby, která by dokázala opravdu českým médiím přinést dobrou perspektivu.
4: Podle poslance Patrika Nachera z hnutí ANO, ale vláda návrhem plní své programové prohlášení.
6: Je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády a jenom naplňujeme svůj slib, který jsme lidem dali.
4: Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
1: Na dnešní příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, reaguje Rusko rozsáhlým vzdušným útokem. Protiletecké poplachy platí ve východní Ukrajině a ruské drony udeřily především v Charkově. Včera po celé Ukrajině zemřelo při ruských útocích nejméně 23 lidí.
7: Kulometná palba protivzdušné obrany probudila obyvatele Charkova poprvé před čtvrtou hodinou raní místního času a útoky pokračovaly v několika vlnách až do 7. hodiny. Podle TLK News, což je telegramový kanál, který celou noc monitoruje pohyb dronů a letadel v charkovské oblasti, jeden z dronů dopadl na cíl. Stejný kanál uvádí, že ruská letadla schodila brzy ráno klouzavou bombu na Vovčansk. Příměří navrhuje prezident Zelenský pravidelně a doposud na něj Rusko reagovalo pouze útoky. Samotný ruský prezident vyhlásil příměří na 8. a 9. května, na výročí konce druhé světové války. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas. Sport.
1: Volejbalisté Karlovarska jsou extraligoví šampioni. V rozhodujícím pátém finále série porazili na domácí palubovce Lvi Praha 3-0 na sety. Pro smečaře vítězných západočechů Matěje Pastrňáka to bylo zároveň velké loučení.
8: Prostě je to krásný rozloučení tady s tím klubem. To není žádný velký tajemství, že já už tady příští rok nebudu, takže tohle jsem si přesně přál, abych se takhle rozloučil a odvětšil se tomu klubu přesně tady tou zlatou medailí a pohárem.
1: Pro Karlovarsko je to čtvrtý extraligový titul v klubové historii, první od roku 2022.
2: Počasí.
1: Třebíči je 12 stupňů, v počátkách 11, ráno je na Vysočině skoro jasné, v průběhu dne ale mraků přibude a k večeru očekáváme i přeháníky nebo bouřky. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů a foukat bude mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda blokuje provoz ve Stříteži u Jihlavy, střetla se tam dvě osobní auta a v ulici Sokolovská ve Velkém Meziříčí se tvoří dlouhé kolony vozidel, hrozí nebezpečí dopravního kolapsu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 8. hodina 5. minuta, zůstaňte s Českým rozhlasem Vysočina, už za chvíli se dozvíte, proč v Havlíčkově Brodě znovu přestavují kruhový objezd, který vznikl teprve před necelými 3 lety. A taky se budeme věnovat tomu, co všechno my lidé dokážeme vyhodit do popelnic. Města a obce na Vysočině si to nechávají zjišťovat, pak to analyzují. Proč? To nám řekne už za chvíli Tereza Pešoutová.
2: Dobré ráno.

0: poplatkům. Někteří starostové objednávají i profesionální rozbory vyhazovaného odpadu. A tomuto tématu se teď na Českém rozhlasu Vysočina budeme věnovat s Terezou Pešoutovou. Přeji ti hezké ráno.
1: Dobré ráno. Úplně nejnověji si analýzu směsného odpadu nechali zpracovat v Okříškách na Třebíčsku. Odpad odborníci rozebrali v průběhu včerejšího dopoledne. Konkrétní výsledky po vyhodnocení dodá vedení městy se Energetická agentura Vysočiny. Já jsem se byla na místě včera podívat a už na první pohled bylo znát, že v třídění má část obyvatel stále rezervy. Do nádob na směsný odpad házely i plastové lahve, sklenice nebo papírové obaly a asi nejvíce bylo neroztříděného bioodpadu. Okříšky ale rozhodně nejsou první, které si nechali podobný rozbor zpracovat. V minulosti takto odborníci navštívili například i Plnou, Havlíčkův Brod, Ždírec nad Doubravou a další obce a města po celé Vysočině.
0: Terezo, říkala si, že v Okříškách výsledky toho rozboru teprve dostanou, jak to dopadlo tedy v těch dalších zmiňovaných městech?
1: Ty výsledky jsou v různých městech dost podobné. Například v Havlíčkově Brodě v roce 2023 rozebrali 10 popelnic na směsný odpad a ukázalo se, že 55% jejich obsahu by se dalo vytřídit. Jinak řečeno, skoro 70 kg z více než 120 vyhozených by nemuselo vůbec skončit na skládce. Při rozboru ve Ždírci nad Doubravou odhalili odborníci skoro polovinu odpadu, který by se dal vytřídit, a podobné výsledky obdrželi i v Přibyslavi.
0: Co si pod tím vytříditelným odpadem máme představit?
1: V podstatě všechno, co se dá hodit do jiného kontejneru, než je ten na směsný odpad. Jsou to plasty, sklo, papír a také v černých popelnicích nejvíce zastoupený bioodpad. A ty výsledky bývají velmi podobné, nehledě na místo nebo firmu, která rozbory dělá. Popisuje Michaela Hemzová z Energetické agentury Vysočiny.
2: Vlastně v České republice tyhle ty rozbory provádějí i další instituce, například společnost Ecocom, Incien, a je možné vlastně ty výsledky, řeknu, rámcově na nějaké hladině mezi sebou porovnat. Nemyslím si, že by ty výsledky se nějak výrazně lišily.
1: Například společnost Ecocom má nejnovější souhrnné rozbory za rok 2024, ze kterých vyplývá, že lidé by mohli vytřídit navíc až 55% odpadu. Největší podíl v popelnicích tvoří bioodpad, více než pětinu tříditelného materiálu, zhruba desetinu pak plasty a další významné zastoupení bylo také u papíru, skla nebo textilu.
0: Říká Tereza Pešoutová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nový přejízdný středový ostrůvek umožní přepravu nadrozměrných dílů do Dukovan. Kvůli přepravě těžkých komponent na dostavbu jaderné elektrárny musí v Havlíčkově Brodě upravit kruhový objezd. Kde přesně, to dám teď 8:45 na Českém rozhlasu Vysočina, řekne mluvčí ředitelství silnice dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/38 u Selské jizby v Havlíčkově Brodě dokončujeme stavební úpravu okružní křižovatky. Důvodem dodatečného zásahu do stavebního objektu, zprovozněného před necelými 3 lety spolu s jihovýchodním obchvatem města, byla úprava přepravní trasy pro těžké komponenty k dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Na křižovatce vybudujeme nově přejízdný středový ostrůvek, rozšiřujeme a zpevňujeme nájezdy a výjezdy do křižovatky ve směrech Jihlava a Masarykova ulice. Doprava je vedena volnými větvemi křižovatky po jihovýchodním a severovýchodním obchvatu. Uvedení křižovatky do provozu plánujeme v polovině května.
0: To říká mluvčí ředitelství silnice dálnic Petra Drkulová.
2: Počasí.
0: Co se týká dnešního počasí na Vysočině, tak dopoledne bude jasné, odpoledne už čekáme větší oblačnost, k večeru pak přehánky místy i bouřky, teploty budou mezi 21 až 24 stupni Celsia. Před lety měl jihlavský fotbal velké plány, mluvilo se i o ambicích hrát evropské poháry, teď ale bojuje o udržení ve druhé lize. Jak tuto situaci vnímá někdejší ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis? Zeptáme se ho za chvíli.
3: Sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
4: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
5: O písničku na přání můžete požádat.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: To byl Valdemar Matuška.
1: Sport v regionu.
0: Před 26 lety byl u toho, když jihlavští fotbalisté postoupili do druhé ligy a zažil s nimi i další úspěšné roky. Nahlas mluvil o tom, že chce, aby se v Jihlavě hrály evropské poháry. Teď Zdeněk Tulis, někdejší ředitel FC Vysočina, na dálku sleduje, jak jeho klub bojuje o to, aby se vůbec udržel ve druhé nejvyšší soutěži v Česku. Pan Zdeněk Tulis je s námi na Českém rozhlasu Vysočina. Přeji vám hezké ráno.
2: Hezké ráno vám i všem posluchačům.
0: Jihlavští fotbalisté 4 kola před koncem ztrácejí na záchranu 5 bodů. Jak jejich pozici vnímáte? Věříte, že soutěž zachrání?
2: Ve sportu taková situace, když nastane, je hodně složitá. Záleží na síle a vnitřní síle mužstva a managementu takovým způsobem, aby zvládli tuhle situaci a v této situaci ještě nějakým způsobem vybruslili.
0: Proč podle vás je jihlavský fotbal tam, kde je?
2: To je těžká otázka. Já si myslím, že jihlavský fotbal má skvělé základy pro výchovu mládeže, pro rozvoj fotbalu, ale samozřejmě v poslední době se tam udála řada věcí, které moc tomu fotbalu nepomáhají, rozumíte. Vidíte, že v poslední době do fotbalu míří hodně bohatí lidé, kteří se snaží ty kluby povznést a Vysočina tuto šanci nemá, takže bojuje sama se sebou a já věřím to, že tento boj zvládne, protože může to na jedné straně můžou být ekonomické zázemí, ale na druhé straně je také síla, vnitřní síla kolektivu, ale já si myslím, že síla kolektivu potažmo managementu je na takové úrovni, aby tento náročný úkol a krok v těch posledních 4 zápasech zvládl.
0: Co by případný pád do třetí ligy znamenal pro klub a jeho pracovníky, kteří se pohybují v zázemí, poskytují hráčům servis?
2: Podívejte se, já vám řeknu jednu věc. Jihlava se může chlubit skvělýma zaměstnancama. Třeba pan Březina a jeho četa, myslím si, že připravuje nejkvalitnější trávníky v České republice na úrovni, na které je první liga nebo druhá liga. To znamená, že to jsou lidi, jsou srdcaři, kteří do toho fotbalu dávají srdíčko a bojují za hrdost té Vysočiny. Já si myslím, že toto je potřeba, aby se přeneslo i do těch hráčů a trenérů na hřiště a pak si myslím, že je šance na to, aby se ještě z této situace, která je velice složitá, ještě dokázalo vybruslit.
0: Ještě v horší situaci než první tým je výběr do 19 let, který je v lize poslední. Co by pro klub znamenalo, kdyby se dorostenci neudrželi v nejvyšší soutěži?
2: To nedokáže posoudit, ale každý sestup by měl, kdyby došlo k sestupu, tak každý sestup by měl nějakým způsobem mobilizovat síly na to, aby se ten klub rozvíjel. U té mládeže je to trošičku problém v tom, že Vysočina patří k 9 z 10 klubům, které mají fotbalové akademie, které se nám tam podařilo dostat v roce 2017. To znamená, vytváří nejtalentovanější fotbalové mládeži Vysočiny nad standardní podmínky a byla by škoda, kdyby ten výkvět hrál druhou dorosteneckou ligu, ale já jsem přesvědčený o tom, i kdyby k tomu došlo, asi k tomu dojde, tak si myslím, že ta síla tady tohoto kolektivu je na to, aby se v brzké době vrátil opět na to výsluní. Samozřejmě je potřeba z každého neúspěchu vyvodit nějakým způsobem závěr a poučit se tak, aby k tomu do budoucna nedocházelo.
0: To říká Zdeněk Tulis, někdejší ředitel FC Vysočina. Moc vám děkuji za rozhovor a přeju hezký den, naslyšenou.
2: Taky děkuji, naschledanou.
0: Před několika sekundami bylo 8:30, jsou tu krátké zprávy a Jakub Diviš.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Ústavní soud dnes vyhlásí rozhodnutí o krácení odměn pro politiky, kteří působí zároveň v obecním i krajském zastupitelstvu. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Podle nich je naopak žádoucí, aby měl člověk zkušenosti s obou samospráv. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé na úrovni obcí a krajů vyšší z odměn celou a druhá se jim krátí na 40%. Změnu prosadila předchozí vláda. Současný kabinet chystá vlastní úpravu odměňování v případě kumulace funkcí. Policie vyšetřuje případ opilého strojvedoucího. Podle policistů řídil osobní vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se skoro 3 promile alkoholu. Na jeho chování upozornili policii svědci. Podle nich strojvedoucí neotvíral dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Ve vlaku jelo zhruba 40 lidí, nikomu se nic nestalo. Strojvedoucímu hrozí až 5 let ve vězení. Opotřebovaná krajská dodávka bude dál sloužit v Malčíně na Havlíčkobrodsku. Vysočina už vůz pořízený před 10 lety dál nevyužije, takže jej daruje 200hlavé vesnici. Dar odsouhlasili radní kraje, dnes dodávku předají. Severní Korea nově považuje Jižní Koreu za své území odtržené separatisty. Vedení země to potvrdilo v novele ústavy. Dokument už neobsahuje ani zmínky o snaze sjednotit obě země. Změny podle agentury Reuters potvrzují směřování států pod vedením diktátora Kim Jong-una. Ten vztahy mezi zeměmi vnímá jako oboustranně nepřátelské. Novela severokorejské ústavy taky oficiálně zaručuje Kim Jong-unovi například právo nasadit jaderné zbraně. Hokejový útočník Martin Nečas se podílel i na druhé domácí výhře Coloreda ve druhém kole play-off NHL. Tentokrát dal gól a jeden připravil a nejlepší tým základní části i díky tomu porazil Minnesota 5-2. V úvodním zápase si Nečas připsal 3 asistence. Série se za stavu 2-0 pro Colorado přesouvá do Minnesoty. Jihlava hlásí 15 stupňů, Nedvězí 12, teď ráno je na Vysočině obloha jen s málo oblačností, v průběhu dne ale bude přibývat a k večeru očekáváme i přehánky nebo bouřky. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů a foukat bude mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Mezi Havlíčkovým Brodem a Břevnicí se střetlo nákladní auto s osobním, s opatrností tam projedete. Potom přímo v Havlíčkově Brodě se zdržíte v ulici Humpolecká, po srážce dvou aut se tam tvoří dlouhé kolony. S kolonou počítejte i ve Velkém Meziříčí v ulici Sokolovská. A v Polné v Reslově ulici utekly ovce na vozovku, tak tam dejte pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 3,5 minuty po 8:30 ladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme všem hezkou středu.

0: Místo školních lavic park, místo všetce třeba pampeliška. I tak může vypadat vyučování. Podle organizace Učíme se venku přibývá učitelů, kteří v rámci běžné výuky chodí s dětmi ven, do přírody. Výuka venku totiž může zlepšovat duševní pohodu žáků, vztahy ve třídě, anebo zvyšovat zájem dětí o učení.
1: Odložte si prosím batůšky a utvoříme tady kruh, pojďte.
2: Žáci druhé třídy pražské základní školy Kunratice se v parku připravují na hodinu, ve které se budou věnovat ochraně planety.
3: Děti dostali za úkol zpracovat jedno téma, čím bychom mohli planetu chránit. Vytvářejí tedy zpravodajskou zprávu, kterou budou představovat ostatním ještě s obrazovým materiálem.
2: Popisuje učitelka Ilona Zapletalová, která spolu s párovou učitelkou a asistentkou chodí učit ven každý týden na 2 až 3 hodiny.
1: Budeme na to mít 20 minut. Prosím, najděte jedno téma a puste se do práce.
2: Takových učitelů, kteří se snaží přenést část výuky mimo školní budovu, podle Justiny Danišové z organizace Učíme se venku přibývá.
4: Vznikla už i akademie Učíme se venku, kde je přes 150 škol a ty si dali závazek, že budou například letošní rok 120 hodin venku dohromady.
2: Podle organizace má učení venku mnoho výhod. Děti se nejen více hýbou, pozitivně to ale působí i na školní výsledky a také duševní pohodu a chování dětí.
4: Děti, které ve třídě se zdají jako neaktivní, pasivní, někdy problémové takzvaně, tak najednou venku ožívají, protože se učí všemi smysly v praxi.
2: Podle odborníků se při učení venku také utvářejí silnější vztahy mezi učiteli a dětmi, i dětmi mezi sebou, což potvrzuje i učitelka Ilona Zapletalová.
3: Myslím si, že to bude mezi námi právě tu otevřenost, důvěru. Vlastně venku pracujeme i ve skupinách, takže se utváří vazby. Měníme ty různé skupiny tak, aby dokázali spolupracovat s každým.
1: A co to znamená použít to znovu? Co budete říkat těm ostatním?
5: Jak to bude? Jakože to nemáme vyhazovat.
2: Chodíte rádi ven se učit?
6: Já, protože děláme nějaký různý stanoviště.
7: Je tady hodně přírody a takové aktivity se tady dají dělat.
8: A ještě můžeme malovat s přírodou.
2: Z pražských Kunratic Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: Když už jsme v přírodě, pustíme si písničku o tom, že život je jako květina. Life is a flower. Tady je švédská skupina Ace of Base, 4 minuty před 3/4.

0: To byla skupina Ace of Base.
1: Počasí.
0: Je 8:45 a je tu meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak je před námi 6. květnový den. S jakým stylem počasí dnes máme počítat?
2: No teď té oblačnosti trošku ubývá nad Vysočinou, respektive ona tak jakoby pulzuje. Chvíli přibývá, chvíli ubývá, tak teď zrovna je ta ubývající fáze, takže převažuje spíš polojasno, někde dokonce skoro jasno. Jenom na severu a západě Vysočiny může být teď ještě trošku zvětšená oblačnost. Srážky se nevyskytují, něco málo se objevovalo během nočních hodin, ale to byly spíš takové zanedbatelné desetinky, možná jenom na tom nejzápadnějším okraji Vysočiny. To byl skoro až milimetr nebo možná i pár milimetrů, tak teď se zatím srážkově nic neděje. Teploty jsou nejčastěji kolem 16-17 stupňů, vyšší polohy kolem 14, no a vítr ten zatím nefouká příliš moc, většinou tedy slabý od jeho západu, ale ve vyšších polohách tam už fouká i vítr mírný.
0: A kolik stupňů se dostaneme, jak vypadají další dny?
2: Stupňů dnes nejvyšších bude naměřeno tak 21-24 zhruba na Vysočině. Oblačnosti ale bude celkově postupně v průběhu dnes spíše přibývat, takže postupně převládající větší oblačnost, dejme tomu oblačno, chvílemi může být i skoro zataženo. Během těch odpoledních hodin, hlavně v tom pozdějším odpolední a během večera, se mohou objevit na Vysočině i nějaké další přeháňky, ty už mohou být případně i výraznější. Vypadá to, že ta pravděpodobnost jich vyskytuje vyšší zhruba v severozápadní polovině Vysočiny, doprovázet je mohou i bouřky, takže možná, že se trefí i nějaké větší množství srážek, pokud tak spíše na ten severní, severozápadní okraj Vysočiny, tam je, jsou ty úhrny, řekněme, nejvyšší, nejpravděpodobnější. A potom ty srážky později večer by se měly postupně a v té první části noci vytrácet, ale ještě i v té první části noci se také zhruba v té severozápadní části Vysočiny mohou objevovat. Potom už tedy by se měly vytratit. No a pokud jde on pak noční teploty, nejnižší, ty by měly klesat tak mezi 13 až 10 stupňů. Vítr dnes nejprve teď slabý, někde už i ten mírný, postupně by měl být mírný všude v kraji, jihozápadní zhruba nebo jižní směry. A potom odpoledne v okolí těch přeháněk případných bouřek může zesilovat.
0: A ty vyhlídky na další dny vypadají jak, kdybychom to mohli říct v kostce?
2: Zítřek ještě nějaké srážky se objevovat mohou, hlavně zase v odpoledních hodinách na večer, potom se budou vytrácet, no a v těch dalších dnech tam už počasí beze srážek a více sluníčka, teplotně zítra do 20 stupňů, takže se bude ochlazovat spíše oproti dnešku, potom v těch dalších dnech, pátek, sobota, neděle zase postupně teploty až možná v neděli k těm letním hodnotám.
0: To slibuje meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: 8:40, loučí se Robin Šalamon, přeju vám krásnou středu. Budu tu opět zítra ráno v 5 a dnes po 9. hodině se na vás těší Joža Kolář.
1: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: Lado, řekni fór.
1: No tak tady mám jeden takovej delší. Porodní babka, která za svůj život odrodila stovky dětí, přijde do nebe a svatý Petr jí přemlouvá. Ty jsi byla taková starostlivá a dobrá, zůstaň ještě na zemi a pomáhej ženám v těžké chvíli, stejně tak jako dosud, jen ty to umíš tak dobře. Porodní babka na to odpoví, víš, svatý Petře, nemohu se již více dívat, jak ženy trpí a otcové dětí zatím si užívají. To není problém. Zařídím to, aby při každém tvém porodu otcové děti trpěly stejně jako rodičky, slíbil svatý Petr. Tak se babka vrátí nazpět a hned jí volej k porodu. Žena se sví v bolestech na posteli a manžel sedí u okna, chlastá pivo a příšerně se chechtá. Hleďte, a vás nic nebolí? Ne, mě ne, ale podívejte se ven na souseda. Ten se tam sví, jako by měl rodit.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Kraj podpoří památky na Vysočině. V Českém Švýcarsku pátým dnem pokračuje likvidace požáru. Hasičům v noci pomohl déšť. Spojené státy podle prezidenta Trumpa dočasně přeruší operaci na ochranu lodí v Hormuzském průlivu. A bude oblačno, k večeru místy s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Na řadě jsou zprávy, příjemný poslech přeje Jakub Diviš. Opravy 91 památek letos podpoří kraj Vysočina. Rozdělí mezi ně více než 21 milionů korun. Nejvyšší částku, přes 400 tisíc korun, získá 11 chráněných objektů. Mezi nimi například pivovar v Želetavě, kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou nebo kaple svatého Václava v Hybrálci.
4: Právě v Hybrálci chtějí s první etapou oprav začít podle nezávislého starosty Leoše Delína letos v létě. Obec už má vybraného dodavatele. Výměna více než 50 let staré eternitové krytiny spolu s opravou krovu vyjde zhruba na 1 000 000 korun. Další práce budou následovat příští rok. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: V Českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů lesa. Původně hořelo na víc než 100 hektarech. Noc v Národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Tomáš Kalvoda. Podle něj

0: I mají hasiči požár pod kontrolou a dál se nešíří.
1: Dnes ráno tu máme k nasazení 370 hasičů, nebude už probíhat letecké hašení a během dne se pak uvidí, zda odpoledne už bude možné redukovat síly a prostředky pro zásah.
0: V Národním parku začalo hořet v sobotu odpoledne, oheň dostali hasiči pod kontrolu až v pondělí večer. Policie dál vyšetřuje, co požár způsobilo. Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu dvě lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. Sport. Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger. Trojnásobný medailista z mistrovství světa nahradil ve funkci Michaela Málka, který se přesunul k B týmu. Reprezentanty povede Schlesinger s Ondřejem Moravcem. V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci ploténky Markéta Davidová a také Tereza Vinklárková, která přehodnotila rozhodnutí o konci kariéry. Skončil naopak Jakub Čtvrtecký, ten se bude věnovat běžeckému lyžování. A čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům v pražské O2 aréně, a to na tvrdém povrchu 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdych se těší na oblíbené místo, kde sám vyhrál jeden ze svých dvou Davis Cupových pohárů.
2: Na O2 arénu mám jenom samý dobrý vzpomínky za vlastně našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout, tak by to bylo skvělý a já se na to strašně moc těším. Počasí.
0: V Hubenově máme 15 stupňů, v Humpolci 14. Zprvu bude dnes obloha na Vysočině skoro jasná, v průběhu dne ale oblačnosti přibude a k večeru očekáváme i přehánky nebo bouřky. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů a bude foukat mírný jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Havlíčkovým Brodem a Břevnicí se střetlo nákladní auto s osobním, s opatrností tam projedete. Přímo v Havlíčkově Brodě se pak zdržíte v ulici Humpolecká, po srážce dvou aut se tam tvoří dlouhé kolony. A s kolonou počítejte i ve Velkém Meziříčí v ulici Sokolovská.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krátce po 9. hodině vám přeji příjemné a pohodové středeční dopoledne, které je zatím zalité sluncem na Vysočině, ale jak jsme slyšeli, odpoledne by měly přijít nějaké přehánky, tak se nechme překvapit. Každopádně ještě před přehánkami nás čeká kromě jiného také oblíbený pořad Dobroty Dáši Kubíkové. No a koho často honí mlsná, toho už Dáša za chvíli potěší. Máme totiž nachystaný recept na skvělý čokoládový dort.
3: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
4: A v našem vysílání pochopitelně nechybí ani muzika. Tohle je Petr Muk, Neusínej.

0: Bonnie Tyler, Michael Field the Islands, trocha romantiky pro dnešní dopoledne určitě potěší na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli olympici, nebe nad hlavou, ale teď vám budu dělat chutě. Čeká nás další májový prodloužený víkend, ideální příležitost pro rodinná setkání a oslavy všeho druhu. Vylepšit si je můžeme vynikajícím čokoládovým dortem, který je velmi jednoduchý a zároveň vhodný pro celiaky. Je totiž pečený bez mouky.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Čím tmavší zákusek, tím větší lahůdka. To platí nejen u nás doma, ale věřím tomu, že i v mnoha dalších rodinách. Dokonce i tam, kde někdo ze členů nemůže klasickou pšeničnou mouku. Dnešní dezert takový bude. Stačí nám k němu dortová forma o průměru 20 cm. Tu si vyložíme kolečkem pečícího papíru a stěny formy vymažeme máslem. Zapneme troubu a necháme ji vyhřát na 180 stupňů. Pak vezmeme kastrol z vodní lázní a v menším kastrůlku nad ní rozpustíme 170 gramů tmavé čokolády a 115 gramů másla. Když je směs hladká, přidáme jeden vanilkový cukr a 120 gramů krupicového cukru. Promícháme ještě i se špetkou soli. Teď už mícháme ne nad párou, směs by měla být chladná, abychom mohli přidat 3 větší, lehce prošlehaná vajíčka a nakonec 50 gramů kaká. To je všechno. Teď už jen nalijeme těsto do formy a pečeme. Po necelé půl hodině, podle toho, jak peče která trouba, se na povrchu dortu udělá pevná, ale ne příliš silná krusta. Dort můžeme vytáhnout z trouby a aniž bychom vyndávali z formy, počkáme, až vychladne. Teprve potom formu odstraníme a dort ozdobíme polevou. Jestli bude také čokoládová, nechám na vás a sezónním ovocem. Je to lahůdka, tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: plast, papír, sklo a hlavně spousta bioodpadu. To vše se objevuje v popelnicích na směsný odpad v Okříškách na Třebíčsku. Vedení města se si nechalo udělat kompletní rozbor. Více se dozvíte za chvíli.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech

0: Verona Ztracená bloudím. Já doufám, že nikde nebloudíte a že si užíváte středeční dopoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Důkladní rozbor vyhozených věcí v kontejnerech na komunální odpad si nechalo udělat vedení Okříšek na Třebíčsku. Spolu s odborníky z energetické agentury Vysočiny probralo odpadky z popelnic od rodinných domů i z velké nádoby ubytovky. Ukázalo se, že i v městě, který několikrát zvítězil v soutěži Odpadový Oscar, mají obyvatelé v třídění odpadu stále značné rezervy.
1: Třídění odpadu na velkých sítech se ujalo asi 5 lidí. Drobný komunální odpad sítem propadává, zbytek musí pracovníci vytřídit.
2: Děláme rozbor, co vlastně v popelnicích je, měl by tam být směsný komunální odpad, ale jak vidíte tady v těch různých kartách jsou tam plasty, papíry, sklo, všechno možné.
1: Ukazuje starosta Okříšek za Socdem a Zelené Zdeněk Kryšavý na petlahové papírové tašky nebo plechovky, které zůstávají na sítu a pracovníci v ochranných oblecích a rukavicích je musí rozřadit do zvláštních nádob. Zdaleka nejvíce, ale v popelnicích zůstává bioodpadu.
3: To jsou vlastně jednak teda zbytky z kuchyně, ale je tady i docela výrazné zastoupení, řeknu, takovéhoto odpadu, když přesazujete květiny, upravujete zahrádku, jo, takže i zastoupení téhleté skupiny je tady vidět.
1: Popisuje Michaela Hemzová z energetické agentury Vysočiny odpad, který do černých kontejnerů sice nepatří, ale zabírá v nich často nejvíce místa. Lidé navíc bioodpad často ještě zabalí.
3: My třeba spolupracujeme i s rakouskými partnery. Je teda fascinovalo, že právě pečivo zůstává zabalený, slupky jsou prostě v sáčku, že prostě hodně těch třeba zbytků potravin opravdu jako bývá v tom obalu. No.
1: Takže obal navíc?
3: Ano. Jo, to jsou takový jako... Tamhle máte vysypaný popelník a je to taky v sáčku. Jo.
1: Na síto se dostal odpad od 10 rodinných domů a také od jedné bytovky. Podle Zdeňka Ryšavého se totiž třídění v různých typech bydlení může lišit.
2: Třeba rodiny mají většinou, že na zahrádce třeba kompost nebo tak, takže mají řekněme možnost likvidovat ten bioodpad. My teda máme na sběrných místech kontejner na bioodpad taky, ale právě by nás zajímalo, jestli třeba i ty bytovky to využívají. Ale vidíme, že ani ty rodiny domy to všechny nevyužívají, no, že jdi tam ten bioodpad mají.
1: Konkrétní výsledky toho, kolik tříditelného odpadu se v popelnicích nachází, dostane vedení Okříšek přímo od energetické agentury Vysočiny. Následně data využije k edukaci obyvatel a ukáže, že stále jsou určité rezervy, co se třídění týče. Z Okříšek Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: vody není života. A právě o vodě bude dnešní pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Hezký poslech.
1: Bejvávalo.
2: O vodě a studánkách a úctě našich předků k nim. Vody si člověk začne opravdu vážit, až když mu vyschne studna. Praví lidová moudrost. Za starých časů si naši předkové uměli zcela jistě některých záležitostí vážit mnohem více než my dnes. Vody o to víc. O to víc, že pro ně nebyla samozřejmostí jako pro nás, kteří jen otočíme kohoutkem a už teče. Kdysi nebyl přístup k vodě nikterak snadný. Těch džberů, co se lidé nanosili, těžkých džberů, pro vodu se chodívalo ke kašně a ta mnohdy mohla být i stovky metrů vzdálená od chalupy, kde dotyční bydleli. Na venkově to leckde mívali ještě obtížnější. Pro vodu se tam chodívalo s nádobami ke studni nebo dokonce do lesa ke studánce. Nebo hospodář studnu musel vykopat a pak se rumpálem točilo, aby člověk mohl vodou džberem nabrat a vytáhnout nahoru. A to všechno byla práce a čas. O úctě, která byla ke studánkám chována ještě před, dejme tomu, desítkami let, svědčí i tento zápisek. Studánky v Čechách jsou posvátná místa, světice a svěcenky slovou. Lid je čistí, k ním putuje, vodou se omejvá, v nemoci ji pije, úvod zkoušky se dělají. Děvy studánky v máji čistějí, když neprší, k studánkám putujou a tam se za dostatek dobré vody modlí. Tak to chodívala v tyto dny prameny za mlada čistit babička, prababička i kmotry těch dvou. Škoda, že už se to nedělá. Nebo někde jo? No a zítra na téma hojínek.
1: Bejvávalo.

0: Pomalu ale jistě se blíží léto a tak možná uvažujete o tom, že byste schodili nějaký ten kilogram, abyste v plavkách vypadali lépe. Veterináři proto mají takový hezký výraz snížení krmných dávek. My lidé většinou používáme nebo občas nasazujeme nějaké diety a právě o takových dietních prohřešcích bude za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina naše pravidelná minuta pro zdraví.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Se snáší déšť, s tmou se křížím.

0: zdraví.
1: Jsou nějaké typické situace, kdy člověk poruší plánovaný příjem jídla?
2: Tak to si říkají návštěvy, večírky, vybočení z rituálu a potom také psychika. Něco mě rozhodilo, dostala jsem se do psychické nepohody a nedaří se mi sklidnit. Přitom vím, že kousek čokolády funguje, jenže nezůstane jenom u jednoho kousku a když už jsem porušila dietu, tak už je to vlastně jedno. Proto je dobré trochu počítat předem s tím, že to asi přijde a připravit si takový krizový scénář, co když se dostanu do nepohody. Velký rozdíl u selhání je v tom, jestli to zůstane u jednoho hříšku na návštěvě, nebo jestli to vede opravdu k tomu, že se nezvládnu vrátit k fungujícímu stravování a vzdám to úplně.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: A za chvíli v našem dopoledním vysílání trochu jiné téma. Modlitba pro Kateřinu Horovicovou patří dodnes mezi stěžejní díla maturitní četby. Autora novely Arnošta Lustigia připomíná nová výstava památníků národního písemnictví. Začíná právě dnes a má podtitul Svědek rozvratu lidskosti. Vyrazíme na ní za chvíli. Teď muzika a Petr Kotvác. Hezký poslech.

0: Svědek rozvratu lidskosti. Tímto podtitulem označuje památník národního písemnictví novou výstavu o Arnoštu Lustigovi. Od spisovatelova narození letos uplyne 100 let. Jeho povídky a novely se zařadily mezi pilíře české moderní literatury a staly se předlohami pro významné filmy Nové vlny.
1: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová s nápisem Filmové studio Barrandov a jde o rok 1967 a jeden z filmů na základě scénářů Arnošta Lustiga.
2: 12letá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s další děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
1: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem, což je v podstatě pro to svědectví ta hlavní tematizace.
2: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti.
1: Ono se zdá, že po roce 1945 si všichni v republice uvědomili hrůzu genocidy, jenomže ta svědectví přicházela postupně a zároveň nebyla tak docela uvěřitelná. A to je příběh vlastně Arnošta Lustiga, který, když má svoje zážitky mezi Terezínem a dalšími tábory, tak to vypadá až fantaskně. A on vlastně to si uvědomí, že to nemůže jenom vyprávět, ale musí to dostat nějaký literární tvar, který zároveň musí být uvěřitelný.
2: Ano, takže teď jsme vstoupili do té hlavní místnosti této výstavy. V jejím středobodu je právě pracovní stůl Arnošta Lustiga s telefonem, lampičkou, psacím strojem a poznámkami.
1: Stěny kolem nás akcentují ty filmové obrazy, to znamená už zmíněné Démanty noci.
2: Své nejznámější dílo, Modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, Lustig napsal v horečném záchvatu inspirace prakticky přes noc. Sám novelu označil za svůj tvůrčí vrchol a prohlásil, že by na ní nezměnil jediné slovo.
1: Byť je to vlastně natočeno jako svým způsobem takový kabinetní film.
2: Výstava připomíná i Lustigův 20-letý americký exil a taktéž období návratu do Čech. V roce 1995 se spisovatel stal šéfredaktorem české verze časopisu Playboy.
1: Arnošt Lustig je člověk, který se nebojí života, bych to řekl. Velmi otevřeně komunikoval o mnoha tématech, včetně vztahů mužů a žen. A je tady hezký rozhovor nazvaný jeho citátem: literatura kotví v mravnosti, i když popisuje nemravné.
2: Další artefakty na výstavě pak dokládají úzké přátelství se spisovatelem Otou Pavlem. Ve speciální místnosti památníku pak lidé uvidí současné reakce středoškoláků, jak na ně působí Lustigovy novely plné autobiografických prvků. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Křižovatku u kostela přestaví velká bítež na kruhový objezd. Senát se bude zabývat přesunem financí mezi zdravotními pojišťovnami. Čeští hokejisté se ve Švédsku připravují na poslední turnaj před mistrovstvím světa. A středa bude oblačná, k večeru místy s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Dobré dopoledne, začínají zprávy, připravil je Jakub Diviš. Velká bítež chystá další kruhový objezd. Má sklidnit a zpřehlednit dopravu v historickém centru na místě frekventované křižovatky u kostela svatého Jana Nepomuckého. Město má dokončenou studii, přestavba má vyjít na 12 milionů korun.
3: Navržený kruhový objezd má mít vnější průměr 32 metrů. Projektanti se musí vypořádat se stísněným prostorem. Vejít se musí mezi kostelní historické opevnění a základní školu. Střed kruhového objezdu bude kvůli tomu lehce vychýlený směrem na severozápad. Bítež počítá i s novými chodníky a modernějším osvětlením. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Senátory dnes čeká schvalování novely zákona, která může výrazně ovlivnit fungování zdravotních pojišťoven. Skoro 8 miliard korun by se mělo z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny rozdělit mezi menší pojišťovny. Má to zajistit jejich stabilitu a to, aby včas platili nemocnicím a lékařům. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO je připraven senátorům změnu vysvětlovat.
4: Je to ve prospěch českých pacientů, českého zdravotnictví. Asi nikdo tady nechce mít prostě pojišťovny, které nebudou třeba schopny platit prostě za péči. Na druhou stranu určitě víme a vidíme to na tom systému jako celku, že toto řešení je pro tento rok, ale my budeme muset určitě přijít s řešeními pro další roky.
1: Na dnešní příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, reaguje Rusko rozsáhlým vzdušným útokem. Protiletecké poplachy platí ve východní Ukrajině a ruské drony udeřily především v Charkově. Včera po celé Ukrajině zemřelo při ruských útocích nejméně 23 lidí.
5: Kulometná palba protivzdušné obrany probudila obyvatele Charkova poprvé před čtvrtou hodinou raní místního času a útoky pokračovaly v několika vlnách až do 7. hodiny. Podle TLK News, což je telegramový kanál, který celou noc monitoruje pohyb dronů a letadel v charkovské oblasti, jeden z dronů dopadl na cíl. Stejný kanál uvádí, že ruská letadla schodila brzy ráno klouzavou bombu na Vovčansk. Příměří navrhuje prezident Zelenský pravidelně a doposud na něj Rusko reagovalo pouze útoky. Samotný ruský prezident vyhlásil příměří na 8. a 9. května, na výročí konce druhé světové války. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté se v Angelholmu připravují na švédské hry, poslední turnaj před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč národního týmu Radim Rulík na něj povolal i dvě posily ze zámoří, obránce Marka Alšera s Mikulášem Hovorkou, kteří v této sezóně poprvé nastoupili v NHL za Floridu. Na soupisce má i zkušeného obránce Michala Kempného. Mistr světa z roku 2024 a vítěz Stanley Cupu v úterý podepsal roční smlouvu s Kladnem. Důvody jeho návratu ze Švédska Brynás do Tipsport Extraligy nebyly čistě jen hokejové.
6: Syn půjde do školy brzy a pro něj prostě bude nejlepší, když budeme tady v Česku. Líbí se mi prostě ten směr, kterým se Kladno ubírá, jakou práci tam načali a ty vize do budoucna. Já se na to hrozně moc těším. Líbí se mi ty lidi, kteří tam zatím jsou a já věřím, že všechno by mělo běžet správným směrem.
1: První zápas švédských her odehraje národní tým zítra proti domácím, pak nastoupí ještě proti Finům a Švýcarům.
2: Počasí.
1: Teploty v regionu pomalu rostou, třeba v Havlíčkově Brodě naměříte 16 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo ve Velkém Meziříčí 17. Polojasnou oblohu v průběhu dne vystřídají mraky a k večeru očekáváme i přehánky nebo bouřky. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů, foukat bude mírný jižní vítr, který ale v případě deště zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 ve směru na Prahu se na Vysočině potkáte s uzavřeným odstavným pruhem hned na několika místech. V tuto chvíli je to nejdříve na kilometru 114 u Stříteže a potom na 76. kilometru u Hořic. A mezi Telčí a Krahulčím dnes silničáři opravují vodorovné značení, očekávejte tam zdržení. A na silnici 38 v Jihlavě na Horním Kosově leží paleta na komunikaci. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Středeční dopoledne s datem 6. května je v plném proudu a já jsem rád, že i po 10. hodině je vaším společníkem vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Obrovský pomocník kovářů v historických časech, vodou poháněný buchar, opečovávají na technické památce Šlaghamr na Žďársku. Za chvíli ho uslyšíme v dnešním příběhu z Vysočiny.
2: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
7: Ale ještě předtím přichází Lona Machálková s písničkou Světe plnej bláznů. No, nelze nic jiného, než s ní souhlasit.
8: Na

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Technická památka Žďárská Schlaghammer v Hamrech nad Sázavou už také přivítal návštěvníky letošní sezony. Budova někdejšího Brdíčkova mlýna láká především na historickou technologii vodou poháněného kovářského kladiva – bucharu. Jeho údery pomáhaly v dřívějších dobách kovářům vyrobit zemědělské stroje. Bez mlýnských kol a síly, kterou dokáže vyvinout silný proud vody, by to ale nešlo.
2: Takže jsou to dvě vodní kola na horní náhon. Voda jde v náhonu do vantrok a z vantrok potom dopadá na jedno vodní kolo, druhé vodní kolo. Toto vodní kolo pohání chvostový hamr, ten buchar. Další je brusička plus měch.
3: To jsem si povídala s Hanou Bartošovou z Technického muzea v Brně. Přidal se k nám Radim Hlaváček, správce Schlaghammeru v Hamrech nad Sázavou. Jak funguje buchar?
4: Vedle budovy máme vodní kola, jedno vodní kolo pohání měch, tady vidíme, a to druhý je od kladiva. Funguje to tak, že nad těmi koly je vana, takzvané vantroky, ve vaně je nad kolem poklop a ten já pákou zvednu.
3: Já vidím jedno, nebo obě dvě jsou venku a tohle už je převod.
4: To je převod. Já vám rozjedu měch. Teď rozjedem kladivo.
3: Proč nesmí to kladivo bucharu přímo na kovadlinu? Zničila by se kovadlina, praskla.
2: Aha. A hlavně je to jako daný kovářům. Udělají velký kus, velký těžký udělají na tom kladivu a zbytek si potom dodělávají už na malé kovadliny.
3: Takže toto všechno, tento hluk, tuhle práci, to všechno dokáže voda?
4: Za to může voda. Technologie stará 5000 let, přišlo to k nám z Číny, hedvábnou stezkou.
3: A co tím dělali oni? Kovali?
4: Většinou nástroje do zemědělství, pluhy.
3: S takovýmhle úderem to měli za chvilku hotové, ne?
4: Spíš ne. Z pece se vytáhla po 10 hodinách vrstva uhlí, vrstva rudy, vrstva uhlí. Tak na dně byla taková struskovitá houba, která se musela vzít sem do hamerny, do výhně, tady nahřát a omlátit kladivem. A tenhle proces kutí vlastně trval 3 hodiny, než se omlátila ta struska a než se vymlátil ten vzduch z toho.
3: Toto je vlastně konec toho řetězce, no. A my teď půjdeme na začátek.
2: Tady máte obří kola.
4: Já když vám vypustím vodu sem, tak to bude krásně slyšet.
3: Jak dlouho to dřevo vydrží, než jako působení vody zhnije?
2: Tam je neustálá údržba. Buď ramena se spravují, nebo i celý kolo. Většinou nevydrží ramena. Tam jde o to, že to kolo vlastně by mělo být neustále v pohybu. To tam opravuje sekerník. Máme svého

0: Fotbalistům FC Vysočina Jihlava hrozí po více než 25 letech v profesionálních soutěžích sestup do amatérské třetí ligy. Na záchranu ztrácí 4 kola před koncem soutěže 5 bodů. O udržení naděje budou hrát dnes v Českých Budějovicích. Více za pár minut.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní vysílání představí Vincence Červinku, malíře Vysočiny. Poctivý, hrdý, zodpovědný člověk, který žil nenápadný život mezi prostými lidmi. Pomáhal těm, kdo to potřebovali, aniž by čekal odměnu. Nesklonil hlavu ani když mu šlo o život. Především ale šlo o život jeho vlasti, našeho kraje.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání přináší příběh Lidické Hrušně. 10. červen 1942 Lidice ovládla ohnivá apokalypsa. Uprostřed hrůzy stál strom, němý svědek běsnění. Všechno cítil, všechno vnímal. Nakonec i on byl zničen. Stalo se ale něco nevídaného. Vstal z mrtvých a stal se symbolem znovuzrození.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Kapela Činasky a písnička Hlavolam. Vždycky jsem říkal, že být fanouškem jihlavského hokeje a fotbalu je trošku psychicky náročné. Zatímco ale Dukla Jihlava má před sebou, řekněme, optimistickou budoucnost díky nové horácké aréně i finančně silnému majiteli, fotbalisté FC Vysočina jsou na tom podstatně hůř.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
0: Čekají totiž 4 zápasy o všechno. V tabulce je Jihlava na 15. sestupovém místě a na záchranu ztrácí 5 bodů. Pokud by tým kouče Marka Nykla neuspěl, vypadla by Jihlava po více než čtvrt století z profesionální soutěží.
2: 1, 2, 3, 4. Na stadionu FC Vysočina začíná trénink prvního týmu po úvodní rozcvičce. Se hraje bago, občas zazní smích, ale začátek tréninku se jinak nese spíš ve vážném duchu. Odpovídá to situaci, ve které jihlavští fotbalisté v současnosti jsou. Uvědomuje si kapitán Adrian Čermák.
3: Stále to máme ještě ne úplně asi vo svých rukách, ale chceme s tým ešte spraviť maximum, máme 4 zápasy a keď získame 12 bodov, tak si myslím, že sme zachránení.
2: Na jaře ale Vysočina získala v 10 zápasech 4 body. Naposledy ve druhé lize vyhrála na konci října.
3: Nejde nám poslednú dobu zvládať tie zápasy do konca, udržať tú nulu a vyhrávate zápasy na 1-0, čo by nám v tejto situácii veľmi pomohlo.
2: Pokud by Jihlava konec sezóny nezvládla a sestoupila, vrátila by sa do 3. ligy po 26 letech.
3: Ja si to plne uvedomujem a nechcem to proste byť za to zodpovedný, že by sa tu hrala nejaká 3. liga, takže snažím sa byť furt nastavený tak proste, že tú ligu zachránime.
2: Na střídačce povede tým kouč Marek Nykl, ktorý kvôli zdravotným komplikacím vynechal poslední 2 zápasy. Sám má ze své hráčské kariéry řadu zkušeností z boje o záchranu.
4: Vím, jako, že když se dělají takovýhle chyby, nebo že ten tým je to strašně potápí a může hrát sebe líp, ale prostě se nevyhrabe, takže říkám, my teď máme jasně ráno, že prostě ve středu ten zápas chceme zvládnout.
2: O tom, jestli v Jihlavě udrží druhou ligu, bude jasno nejpozději 23. května večer. František Jirků, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: A možná se právě teď v 10 hodin 39 minut věnujete přípravě dnešního oběda. A tak vás nezaskočí otázka, čím doma zahušťujete guláš. Ať už používáte cokoliv, možná je čas na změnu. Zajímavé alternativy nabízí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Hovězí guláš lze zahustit několika způsoby. Tím nejtradičnějším je cibule. Při dlouhém vaření se cibule rozvaří a omáčka díky tomu přirozeně zhoustne. Dalším pomocníkem může být chléb nebo strouhanka. Potřebují povařit a rozmixovat. Zapomenout nemůžeme ani na brambory. Nastrouhané syrové nebo už uvařené brambory jsou totiž výbornou bezlepkovou variantou k zahuštění. Zkušené hospodyňky nedají dopustit na jížku. Mouku osmaženou na tuku nebo takzvanou záklechtku. Mouku rozmíchanou ve vodě. Je to rychlé, ale takto zahuštěný guláš je potřeba alespoň 20 minut povařit, aby se vyvařila chuť mouky. Nejzdravější variantou je nastrouhaná kořenová zelenina. Mrkev, celer, petržel nebo cuketa, které dodají i plnější chuť. Pro trpělivé se nabízí varianta redukce, kdy se nechá guláš déle probublávat bez pokličky, aby se přebytečná tekutina odpařila.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Půjdu dál zpívala Helena Modráčková a my také pokračujeme v našem dnešním dopoledním vysílání. Adolf Kolping, tohle jméno možná neznáte. Ve Velké Bíteši od 1. května začala velká šifrovací Kolpingova stezka, díky které se seznámíte s příběhem tohoto zajímavého pána. Stezku si teď prochází i regionální stopař Adela Zachová a s tou se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za chvíli spojíme. Teď Nick Kershaw a The Rydell. Jožek Kolář přeje od mikrofonu příjemné a pohodové dopoledne.

0: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: 10 hodin 52 minut, karanavana mraku, Daniel Landa a dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Do Velké Býteše se teď můžete vydat na velkou šifrovací kolpingovou stezku. Ta má několik stanovišť rozmístěných po městě. Na každém z nich budete plnit úkoly. Na účastníky, kteří zvládnou projít celou stezku, čeká odměna. Úkoly teď plní i regionální sopař Adela Zachová, se kterou jsme se spojili. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Já už jsem si tedy pustila do hry nebo do plnění úkolu. Začala jsem u Velkého kříže před hradbami z kostela svatého Jana Křtitele. Ta stezka měří zhruba 7,5 kilometru, ale nemusíte se bát, protože úkoly si můžete rozložit do několika dní, nemusíte to všechno udělat naraz. No a já schválně nebudu konkrétní s těmi úkoly, abyste měli také nějaké překvapení, pokud se rozhodnete na stezku vydat, tak jenom obecně. U každého stanoviště je vždycky QR kód, který naskenujete na telefon, otevře se webová stránka s částí příběhu a nějakou otázku k zamyšlení. Také tam bude šifra a heslo. Při vyluštění šifry získáte souřadnice dalšího stanoviště, které zadáte do mapy a budete vědět, kudy dál. No a také při zadání správného hesla zjistíte, vlastně nebo se vám odkryje další část příběhu a také budete vědět, kam dál. Na některých stanovištích jsou i nápovědy, které můžete využít pro případ nouze. A já ještě jenom připomenu, co tedy budete potřebovat. Je potřeba mít chytrý telefon s připojením na internet, aplikaci na čtení QR kódu, mapy v mobilu, no a taky papír a tušku na zapisování nějakých poznámek.
0: Pro koho je stezka určena a co mohou návštěvníci získat, když všechny úkoly splní?
2: Můžete jít buď sami, s rodinou nebo s kamarády. Stezka je teda vhodnější spíše pro starší děti a když zvládnete vyřešit všechna stanoviště, na která máte čas až do 31. srpna, tak se můžete zapojit do slosování o 3 vstupenky na Kolping Fest. Ten se uskuteční 19. září v kulturním domě ve Velké Býteši. No a ten je oslavou 30 let Kolpingovy rodiny Velká Býteš a také tam vystoupí písničkář Michal Horák.
0: A co nebo kdo vlastně je ta Kolpingová rodina?
2: O tom by se dalo mluvit velice dlouho, ale pokud teda musím být stručná, tak ta Kolpingová rodina spadá pod Kolpingovo dílo, to se zaměřuje na práci s dětmi, mládeží a vytváří také společenské a sportovní akce. Pomáhá také rodinám, lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace. No a Kolpingová proto, že navazuje na myšlenky katolického kněze Adolfa Kolpinga a s tím se více seznámíte právě prostřednictvím této stezky.
0: Říká regionální stopař Adela Zachová, se kterou jsme vyrazili na velkou šifrovací kolpingovou stezku do Velké Býteše. Díky za informace a pěkné dopoledne.
2: Děkuju, hezký den.
1: Regionální stopař.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Pokračuje soud s provozovateli ilegálního chovu šelem a dravců z Kletečné. V Českém Švýcarsku pátým dnem pokračuje likvidace požáru, hasičům v noci pomohl déšť. Evropská unie vyzvala americkou vládu k dodržování uzavřené celní dohody. A středa bude oblačná, k večeru místy s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem. V Pelhřimově pokračuje soud s Ladislavem Váňou a Janou Svatošovou. V Kletečné u Humpolce chovali množství šelem a dravých ptáků v nevyhovujících podmínkách a bez patřičných povolení. Soudní líčení začalo už koncem března a dostavila se k němu jenom Jana Svatošová, která odmítla odpovídat na otázky soudce. Na dnešní den jsou už předvolaní i svědci. V Českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů lesa. Původně hořelo na víc než 100 hektarech. Noc v Národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Tomáš Kalvoda. Podle něj mají hasiči požár pod kontrolou a dál se nešíří.
2: Dnes ráno tu máme k nasazení 370 hasičů, nebude už probíhat letecké hašení a během dne se pak uvidí, zda odpoledne už bude možné redukovat síly a prostředky pro zásah.
1: V Národním parku začalo hořet v sobotu odpoledne, oheň dostali hasiči pod kontrolu až v pondělí večer. Policie dál vyšetřuje, co požár způsobilo. Evropská unie vyzvala americkou administrativu, aby dodržovala uzavřenou celní dohodu. Reagovala tak na výhrušky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce zvýšit clo na dovoz evropských aut do Spojených států na 25%.
3: Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v Paříži jednal s americkým ministrem obchodu Jamesem Greerem. Řekl mu, že by se Unie a Spojené státy měly vrátit k podmínkám z loňského července, které počítají s 15% celním stropem na dovoz aut a na kterých se loni shodli americký prezident Donald Trump a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Leyenová zdůraznila, že dohoda je dohoda a že jejím základem je prosperita, společná pravidla a vzájemná spolehlivost. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Evropa má nástroje, jak odpovědět na případná další americká cla. Podle něj by ale Unie a USA neměly ztrácet čas výhruškami. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalisté Arsenalu jsou po 20 letech ve finále Ligy mistrů. Postup slaví po vítězství 1-0 nad Atletikem Madrid. Úvodní utkání ve Španělsku skončilo remízou 1-1. Do historicky druhého finále Ligy mistrů v klubové historii dovedl Arsenal trenér Michael Arteta.
4: Znovu jsme se zapsali do historie. Jsem nesmírně šťastný a hrdý na všechny v tomto fotbalovém klubu. Fanoušci s námi prožívali každý balón. Takovou atmosféru a energii jsem na tomto stadionu ještě necítil.
1: Finále Ligy mistrů se bude hrát 30. května v Budapešti. Druhý finalista vzejde z dvojice Bayern Mnichov, Paris Saint-Germain. Pařížané budou v Německu hájit jednogólový náskok. Hrát se začne v 21 hodin.
0: Počasí.
1: Vatín 16, Počátky 17 a Jihlava 18 stupňů. Takové teploty teď máme na Vysočině. Polojasnou oblohu v průběhu dne vystřídají mraky a k večeru očekáváme i přehánky nebo bouřky. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 z Brna do Prahy stojí na 114. kilometru porouchané vozidlo v odstavném pruhu. A mezi Telčí a Krahulčím dnes silničáři malují vodorovné značení. Počítejte tam s omezením. Tolik zprávy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, máme krátce po 11. hodině a dnešním hostem našeho vysílání je člověk, který prošel cestou, na které nechyběly úspěchy v biznesu, ale i tvrdý pád na dno. Jako úspěšný manažer mířil za kariérou, penězi a taky uznáním. A životní zlom v podobě vyhoření a osobních ztrát ho přivedl k úplně jiné cestě. Ke coachingu a hledání hlubších souvislostí mezi pracovním a osobním životem. V dopoledním rozhovoru budeme mluvit o tom, co se stane, když výkon přestane dávat smysl, jak poznat hranice vyhoření a proč někdy musí člověk ztratit všechno, aby znovu našel sám sebe. Mým hostem je dnes Milan Žatečka. Krásné dopoledne.
6: Dobré dopoledne, Helo.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dopoledne.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes je mým hostem Milan Žatečka. Kdybyste měl jednou větou popsat, kým je dnes Milan Žatečka, tak co byste mi řekl?
2: Pokora. Asi to nebude ani jedna věta, bude to jedno slovo. To je asi tak, to je slovo, který nejvíc vystihuje ten rozdíl mezi minulostí a současností.
1: Co pro vás vlastně dneska znamená úspěch? Má jiný obsah, než měl dřív?
2: Určitě. Já teďka vnímám úspěch sladit, mít nějaký balanc mezi pracovním a osobním životem, protože jakmile se jedna strana nějak rozhodí, něco se děje, co já třeba hnedka nechytnu, tak to má hnedka vliv a dopad na tu druhou. A než to najdu, tak to chvíli trvá, takže ten úspěch je teďka v tom, že opravdu potřebuju mít slazený tyhle oblasti svého života, aby to jelo v takovém tom flow.
1: No, vy se netajíte tím, že jste kdysi šel za kariérou, penězi a taky uznáním. Jak tehdy vůbec vypadal ten váš běžný život?
2: Kariéristicky, výkonově, bylo to opravdu tak, mě velmi naplňovalo stávat ve 4-5 hodin, připravovat si materiály, v 6 hodin vyjíždět přes půl republiky na jednání, který začíná v 8, jezdit na meetingy, které byly třeba 3denní a mimo Českou republiku a řešit tenhle styl života, neustále nějaké výzvy, jednání, vedení týmu, to prostě pro mě bylo to žrádlo, který mě naplňovalo tak.
1: Kdy se vůbec začalo ukazovat, že to všechno vám vlastně nestačí?
2: Tak ty impulzy, ty, které šly ode mě ke mně někde z hlouby, tak ty jsem velmi vytrvale ignoroval, takže teďka ani nedokážu říct, kolik jich bylo nebo jak byly silné. Pár momentů umím chytit v těch vzpomínkách, kdy jsem si už říkal, že něco se děje, ale přece to nemůže popřít to, co dělám. Ty silné impulzy samozřejmě přicházely z okolí, primárně rodina, nejvíc samozřejmě manželka a i ta rodina kolem.
1: Takže co byla ta první facka, která vám řekla, hele Milane, a dost?
2: První facka byla první operace, 2-3 dny před 4 dnem, kdy z ničeho nic jsem byl na sále a musel jsem jít okamžitě, a to jsem si moc dobře uvědomoval, že je tím stresem a že je tím, jak žiju, respektive tím, jakým nasazení a v jakým výkonu jedu. Pak bylo dlouho nic, protože mi bylo dobře a v podstatě za 360 asi 3 dnů přišel ne další operace, to už byl zákrok, ale který přímo navazoval na tu operaci, takže se to takhle potkalo ve stejný čas, stejný téma, a tam už teda přišlo, o tom už přišlo uvědomění. 2 měsíce na to přišel další zákrok, pak ještě nějaká vyšetření, a když se vlastně zjistilo, že se nic nezjistilo, že opravdu je to tím, jak valím, tak tam už přicházely ty první facky, kdy to fyzické tělo mi potřebovalo velmi důrazně říct, že takhle už úplně ne.
1: Dokáže se člověk potom všem vlastně vůbec, chci říct, uklidnit? Že si řekne, dobře, tak uberu. Jde to vůbec ubrat při tom tempu, které vy jste měl?
2: No, já budu mluvit o sobě. Ne, o mě konkrétně je to opravdu o tom těle, že muselo přijít to tělo. Dokonce ani mi nestačili lidi v mém okolí, ti, na kterých mi záleželo, ani u těch to nebylo dostatečné pro mě, abych to prostě vnímal, protože ta vidina toho, jak se vyvíjím, jak rostu, ať už kariérně, jak jdu nahoru, jak získávám, tak byla tak silná, že vlastně muselo přijít až to tělo a říct mi jeden den vyloženě, to bylo ráno, teď se z toho křesla prostě nezvedneš, teď už ne. Dítě tam na mě čekalo, až půjdeme do školky, a už jsme tam nedošli.
1: Už jste tam nedošli. Zůstávejte s námi, hostem Dobrého dopoledne je dnes Milan Žatečka.

0: Dnes je mým hostem interim obchodní manažer a taky coach Milan Žatečka. My jsme před pár minutami hovořili o vašem plném nasazení pracovním i o tom, že až zdraví vás několikrát varovalo, abyste zpomalil, i přesto jste si k tomu takzvaně musel dospět sám, ale možná se někdo teď zarazil u toho pojmu interim management. To je pro řadu lidí pojem hodně neznámý. Jak byste vlastně popsal to, co děláte, čemu se věnujete?
1: Tak bavíme se o třech pilířích. Najímají si mě firmy, které potřebují postavit obchodní oddělení. Je to o tom, že doteďka jim obchod fungoval takzvaně sám, reaktivně, stačilo to a buď to chtějí růst, anebo už to nestačí. A neví, co s tím, neví, jak poskládat obchodní proces od začátku, vyhledávání, oslovování, vedení prvních kontaktů, jednání, pracování s tím follow-upem, jak na to. To znamená, je to... Ten první pilíř je vlastně o kompletní tvorbě toho obchodního procesu a obchodního oddělení. Druhý pilíř je postaven na takzvaném krizovém řízení, kdy firma má postavené obchodní oddělení, má tam obchodní zástupce, ale něco se děje, ty peníze nepřichází, zakázky nepřichází. Takže tam vstupuji v rámci validace toho, jestli ten současný proces, jak je nastavený, jestli ho můžeme, umíme nějak zpochybnit, upravit, to je relativně velmi rychlé a pak je ta akce, kdy si opravdu jdeme za výsledky a cesta toho, jakým způsobem za těmi výsledky jdeme, tak to už je individuální, ale je to opravdu o tom, že tam se řeší ten výsledek. Tam není prostor pro rozvoj, tam není prostor pro žádný, já nevím, školení, když to tolik nedělám, trénink, coaching, tam opravdu jdeme za tím cílem, za těmi výsledky a z ní jsem také hodnocený.
0: Co vás vůbec téhle profesi přivedlo a čím vás formovala možná?
1: Já v podstatě mám za sebou tři zaměstnavatele. U toho prvního jsem byl 7 let, u druhého 10 let a u toho třetího taky 7 let. A já jsem si všímal, že vždycky po nějaké době, třeba těch 5 letech, vidím a vnímám, jak jsem v té bublině. Z toho, že jsem neuvěřitelně zvědavý, co se děje venku, na těch samých pozicích. A vlastně u toho třetího zaměstnavatele, výrobní firmy, kde jsme jednali i s našimi obchodními partnery, kteří měli taky své obchodní zástupce, tak jsem dostal tu možnost se s nimi podívat na ten trh, abych já sám je edukoval v rámci produktu tenkrát. A mě to tak fascinovalo, ukazovat jim to, co ten korporát do vás v té minulosti opravdu nasypal takzvaně, ať už vědomostma, penězi, časem, tak to, co jim já můžu předat, tak pro mě bylo tak neuvěřitelné, že jsem se o to začal zajímat víc.

0: se tedy říct, že v té vaší kariéře byl právě ten moment, který vás profesně i lidsky zásadně změnil?
1: Neřekl bych zásadně, ale byl to rozhodně moment, který měl velký vliv na to, jak jsem se rozhodoval dál.
0: My jsme hovořili o tom, že u vás došlo k vyhoření, vlastně i k rozpadu rodiny. Jak se to období vůbec projevovalo v tom každodenním životě u vás?
1: No, prvně přišlo, řekněme, to vyhoření. Chvilku na to došlo k rozpadu rodiny. Tam, jak se to projevovalo, no už jsem nebyl ten, který v 5 hodin stával a těšil se na to jednání, ale v prvních týdnech jsem se učil s pračkou, abych uměl vyprát. Pak jsem poznával troubu, pak jsem poznával nějaký recepty, protože děti si říkali o to, co mají rády, a já jsem byl do té doby zvyklý to jíst a teďka jsem to potřeboval i připravit. Takže ten zlom tam byl zásadní a vlastně v tom přicházely takový ty výzvy typu, no tak, teďka jsem měl v podstatě 15 hodin denně na práci a zbytek jsem měl na spánek. A teďka to bylo x hodin na práci, mnohem víc času na děti a potřeboval jsem mi spát a na to bylo nejmín času. Takže to období bylo jako hodně turbulentní, velmi zajímavý, dneska na něj vzpomínám fakt jako rád.
0: Jak jste si od té doby tedy vy uspořádal ten čas? Jak se proměnil ten žebříček hodnot?
1: Tak, řekla jste to správně, helo, hodnoty. Já, když se tohle stalo, tak jsem poprvé, je to 8 let teďka, tak jsem poprvé natrefil na koučku, která mě pomalinku vedla k tomu, že hodnoty nemusí být jenom v penězích, kariéře, obleku a hotelu, v kterém spím a autě, v kterém jezdím, ale že to jsou i další věci. Tam jsem začal rozpoznávat to, co znamená maličkost a přítomnost v těch každodenním životě. Ono to šlo všechno jakoby postupně. To znamená, že já jsem se pomalinku učil vnímat to, že jsem schopnej a produktivní tak, že dokážu mít příjem takový, aby jsme se měli dobře, ale zároveň potřebuju mít čas i na sebe. A upřímně ono to bylo objevování tak sebe jako role otce samozřejmě, protože to mi nic jiného nezbylo, ale ono to bylo i objevování sebe samotného, protože já jsem byl nějak vychován, nejenom rodiči, nejenom systémem školy a podobně, ale i tím korporátem. Všechno to od A do Z v podstatě směrovalo k výkonu. Vyjímá tu rodinu, že jo, tam byla láska ze vším všudy, ale jinak to bylo opravdu o tom výkonu. A pak jsem najednou začal zjišťovat, že potřebuju poznat sám sebe víc a že vlastně nevím úplně, kdo jsem a nevím, jaký mám třeba styl výchovy. V jednu chvíli zjistíte, že tak, jak jsem byl vychovávaný já, a řeknete si, no, ale já jsem teďka žiju, jak žiju, takže jsem byl vychovávaný správně. No ano, byl, ale já už takhle vychovávat nechci, protože doba je jinde, ale hlavně já jsem jiný. A to, jaký jsem vlastně objevoval v těch dalších letech. Takže na to bylo mnohem větší zaměření, než na tu práci.
0: Říká dnešní host, dobrého dopoledne, Milan Žatečka.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se mi

0: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes je mým hostem interim obchodní manažer a taky coach Milan Žatečka. Kdy jste se dostal k tomu, že jste si řekl, hele, myslím, že už sám sebe zvládnu a jsem připraven na to koučovat i další a pomáhat jim?
1: Já vám řeknu přesně termín. Bylo to 14. února 2024, kdy jsem se ráno zbudil, otevřel jsem tabulku, kde byla nějaká příprava na prezentaci pro management v rámci Evropy. A já jsem vlastně zjistil, že takhle ne, že už jsem opravdu zralej na to, jako udělat ten další krok. A pro mě to byl velký krok, protože když se bavíme o rozpadu rodiny, tak tam to, způsobil jsem si to sám, ale ten krok udělal někdo jiný. Udělala to má polovička tenkrát. A já jsem spíš byl v té roli oběti tenkrát. Ale teďka jsem byl já ten, kdo udělal to obrovské rozhodnutí ze všem všudy, ani jsem nevěděl, co to pořádně bude znamenat. Takže to byl ten den, kdy jsem si opravdu řekl, že tohle mi dává smysl a já touhle cestou prostě musím jít, protože když děláte věci, které umíte, jdou vám, ale vlastně nechcete dělat. Přitom jste v nich dobrý a přitom vás bavili. Máte studený pot, to bylo tenkrát toho 14. února, tak opravdu studený pot, tak vlastně to už je zase to fyzické tělo, mi prostě potřebuje říct, neboj se, jo, ta sebedůvěra, ta sebehodnota tam je, takže už se neboj, teďka ti to dávám fakt jako najevo takhle, zase nestačilo okolí, jdi to dělat, máš na to, jsi skvělej, bla, bla, bla. Ne, potřebovalo přijít to tělo a zase mi to ukázat ono.
0: V tom případě, s jakými tématy se na vás lidé asi nejčastěji obracejí? S čím přicházejí?
1: Často je to o tom, že jsem v nějakém stavu, není to úplně špatný, ale něco se děje. Úplně nevím, co se děje, na oko je to v pohodě, ale je ta, prostě tam něco je. Často je to opravdu o tom vyslechnout, naslouchat, ukázat nějaký svůj pohled a nehodnotit.
0: Vidíte třeba často i v těch lidech ty podobné vzorce, které jste kdysi prožíval vy?
1: No a já když se teďka vrátím k tomu ledovci, tak vlastně pokud na jednom konci ledovce jsem já, na druhém konci ledovce je můj klient, tak ale pokud jdete do té špice, tak vždycky tam najdete něco podobného. A tak jako já pomáhám lidem, tak musím naprosto na rovinu říct, že i oni pomáhají mně, protože i já si tam po tom koučování kolikrát najdu ta svá témata, která si potřebuji ještě vyčistit já zase se svým koučem.
0: Co může udělat člověk, který je třeba přetížený nebo se cítí přetížený, anebo ztrácí ten směr? Jaký první krok by podle vás měl udělat?
1: Svěřit se, nechat se vyslechnout a opravdu nechat se vyslechnout bez hodnocení, jenom s tím nasloucháním. Spousta lidí poslouchá a pak vám na to dává zpětnou vazbu. Ale naslouchat, to znamená umět číst mezi řádky anebo číst to, co vůbec není řečeno a nehodnotit to, maximálně k tomu dát nějaký neutrální postoj, který spíš vede k zamyšlení než hodnocení, tak je ten první krok, který opravdu musím říct ze své vlastní praxe a proto jsem přešel na ten coaching, tak i z praxe s mými klienty je nejlepší stupní branou do tohohle.
0: Velkou roli ve vašem životě hrají i děti. Co třeba vás naučili v životě, na co třeba jako dospělí často zapomínáme?
1: Tak děti mé, mý dva pubertáci a děti bezdomova, to je taková druhá oblast. Mm-hmm. Já jsem zmínil ten 14. únor, kdy jsem dal výpověď a ten samý 14. únor jsem zavolal do dětského centra paní ředitelce s tím, že chci pomoct. Já nevím jak, ale chci se s ní sejít a chci nějak pomáhat. Samozřejmě, že jsem tam jel s tím, že nejideálnější varianta je, kolik peněz mohu poslat. A v tom našem rozhovoru vlastně zaznělo, ty děti neznají jako mužský vzor. A vlastně jsme došli k tomu, že jenom to pro ně být jako dobrovolník, zahrát si s nima fotbal, strávit s nima nějaký čas pravidelně, aby o tom věděli, tak je to nejvíc, co může být. A to vlastně kompletně změnilo to mé vnímání toho, jak já dokážu pomáhat. Co se týče mých dvou pubescentů, ty mě zase učí to, ty mě učí spoustu o mě, protože já jsem zjistil v jednu chvíli, že nechci vychovávat stylem, jakým jsem byl vychováván já, a to není o tom, že by byl špatný, jenom prostě já jsem jiný a na nich si, teďka to řeknu, trénuju.
0: Ano.
1: To, když něco opravdu udělám jinak, ne v souladu se mnou, tak nejenom, že dostávám od nich tu zpětnou vazbu, ať už přijmou nebo nepřijmou, ale už i já sám sobě, to mý tělo mi říká potom, když špatně spím hnedka potom, co se, že to takhle být nemuselo, nebo že to nejsem já úplně.
0: Zůstávejte s námi i nadále, hostem Dobrého dopoledne Milan Žatečka.

0: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je dnes Milan Žatečka. My jsme hovořili o vašem životě, probrali jsme i téma, jak velkou roli ve vašem životě hrají nejenom vaše děti, ale i děti z dětského centra v Jihlavě. Ale ve vašem životě mají místo i meditace, mantry nebo rituály. Co vám dávají? Co vás k tomu vůbec dovedlo?
1: Na jedné straně je výkon a na té druhé straně je to, co jste teďka řekla. A já vždycky směřuji k nějaké rovnováze, balancu, něco přesně mezi. Tam potřebuju být a velmi často jdu buď to tam nebo tam. Vyvažují mi tu výkonovou stránku tak, abych se dostával do nějaké rovnováhy.
0: Uhum. Jak poznat, že tyhle věci člověku pomáhají a nejsou vlastně takovým nějakým útěkem od reality? Nebo jsou útěkem od reality?
1: Taky určitě byly do jisté míry a v určitý čas. A jak to poznat? Já vždycky říkám, prostě to prožít a pak si v té své sebereflexi umět říct, jak to vlastně bylo. A nebo jak to teďka je. Dokážu najít spoustu událostí, které opravdu byly útěkem. Ale když se na to podíváte zase z jiné stránky věci, tak když jste opravdu ve výkonu, tak tím útěkem třeba pro mě kdysi tenkrát byla drahá dovolená. Sice na té drahé dovolené jsem stejně pracoval, ale prostě tím útěkem je dovolená, já musím vypnout, potřebuji 14 dní na malých nebo velkých divách nebo kdekoliv jinde, Madagaskary a tak dále. Ale vlastně on to je útěk, protože už nemůžete dál, nebo respektive už je to jako hodně, a vy potřebujete někam utíct tam, ale samozřejmě při tou prací já jsem nejenom, že neutekl, já jsem vlastně ani nechtěl utíct, protože mě to prostě furt nějak naplňovalo, akorát, že jsem pracoval u moře a to mě nějak stimulovalo. Ale ten rozdíl tady u toho, co jste zmínila, je v tom, že tam opravdu vypínám a tam jdu do té druhé stránky, která mi potom vyrovnává ten výkon a ukazuje mi, já vždycky, když se vrátím, tak mi ukazuje, jak moc jsem byl na té přímce toho výkonu anebo toho zastavení a těch hodnot, tak kde aktuálně se nacházím a co teďka dál.
0: Hodně let jste působil ve středním managementu, v současné době pomáháte firmám s obchodem, když jsou v nouzi, mohu se vám ozvat, vy je z toho dostanete takzvaně, ale jakou radu byste dal sám sobě v době, kdy jste byl na vrcholu svojí kariéry?
1: Ty brďo, těch rad já jsem tenkrát dostal. Když si vezmu, že bych opravdu přišel já z budoucnosti a byl jsem to já, tak tam by zase bylo jedno slovo, to by bylo zpomal. To by byla ta rada. Věřím tomu, že když bych se díval sám na sebe z toho budoucna, tak bych se nad tím pozastavil. Teďka můžu říct, že já bych se velmi sofistikovaně koučoval, abych si uvědomil, opravdu bych se vedl k tomu, kde jsou ty bariéry toho, kde se nevnímám, kde prostě nevnímám sám sebe, tělo, ty pocity, emoce, to, co jsem tenkrát vůbec, od toho jsem byl odpojený, tak tam bych se pomalinku vedl, abych si to uvědomil, protože vlastně uvědomění pro mě byla ta cesta, která mě přivedla tam, kde jsem teďka.
0: V tom případě, co byste dneska vzkázal lidem, kteří navenek fungují, možná až nad ty limity, ale uvnitř vlastně spokojení nejsou, když by se na první pohled mohlo zdát, že mají úplně všechno.
1: Řeknu to ze své vlastní praxe, změnu prostředí, změnu zvyku, ale ne trvalou. Bavme se o tom, budu teďka bláznit, že si prostě jednou půjdu vykoupat do rybníka v 6 hodin ráno. Nebo že sám odletím do Říma na 2 dny. To jsem třeba udělal po rozvodu, kdy jsem si řekl, že nemám co ztratit, mám panickou hrůzu z lítání, tak jsem sednul na letadlo, v pátek jsem odletěl do Říma a v sobotu odpoledne jsem přiletěl zpátky. Řím mě víceméně nezajímal, jenom jsem potřeboval vidět, jaký to je, když spadnete, a on se to nestalo. Já jsem najednou prostě prožil neuvěřitelný stav, který, když jsem se vrátil, tak byl pro mě tak intenzivní, že mi zase ukázal něco o mně. Takže ta změna prostředí, byť krátkodobá, je opravdu prospěšná. Hnedka potom je to o tom, když už opravdu to umíme o tom mluvit, tak si najít toho člověka, který mu to umíme říct a který nás nebude hodnotit.
0: Já děkuji za otevřený rozhovor. Hostem dobrého dopoledne byl dnes coach a taky interim obchodní manažer Milan Žatečka. Ještě jednou velký dík a naslyšenou.
1: Díky moc, Helo, naslyšenou.

Hlídačky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

Příchodem 12. hodiny se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Hela Dvořáková. Přeji vám hezký středeční den a zítra po 11. hodině si v dopoledním rozhovoru budeme povídat s odborníkem na robotické sekačky Jurajem Zemanem, tak si náš rozhovor rozhodně nenechte ujít. Čas.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Pelhřimově začal soud s chovateli šelem z Kletečné u Humpolce. Obec Malčín dostane vyřazenou krajskou dodávku. Druholigovému týmu FC Vysočina podle jeho bývalého šéfa scházejí k lepším výsledkům peníze. Odpoledne bude oblačno, k večeru se dostaví přeháníky teploty do 24 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Soud s chovateli šelem a dalších zvířat z Kletečné u Humpolce začal v Pelhřimově. Obžaloba pár viní z chovu zvířat v nevyhovujících podmínkách. Jednání sledoval redaktor Milan Soldán.
3: Stejně jako koncem března, taky tentokrát se k soudu dostavila pouze Jana Svatošová, kdežto Ladislav Váňa se druhý z té dvojice se omluvil. Žaloba je viní z toho, že jednak tedy chovali několik druhů šelem v desítkách kusů a také dravých ptáků, ale to bez jakéhokoliv povolení. Dnes ten soud pokračoval výslechem svědků, vystoupili tam například zaměstnanci České inspekce životního prostředí nebo veterinární správy, kteří popisovali, jak konkrétně to v tom výběhu vypadalo. No a soud nakonec bude pokračovat dalšími svědky, kteří se nemohli dostavit, a to hlavní líčení aktuálně odročené na 17. června. Z Pelhřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Opotřebovaná krajská dodávka najde nové využití. Bude dál sloužit v Malčíně na Havlíčkobrodsku. Vysočina vůz pořídila před 10 lety a dál už ho nevyužije. Daruje ho proto vesnici, která má 200 obyvatel. Dar odsouhlasili krajští radní a dnes dodávku předávají. Zdražování v dubnu zrychlilo, ceny meziročně vzrostly o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Rusko nepřistoupilo na příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Klid zbraní měl platit od dnešní půlnoci. Ukrajina ale od brzkého rána čelí rozsáhlým ruským útokům a úřady hlásí 5 mrtvých. Kreml vyhlásil příměří na 8. a 9. května, kdy chce vojenskou přehlídkou v Moskvě oslavit výročí konce druhé světové války. Dnešní útoky podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibih dokazují, že Rusko nestojí o mír. Moskva se k tomu nevyjádřila. Sport. Jihlavský fotbal doplácí na nedostatek peněz. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to dnes řekl bývalý ředitel druholigového klubu Zdeněk Tulis. Podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky měla společnost FC Vysočina Jihlava v roce 2024 obrat zhruba 18,5 milionu korun.
4: Vidíte, že v poslední době do fotbalu míří hodně bohatí lidé, kteří se snaží ty kluby povznést, a Vysočina tuto šanci nemá, takže bojuje sama se sebou.
1: Vysočina ztrácí 4 kola před koncem druhé ligy 5 bodů na záchranu. Zdeněk Tulis věří, že soutěž udrží. Právě dnes jihlavští fotbalisté odehrají další záchranářský duel. V 17 hodin nastoupí na stadionu Českých Budějovic.
2: Počasí.
1: V Přibyslavi je teď 17 stupňů, v Počátkách 19, Moravské Budějovice hlásí 21. Odpoledne bude na Vysočině převažovat oblačno, chvílemi i skoro zataženo. K večeru se mohou objevit přeháňky, případně bouřky, hlavně v severozápadní polovině kraje. Teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni a mírný jižní vítr v přeháňkách a bouřkách zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 u Velké Býteše na 163. kilometru ve směru na Prahu se střetla dodávka s nákladním autem. Dodávka je po nehodě v odstaveném pruhu, nákladní vozidlo v odbočovacím pruhu a na exitu 162 Velká Býteš. Na místě jsou záchranáři, je tam i šipka silničářů a vše je označené kužely. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A protože je krátce po 12. hodině, volat můžete i studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Jako každý den mezi 12. a 13. hodinou i dnes plníme vaše písničková přání. Startují písničky pro Vysočinu, já vás zdravím a přeji dobrou chuť k obědu.
2: Písničky pro Vysočinu s Jožou.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete využít i ostatní cesty, které vedou do našeho studia. Třeba vyplnit formulář na stránce vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Písniček pro Vysočinu, anebo napsat krátkou textovou zprávu, tedy SMSku ve tvaru píseň, mezera a potom váš text a to všechno poslat v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. První přání je z našich stránek, tedy z internetu. Prosím o zahrání písně od Brandy Carly The Story. Neobyčejný příběh pro neobyčejnou a vzácnou ženu Haničku. Jsem s tebou moc rád. Jarda.

Dobrý den, dnes slaví svůj svátek Radoslav Novák z Havlíčkova Brodu. Zahrajte mu, prosím, pěkně písničku Nad Moravou svítá. Děkuje, manželka Květa. Písnička přichází a s ní Petr Šiška a Pavel Novák. Tak ať se líbí.

0: z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát si s ornitology vylezeme na vysoký žebřík až k hnízdu sov, puštíka a síce. Nakoukneme, kolik mají mláďat a dozvíme se, kdo je jejich největší nepřítel. Další reportáž možná budete chtít slyšet ještě jednou. Zajdeme si totiž za kováři na Schlaghammer a poslechneme si vodou poháněný buchar v plné síle a při práci.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Některé kempy už otevřely, jiné se na sezónu teprve chystají. Jaká asi bude? Za majiteli kempů na Vysočině se vypravíme zítra ráno.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Srdeční písničky pro Vysočinu teď splní také telefonické přání na lince 22 155 49 99. Hezké odpoledne, koho vítám ve vysílání?
1: Hezké odpoledne, tady je Zdenka Skalhová. A prosím pěkně písničku, na který jsme se domluvili. A bylo by to, pardon, bylo by to pro paní Stáňu Měskovou, která má dneska narozeniny, naší sousedku, a jejím zítřejšímu svátku. Táňo, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, zdraví, zdraví a zase zdraví. Nic jiného nepotřebuješ.
0: Výborně. My se k tomu
1: vám
0: přidáváme. Není zač, není zač. Ať se písnička líbí, mějte se pěkně, stokrát chválím čas, to je ta skladba, která má znít. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Máme
1: stokrát, děkuji, hezký den všem.
0: Vám taky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Další přání je opět z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Karla Konárika a Robo Kazíka Život je boj pro mého manžela Jiřího Nováka z Třeště, který dnes slaví 57 let. Vše jen to nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky a jenom dobré v celém dalším životě přeje manželka a děti s rodinami. My se k přání přidáváme, a písničku pochopitelně už v našem vysílání můžete slyšet. A zahrajeme i vaši oblíbenou 22 155 49 99. Až do 13. hodiny je vám tahle kouzelná linka k dispozici. I když ten život je někdy boj, to je jasná věc, co si budeme povídat.

Prosím, zahrajte mé přítelkyni Iloně od Korna. Žál se odkládá. Pro radost a pohodu děkuje Standa. Tak já v tom nevidím žádný problém, zvlášť když se ten žál odkládá a ať už se nevrací. Jiří Korn přichází.

0: Já jsem rád, že v tuto chvíli mohu v našem vysílání přivítat Ludvíka ze Salavic a jeho přání a možná bude i nějaký vtípek. Hezký den, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Jožo, dokonce dva, jestli můžu.
0: Určitě, jsem s nima.
1: Takhle nesmělý mladík přijde do lékárny a za pultem byla hezká mladá lékárnice. Mladík strašně zčervená a nemohl si vyjádřit, co by si chtěl koupit. A slečna pochopila, šáhla pod pult na malou krabičku. Mladík ji vzal, poděkoval a odešel. Asi za 20 minut se zase vrátil a byl červený ještě více a říká, promiňte slečno, jak to mám použít proti průjmu?
0: No, špatně, no.
1: Byla jeho chyba, že se nevyjádřil.
0: No právě, no. Komunikace je základ i v lékárně, to je jasná věc.
1: Ano, ano, ano. A ještě jeden takovej klasický, žena měla doma milence a jak už to tak bývá, tak slyšeli, že se vrací manžel domů. A milenec se snažil skovat do skříně, ale nemohl se tam vejít. Žena říká, nedá se dělat tam, kde musíš v oknem. Ale miláčku, to je hrůza, když jsme přece ve 13. poschodí. A žena na to říká, ty vole, blbej, teď není čas na pověrčivost.
0: No jistě, nehovoř a skákej, jako v Rusku. Tak a jdeme za přáním.
1: Tak já jsem si včera vzpomínal na naší milou Naděnku Urbánkovou. My jsme se znali osobně z voka do voka, jako ona hezky říkala. A už jsem dlouho neslyšel hodní písničku. Vinárna v zátiši, tak si dneska zahrajeme a zahrajeme i všem mojim milým kamarádům z celé naší regionální party a zahrajeme i všem lidem, který nikdo zahrát nedá a zahrajeme i všem lidem, kteří jsou zdraví, aby se uzdravili. A Jožo, tobě taky, jo?
0: Bez vás, Ludvíku, díky za telefonát, měj se hezky, ať seš taky fit a ať písnička všem udělá radost. Měj se hezky, ahoj.
1: Taky a všichni se mějte hezky, nashledanou.
0: Naďa Urbánková, krásná písnička, Vinárna v zátiší, tak na zdraví, Naďo.

0: sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu.
1: A plníme další telefonické přání. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Kovář, já všem boxu kočům přeju taky krásný jarní den a přál bych si zahrát písničku mému synovi včerejším narozeninám 37. Od Kabátu. A myslíte, která to je ta pohoda?
1: Já myslím, že malá dáma. No, uvidíme, pustíme a uvidíte, no, buď to bude ono nebo ne.
2: Tak mu přeju hodně zdraví, štěstí a ať se má dobře. A můžu říct štípek na konec?
1: No, pokud je vysílatelný před 22. hodinou.
2: Já myslím, že jo. Přijde jelen na jumping a ptá se, skáče se tady na laně?
1: Ano, takže to můžeme odvysílat. Tak jo, díky moc, mějte se hezky, naslyšenou. Gratulujeme vašemu synovi.
2: Všem lidem dobré vůle přeju, ať se mají dobře.
1: 22 155 4999 z písničky pro Vysočinu, ty středeční 6. květnové stále pokračují. Hezký poslech přeje od mikrofonu Jožek Kolář.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A další přání je z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz. Zahrajte pro mého andílka s ďáblem v těle, který je na cestách, ať dobře dojede. Moc se na něj těším, podepsán Béďa. Posíláme písničku od Elánu Čakám tě, láska.

Za 8 minut už tady bude 13. hodina, přihlásí se další aktuální zprávy Českého rozhlasu Vysočina a s nimi i Karel Pěška. No a po 13. hodině pravidelný pořad Alex a host. Dnes si bude Alex Minářová povídat s módním návrhářem Osmany Lafitou. Já se na vás těším dnes po 18. hodině v Dechovkách pro Vysočinu, písničky pro Vysočinu zase zítra mezi 12. a 13. hodinou.

0: Kamarka uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Svahy pod Zelenou horou ve Žďáře budou znovu spásat berani. Senátoři odsouhlasili přerozdělení téměř 8 miliard z rozpočtu VZP mezi menší zdravotní pojišťovny. Jihlavští fotbalisté budou hrát záchranářský zápas na stadionu Českých Budějovic. Odpoledne bude oblačno, k večeru se dostaví přeháníky teploty do 24 stupňů. Máme pro vás zprávy, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Na svahy u Zelené hory ve Žďáře nad Sázavou se opět vrátí stádo beranu. Sdružení Krajina je přiveze z nedalekých Počítek dnes v 16 hodin. Kvůli rychle narostlé trávě se letos berani k poutnímu chrámu vrátí dříve než v předchozích letech.
5: Beranů bude asi 20, pomáhají s údržbou svahu pod žďárskou památkou UNESCO, tím, že v těžkém terénu spásají invazní trávu, jako třtina křovištní, a také náletové dřeviny, ostruženík, maliník nebo černý bez. Loni je pastevec nemohl k Zelené hoře umístit kvůli riziku slintavky a kůlhavky. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Menší zdravotní pojišťovny si nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ceny ropy prudce klesají, severomořská ropa Brent se stoupala pod $102 za barel. Trhy tak reagují na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hlásí velký pokrok v mírových jednáních s Íránem. Šéf Bílého domu na síti Truth Social napsal, že americká armáda teď nebude doprovázet lodě plující Hormuzským průlivem. Tím se podle něj zjistí, jestli bude možné dokončit a podepsat s Teheránem mírovou dohodu.
4: Sport.
3: Druhá fotbalová liga má dnes na programu kompletní 27. kolo. Důležitý zápas v boji o udržení bude hrát Jihlava. Představí se na hřišti Českých Budějovic.
6: 4 kola před koncem sezony patří Vysočině v tabulce druhé nejvyšší domácí soutěže předposlední místo se ztrátou 5 bodů na Prostějov, který aktuálně drží poslední nesestupovou příčku. Svěřenci trenéra Nikla na jaře ještě nevyhráli a v 10 zápasech vybojovali jen 4 body. Společně s B týmem pražské Sparty je pak Jihlava nejhorším týmem na soupeřových hřištích v letošním ročníku šance národní ligy. Utkání na stadionu Českých Budějovic začne v 17 hodin. Jan Lutonský, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě nebo Telči je teď 20 stupňů, v Dukovanech 22. Odpoledne bude na Vysočině převažovat oblačno, chvílemi i skoro zataženo. K večeru se mohou objevit přeháníky, případně bouřky, hlavně v severozápadní polovině kraje. Teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni a mírný jižní vítr v přeháňkách a bouřkách zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dopravní problém je teď na Havlíčkobrodsku mezi Ždírcem nad Doubravou a obcí Sobíňov. Na přejezdu nefunguje světelná signalizace. Jde pouze z jedné strany. Vozidla se potkávají v omezení. Dejte tam pozor, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmaneho Lafitu, modního návrháře, v dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat,
1: brzo,
0: kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě brzo ráno se jim stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte
1: já
0: spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desát. A pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají i věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi, takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuju takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitů?
1: Je to zajímavé, protože já když tvořím, já jsem hodně na ty romantické, latinské hudba, jo? Ale je pravda, že když začínám dát ty návrhy vedle sebe, a už vidím, jak ty modely budují za sebou. Já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely. Jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň. Víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka. Co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce,
1: moje,
0: která se chystá na záhy.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999 a musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, že moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než že budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmane Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 60 leta. Vydám 60 leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, nic takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudovat, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej pohle šára. Jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já

0: jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále. Furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnici než doma, mě lákalo, abych studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnic, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malická akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilním průmyslově, na vrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na vrhářství, no.
1: Osmany Lafita je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples zrál jako přírodní. A jasně řekl, až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácii, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Furt, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se z Číny, z tý svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já s mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozváni na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom chcem dělat můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
2: ano,
1: takhle čerstvě je vaše.
2: Ano, čerstvě, no právě.
1: Vaše,
2: že fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře podle vás?
2: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte, nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu.
2: To mám, já chodím po ulici, jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje tak. Ale
1: říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, vrát pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě ne. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost? Já,
2: dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvoří. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který rádi a nevím jak proč, protože měli se hradit sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člově. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí tež oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí
2: to
1: ještě více
2: jako
1: do země.
2: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. A má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat nic takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nedělal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nedělal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá? Můžu.
0: Já myslím, protože, že můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnik, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme se la Valsasky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel se la Valsasky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No, teď bych to úplně nedoporučoval na Valsasky na městě. Osmany Lafit je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu modních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 25. září
1: v Praze na Expo Leňany, na PVA Expo.
0: V Letňanech, na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně, hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, dokonce zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říkli něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde. No. Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on mám v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další nikoli let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Inflace v dubnu meziročně stoupla o 2,5%. Okřížky se nechaly zkontrolovat složení odpadu v komunálních popelnicích. Fotbalová akademie by měla v Jihlavě zůstat i po případném sestupu seniorského týmu. Zítřek bude oblačný, objeví se přehánky nebo i bouřka, teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Zdražování v dubnu zrychlilo. Ceny meziročně vzrostly o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Směsný odpad v okřížkách na Třebíčku obsahuje i řadu tříditelných složek. Odhalily to rozbory zhruba desítky odpadních nádob. Konkrétní údaje o počtu kilogramů různých druhů odpadu získá Městys od energetické agentury Vysočiny.
2: Někdo tam měl vyhozených prostě, já nevím, asi 5 nebo 6 sírů, vlastně těch plastových balíčků úplně netknutých.
3: Popisuje starosta Okříšek za Socdem a Zelené Zdeněk Ryšavý, že část odpadu pochází zřejmě ze špatného rozvržení nákupů. Právě vyhozené potraviny tvoří v komunálním odpadu významnou část.
4: Objevují se tam jakoby typické složky, které prostě by jinak měly skončit právě v těch barevných kontejnerech, takže typicky plasty, papír, právě ten bioodpad.
3: Vysvětluje Michaela Hemzová z energetické agentury Vysočiny, že významná část vyhozených potravin, zejména pečivo nebo zbytky ovoce a zeleniny, patří do kontejneru na bioodpad, nikoli do popelnic na komunální odpad. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policisté začali případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisté a podle policejní mluvčí Elišky Kubíčkové zatím není možné odhadnout výši škody.
5: Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
0: V Národním parku začalo hořet v sobotu. Oheň se rozšířil na více než 100 hektarů. Hasiči ho dostali pod kontrolu v pondělí večer. Rusko nepřistoupilo na příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Klid zbraní měl platit od dnešní půlnoci. Ukrajina ale od brzkého rána čelí rozsáhlým ruským útokům a úřady hlásí 5 mrtvých. Kreml vyhlásil příměří na 8. a 9. května, kdy chce vojenskou přehlídkou v Moskvě oslavit výročí konce druhé světové války. Dnešní útoky podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy dokazují, že Rusko nestojí o mír. Moskva se k tomu nevyjádřila.
1: Sport.
0: Případný sestup fotbalistů FC Vysočina do třetí ligy nebude mít přímý dopad na regionální fotbalovou akademii. Jejím úkolem je vychovávat mladé fotbalisty. Českému rozhlasu Vysočina to řekl vedoucí úseku mládeže fotbalové asociace Pavel Freeboard. Podle něj nejsou akademie navázané na výkony prvního týmu.
6: Důležité tam je navázané ta spolupráce s krajem a s městem. Čili to zase není tak jednoduché, že se to přesídlí do jiného klubu, protože musí být zázemí připraveno, smlouvy se školama, zajištění vlastně školní docházky řádné.
0: Jihlavští fotbalisté 4 kola před koncem druhé ligy ztrácejí 5 bodů na záchranu. Právě dnes budou hrát další záchranářský duel. V 17 hodin nastoupí na hřišti v Českých Budějovicích.
1: Počasí.
0: V Humpolci nebo Bystřici nad Pernštejnem je právě 20 stupňů, v Třebíči 22. Večer a v noci se hlavně na severozápadě Vysočiny mohou vyskytnout přeháníky, případně bouřka. Noční teploty se stoupí až k 9 stupňům. Zítra nás čeká velká oblačnost, především odpoledne a večer se objeví přeháníky nebo bouřka. K večeru začnou srážky ustávat. Teploměr zítra ukáže 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 opatrně u Velké Býteše na 163. kilometru ve směru na Prahu. Po nehodě tam zůstává dodávka, je označená kužely a šipkou silničářů. Je ale v odstavném pruhu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krátce po 14. hodině jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jak se točí lopatky větrného mlýna v Třebíči, tak to uvidíte tento víkend. No a my vám k tomu už za chvíli povíme víc.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a dospívala Iveta Bartošová. Před námi je další prodloužený májový víkend a na mnoha místech kraje Vysočina si budou připomínat konec druhé světové války. K oslavám se připojí už zítra, tedy ve čtvrtek, Moravské Budějovice na náměstí Míru v 5 odpoledne. V pátek se koná v Třebíči vzpomínka ve 4 odpoledne na Hrádku a v Britnici v 17 hodin před farním kostelem. Ale to není všechno, co nás čeká, protože několik dalších typů má kolegyně Dáša Kubíková. Dobré odpoledne, Dášo.
1: Krásné odpoledne, i když počasí láká ven, tak já začnu dvěma zajímavými koncerty, na které se pochopitelně jde dovnitř. V hotelu Kouty v Dolním Městě na Ledečsku vystoupí v pátek se svým recitálem Petra Habková a podle jména je jasné, že jde o dceru skladatele Petra Habky. Vystoupí se svými písničkami, které otextoval Michal Horáček. Jak se talent dědí, se můžete přesvědčit. Už zítra, tedy ve čtvrtek od 19 hodin, já jsem řekla v pátek, ale opravdu je to ve čtvrtek. No a v zámku Žďár vystoupí v 18 hodin také ve čtvrtek chlapecký pěvecký sbor Bonnie Pueri. Program nazvali Cesta kolem světa, světla a stíny napříč epochami a kulturami. Na koncertě zaspívají nejenom písničky nebo skladby od klasických autorů, jako je Smetana, Dvořák nebo Mozart, ale také lidové písničky, skladby ze známých muzikálů a filmů a nebo americký spirituál, takže to bude všechno velmi pestré.
0: To byl čtvrteční večer, za ním ale následují ještě 3 dny volné ještě k tomu, tak na co bys upozornila?
1: Teď tedy opravdu pátek a v pátek vás rozhodně pozvu na velkou akci do Havlíčkova Brodu, kde trh řemesel zaplní Havlíčkovo náměstí a další dvě místa od rána až do večera. Město si totiž letos připomíná 770 let od první písemné zmínky a k tomu se samozřejmě hodí trocha historie v podobě historického šermu. Spolek Lichtenburští ukáže středověké souboje celkem 3x na různých místech ve městě. Celý den bude znít hudba, country, folk a od 15.30 hlavní tahák kapela 13. století, což je úplně jiný žánr. Zkrátka nepřijdou ani děti, svezou se na ponících nebo na kolotoči a trh bude otevřen od 8 do 17 hodin. Zpátku se teď přesuneme k sobotě. To nás čeká možnost prohlédnout si útroby historických mlýnů. V celém Česku se totiž v sobotu koná den otevřených mlýnů, a to vodních i větrných. Je to druhý ročník této akce a na Vysočině se to týká velmi atraktivního mlýna v Třebíči. Jde o mlýn holandského typu, kterému se přezdívá Větrník. Svoje lopatky roztočí o půl druhé a o půl třetí. Na Třebíčsku jsou otevřené ještě mlýny Dašovský a Červený mlýn v Jemnici, dále Chadimův mlýn a Bezděkovský mlýn v Rohozné, to je obojí na Jihlavsku. No a na Havlíčkobrodsku si můžete prohlédnout třeba mlýny Vítkově nebo v Cibotě.
0: A další tipy na tento prodloužený víkend najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. To byla naše kolegyně Dáša Kubíková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krátce po čtvrté na tři posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Komisi rozchodčích fotbalové asociáčce čeká změna. Je ze Španělska, má bohaté praktické zkušenosti s pískáním fotbalových zápasů a od nové sezóny povede v Česku komisi rozhodčích. Carlose Close Gomeze schválil výkonný výbor fotbalové asociace a věnovat se tomu budeme i v našem vysílání už za několik minut.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Některé kempy už otevřely, jiné se na sezónu teprve chystají. Jaká asi bude? Za majiteli kempů na Vysočině se vypravíme zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Komisi rozhodčích fotbalové asociace čeká změna a taky zahraniční šéf. Libora Kovaříka nahradí od nové sezóny Španěl Carlos Clos Gomez. Výkonný výbor ho většinově schválil. V komisi bude taky Tomáš Bárta z Ligové fotbalové asociace. Další tři členy se dozvíme později. Od léta tak začne nová éra pro rozhodčí v Česku.
1: Mnohdy je to práce, která je pod velkým presem, stresem, je tam spousta emocí. Já to osobně považuji za jednu z velmi důležitých komisí pro český fotbal.
2: Myslí si šéf fotbalové asociace David Trunda, který jednal jak s Kovaříkem, tak s Closem Gomezem. Nakonec se rozhodl navrhnout výkonnému výboru Španěla. Pozitivní odezvu měl i od ligového výboru Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže, tedy první a druhou ligu, a která také schvaluje šéfa komise rozhodčích.
1: Je čas na to, abychom zkusili navázat na to dobré, co se udělalo, a přišli se změnou, využili tu možnost poskládat profi komisi rozhodčích, která bude ctít a bojovat za to, abychom rozvíjeli napříč celou pyramidou rozhodcovství nejenom u profesionálního fotbalu, ale i u výkonnostního fotbalu.
2: Trunda poděkoval za práci Liboru Kovaříkovi a komisi rozhodčích teď přebere od nové sezóny Carlos Clos Gomez.
3: Můžeme udělat hodně věcí, abychom modernizovali rozhodčí v Česku. Pro mě jde o velkou příležitost, abych dokázal, že mám kvality zvládnout tenhle tým, protože rozhodčí jsou tým. Máte tím pádem 17 týmů v první i ve druhé lize. A já budu jedním z koučů, který bude trénovat, jak nejlépe to jde.
2: Našel si přirovnání Španěl, který pískal La Ligu i evropské poháry a věnuje se rozvoji systému VAR, tedy video rozhodčího. Od konce loňského roku byl konzultantem komise rozhodčích fotbalové asociace. Teď v ní bude pracovat na plný úvazek.
3: Musíme profesionalizovat systém, jak rozhodčí, ale také lidi, kteří se o ně starají. Budeme s rozhodčími tvrdě pracovat, dávat jim zpětnou vazbu po zápasech. Každý týden budou setkání. Myslím, že potřebujeme individuální sezení s rozhodčími po jednom nebo dvou utkáních, abychom vylepšili jejich dovednosti.
2: Práce Carlose Close Gomeze jako šéfa komise rozhodčích fotbalové asociace začne od léta. Z pražského Strahova, Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: Máme 14:30 a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Technická památka Žďárská, Schlaghammer v Hamrech nad Sázavou, už také přivítal návštěvníky letošní sezony. Budova někdejšího Brdíčkova mlýna láká především na historickou technologii vodou poháněného kovářského kladiva, tedy bucharu. Jeho údery pomáhaly v dřívějších dobách kovářům vyrobit zemědělské nástroje. Bez mlýnských kol a síly, kterou dokáže vyvinout silný proud vody, by to ale nešlo.
2: Takže jsou to dvě vodní kola na horní náhon. Voda jde z náhonu do vantrok a z vantrok potom dopadá na jedno vodní kolo, druhé vodní kolo. Toto vodní kolo pohání chvostový hamr, ten buchar. Další je brusička plus měch.
3: To jsem si povídala s Hanou Bartošovou z Technického muzea v Brně. Přidal se k nám Radim Hlaváček, správce Schlaghammeru v Hamrech nad Sázavou. Jak funguje buchar?
4: Vedle budovy máme vodní kola, jedno vodní kolo pohání měch, tady vidíme, a to druhý je od kladiva. Funguje to tak, že nad těmi koly je vana, takzvané vantroky. Ve vaně je nad kolem poklop a ten já pákou zvednu.
3: Já vidím jedno, nebo obě dvě jsou venku a tohle už je převod.
4: To je převod. Já vám rozjedu měch. Teď rozjedem kladivo.
3: Proč nesmí to kladivo bucharu přímo na kovadlinu? Zničila by se kovadlina, praskla.
2: Aha. A hlavně je to jako daný kovářům. Udělají velký kus, velký těžký udělají na to kladivo a zbytek si potom dodělávají už na malé kovadliny.
3: Takže toto všechno, tento hluk, tuhle práci, to všechno dokáže voda?
4: Za to může voda. Technologie stará 5000 let, přišlo to k nám z Číny, hedvábnou stezkou.
3: A co tím dělali oni? Kovali?
4: Většinou nástroje do zemědělství, pluhy.
3: S takovýmhle úderem to měli za chvilku hotové, ne?
4: Spíš ne, z pece se vytáhla po 10 hodinách vrstva rudy, tak na dně byla taková struskovitá houba, která se musela vzít sem do hamerny, do výhně, tady nahřát a omlátit kladivem a tenhle proces kutí vlastně trval 3 hodiny, než se omlátila ta struska a než se vymlátil ten vzduch z toho.
3: Toto je vlastně konec toho řetězce, no. A my teď půjdeme na začátek.
2: Tady máte obří kola.
4: Já když vám vypustím vodu sem, tak to bude krásně slyšet.
3: Jak dlouho to dřevo vydrží, než jako působení vody zhnije?
2: Tam je neustálá údržba. Buď ramena se spravují, nebo i celý kolo. Většinou nevydrží ramena. Tam jde o to, že to kolo vlastně by mělo být neustále v pohybu. To tam opravuje sekerník. Máme svého sekerníka, pana Kudrnu. Já ho volám vždycky před začátkem turistické sezóny, aby nám to zprovoznil, podíval se, co špatně není.
3: Vyšli jsme vlastně ven z budovy a díváme se na náhon, který je plný vody, přestože je sucho.
2: Je hodně vody v řece Sázavě.
3: Tady je takový malý mostek, ten nás zavádí nahoru a to jsou ty vantroky.
2: Ano. Tady je jedno kolo, který pohání buchar, kladivo, druhý kolo pohání mě.
3: Ze Schlaghammeru Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.

0: Ladíte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A ve spojení jsme teď taky s meteoroložkou Jitkou Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Na Vysočině je už znát, že té oblačnosti je rozhodně více, než bylo včera touto dobou. Tak objevují se už i nějaké přehánky nebo i bouřky?
2: Objevují se přehánky, docela rostou, zatím v nich bouřky nejsou a konkrétně teď na Vysočině se vyskytuje jedna na jihu Pelhřimovska, postupují tedy ty přehánky potom k severu a další na severu, na tom severním cípu Vysočiny, řekněme sever Havlíčkobrodska, tak tyto zatím dvě až tři přehánky se na Vysočině vytvořily. Také té oblačnosti přibývá, to jste poznamenal správně, převažuje oblačno, někde i skoro zatažená obloha, teploty jsou ale takové celkem vysoké, příjemné od 21 do 24 stupňů Celsia, vyšší polohy mají kolem 20. No a vítr fouká od jihovýchodu nebo jihu, většinou je mírný, na jihovýchodě kraje Třebíčsko, tam může být skoro až čerstvý s nějakými nárazy do 50 km v hodině, ale i v okolí těch přehánek se přechodně může vítr vyskytovat takový trošku silnější.
0: Bude těch bouřek i těch přehánek více ještě v noci na zítřek?
2: Mohlo by jich ještě teď během těch odpoledních, pozdějších odpoledních hodin večera přibývat, nebo respektive pokud se budou vyskytovat, tak hlavně zhruba v té severo a západní části kraje Vysočina, takže nějaké další přehánky případnou bouřkou se ještě objevit mohou. Potom během nočních hodin, až by se tady ta přehánko, případně bouřková aktivita měla trošku začít tlumit, ve druhé části noci už potom počasí beze srážek, alespoň tam, kde se vyskytují. No, ale ta velká oblačnost ta bude dál převládat. Teploty v noci nejnižší by měly klesat mezi 12 až 9 stupňů. Vítr může i v noci foukat mírný z jižních směrů a během noci postupně se bude měnit na západní.
0: Jaké počasí pak očekáváte zítra přes den?
2: Opět převažující velká oblačnost a podobně jako dnes, hlavně odpoledne a večer, nebo k večeru, spíš se na části území mohou vyskytnout zase nějaké přehánky, případně i nějaká ta bouřka, ale tam je ta pravděpodobnost bouřek třeba oproti dnešku trochu už nižší, naopak možná těch přehánek, nebo ty přehánky se mohou vyskytovat nejenom v té severozápadní části kraje, podobně jako dnes. A večer budou zítra srážky ustávat, v noci se pak může i zmenšovat oblačnost, teploty odpoledne zítra nižší než dnes 18 až 21 stupňů, vítr mírný od západu až jeho západu.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová, my vám děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít další vydání nové rubriky, která se jmenuje Co v učebnicích nebylo. A tentokrát vám Martin Písařík na Českém rozhlase Vysočina řekne něco málo o ledovcích. Vyprávě.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
2: Život je šatna v kabaretu,

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7/8 je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Bez této všetečné uklízečky se neobejde ani Scotland Yard. Jiřina Bohdalová v hlavní roli detektivní komedie Paní Piperová zasahuje. ČT2. Boj bývalé hornické osady o přežití. Premiéra dokumentu Zápas o Bedřišku. A ČT Art. Hostil nejslavnější interprety, orchestry i dirigenty. Historie Mezinárodního hudebního festivalu v premiérovém dokumentu Pražské jaro, okno do světa. Středeční večer s Českou televizí.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Proces s provozovateli ilegálního zvěřince v Kletečné bude pokračovat v červnu. Nejvyšší přípustné ceny benzínu zítra vzrostou, u nafty naopak klesnou. Čeští hokejisté zrušili trénink na švédských hrách kvůli nekvalitnímu ledu. Zítřek bude oblačný, objeví se přeháníky nebo i bouřka, teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Soud dnes odročil hlavní líčení v kauze chovatelů zvířat v Skletečné u Humpolce. Žaloba viní Ladislava Váňu a Janu Svatošovou z toho, že v nevyhovujících podmínkách a bez patřičných povolení chovali vzácné živočichy, včetně 20 velkých kočkovitých šelem a desítek dravých ptáků. Proces bude pokračovat 17. června.
3: Soud se dnes zaměřil na výslech prvních svědků. Promluvili například pracovníci státní veterinární správy a České inspekce životního prostředí, kteří se zúčastnili kontrol a následného odebrání zvířat. Úřady vloni chovatelům Skletečné zabavili zhruba 100 různých živočichů. Pro některé velké šelmy se ale zatím nepodařilo najít vhodné útočiště. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Menší zdravotní pojišťovny se nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 52 haléřů. To je o 6 haléřů více než dnes. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44 korun 60. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty. Rozhodla o tom dnes vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou tankovala dráž než ta se slovenskou. Krok kritizovala Evropská komise a označila ho za diskriminační.
4: Rozhodnutí oznámila ministryně hospodářství Denisa Saková.
5: To uznesení se netýká zrušenia ropné krizi, ale týká se zrušenia dvojitých cen.
4: V současnosti tankují auta s cizí značkou naftu v přepočtu za asi 46 korun za litr. Částku úřady stanovovaly každý týden na základě průměru v Polsku, Česku a Rakousku. Jenže kvůli poklesu cen v okolních zemích by teď paradoxně mohli zahraniční řidiči tankovat levněji než ti domácí. Ceny pohonných hmot na Slovensku byly v posledních dnech nejvyšší v rámci Vyšegrádské čtyřky. Opozice žádá snížení spotřební daně a DPH. To vláda podle Sakové zatím neplánuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Česká hokejová reprezentace zrušila trénink den před startem švédských her. Důvodem je díra v ledu ve středním pásmu v průměru 2 metrů. Možnost vyjet na jinou ledovou plochu národní tým nevyužil, protože hráči by ve výstroji museli čekat hodinu. Organizátoři se omluvili, uvedl manažer týmu Milan Hnilička.
6: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky označení sem nejezděte, tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo, když jsme to okamžitě začali řešit. Tým byl nucen trénovat ve velmi omezeném režimu. Trenéři se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné. Přijal jsem omluvu švédských organizátorů švédské federace, která to vnímá jako veliký problém.
1: Čeští hokejisté do posledního turnaje před mistrovstvím světa vstoupí zítra. Budou hrát proti domácím Švédům. O víkendu se střetnou s Finy a Švýcary.
2: Počasí.
1: Černovicích je právě 20 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Libici nad Doubravou 22. Večer a v noci se hlavně na severozápadě Vysočiny mohou vyskytnout přeháníky, případně bouřka. Noční teploty se stoupí až k 9 stupňům. Zítra nás čeká velká oblačnost, především odpoledne a večer se objeví přeháníky nebo bouřka. K večeru začnou srážky ustávat. Teploměr zítra ukáže 13, 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zpomalte u Humpolce na 92,5 km ve směru na Prahu. Stojí tam porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krátce po 15. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Udělat si ze sebe legraci, tak to jde i v hodně vysokém věku. Poslechněte si reportáž o dlouhověkosti, kterou vám nabídneme zhruba za čtvrt hodiny.
2: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro zdraví.
1: Jsou nějaké typické situace, kdy člověk poruší plánovaný příjem jídla?
2: Tak to si říkají návštěvy, večírky, vybočení z rituálu a potom také psychika. Něco mě rozhodilo, dostala jsem se do psychické nepohody a nedaří se mi sklidnit. Přitom vím, že kousek čokolády funguje, jenže nezůstane jenom u jednoho kousku a když už jsem porušila dietu, tak už je to vlastně jedno. Proto je dobré trochu počítat předem s tím, že to asi přijde a připravit si takový krizový scénář, co když se dostanu do nepohody. Velký rozdíl u selhání je v tom, jestli to zůstane u jednoho hříšku na návštěvě, nebo jestli to vede opravdu k tomu, že se nezvládnu vrátit k fungujícímu stravování a vzdám to úplně.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysoký.

0: teprve chystají. Jaká asi bude? Za majiteli kempů na Vysočině se vypravíme zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina

0: Poslucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Paní Marie Homolková je 103-letá dáma se smyslem pro humor. Žije v Praze v domově s pečovatelskou službou a potrpí si tam na oběd v přesný čas. A jak se dozvíte v seriálu o dlouhověkosti, vyrůstala v domácnosti se 14 dětmi.
1: Paní Marie, vy jste ročník 1923, teď v dubnu vám bylo 103 let. Potěšili vás gratulanti?
2: Helejte, já si na tohle nepotrpím. Nemám to ráda, no.
1: Tady na skřínce máte pugety, květin, které jste dostala.
2: No, to je pravda.
1: Já jsem za vámi na návštěvě v domově s pečovatelskou službou v Praze 11. V pokojíku tady máte křeslo, stolek, televizi.
2: No tak teď je to takový roztáhaný.
1: Máte tady hůlku, ale nechodíte vůbec.
2: To nechodím, ale já si s ní pomáhám takhle na stůl něco nebo tak.
1: Třeba potřebujete brýle, tak tou hůlkou si je přitáhnete?
2: Klidně.
1: Jaká jste, jak byste se popsala?
2: Stará babka, no, ještě mi to trochu myslí, což je důležitý. I když bych někdy říkám, radši bych byla pitomá bába, abych o ničem neměnila a bylo mi pokoj.
1: A vy máte dceru, která je přes 80, takže vy jste asi obě babičky a vy jste ještě prababička k tomu.
2: Já jsem prababička. Můj prapravnuk šel poprvé do školy a první, co nahlásil, bylo: paní učitelko, já mám babičku a ty je 100. Ona říká, no tak to snad už stačí, ne? Nemohl říct to 103.
1: Máte smysl pro humor?
2: Klidně, jo. Když je takovej slušný, tak se ráda dosměju.
1: A prý máte ráda přesnost, že když je oběd v 11.00, tak to má být v 11.00.
2: To je pravda. Já mám ráda přesní věci. Co má být, tak má být.
1: A co během dne děláte?
2: Koukám, pozoruju ptáky ven. Dvoukrát, proto jsem si to roztáhla, ty záclony. A koukám a koukám a přemýšlím, co a jak bylo.
1: Máte výhled na stromy a víte, že je pod vámi mateřská školka? Slyšíte někdy děti?
2: Je, na něk jsem se nakoukala, ještě když jsem chodila, to bylo něco.
1: Máte hodně vzpomínek na dětství, na ta 20. léta, 30. léta?
2: No, když mi bylo 8 let, tak nám zemřela maminka.
1: Vy jste potom bydlela u tety a ta měla strašně moc dětí. Kolik přesně?
2: 14.
1: Takže vy jste byla 15. dítě. Jak se vaří? To musí být ohromné hrnce.
2: No to byly kastroly. Teta stála u plotny, koukala, jak děti dlabou a bylo to fajn.
1: Dívám se vám na stůl, tam máte tlačítkový telefon. Znáte i dotyková zařízení, tablety?
2: To jsem v životě ani neviděla. Moje rodina řekne, a babi, kdy to ani nepotřebujete, což je pravda. A už se mi nechce mluvit. Už jsme ve finále.
1: Máte nějakou radu směrem k lidem?
2: Hlejte se, já bych si přála, aby lidi byli hodnější. Je to čím dál horší. Jo, víte, ty lidi jsou takový nějaký spupný, nebo já nevím. A furt někam se spěchá a takový, to bych si nepřála, to ne.
1: Říká Marie Homolková, které bylo v dubnu 103 let. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: Máme po půl čtvrté, vy posloucháte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Poslední dobou je velké sucho, i když v těchto dnech k nám na Vysočinu aspoň na některá místa dorazí déšť nebo bouřky. No a tomu se budeme věnovat i v dnešním Bejvávalo s Miroslavem Markem, protože když našim předkům vyschla studna, bylo to opravdové neštěstí. A to hlavně proto, že voda v žádné trubce nebo kohoutku v domě nebyla. Byla pouze v kašně, ve studánce a nebo ve studni a pokud nebyla právě tam, tak zkrátka lidé byli bez vody.
1: Bejvávalo.
2: O vodě a studánkách a úctě našich předků k nim. Vody si člověk začne opravdu vážit, až když mu vyschne studna. Praví lidová moudrost. Za starých časů si naši předkové uměli zcela jistě některých záležitostí vážit mnohem více než my dnes. Vody o to víc. O to víc, že pro ně nebyla samozřejmostí jako pro nás, kteří jen otočíme kohoutkem a už teče. Kdysi nebyl přístup k vodě nikterak snadný. Těch džberů, co se lidé nanosili, těžkých džberů, pro vodu se chodívalo ke kašně a tam mnohdy mohla být i stovky metrů vzdálená od chalupy, kde dotyční bydleli. Na venkově to leckde mívali ještě obtížnější. Pro vodu se tam chodívalo s nádobami ke studni nebo dokonce do lesa ke studánce. Nebo hospodář studnu musel vykopat a pak se rumpálem točilo, aby člověk mohl vodou džberem nabrat a vytáhnout nahoru. A to všechno byla práce a čas. O úctě, která byla ke studánkám chována ještě před, dejme tomu, desítkami let, svědčí i tento zápisek. Studánky v Čechách jsou posvátná místa, světice a svěcenky slovou. Lid je čistí, k ním putuje, vodou se omejvá, v nemoci ji pije, úvod zkoušky se dělají. Děvy studánky v máji čistějí, když neprší, k studánkám putujou a tam se za dostatek dobré vody modlí. Takto chodívala v tyto dny prameny za mlada čistit babička, prababička i kmotry těch dvou. Škoda, že už se to nedělá. Nebo někde jo? No a zítra na téma hojínek.
1: Bejvávalo.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Řekni fór.
1: No tak tady mám jeden takovej delší. Porodní babka, která za svůj život odrodila stovky dětí, přijde do nebe a svatý Petr jí přemlouvá. Ty jsi byla taková starostlivá a dobrá, zůstaň ještě na zemi a pomáhej ženám v těžké chvíli, stejně tak jako dosud, jen ty to umíš tak dobře. Porodní babka na to odpoví. Víš, svatý Petře, nemohu se již více dívat, jak ženy trpí a otcové dětí zatím si užívají. To není problém. Zařídím to, aby při každém tvém porodu otcové děti trpěly stejně jako rodičky, slíbil svatý Petr. Tak se babka vrátí nazpět a hned jí volej k porodu. Žena se sví v bolestech na posteli a manžel sedí u okna, chlastá pivo a příšerně se chechtá. Hleďte, a vás nic nebolí? Ne, mě ne, ale podívejte se ven na souseda. Ten se tam sví, jako by měl rodit.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Čeká nás další májový prodloužený víkend, ideální příležitost pro rodinná setkání a taky oslavy všeho druhu. Vylepšit si je můžeme vynikajícím čokoládovým dortem, který je velmi jednoduchý a zároveň i vhodný pro celiaky. Je totiž pečený bez mouky.
2: Čím tmavší zákusek, tím větší lahůdka. To platí nejen u nás doma, ale věřím tomu, že i v mnoha dalších rodinách. Dokonce i tam, kde někdo ze členů nemůže klasickou pšeničnou mouku. Dnešní dezert takový bude. Stačí nám k němu dortová forma o průměru 20 cm. Tu si vyložíme kolečkem pečícího papíru a stěny formy vymažeme máslem. Zapneme troubu a necháme ji vyhřát na 180 stupňů. Pak vezmeme kastrol z vodní lázní a v menším kastrůlku nad ní rozpustíme 170 gramů tmavé čokolády a 115 gramů másla. Když je směs hladká, přidáme jeden vanilkový cukr a 120 gramů krupicového cukru. Promícháme ještě i se špetkou soli. Teď už mícháme ne nad párou, směs by měla být chladná, abychom mohli přidat 3 větší, lehce prošlehaná vajíčka a nakonec 50 gramů kakaa. To je všechno. Teď už jen nalijeme těsto do formy a pečeme. Po necelé půl hodině, podle toho, jak peče která trouba, se na povrchu dortu udělá pevná, ale nepříliš silná krusta. Dort můžeme vytáhnout z trouby a aniž bychom vyndávali z formy, počkáme, až vychladne. Teprve potom formu odstraníme a dort ozdobíme polevou. Jestli bude také čokoládová, nechám na vás a sezónním ovocem. Je to lahůdka, tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Svahy pod Zelenou horou Vežďáře budou znovu spásat berani. Snížení sociálních odvodů pro živnostníky na loňskou úroveň Senát odmítl. Druholigovému týmu FC Vysočina podle jeho bývalého šéfa scházejí k lepším výsledkům peníze. Zítra čekejte oblačno a přeháníky, případně bouřku, teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy vám přináší Karel Pěška. Na svahy u Zelené hory Vežďáře nad Sázavou se opět vrátí stádo beranů. Sdružení Krajina je dnes přiváží z nedalekých Počítek. Kvůli rychle narostlé trávě se letos berani k poutnímu chrámu vrátí dříve než v předchozích letech.
4: Beranů bude asi 20, pomáhají s údržbou svahu pod žďárskou památkou UNESCO, tím, že v těžkém terénu spásají invazní trávu, jako třtina křovištní, a také náletové dřeviny, ostruženík, maliník nebo černý bez. Loni je pastevec nemohl k Zelené hoře umístit kvůli riziku slintavky a kůlhavky. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmů důchodového systému a také toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Normu teď dostane k novému projednání sněmovna. Ta bude moci koaliční většinou veto Senátu přehlasovat. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policisté začali případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Oznámili to na svém webu. Jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. Místo teď prohledávají kriminalisté a dosud není možné odhadnout výši škody. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Oheň se rozšířil na více než 100 hektarů a hasičům se ho podařilo dostat pod kontrolu v pondělí večer.
5: Sport.
3: Jihlavský fotbal doplácí na nedostatek peněz ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. To dnes řekl bývalý ředitel druholigového klubu Zdeněk Tulis. Podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky měla společnost FC Vysočina Jihlava v roce 2024 obrat zhruba 18,5 milionu korun.
6: Vidíte, že v poslední době do fotbalu míří hodně bohatí lidé, kteří se snaží ty kluby povznést a Vysočina tuto šanci nemá, takže bojuje sama ze sebou.
3: Vysočina ztrácí 4 kola před koncem druhé ligy 5 bodů na záchranu. Zdeněk Tulis věří, že soutěž udrží. Právě dnes jihlavští fotbalisté odehrají další záchranářský duel. Za hodinu nastoupí na stadionu Českých Budějovic.
5: Počasí.
3: V Počátkách je teď 20 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Dukovanech 22. Večer a v noci se hlavně na severozápadě Vysočiny mohou vyskytnout přeháníky, případně bouřka, noční teploty se stoupí až k 9 stupňům. Zítra nás čeká velká oblačnost, především odpoledne a večer se objeví přeháníky nebo bouřka, k večeru začnou srážky ustávat. Teploměr zítra ukáže 18 až 21 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 buďte stále opatrní poblíž Humpolce na 92,5 km ve směru na Prahu. Budete tam míjet porouchaný odstavený kamion. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Taky bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Naše porotkyně, taky moderátorka, herečka Naďa Konvalinková valí na mě oči, už je tady ve studiu jako host Humoriády. Ahoj Naďo, vítám tě.
3: Zdravím vás všechny, krásné jaru přeju, dejte ty šeříky.
2: Jo, to pomáhá na co?
3: Ne, protože to je nádherná vůně, já ji miluju. A představ si, že jsem nedostala jsem se k šeříku, jela jsem na zájezd někam na Znojemsko, říkám, zastavte mi někde u šeříku, já jenom přivoním a takhle tříkám, říkají, až pojedem zpátky, tady jsme se nedostali k šeříku. A já přijedu a tam plnej sál, každý stůl mě kytit si šeříku na stole. A pak jsem dostala jednu domů. Oni vednou rychle, ale načuchala jsem si.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná dnes s Naďou Konvalinkovou. Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vítá. Budete potřebovat telefony, to víte, ale teď rozhodnutí Nadě Konvalinkové, čím začneme?
1: Já myslím, že bychom se mohli potěšit a zasmát s paní Ivou Janžurovou a Evou Klepáčovou.
2: Ve třetím poschodí pro vás obchodní dům Květ připravil bohatý výběr večerních oděvů, slušivé šaty pestrých barev.
3: Nepředběhejte, paní Ano. My tady s Blaničkou stojíme už 20 minut.
4: Já taky. Já stála vedle vás.
3: Vy jste stála u sekyrek, tak si laskavě kupte sekyrku. Paní vedoucí, nebylo by tam něco extra? Je to na prodlouženou, víte. Když jde o Blaničku, tak to já nekoukám na peníze.
5: Jak se tak sečnu prohlížím, tak si říkám, že jedině ty žlutý. Zvýšený pas, prosím, ramínka, vidíte?
3: Ano, ano.
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Děkuji. Ty žluté, nezlobte se, paní vedoucí, to prostě není ono, vypadá jako v jiném stavu. Ona je přece tak štíhlonka.
5: No tak tady něco à la Paříž. Kombinace barev.
3: Ano, kombinace barev.
5: Styl cik-cak. Račte do kabinky, prosím.
3: Zlobte se, paní vedoucí, ale ta kombinace, jak bych vám to řekla, Blaničku to zkrátka dělá starší. Já tamhle vzadu vidím, ano, ty lila.
5: Já vám rozumím, paní, já bych si taky koupila lila. Navíc je to plize.
3: Plize?
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, nezlobte se, ale ta lila je moc mdlá. V pestrých barvách současné produkce by se Blanička v lila docela ztratila.
5: Vidím, že jste náročná.
3: No to jsem.
5: Tak snad vás tedy uspokojí roba Henrietta. Podívejte se, není to nádherné? Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, já jsem prostě unešena. To je přesně to, co jsem myslela. Henrietta, dejte to zabalit, platím, beru.
5: Tonka, pojď sem. Zrovna jsem střelila 50. Henrietu od rána. Zavolej do Prostějova, ať pošlou další auták.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Naďo, taky jste scháněli takhle kdysi nějaké šaty vysněné nebo něco, nějaký střih jste získali nebo prostě podpultovka i v oděvech bývala nebo nebývala?
1: Oděvech, víš co, já jsem tenkrát byla fémina v Železné ulici,
0: ano.
1: Tak tam jsme chodili, když přišlo zboží, my jsme tam měli Květa, tam měla kamarádku vrchní vedoucí, jak nám volala, že přišlo nové zboží a vždycky to nejlepší nám schová, že nějaký takový hezký věci jsme jako dostali, jinak to bylo za to táče těžký hezky oblíknout.
0: No.
1: A já jsem měla v baráku, představ si, byla kancelář a oni prodávali věci do Tuzexu, třeba džíny nebo tak, tak a babička moje tam chodila po klízek, takže občas nám nějaký vzorek dali. Ale ty džíny byly takový hodně malinký, většinou mě byly malý, byly sejře, no, takže to bylo smutný trošku. Ale když jsem si našetřila na první šusťách těch 45 bonů, no to bylo zázrak, to prostě bylo štěstí. To už člověk takhle neprožívá to štěstí, protože jako jsou věci dostupné, ale tenkrát jako to byla touha veliká, že jo? A dlouho se snilo, než člověk dostal ten daný vytoužený předmět.
0: Co ti dneska v šatníku udělá radost? Štěstí ti na tváři takhle
1: tak mě vždycky udělají donátky, protože mě oblíká jsem jejich tvář a tedy je donát a oni mě opravdu teda šijou překrásné věci. Teď zrovna mám nový šaty dvoje, jedny jsou jako, všechno je to tak laděný do hnědá, že je teď prej hnědá v modě, takže také béžovo hnědo a jsou krásně dlouhý a krásný materiál lehonký, takový chladivej a druhý jsou jako ještě s troškou zelený, no, jsou, je, to je krása.
0: Jo, to se jako pak doma oblíkneš a kocháš se před zrcadlem a říkáš
1: ne,
0: si, to, kam v tom půjdu.
1: Ne, a právě když někam mám vystoupení, tak jako se přebírám v tom a tak dneska si myslím, že mám náladu na ty do zelena, anebo tak.
0: A dneska je to taková trošku nádech možná do toho šeříku, bych řekl, podle toho šátku, co máš.
1: Dneska je
0: na šeříku. Vážení, čím budeme pokračovat? S Ivou Janžurovou, kterou taky čekají docela významné narozeniny a může být ještě s Josefem Veldou. po boku, anebo si dáme Moje první taneční, Miloslav Šimek. Vybíráte ale vy na telefonním čísle 731 800 900, to je číslo sem do studia, a pak číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, tak víte všechno, hlasujte.

0: tebou usni.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: S Nadějou Konvalinkovou a s Patrikem Rozehnalem si můžete popovídat přes telefonní linku 731 800 900 a hlavně dát vědět, jestli chcete dál slyšet v ukázce Ivu Janžurovou nebo Miloslava Šimka. Dobrý den po telefonu u Muriádnickém.
3: Jaj, zdravím moju Nadějku Bucovatou Konvalinku.
4: Dobrý den, já vás taky zdravím.
2: A co to bude?
3: Máta vás zdraví, Nadějko, já se zase chystám do Prahy, kterou znám už od dětství, nebo jsme tam měli rodinu. Tak doufám, že vás, jak půjdu kolem divadla pěšky, takže snad vás zazvoním.
2: A co vybíráte, Marto, Ačko nebo Bčko?
3: Na triku, já jsem na horách, na pustevnách. Mm-hmm. Za mojich 79 let to zatím zvládám. Tak já dám Ačko a Patriku taky vás zdravím, pozdravím všechny.
2: Děkujem, děkujem.
3: Já jdu poslouchat. Naděnko, ahoj, papa.
4: Ahoj, ahoj.
2: Další hlas, od koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarmila z Vysočiny.
4: Dobrý
5: já
4: den.
5: Vás tam všechny zdravím, protože jste skvělí. A chtěla bych teda...
2: No, Bčko, píšeme Bčko, Miloslav Šimek, děkujeme za zavolání i vám, ať se daří, krásný zbytek dne.
4: Nashledanou.
2: A dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, tady je Marcela s Ústí nad Labem, Patriku, já vás zdravím a naše sluníčko taky moc zdravím.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, Naděnko, jsem ráda, že jste tam zase. Po dlouhé době a přála bych si pana Šimka.
4: Děkujeme.
2: Děkuju za ten bod.
6: Nemáte zač.
2: Ale máme, máme a ceníme si toho, že posloucháte. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobré odpoledne. Tady je posluchač Petr Stavec nad Metojí.
4: Zdravíme.
2: A co vybíráte?
7: Pozdravuji tady svou milovanou a tady zbožňovanou herečku. Paní Konvalinkovou.
4: Taky vás zdravím, dobrý den.
7: Dobrý den. A dal bych si pana Šimka.
2: Dobře, tak jo, přibyly mu hlasy, nakonec je díky SMS-kám a uděláme si změnu. Od Ivy Janžurové se přesouváme za Miloslavem Šimkem, moje první taneční.
8: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila mi má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou

0: dívku. Sebral jsem odvahu a požádal jí matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám ze zadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali. Pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože játro neustále vysílá rozvědky všemi směry. Nebo Jóžina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistře. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi doucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo po všem. Jóža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
1: Slav Šimek, moje první taneční. Kdyby takovou povídku měla napsat Naděja Konvalinková, co by v ní bylo?
2: No, jednak bych napsala, protože ty šaty mi šila moje babička a byly přenádeny. Pamatuju si takový jako jeden růžovo-stříbrný brokát s takovým jako bezrukávou a s takovým jako límcem nahrnutým a jako princes. Byly krásný. No nebo z několika materiálů třeba to vymyslela, protože taky jako nebylo moc peněz, ale opravdu mě oblíkala krásně. No, jednu mám otřesnou příhodu, protože mě šel dělat garde můj tatínek, který, jako aby to nervově zvládnul, tak si přihnul. Mezi těma dámama usnul a když se probral a viděl mě, tak zařval na celý sál. Tančíš jako koza na ledě! No, takže takhle mě tam strapnil, já byla ruda a říká, a už tě tam nikdy nechci, tatínku.
1: A nevzala to nikdy?
2: Ne, už ne, už to bylo velké poučení. Ještě mě chtěl doprovodit chlapec, takový roztomilej, milej, a ten na něj řval, no dovolte, no nechoďte za náma pryč. Takhle prostě hrozně, no to byl zážitek, jsi říkal, už nikdy se mnou nepůjdeš nikam.
1: Neznechutil ti to tancování trochu?
2: Tancování ne, ale věděla jsem, že s ním už nikdy právě.
1: Jo. Který tanec ti nešel tehdy, jako se kterým jsi měla problémy, když se ho učila?
2: Docela mi to šlo. Já myslím, že jsem byla šikovná. No. Bavilo mě to. Jsem chodila pak i do pokročilých. To bylo na Míráku. Jinak jsem chodila do taneční Lucerně, tady, jak jsem bydlela, a potom na Míráku bylo pokračování.
1: Ty jsi vlastně nemusela ani vytáhnout paty na ulici, když jsi šla do taneční v podstatě. Jenom si proběhla pasáží.
2: Pasáží a byla jsem
1: a bylo to.
2: Na sále.
1: To musela mít vůbec hodně proběhaný a ty musíš tu Prahu znát zevnitř, ze dvorů, z pasáží, to, co my možná ani netušíme, kolik jich je těch průchodů.
2: Určitě hodně. A docela dobře to stavěli naši předkové, protože ty domy mají takové mezi dvorky, jako jo, že prostě je ta skupina domů a uvnitř je vždycky nějaká zeleň a nějaký dvoreček, že na to dbali. Já teda zrovna koukám na střechu pasáže u Nováků, takže tam neslyším ani tramvaj, ani auto, a koukám na modrý nebe a na střechy.
1: Takže Naďa Konvalinková žije na střeše.
2: Na střeše. Blízko nebe. Blízko nebe.
1: Vážení, jak budeme pokračovat? Signálem telefonním se s námi můžete spojit a říct si, jestli Miloslav Šimek ještě jednou bude pokračovat. Tohle už jsme dokončili, ale můžeme mít i povídku, jak jsem stávkoval. A nebo si dáme anekdoty o blondýnkách. Nabízím já proti a vy si zase vybíráte na telefonu 731 800 900. To je to přímé volání do studia. Volejte a spojte se s námi. Pokud se vám to nepodaří, napište SMSku humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali jako svého vítěze a pošlete na číslo 90 011 04. K tomu samozřejmě čas jedné písničky, necelé 4 minuty, tu s námi bude skupina Krištof a jejich Šňůry. Tak do toho.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál, hlasujte, máte tu šanci ještě. Miloslav Šimek nebo anekdoty o blondýnkách jsou ve hře. Telefonní číslo sem do studia k Nadě Konvalinkové dnes 731 800 900. Kdo volá?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro anekdoty.
3: Děkujeme, píšeme si.
1: A děkujem dalšímu, kdo se dovolal a taky chce hlasovat. Kdo to je?
4: Dobrý den, přátelé, tak vám zdraví ještě jednou Jirka Strnovská, tentokrát do živého vysílání, tak jsem hrozně moc rád. Já ještě zdravím moje sluníčko Naděnku, mám vás hrozně moc rád. Děkuji. Vy se vždycky nabudíte a díky vám má člověk 100%, 200%, dneska 30, takže 30% je lepší náladu, takže já poprosím toho pana Šimka a já vás srdečně moc zdravím a přeju vám hlavně stále zdraví a se stále tak skvěle naladěná a krásně usměvavá.
3: Děkujeme a opatrujte se.
1: Kdo další?
5: Dobrý den, Míra Plzeň.
1: Ano.
5: Zdravím vás všechny ve studiu.
3: Dobrý den.
5: Si pana Šimka.
1: Dobře, děkujeme. Taky bod pro něj.
5: Na
1: těšíme se zase příště. Ještě někdo? Dobrý den.
6: Tady Anička Hlišnová, vás zdravím všechny a také Naděnku hlavně, protože mám její knížku.
3: Aha.
6: Mám její knížku. A mi je to jedno, co dáte. Oboje je dobré.
1: Ale vy musíte někomu dát.
6: Aby to vyšlo. Víte to, aby to vyšlo.
1: Aby to vyšlo.
6: Od vás zdravím.
3: Na své. Aby to vyšlo.
1: To je tak jako, já tady s tím kouzle neudělám. Ale ať bych dal bod kamkoliv, tak stejně to vyhraje Miloslav Šimek. Prostě, když to tady vidím součet hlasů. Takže budeme pokračovat tentokrát ukázkou a povídkou, jak jsem stávkoval.
7: Otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půly těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku, o co vypaže. Před branou ukázal otec na píchačky, blištící se u vchodu a pravil. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vida mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem, továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín.
0: Humoriáda.
1: Stalo se ti někdy, Naďo, jak se říká, že někdy něco stávkuje, jako třeba přístroje, nebo prostě to, co doma zrovna potřebuješ, aby fungovalo, nejde. Stalo se ti něco v poslední době, že to odešlo, bez pozdravu, jak se taky říká?
3: Víš, co mě se spíšil, to se mi stalo, prostě najednou pračka nešla. Jo, a teď já jsem poprosila Archanděla Michála, že to je ochranář a opravář.
1: Praček?
3: On je opravář taky, technických věcí, ale hlavně ochranář. Vždycky, když potřebujete ochranu, poprosit Archanděla Michála, on vás obalí svým modrým brněním a prostě jste chráněný. Ale tak, jak, tak jsem toho poprosila a volala jsem svýho známého opraváře. Říkám, prosím vás, je to konec, s těmi nejde pračka, jestli byste mohl přijet na opravu. A on říkal, Naděnko, a zkontroloval jste, jestli to nevypadlo ze zásuvky. A říkám, běžím k tomu. Bylo to vypadný ze zásuvky, takže Archanděl Michal zapracoval a bylo to v pořádku. Dobrý, veď.
1: Ale jak už vědí, na co se zeptat, že jo, těch ženských, ty opraváři. Jako,
3: no, no, no.
1: Jako Archanděl Gabriel vnuknul myšlenku.
3: Michal.
1: Michal.
3: Gabriel je zdravý. Gabriel.
1: Zdravý. A na toho se taky obrací.
3: To víš, že jo, na všechny, jo, každý den je nějaký archanděl.
1: Počkej, to máš doma někde nějaký seznam a když je nějaký problém, tak koukneš, který archanděl?
3: Ano, ano, mám na každý den je jiný plamen a každý plamen, hlídají nebo obstarávají jiní archandělé. Dneska máme bílý plamen, to je čistota.
1: A ten je kde, ten plamen?
3: Obzračnost. Ve vesmíru, proudí, sem, na planetu a čistí.
1: Čistí,
3: jo, jo.
1: Čistí.
3: A tři archanděle mu pomáhají.
1: Jo, takže ráno se vždycky koukneš.
3: Jo,
1: a řekneš, poprosím si, dneska se nemusím mít, dneska to bude čistý, dneska bude plamen.
3: To ne, tak to ne, to ne, to ne, to ne. To čistí myšlení hlavně o takový věci, víš. Zlo to tady jako likviduje, dneska to tady opravdu musí pročistit pořádně.
1: Naděja Konvalinková je naším hostem.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Ještě zbývá čas na nějaké ty ukázky. Teď o téhle rozhoduje Naděja Konvalinková, náš dnešní host v Muriádě.
3: Co? Tak já vím, že se dneska v této době děti potí ve škole při maturitách, tak tady je téma zkoušky ve škole, tak to třeba podá trošku humorně pan Miroslav Donutil.
4: Studie a zkoušky na JAMU. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu, leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle, já nevím co a všecko, a on vždycky do toho udělal jenom. A říkám, ne, pane profesore, vy se ještě vidíte, že v určitých momentech zlomu, dějových zlomu, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase, říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál. A pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal. Říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, poměšel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já mám taky vzpomínku taky na marxismus, leninismus, protože jsem si říkala, jako nejsem naučena, umím jenom jednu otázku dělnických hnutí, půjdu až na příští termín. No ale šla jsem se do školy podívat, hele, a jeden po druhém byl vyhazovaný. A říkala, no tak to zkusím, no náhoda je blbec. Hele, já jsem šla, dali mi dělnických hnutí a dostala jedničku, nikdo se mnou nemluvil.
2: Takže zarovnáno, zahlazeno, tohle si měla. A na to vzpomínají snad všichni, na tyhle ty hodiny právě.
3: Ale náš pan profesor nás učil i v restauraci u Štíky, u Modré Štíky, byl bezvadný, jako jo. Takže.
2: Takže tam kontroloval docházku a tak. Naďa Konvalinková vzpomíná na základě vzpomínek Miroslava Ranotila. Mohou být ještě jednou další zkoušky ve škole a vzpomínky na to. A nebo scénka těch, kteří tu zněli už v písničkách, ale zvlášť oba. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Kapitán a Letuška. Ukázka ze show businessu. Můžete si taky vybrat. Varianta B. 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04 pro rozhodování a spojení s vámi. Tak do toho teď Valdemar Matoška.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Nutil nebo Jiří Korn a Helena Vondráčková. Komu dáte hlas po telefonu? Dobrý den, přejeme s Naďou Konvalinkovou.
2: Dobrý den, tady je Jenda Orlické hory.
1: Ano.
2: Já vás zdravím, Patriku, paní Konvalinkovou.
3: Dobrý den.
1: A co vybíráte?
2: Jiří Kukadla.
1: Legendární, ano.
2: A k tomu Archanděl Gabriel, ten zvěstoval paně Marii narození Ježíše a ano. Je patronem zprávařů a těle rozhlas, pošta a to.
3: Ano, ano,
2: vidím. A ten Archanděl Michal, to je velitel nebeských vojsk.
3: Ano, ano.
2: A je na pražském orloji a ukazuje ale blbě tím mečem, protože to předělali, dřív ukazovali, jaký je měsíc a teď to ukazuje někam do vzduchu, že jo?
1: Vy jste v tom taky zběhli. Tak a teď nám řekněte Ačko nebo Bčko.
2: Dáme Korna.
1: Dáte, no
3: děkujem.
1: Nestačí to na vítězství. Ta valná většina hlasů bylo proto poslechnout si, jak to bylo se zkouškami ve škole. Miroslav Donutil to vyhrál.
4: Někdy to bylo zajímavý. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásný. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář, nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se jmenoval, a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonila a zpíval mě, pedují lidi do Teliany, pedují lidi na vše stelány. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem u vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie dell'arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě u státnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní byla s Naďou Konvalinkovou a já moc děkuju za návštěvu. Naďo, tak hezké nadýchání se dalších čerstvých šeříků. A tě všichni archanděle ochraňují a zase doporučí návštěvu tady v Humoriáně.
3: Dobře, těším se na vás na všechny příště a užívejte jaro.
1: Mějte se pěkně a zítra tu s námi v Humoriádě bude Martin Zounár, tak nezapomeňte poslouchat, máme i pro vás každý všední den. A pozor, i v ten sváteční 8. května taky vysíláme to třeba s Libuškou Švarmovou. A teď ještě písničky a pak další zprávy a poslouchejte Český rozhlas. Jsme tu s vámi a jsme tu rádi pro vás.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Senát odmítl sněmovní návrh na snížení záloh pro osoby samostatně výdělečně činné. Kostel svatého Martina v Čáslavicích na Třebícku se dočká opravy zvonu. Zlínský kraj kvůli suchu vyhlásil mimořádná bezpečnostní opatření. Zítra čekejte oblačno a přeháníky, případně bouřku, teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy vám přináší Karel Pěška. Snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou muset znovu řešit poslanci. Koaliční návrh na snížení záloh řádově o stovky korun měsíčně zamítli senátoři. Argumentovali například možnými výpadky příjmů důchodového systému v budoucnu. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 upozorňoval na dopady i právě pro živnostníky.
3: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
1: Ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO návrh dlouhodobě prosazuje s tím, že má drobným živnostníkům pomoci. Opravit zvon z kostela svatého Martina v Čáslavicích na Třebícku nechá farnost Babice u Lesonic. Kvůli špatnému technickému stavu zní zvon pouze výjimečně. Jeho rekonstrukce vyjde i s novým srdcem na zhruba 220 tisíc korun. Práce by měly být hotové ještě letos. Zvon, který je v kostele zazděný, restaurátor opraví přímo na místě. Zlínský kraj vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu. Hejtman Radim Holiš z hnutí ANO požádal o nerozdělávání ohňů v přírodě a firmám zakázal spalování klestí při lesních pracích.
4: Důrazně žádáme o to, aby všechny přístupové silnice a komunikace byly přístupné technice napříč celým krajem. Tam, kde dneska může být nějaká hromada dříví nebo dřeva, vás požádáme jako majitele lesu o zpřístupnění těchto všech komunikací. V návaznosti na to žádáme všechny starosty a provozovatele požárních nádrží, aby si zkontrolovali v případě velkého odebrání této vody další náhradní zdroj.
1: Na železniční trati by se podle hejtmana Holiše neměly vydávat historické parní lokomotivy. O vyhlášení mimořádných opatření požádali hasiči. Výletní loď MV Hondius, zasažená hantavirem, by měla za 3 dny zakotvit na Tenerife. Informuje o tom španělské ministerstvo zdravotnictví. Přibližně 150 lidí na palubě bude moci plavidlo opustit za přísných bezpečnostních podmínek. Nejdříve je vyšetří lékaři a pak budou převezení do země původu. Smrtelné hantaviru podlehli 3 cestující a další trojice osob s podezřením na infekci byla převezená do Nizozemska. Podle dnešního prohlášení Světové zdravotnické organizace na výletní lodi se nakazilo celkem 8 lidí.
2: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů pozná večer druhého finalistu, který si 30. května zahraje o trofej s Arsenalem. Bayern Mnichov v 21 hodin přivítá obhájce trofeje Paris Saint-Germain. Před týdnem ve Francii v úvodním semifinále zvítězili domácí 5-4. Dnes se oba týmy utkají v bavorské metropoli. Více k tomu říká záložník pařížského celku Warren Zaire-Emery.
5: Na tenhle stadion mám několik vzpomínek. Pamatuji, že jsme tady vypadli v osmifinále, no ale pak jsme tady v loni slavili titul. Jsem hrdý, že právě tady budeme hrát semifinále proti tak úžasnému soupeři. Pro postup do dalšího finále uděláme maximum.
2: Počasí.
1: V náměšti nad Oslavou je teď 22 stupňů, v Přibyslavi 20, Svratouh hlásí 18. Během večera a noci se hlavně na severozápadě Vysočiny mohou objevovat přeháníky, případně bouřka, noční teploty poklesnou až na 9 stupňů. Zítra očekávejte velkou oblačnost, především odpoledne a večer také přeháníky nebo bouřku, později večer začnou srážky ustávat. Teploty zítra dosáhnou 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 poblíž Humpolce na 92,5 kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaný kamion. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. Dětské týmy z Vysočiny dnes a zítra bojují v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list v rekreačním středisku Zubří u Nového Města na Moravě. Co všechno je pro týmy připraveno, to nám řekne náš regionální stopař Adela Zachová už za malou chvíli.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Hlavní líčení v kauze chovatelů zvířat z Kletečné u Humpolce dnes soud odročil. Žaloba viní Ladislava Váňu a Janu Svatošovou z toho, že v nevyhovujících podmínkách a bez patřičných povolení chovali vzácné živočichy, včetně 20 velkých kočkovitých šelem a desítek dravých ptáků. Proces bude pokračovat 17. června. U soudu byl redaktor Milan Soldán, který před půl šestou přinese podrobnosti. Kraj Vysočina letos podpoří opravy 91 památek. Rozdělí mezi ně více než 21 milionů korun. Nejvyšší částku přes 400 tisíc získá 11 chráněných objektů. Mezi nimi například pivovar v Želetavě, kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou nebo kaple svatého Václava v Hybrálci. Rozbor komunálního odpadu v Okříškách odhalil, že lidé do černých popelnic vyhazují i množství plastu, papíru, skla a bioodpadu. Podle starosty Okříšek za Socdem a Zelené Zdeňka Ryšavého je letošní limit směsného odpadu na osobu 150 kg. Při větší produkci se zvyšuje poplatek za skládkování. Limit množství vyprodukovaného odpadu navíc každoročně klesá, vysvětluje Zdeněk Ryšavý.
2: Proto se snažíme snižovat pořád to množství směsného komunálního odpadu, aby jsme pořád se vešli do té vlastně hranice a platili tu nižší sazbu.
1: K tématu se vrátíme po půl šesté. Velká Bíteš chystá další kruhový objezd, má sklidnit a zpřehlednit dopravu v historickém centru na místě frekventované křižovatky u kostela svatého Jana Nepomuckého. Navržený kruhový objezd má mít vnější průměr 32 metrů, doplňuje redaktor Daniel Zach.
3: Projektanti se musí vypořádat se stísněným prostorem. Vejít se musí mezi kostelní historické opevnění a základní školu.
1: Jihlavští fotbalisté hrají od 17 hodin klíčový zápas o udržení ve druhé lize. Na hřišti Českých Budějovic se pokusí získat první jarní výhru, která by ještě oživila naději na záchranu. Průběžný i konečný výsledek zápasu se dozvíte v našich večerních zpravodajských relacích. To je vše ze zpravodajského souhrnu dne. Pěkný středeční večer přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Centrum Chaloupky pořádá v rekreačním středisku Zubří u Nového Města na Moravě krajské kolo 54. ročníku soutěže Zlatý list. Jedná se o přírodovědnou soutěž. Ta probíhá od dnešního odpoledne až do zítřejšího dne. Na místě je taky náš regionální stopař Adéla Zachová, která nám popíše, co se aktuálně na soutěži děje. Adélo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. V tuhle chvíli mladší děti obhajují své celoroční práce s názvem Práce pro přírodu. To je plakát o maximální velikosti 3x A1. Ten musí být viditelný a čitelný zhruba z 1 metru. Na něm mohou být fotky, popisky nebo nákresy. A Práci pro přírodu obhajuje celé 6členné družstvo najednou. Tým si potom o té práci povídá s odbornou porotou, která má nějaké další doplňující otázky. Mladší účastníci tedy prezentují 10 až 15 minut, starší 20 až 30. Ta kritéria jsou tedy poměrně přísná a nejdříve prezentovali starší žáci a mladší měli takovou hledačku úkolu po lese, něco na způsob orientačního běhu, no a následně se skupiny vyměnily.
0: Co ještě je v soutěži zahrnuto?
2: Děti základních škol a víceletých gymnázií, oddílů nebo spolků soutěží v týmech, tedy o 6členech, a zítra budou rozděleny na 2 3členné hlídky. Ty prochází terénní stezkou, kde jsou odborníci na živou i neživou přírodu, jako jsou ptáci, ryby, hmyz, houby, stromy, nebo také tam jsou odborníci přes ekologii a geologii. A na stanovištích soutěžní stezky odborníci vlastně budou prověřovat znalosti z těchto přírodových oborů. 2 ze 3 kategorií jsou postupové, tedy mladší a starší žáci, a 3. nejmladší kategorie je pouze motivační a tímhle způsobem se vlastně soutěží ve všech 14 krajích.
0: Zmiňovali jsme, že tohle kolo soutěže je krajské, postupuje se tedy ještě někam dál?
2: Ano, vítězové tohoto krajského kola, což už je tedy 29. ročník, tak ti potom budou postupovat do národního kola. Tam budou ty nejlepší týmy z České republiky a zároveň tohle kolo bude takové týdenní soustředění, kde bude přichystán bohatý program, jako jsou exkurze,

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Nekontrolovatelně se množící tygři, sovy v klesích pro andulky, dravci se zavázanými křídly, tak to vše objevili kontroloři v zookoutku v Kletečné u Humpolce. V Pelhřimově dnes pokračoval soud s jeho provozovateli Ladislavem Váňou a Janou Svatošovou, kteří jsou obžalovaní, že bez patřičných povolení chovali v nevyhovujících podmínkách desítky vzácných zvířat. Líčení sledoval i náš reportér, no a my se s ním spojíme v našem vysílání už za chvíli.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní vysílání představí Vincence Červinku, malíře Vysočiny. Poctivý, hrdý, zodpovědný člověk, který žil nenápadný život mezi prostými lidmi. Pomáhal těm, kdo to potřebovali, aniž by čekal odměnu. Nesklonil hlavu ani když mu šlo o život. Především ale šlo o život jeho vlasti, našeho kraje.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání přináší příběh Lidické hrušně. 10. červen 1942 Lidice ovládla ohnivá apokalypsa. Uprostřed hrůzy stál strom, němý svědek běsnění. Všechno cítil, všechno vnímal. Nakonec i on byl zničen. Stalo se ale něco nevídaného. Vstal z mrtvých a stal se symbolem znovuzrození.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. U Pelhřimovského okresního soudu dnes pokračovalo hlavní líčení v kauze nelegálního zvěřince v Kletečné u Humpolce. V nevyhovujících podmínkách a bez posvěcení úřadů tam Ladislav Váňa s Janou Svatošovou chovali desítky vzácných živočichů. Proces sledoval taky náš reportér Milan Soldán. Milane, dobrý podvečer.
1: Krásný dobrý den, tak k soudu se dnes, stejně tak jako minule na konci března, dostavila jenom Jana Svatošová, Ladislav Váňa tam nebyl, jednalo se v jeho nepřítomnosti. Já jenom možná trochu připomenu, o co v té kauze šlo. Jana Svatošová s Ladislavem Váňou chovají v Kletečné, nebo chovali v Kletečné u Pelhřimova opravdu asi stovku zvířat. Byly mezi nimi ale i vzácné druhy, jako třeba tygři. Bylo tam 16 tygrů, velkých koček tam bylo hned 20, ještě dvě pumy a levhart, navíc třeba tygřitisti se tam nekontrolovatelně celkem množili, docházelo tam i k příbuzenskému páření v pokrevních liních. No a všechno to vyvrcholilo loni v létě, kdy úřady asi stovku zvířat zabavili, nepodařilo se zatím najít ubytkace pouze nebo ubytování pro ty velké šelmy. Pravděpodobně by to muselo dopadnout tak, že by museli skončit v nějaké zahraniční záchranné stanici, protože u nás v České republice na to není žádné takové zařízení připravené. Ten soud byl už, jak jsem říkal, začal koncem března, ale byl odročený a na dnešek už byli předvoláni i svědci. To minulo nebylo, protože nebylo vůbec jisté, jestli se dostaví i někdo z těch obžalovaných.
0: Co jsme se od těch svědků všechno dnes dozvěděli?
1: Tak svědčit byli zejména zaměstnanci, jednak tedy státní veterinární zprávy, ale také České inspekce životního prostředí. Byli to lidé, kteří jednak byli při různých těch kontrolách, byli také u odebírání těch zvířat v tom loňském roce a vlastně soud hlavně zajímalo to, jak tam celá ta situace vypadala, takže dozvěděli jsme se mimo jiné to, že žádné povolení k chovu tam nebylo už někdy od roku 2000, tedy 6 let, ten chov je nelegální, docházelo tam k množení těch velkých koček, ačkoliv je to ze zákona naprosto zakázané, naprosto zapovězené. Dozvěděli jsme se třeba i, jak nevyhovující byly ty ubikace, kdy tam opravdu byly zbytky krmiva, rozkládající se maso, vlastně žádná podestýlka, výkaly, navíc ty ubikace třeba pro ty velké kočky byly značně nevyhovující, co se týče rozměrů. Tygři byly chovaní dohromady, dokonce tam padlo takový těch 6 koťat, které se narodily roku 2024, tak když jim byl jeden rok, tak byly jenom v takové ohrádce, která by byla slučená prý z nějakých planěk, vypadlo to jak z nějakého hobby řetězce a přesto, aby nemohli proskočit, byla daná pouze volejbalová síť. Já jenom připomenu, že těm šelmám byl už rok, ten tygr se dorůstá až hmotnosti 300 kg a v té době třeba měli 100 kg a prostě nebyly zabezpečené. Navíc tam docházelo i k tomu, že tam byli chovaní draví ptáci, kteří tam neměli co dělat. Byli tam například motáci pochopy, kteří prý tam jenom tak pochodovali po dvoře, nikomu nebylo jasné, jak to, že neuletí a přišlo se na to, že již byli odebráni, měli totiž křídla svázané nějakou páskou. Nicméně všichni svědci ještě nedorazili a přijdou příště.
0: Rozsudky tím pádem teda zatím asi ještě nepadly.
1: Ne, rozsudky zatím nepadly, to jednání bylo znovu odročené, aby mohli přijít i ti svědci, kterým to dnes nevyšlo. Jedna svědkyně se třeba, a to bylo takové pozitivní, omluvila, protože má na dnešek stanovený termín porodu, tak jestli se to povedlo, tak tímto gratuluji. A další svědci tedy budou předvoláni znovu do Pelhřimova a už je určený i termín, kdy to bude, a bude to 17. června.
0: Kauzu nelegálního zvěřince v Kletečné u Humpolce sledoval Milan Soldán. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

Půl šesté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina. I personální kouč se v určité etapě svého života může dostat do úzkých. Jeden o tom bude za chvíli vyprávět i v našem vysílání na Českém rozhlasu Vysočina, protože vám nabídneme sestřih z našeho dopoledního rozhovoru.

0: Krátce po půl šesté posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. V dnešním dobrém dopoledni jste slyšeli rozhovor s personálním koučem Milanem Žatečkou. Ten si dnes pod slovem úspěch představí především soulad mezi pracovním a rodinným životem. V minulosti to ale vnímal úplně jinak, vyprávil o tom kolegyni Hele Dvořákové.
1: Vy se netajíte tím, že jste kdysi šel za kariérou, penězi a taky uznáním. Jak tehdy vůbec vypadal ten váš běžný život?
2: Kariéristicky, výkonově, bylo to opravdu tak, mě velmi naplňovalo stávat ve 4 v 5 hodin, připravovat si materiály, v 6 hodin vyjíždět přes půl republiky na jednání, který začíná v 8, jezdit na meetingy, které byly třeba třídenní a mimo Českou republiku a řešit tenhle styl života, neustále nějaké výzvy, jednání, vedení týmu, to prostě pro mě bylo to žrádlo, který mě naplňovalo tak.
1: Kdy se vůbec začalo ukazovat, že to všechno vám vlastně nestačí?
2: Tak ty impulzy, ty, které šly ode mě ke mně někde z hlouby, tak ty jsem velmi vytrvale ignoroval, takže teďka ani nedokážu říct, kolik jich bylo nebo jak byly silné. Pár momentů umím chytit v těch vzpomínkách, kdy jsem si už říkal, že něco se děje, ale přece to nemůže popřít to, co dělám. Ty silné impulzy samozřejmě přicházely z okolí, primárně rodina, nejvíc samozřejmě manželka a i ta rodina kolem.
1: Takže co byla ta první facka, která vám řekla, hele Milane, a dost?
2: První facka byla první operace, 2-3 dny před štědrým dnem, kdy z ničeho nic jsem byl na sále a musel jsem jít okamžitě a to jsem si moc dobře uvědomoval, že je tím stresem a že je tím, jak žiju, respektive tím, jakým nasazení a v jakým výkonu jedu.
0: Jak příběh Milana Žatečky pokračoval, najdete v záznamu rozhovoru na webu vysočina.rozhlas.cz. Robotická sekačka, ta má šetřit čas, ne předělávat práci. Jak si ale vybrat tu správnou mezi stovkami modelů a značek, tak podle čeho také vybírat, co se hodí na malou zahradu, co naopak na velký pozemek, tak s tím vším vám zítra po 11. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina poradí odborník a taky prodejce Juraj Zeman.
3: Den v kraji.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina a taky vysíláme pořad nazvaný Den v kraji, kdy pro vás mapujeme události z tohoto dne, které se staly na Vysočině a přinášíme vám je právě v tomto hodinovém souhrnu. Důkladný rozbor vyhozených věcí v kontejnerech na komunální odpad si nechalo udělat vedení Okříšek na Třebícku. Spolu s odborníky z energetické agentury Vysočiny probralo odpadky z popelnic, od rodinných domů i z velké nádoby ubytovky. Ukázalo se, že i v městysi, který několikrát zvítězil v soutěži odpadový Oscar, mají obyvatelé třídění odpadu stále značné rezervy.
1: Třídění odpadu na velkých sítech se ujalo asi 5 lidí. Drobný komunální odpad sítem propadává, zbytek musí pracovníci vytřídit.
2: Děláme rozbor, co vlastně v popelnicích je, měl by tam být směsný komunální odpad, ale jak vidíte, tady v těch různých kartách jsou tam plasty, papíry, sklo, všechno možné.
1: Ukazuje starosta Okříšek za Socdem a Zelené Zdeněk Ryšavý na petlahvé papírové tašky nebo plechovky, které zůstávají na sítu a pracovníci v ochranných oblecích a rukavicích je musí rozřadit do zvláštních nádob. Zdaleka nejvíce, ale v popelnicích zůstává bioodpadu.
3: To jsou vlastně jednak teda zbytky z kuchyně, ale je tady i docela výrazné zastoupení, řeknu, takovéhoto odpadu, když přesazujete květiny, upravujete zahrádku, jo, takže i zastoupení téhleté skupiny je tady vidět.
1: Popisuje Michaela Hemzová z energetické agentury Vysočiny odpad, který do černých kontejnerů sice nepatří, ale zabírá v nich často nejvíce místa. Lidé navíc bioodpad často ještě zabalí.
3: My třeba spolupracujeme i s rakouskými partnery. Je teda fascinovalo, že právě pečivo zůstává zabalený, slupky jsou prostě v sáčku, že prostě hodně těch třeba zbytků potravin opravdu jako bývá v tom obalu. No.
1: Takže obal navíc?
3: Ano. Jo, ale to jsou takový jako... Tamhle máte vysypaný popelník a je to taky v sáčku. Jo.
1: Na síto se dostal odpad od 10 rodinných domů a také od jedné bytovky. Podle Zdeňka Ryšavého se totiž třídění v různých typech bydlení může lišit.
2: Třeba rodiny mají většinou, že jo, na zahrádce třeba kompost nebo tak, takže mají řekněme možnost likvidovat ten bioodpad. My teda máme na sběrných místech kontejner na bioodpad taky, ale právě by nás zajímalo, jestli třeba i ty bytovky to využívají. Ale vidíme, že ani ty rodiny domy to všechny nevyužívají, no, že jdi tam ten bioodpad mají.
1: Konkrétní výsledky toho, kolik tříditelného odpadu se v popelnicích nachází, dostane vedení Okříšek přímo od energetické agentury Vysočiny. Následně data využije k edukaci obyvatel a ukáže, že stále jsou určité rezervy, co se třídění týče. Z Okříšek Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra, tentokrát osobně.
3: A

učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Máme krátce po 3/4 na 6 a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A zdravíme taky meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se podívat na aktuální situaci na Vysočině, pokud jde o bouřky. Objevují se teď nějaké někde?
2: Oni zase zmizeli, ale objevovali se zhruba na západě kraje, nějaké bleskové výboje se objevily v těch přeháňkách, které postupovaly už během odpoledne od jihu přes tuto část Vysočiny. Teď ještě stále nějaké přeháňky se objevují na západě kraje, ale už jsou to asi přeháňky na nějakou přechodnou dobu, zatím poslední, takové další srážkové pásmo je zatím nad Bavorskem a ono se postupně během večerních a těch, řekněme, nočních hodin ze začátku noci také na Vysočinu zřejmě v nějaké podobě dostane, ale zase hlavně na ten západní, severozápadní okraj. Teploty ty byly dnes na Vysočině většinou mezi 22 až skoro 25 stupni Celsia, Třebíč bez dvou desetin těch letních 25, vyšší polohy kolem 19 stupňů, tak teď už pomalu ta teplota klesá, samozřejmě v těch přeháňkách výrazně klesá, ale třeba jenom na přechodnou dobu. Vítr fouká takový docela svížný od jihovýchodu, někde až skoro čerstvý, ale většinou mírný na západě kraje, je ten vítr nejslabší, ale zase v těch přeháňkách nebo v jejich okolí, případných bouřkách, ta už se teď tedy vytratila dál z Vysočiny na sever, tak tam může také přechodně více fouknout.
0: Očekáváte nějaký déšť v noci na zítřek?
2: Už jsem to naznačila, jenom teď ve večerních hodinách, pozdějších večerních a ze začátku noci ještě něco se na západě Vysočiny objevit může, zase buď přeháňky, případně ještě i nějaká bouřka. Tady ty srážky a bouřky by potom postupně měly odputovat dál na sever a v té druhé části noci už počasí beze srážek, ale i nadál ta převládající velká oblačnost. Teď na chvíli se oblačnost nad Vysočinou trošku zmenšila, tak podobně se to může odehrávat i v noci, že ta větší oblačnost, která sice bude převládat, by občas mohla být vystřídána nějakou menší nebo průsvitnou oblačností. Teploty v noci nejnižší 12 až 9 stupňů, vítr mírný, směr jižní, teď zpočátku hlavně v jižní polovině kraje, případně ve vyšších polohách na severu ještě vítr čerstvý. Během noci se bude měnit na západní až jihozápadní.
0: No a jak vysoko se mohou dostat zítřejší odpolední teploty na Vysočině?
2: Ty budou nižší oproti dnešním, 18 až 21 stupňů maxima, opět i nadále převažující velká oblačnost nebo větší. A podobně jako dnes, tak i zítra někdy v odpoledních hodinách k večeru se nějaké přeháňky objevovat mohou. Tam už to nebude striktně na tom západě Vysočiny, ale teoreticky mohou mít takový lokální charakter a v podstatě se objevit téměř kdekoliv po Vysočině, ale už ta jejich intenzita, hlavně srážková, nebude třeba taková jako dnes. Ve večerních hodinách se budou vytrácet, no a vítr bude zítra foukat mírný od západu až jihozápadu.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. My vám za to děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Na Českém rozhlase Vysočina krátce před 18. hodinou zpívá Dalibor Janda a já vás pozvu v tuto chvíli k zítřejšímu poslechu Dne v kraji, protože v pořadu O čem se mluví, který pro vás máme krátce po půl šesté, budeme zítra rozebírat aktuální téma, a to konkrétně financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu. Hosty pořadu budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa. Nezapomeňte si tak zítra v 18.30 pustit Český rozhlas Vysočina a pořad O čem se mluví, který vysíláme v rámci Dne v kraji. Já se pro dnešek loučím, krátce po 18. hodině na Českém rozhlase Vysočina začínají Dechovky pro Vysočinu dnes s kolegou Jožou Kolářem a my se uslyšíme opět zítra po 14. hodině.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Během večera zasáhnou část Čech. Řada lidí do černých kontejnerů stále hází bioodpad, plasty a papír. Jihlavští fotbalisté se v Českých Budějovicích snaží odvrátit hrozbu sestupu. Zítra čekáme zamračeno a přehánky nebo i bouřku. Teploty do 21 stupňů. Vysíláme zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. V části Česka do půlnoci hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí v pásu od jihozápadních Čech přes střední Čechy až na východ. Bouřky může doprovázet přívalový déšť nebo nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Během noci budou postupně od jihu slábnout. Naopak pro Moravu a Slezsko až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požáru. Rozbory směsného odpadu v obcích ukazují na rezervy při třídění. V komunálním odpadu se stále objevují i plasty, papír a zejména bioodpad. Podle už provedených rozborů z různých měst tvoří zhruba pětinu vytříditelného materiálu. Častěji se objevuje v nádobách u bytových domů. Ty se od popelnic u rodinných domů v třídění liší obecně, vysvětluje Michaela Hemzová z Energetické agentury Vysočiny.
3: Je to možná dáno i tím, že prostě u těch bytových domů, kdy je ta nádoba společná pro více domácností, tak to mnohdy vede k takové jisté anonymitě, že prostě ta osobní zodpovědnost se tam trošku jakoby ztrácí.
1: Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policisté začali případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisté a podle policejní mluvčí Elišky Kubíčkové zatím není možné odhadnout výši škody.
4: Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
1: V Národním parku začalo hořet v sobotu. Oheň se rozšířil na více než 100 hektarů. Hasiči ho dostali pod kontrolu v pondělí večer. Ve věku 87 let zemřel americký mediální magnát a zakladatel zpravodajské televize CNN Ted Turner. S odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises to oznámila samotná CNN. Podle agentury AFP podnikatel a filantrop trpěl neurodegenerativním onemocněním. V roce 1980 založil vůbec první televizní stanici, která vysílala zpravodajství 24 hodin denně. CNN byla zároveň první americkou televizí s čistě zpravodajským programem. Kromě médií se ten Turner věnoval plachtění a v roce 1964 byl v přípravných závodech na olympijské hry.
2: Sport.
1: Jihlavští fotbalisté hrají důležité utkání o udržení ve druhé lize. Bojují na hřišti Českých Budějovic. Teď právě je přestávka po prvním poločase a FC Vysočina prohrává v Českých Budějovicích 0-1. Čeští hokejisté den před startem švédských her netrénovali. Důvodem byla díra v ledu ve středním pásmu v průměru 2 metrů. Možnost vyjet na jinou ledovou plochu Češi nevyužili, protože by ve výstroji museli čekat hodinu. Více k tomu uvedl manažer národního týmu Milan Hnilička.
5: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky označení sem nejezděte, tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo. Trenéři se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné.
1: Čeští hokejisté do posledního turnaje před mistrovstvím světa ve Švýcarsku vstoupí zítra. Budou hrát proti domácím Švédům. O víkendu pak ještě s Finy a Švýcary. Světový šampionát začne v pátek 15. května.
2: Počasí.
1: V Novém Rychnově nebo Hubenově je právě 21 stupňů, v Libici nad Doubravou 18, Během večera a noci se hlavně na severozápadě Vysočiny mohou objevovat přeháníky, případně bouřka. Noční teploty poklesnou až na 9 stupňů. Zítra očekávejte velkou oblačnost, především odpoledne a večer také přeháníky nebo bouřku. Později večer začnou srážky ustávat. Teploty zítra dosáhnou 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Žďársku teď buďte opatrní na výjezdu z Nového Města na Moravě na Vlachovice. Havarovalo tam osobní auto. Na dálnici D1 přetrvává problém na 92. a půltém kilometru ve směru na Prahu. Je tam stále odstavený kamion a čerstvá nehoda je na 84. kilometru také na Prahu. Tam se srazila dvě osobní auta. Šťastně dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 18. hodině a to je čas, kdy vám Český rozhlas Vysočina plní vaše dechovková přání. Výjimku neuděláme ani dnes, ve středu 6. května. Já vám přeji hezký poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.
2: Dechovky pro Vysočinu.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se na výše zmíněné telefonní číslo dovolala paní Jana Pavlíčková, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Jožo, přeji hezký podvečer vám a všem posluchačům. A dneska bych vybranou písničku poslala jako poděkování za svého manžela Květoslava Pavlíčka vám všem, kteří jste mu nechali zahrát nebo jste mu přáli k jeho svátku a ke krásným 77. narozeninám. On Dechovku moc miluje a udělali jste mu velkou radost. Já vám přeji krásné dny plné štěstí a zdraví. Všichni se opatrujte a zdraví vás Jana z Koděčína. A poděkování posíláme Mirkovi a Věrce do Batelova, Majice a Standovi do Skály, Slávce do Třebíče, Joškovi do Herálce, panu Honzovi do Brna, Jirkovi do Zdislavic, panu Peškovi do Úsobí a paní Janě a Jardovi do Vyskytné. A tam bych chtěla ještě panu Jardovi pogratulovat k jeho svátku a paní Janě k narozeninám. Já jsem se nějak nedovolala, takže vám přeju štěstí, zdraví. Vám, pane Jožo, moc děkuju.
1: Nemáte vůbec zač. Mějte se krásně, já děkuji za vaše milá a příjemná slova a posíláme písničku o krásné Vysočině. Mějte se hezky, děkuju. Pěkný večer. Nemáte vůbec
2: vám
1: zač.
2: Vám taky.
1: Naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Jarda Značič je na telefonu a s ním další přání. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Joško. Zdravím všechny posluchače při něco takové pro Vysočinu. Dnešní písničku pošlu osamělý nemocný matem, který mě nikdo nedá zahrát. Písnička se jmenuje Na bílovských lukách, zahrají kumpánovi muzikanti. Joško, písnička bude taky pro tebe a brze se těším na slyšenou. Měj se hezky. Ahoj.
0: Díky moc, měj se krásně, písničku posíláme.

0: chystají. Jaká asi bude? Za majiteli kempů na Vysočině se vypravíme zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát si s ornitology vylezeme na vysoký žebřík, až k hnízdu sov, puštíka a síce. Nakoukneme, kolik mají mláďat a dozvíme se, kdo je jejich největší nepřítel. Další reportáž možná budete chtít slyšet ještě jednou. Zajdeme si totiž za kováři na Schlaghammer a poslechneme si vodou poháněný buchar v plné síle a při práci.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
4: A i do těch dnešních dechovek můžete telefonovat na číslo 22 155 49 99 anebo psát třeba přes krátké SMSky, textové zprávy tedy, ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky. Bez háčku a čárek. Rovněž internet funguje vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu a z něj už čtu. Zahrajte pro moji milovanou Haničku písničku Když jsem šel z Hradišťa od Jošky Černého. Moc se na ní těším. Pepa.

Pojďme za dalším přáním, tentokrát SMSky. Prosím pěkně, zahrajte mě mému bratrovi k výročí úmrtí červenou sukínku. Děkuji, Eliška z Brodu.

0: A pojď nasplnit další tentokrát telefonické přání paní Marie z Pelhřimova, už čeká na lince. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, pane Jozo, a všem posluchačům. A prosila bych nechat zahrát písničku pro tu naši partu, pro Verču s přítelem, pro Marušku Dederovou a Marušku Klokočkovu do domova důchodců pro Seče Obořišti, Lidušku do Kališ, už jsme ji dlouho neslyšeli, Jendu do své pravic, Pepu Zelenýho a Mirek a Věra do Batelova, a vyká ještě pánovej do Humpolce. A jen tak pro nás a taky pro vás, pane Jozo. Děkuji vám, že jste mě vzal do vysílání.
0: Já taky moc rád děkuji. Mějte se hezky a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Já taky děkuji vám.
0: Doma Žličanka přichází. Anduličko, ty jsi má milá.

Dechovky pro Vysočinu pokračují každý den vám mezi 18. a 19. hodinou. Plníme vaše dechovková přání a výjimku samozřejmě nečiníme ani dnes. Připomínám známé telefonní číslo k nám do studia 22 155 49 99 a vy máte šanci pochopitelně si na něj zavolat anebo můžete také napsat, protože já teď splním další písemné přání. Prosím o písničku Pod křemešníkem pro všechny posluchače. Děkuji, Lída. Božáci jsou připraveni a písnička jak

Vážená redakce, prosím o zahrání písničky pro manželku do nebíčka k narozeninám, které by dnes oslavila. Písnička se jmenuje Tam nad mořem od Veselky. Děkuji za zahrání a vzpomíná manžel a synové s rodinami. Manželka se jmenovala Květoslava Benáčková.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A doufám, že veselý a zdravý je taky Jirka Prokop, i když aktuální výsledek z fotbalu, co jsme teď probírali, že aktuálně Dynamo České Budějovice vede nad Vysočinou Jihlava 3-1. Tak to je nepotěšivá informace. No hele, ve zprávách bys uslyšíš už konečný výsledek, protože to je 81. minuta a 19 hodin. Karel Peška ohlásí finále. Tak povídej, co zahrajeme, něco příjemnějšího, pojďme probírat.
3: Ježiš, něco příjemnějšího. No, zítra vůbec nebudu, jo, chmání, takže musím nás zahrát těm staníkům, jo. Mám tady 3 staníky, že jo, takže jeden je tady od mladých jako děda ze Světlí, Standa Janáček, posílá písničku, pak se všema já budu mluvit, takže jenom písničku. No a samozřejmě tady náš největší Standa Alexa ze Skály, jo, tady tomu taky musíme dát zahrát. A dalšímu staníkovi nahoru do Nebíčka, který se zúčastnoval všech našich srazů. Standa, divíš, Střebíče, no, odešel tak rychle, že jsme z toho byli opravdu všichni to. A dali jsme mu o Skále zahrát a zapomínali, takže snad dobrý, no. A teď tu mám dvě smutné zprávy, teďka v těchto dnech odešli 2 kamarádi, který jsem znal celý život. Odešli do Nemíčka. Pavel Adamu z Hrádce a Pepí Komůrku ze Skorkova. Takže kucí, my vás navštívíme taky, koukujte na nás ze zora, no, a čekejte na nás, je to osud. A zrovna takhle kolem máje, no je to, tak už to je prostě na tom světě. No a teď tady mám ještě Jožo, jo, teď jsem tady se spojený s tím, s tou sklinařinkou, s Milanem Slaninou, že mu dávat, jako budu mu dávat, jako možná, že s tobou nějaký peníze, nevím, no, jo, ty jo, kde budou hrát, takže, přátelé, sklinařinka bude hrát Perknově od v pátek, od 5 do 9, k poslechu, k tanci, jo, takže kdo máte rád, jako jste byla sklenařinka u nás, se zúčastnil kolem proudu všechno hodně, mají hodně příznivců, takže to je asi všechno, no. To by taky, že pošlu písničku, no.
2: Děkuju. U Třeboňských kasáren jsme vybrali.
3: No, výborně. Tak jo. Takže se mě hezky.
2: Měj se krásně v rámci možností a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Měj se hezky.
3: Taky. Ahoj.
2: Tak a já jsem ještě tady zazděl jedno přání. Už jsme hráli od veselky tam nad mořem a ta písnička je také, nebo byla určena i všem chatařům do údolí radosti od Jarky. Tak to ještě můj rest takový, který jsem přehlédl a teď už si pojďme pustit Budvarku u Třeboňských kasáren.

0: telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Vítám dalšího posluchače. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jiří. Já bych chtěl zahrát, jestli je to možný, starší písničku už, Vytrví své.
0: Ano.
1: A bylo by to pro všechny posluchači, který tu písničku znají, já jsem si nemohl vzpomenout, a teď děkuji vám, že jste mi pomohl.
0: A no nemáte vám... zač? Vzpomněl jste si úplně úžasně, vy?
1: Tak jo, děkuji moc. A je to pro všichni, i pro vás, jo?
0: Dobře, díky moc, mějte se hezky, ať se všem písnička líbí. Vítr ví své a Uhlava.

0: A pokud bych nevysílal teď dechovky pro Vysočinu, ale klasické písničky na přání, tak by to chtělo písničku Sicílio, tam si žijo, promítaj to u nás v bio. A proč? No protože víno pijo, pak se z bio o solemio o mílo, o mílovacku. Zdravím tě na Sicílii, ahoj.
1: Ahoj Jošku, hezký úvod si tomu udělal. Zdravím tě a zdravím samozřejmě všechny posluchače a vše vám přeji hezký na večer. Ale jak jsi říkal, není to ani z traktoru, ani z domova.
0: Ano, Míla to je pašák, jo? Občas zavolá z traktoru, občas z domova, no a dneska z Palerma, ze Sicílie, že jo. Jaké tam máte počasí, prosím tě?
1: Počasí tady máme, no, já myslím, že u nás je teplej, dneska to bylo, ale je tady hezky 22 stupňů.
0: No tak to tady máme teplej skoro, no, tak proč jezdíš tak daleko?
1: Ne, tam máme kličku víc, ale jde to.
0: Dobře, tak pojďme se podívat, co budeme...
1: Všechny vás zdravím z Palerma, tak nejdřív bych dodatečně popřál k svátku všem Květoslavům, kteří měli svátek pondělí a přeju, je to i pro Květoslava Jeníčka do Leče a pro Květoslava Pavlíčka do Koječína, takže ještě jednou vás zdravím a pozdrav posílám moji rodině do Vilemovic a pro všechny příznivce tohoto pořadu, pro kamarády. A kamarád Pepa Boček, který se mnou na pokoji, zdraví i rodinu Šeredovou a Bočkovou do Kveteční u Humpolce. Mm-hmm. A Joška vybral písničku Nikdy se nevrátí, pohádka mládí.
0: No já ne, další posluchač. Tak jo, taky děkuju, dávejte na sebe pozor, pozor na mafii a šťastnou cestu domů.
1: Jo, díky.
0: Měj se pěkně, ahoj.
1: Když se vrátím v neděli naslyšenou, ahoj.
0: Tak se budem těšit, ahoj. A tu písničku si vybrala posluchačka, která nám napsala Dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky Nikdy se nevrátí, pohádka mládí pro spolužáka Františka Fialu z Petrovic, který slaví 6. května narozeniny. Fanoušek, tvým narozeninám ti přejem nejen pevné zdraví a štěstí, ale také spoustu lásky, pohody, radost a úspěchů v tvém koníčku řezbářství. Spolužáci 9A z Okříšek, ročník 1948 a 49. Vám děkuji za zahrání.

Dobrý den, zahrajte prosím písničku k dnešním narozeninám naší babičce a prababičce paní Marii Peterkové z Kamenné Lhoty a popřejte za nás všechny hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky, hodně radosti, spravnoučky. A ještě jedno přání, dobrý den, prosím o zahrání písničky pro hasiče Jiřího Hrocha z Hraltic, který 6.5. slaví 57 let. Všechno jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, radost úspěchů, jak v osobním životě, tak v práci. Ti přeje sbor dobrovolných hasičů z Hraltic. Vám děkuji za zahrání a přeji krásný pohodový den. Paní Jaroslava Vencovská napsala. Tak, přátelé, vaše písničky, vaše přání už nezahrají, protože by bylo takové špatné, kdybychom ty dechovky zkracovali, nezní to hezky. Tak tady zahraju písničku v Richtárovej studni, Moravanka, která nám krásně vyjde až do zpráv. Dechovky končí, ale ty další se chystají a budou tady zase zítra mezi 18. a 19. hodinou. Já se na vás těším v zítřejších v poledních písničkách pro Vysočinu. Do té doby se mějte krásně, mějte se fajn a užívejte si nádherné jarní dny, třeba společně s naším vysíláním.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Devatenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Proces s provozovateli ilegálního zvěřince v Kletečné bude pokračovat v červnu. Sudeto německého sjezdu v Brně se za českou vládu nikdo nezúčastní. Premiér jeho konání nepovažuje za šťastné. Jihlavští fotbalisté si z Českých Budějovic odvážejí prohru. Zítra čekáme zamračeno a přeháníky nebo i bouřku. Teploty do 21 stupňů. Vysíláme zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Soud dnes odročil hlavní líčení v kauze chovatelů zvířat z Kletečné u Humpolce. Žaloba viní Ladislava Váňu a Janu Svatošovou z toho, že v nevyhovujících podmínkách a bez patřičných povolení chovali vzácné živočichy, včetně 20 velkých kočkovitých šelem a desítek dravých ptáků. Proces bude pokračovat 17. června.
3: Soud se dnes zaměřil na výslech prvních svědků. Promluvili například pracovníci státní veterinární správy a České inspekce životního prostředí, kteří se zúčastnili kontrol a následného odebrání zvířat. Úřady v loni chovatelům z Kletečné zabavili zhruba 100 různých živočichů. Pro některé velké šelmy se ale zatím nepodařilo najít vhodné útočiště. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra lehce změní. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvíc za 44,52 haléřů. To je o 6 haléřů více než dnes. Naopak strop u nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44,60 korun. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nepovažuje za šťastné pořádat v Brně sjezd sudeckých Němců. Řekl to při návštěvě Ostravska s tím, že za českou vládu se akce nikdo nezúčastní. Sudetoněmecké krajanské sdružení se sejde od 22. do 25. května jako součást festivalu Meeting Brno. Babiš doufá, že to nevyvolá střety mezi lidmi a nezhorší česko-německé vztahy.
4: My jsme dokonce jednali s německým velvyslancem, takže my určitě nechceme, aby zkrátka tohle nějak zatížilo naše vztahy s Německem. My se díváme do budoucnosti, pro nás Německo je strategický, ekonomicky nejdůležitější partner.
1: Vládní koalice ANO, SPD a motoristů se snaží ve sněmovně prosadit usnesení, které pořádání sjezdu odsuzuje. Zároveň vyzývá organizátory, aby od pořádání akce upustili. Ti ale na jejím konání dál trvají.
2: Sport.
1: Jihlavským fotbalistům se opět vzdálila možnost záchrany ve druhé lize. Dnes hráli utkání 27. kola na stadionu v Českých Budějovicích. Duel před malou chvílí skončil a FC Vysočina prohrála 1-3.
2: Počasí.
1: V Jihlavě nebo Havlíčkově Brodě je právě 22 stupňů, v Humpolci 19. Během večera a noci se hlavně na severozápadě Vysočiny mohou objevovat přeháníky, případně bouřka, noční teploty poklesnou až na 9 stupňů. Zítra očekávejte velkou oblačnost, především odpoledne a večer také přeháníky nebo bouřku, později večer začnou srážky ustávat. Teploty zítra dosáhnou 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 buďte opatrní na 84. kilometru ve směru na Prahu. Havarovala tam dvě osobní auta, probíhá odklízení nehody. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Píše nám naše věrná posluchačka Olga. Poslouchám velmi často vaše vysílání. Drobný podnět pro něj. Nevím, zda paní Dagmar Magincová někdy vysvětlovala, co to znamená mít pré. Narazili jsme na to s dcerou, že když není doma, vnučky mají pré. Ale jak to vzniklo? No já myslím, že pro vás není problém to vyhledat. Vyhledala jste.
2: Samozřejmě a moc zdravím paní Olgu, děkuju, že nás poslouchá, respektive rozhlas, že poslouchá. No a mít pré, to je takové sousloví ustálené spojení, které vzniklo z toho rčení známého, kde nejsou tedy ti a maminka, ale kocour a myši. No a já jsem zjistila, že dříve, jednak, že se tohle pořekadlo používalo už ve středověku, protože bylo trošku inspirováno latinským středověkým pořekadlem, ale hlavně, že v těch našich středověkých verzích to mělo podobu, kdež není kočky, tu myši vévodí. Takže to bylo trošku obecnější, řekla bych, že nešlo jenom o tu chvíli, kdy máme volnost a jsme bez dozoru, ale tak obecně, kde je myším dobře.
1: No a teď to samotné slovo pré, to jsme převzali z němčiny. Mně se líbí, že se píše das pré, PR a přehlasované A, to je moc hezké německé slovo. Takže vysvětleme.
2: Jsou dvě teorie, tedy jedna jasná. Teorie je, že jsme to vzali z němčiny, ale jak to fungovalo v té němčině. Tam totiž prý jednak bylo rčení nebo sousloví das pré haben, tedy mít pré, to též, co máme my. A potom tam byla karetní hláška das pré, která znamenala, že kdo má das pré, tak má přednost v té karetní hře. No a jestli jsme si vzali karetní hlášku nebo snad úsloví frazem, není jasné.
1: No s tou němčinou jsem ale nemusel mít pravdu.
2: Jak se to vezme? Totiž úplně původně to všechno je z latiny, ale ta karetní hláška německá, ta je zase z francouzštiny.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Zlínský kraj vyhlásil kvůli velkému suchu mimořádná opatření. A počasí zítra převážně oblačno, zpočátku jen ojediněle, později místy přehánky, maxima na západě kolem 17, na východě republiky kolem 23 stupňů. Zprávy jsou Tony Hasilem, dobrý večer. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisté. Zatím není možné ale odhadnout výši škody, upřesní policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
2: Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
0: V Národním parku České Švýcarsko začalo hořet v sobotu. Hasiči dostali oheň pod kontrolu v pondělí večer. A zatímco v Čechách často prší, na Moravě sucho trvá a Zlínský kraj vyhlásil právě kvůli velkému suchu mimořádná opatření. Nesmí se rozdělávat ohně ve volné přírodě. Omezení platí také pro vlastníky lesů. O vyhlášení opatření požádalo kraj vedení tamního krajského hasičského záchranného sboru. Potvrdil to jeho ředitel Vít Rušar.
3: Ta platnost je na dobu neurčitou, protože budeme vyhodnocovat, sledovat počasí, účinnost tohoto nařízení a všichni vzlížíme k předpovědím Českého hydrometeorologického úřadu, aby už konečně začalo pršet. V přírodě je opravdu velké sucho.
0: Zájemci mohou ode dneška opět navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Otevřeli ji po dlouhých 10 letech. Nově bude zdarma přístupná každý rok, a to od března do října. Podle české první dámy Evy Pavlové mohou návštěvníci využívat barokní zahradu například k odpočinku.
4: Jsme se rozhodli, aby byl otevřen další výjimečný prostor, a nejenom rozhodli, ale ta cesta tady je taková přirozená. Tak asi proto, aby lidé mohli přijít na další výjimečná místa. Sport.
0: Celkem 3 čeští tenisté dnes postoupili na prestižním antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Vít Kopřiva vyřadil po vítězství ve 2 setech Maďara Marožána. Kateřina Siňaková porazila Boasonovou z Francie 6-2 a 6-3 a Tereza Valentová vyhrála nad Putincevovou z Kazachstánu také hladce ve 2 sedách. V úvodním zápase naopak dohrála Sára Bejlek. Němce Siegemundové podlehla 2x4-6. Utkání Karolíny Plíškové se Španělkou Buzasovou Manejrovou v prvním setu přerušil déšť.
1: Počasí.
0: Čekáme většinou oblačno, jen ojediněle přehánky. V Čechách v první půlce noci ještě místy přehánky nebo i bouřky. Nejnižší teploty v Čechách většinou mezi 12 a 8 stupni. Na Moravě a ve Slezsku bude nad ránem o něco tepleji. Tam čekáme minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude na západě republiky výrazně chladněji než na východě. Čekáme většinou oblačno, zpočátku přehánky ojediněle. Během dne od západu místy a ojediněle bouřky. Později večer na jihozápadě ustávání srážek a také ubývá oblačnosti. Nejvyšší denní teploty většinou mezi 16 a 20 stupni. Na západě Čech bude chladněji, tam budou maxima kolem 14, naopak na Moravě a ve Slezsku bude výrazně tepleji. Maxima tam budou mezi 19 a 23 stupni. Vítr mírný od jihozápadu až západu bude večer slábnout a v Čechách se bude měnit na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme na Moravu, přesněji na jih Moravy, na silnici číslo 52 z Mikulova do Brna. U nádrže Nové Mlýny je přímo na hrázi omezení, jede se kyvadlově, zdržíte se 10 až 15 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmaneho Lafitu, módního návrháře, v dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve pře chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, brzo, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako noční tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desát, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají i věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi, takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantické, latinské hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe, a už vidím, jak ty modely budují za sebou. Já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely. Jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo méně agresivní. Víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba a já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše,
1: všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce,
1: moje,
0: která se chystá na záhy.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, kdy jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999 a musím říct, že poprvé v životě jela něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, ne, že budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmane Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to...
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce. Každá kolekce se skladuje. Je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, to jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, který ani koukám a říkám, je, jakože jsem z toho překlapený, jakože

0: kolik studio, kolik technika, kolik... Protože furt si musíš naučit, jestli tu je nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika střihu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současný dobu vůbec ani nepoužívám.
1: Ta praxe to umocnila.
0: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
1: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
0: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce jí mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej pohle šára. Jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený, jsem měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnic, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochář, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilním průmyslově, na vrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na vrhářství, no.
1: Osmany Lafita je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to být výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava. Jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, abych tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů, tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkaj
0: věk.
1: Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem si udělat jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že říkám se tím, protože nejsem se stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples zrát. Přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slávit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že jelala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblešená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se pichne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou,
1: to
0: svoji
1: je,
0: maminku?
1: Já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balil a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stála dost peníze, ale nejde o peníze. Já jsem myslel, že mi bude dělat to radost, že se setkám se všichni z tý svůj vlíší kamarádi, to jsem dělal takové a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950 taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini. Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblikal, abych i oblikal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlova. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausova, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě je vaše.
2: Fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
2: oblíká
1: podle vás?
2: Aspoň, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím po ulici jako koukat na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, ježiš, co to je, jak se kombinuje, tak.
1: Ale říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, bral pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě ne. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak to je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje něco tvořit. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve šestměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hrát sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí ještě více do země.
2: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. A má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mých klient, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, že můžete určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyke a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátku nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slož celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, technika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší, jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy, jako show, já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky, dokonce zapřeli jsme celá Varsavský náměstí a já jediný jsem mohl to udělat, jsem zapřel celá Varsavský náměstí a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl, jako nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu modních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 25. září
1: na Expo,
0: v Praze
1: na Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: V Letňanech, na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavě.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i kdy je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, dokonce zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říkli něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. To se, stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodává mimo jako, a ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou, to oni lidi se snaží prodává věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde. No. Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on mám v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další nikoli let, příští rok máma slaví 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
5: Opozice ve sněmovně zablokovala projednávání vládní novely k rozpočtům. Brněnský soud řeší návrh na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově. A počasí v České republice zítra převážně oblačno, zpočátku ojedinělé, později místy přehánky. Maxima na západě republiky kolem 17, na východě až kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanci dnes ani neotevřeli debatu o vládní novele, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Poslanecká sněmovna měla předlohu schvalovat ve třetím čtení. Finálně hlasovat o zákonech ale mohou zákonodárci podle jednacího řádu pouze ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Opoziční poslanci obvinují vládu, že se zákonem snaží obcházet dluhová pravidla. Proto si přichystali dlouhé projevy, aby pořad schůze nebyl schválený před 14. hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO označila kritiku opozice za bouři ve sklenici vody.
6: Naše vláda totiž nemá ambici měnit ani deficit veřejných financí v poměru k HDP, ani dluh veřejných financí v poměru k HDP.
5: K vládní novele k rozpočtům by si koalice mohla opět svolat mimořádnou schůzi už na příští týden. Brněnský krajský soud řeší návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu o podobě plaveckého bazénu v Prostějově. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný. Upřesní mluvčí města Jana Gáborová.
7: Navrhovatelé se domáhají vyslovení neplatnosti hlasování a jeho opakování v termínu souběžném s volbami do zastupitelstev obcí. Svůj návrh odůvodňují tvrzením o nezákonném ovlivňování průběhu referenda. Magistrát města Prostějova v současnosti připravuje své vyjádření. Jeho stanoviskem bude, že informační kampaň vedená městem byla vyvážená a měla výhradně informativní charakter.
5: Cestovní kancelář ČEDOK zrušila lety na Krétu z letiště v Českých Budějovicích. Organizátor zájezdů zrušil všech 18 plánovaných spojů na řecké letiště Heraklion. Podle mluvčí ČEDOKu Kláry Divíškové je hlavním důvodem nedostatek kapacity pro vzlety a přistání na tomto letišti.
8: Zejména v exponovaných dnech pátek, sobota a neděle. Řecké řízení letového provozu finálně odmítlo požadované časy potvrdit. Zrušení se týká jednoho letu týdně. Klientům jsme nabídli možnost odletět ve stejném termínu z Prahy a zároveň dostávají kompenzaci 500 korun na osobu.
0: Počasí.
5: Čekáme převážně oblačno, v noci tedy a jen ojedinělé přehánky. V Čechách v první půlce noci ještě místy přehánky nebo bouřky, nejnižší teploty v Čechách mezi 12 a 8 stupni. Na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 11. Zítra bude na západě České republiky výrazně chladněji než na východě. Bude většinou oblačno, zpočátku přehánky jen ojedinělé, během dne od západu místy ojedinělé také bouřky. Později večer čekáme na jihozápadě území ustávání srážek a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 16 a 20 stupni. Na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku bude výrazně tepleji. Tam budou maxima mezi 19 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D8 Ústí nad Labem směr Praha pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na kilometru 24,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Jeďte opatrně, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Na Čundr, jehož cílem je podle Tony Linharta Zlatý údolí, vás pozval Pražský Pacifik a otevřel naše dnešní setkání pozlacených písniček. Třeba teď hned vyrazíme s Honzou Vyčítelem do populárního newyorského baru Zlatá Praha.
1: Nikdy jsem nefandil jen našemu dvorku, mám v Plzni kámoše a mám je i v New Yorku. Tam, kde řeka Hudson smívá pěnu dní, zelená paní k tomu svítí pochodní. Nejbližší z těch přátel, kam má paměť sahá, měl 21, pak bar Zlatá Praha a tam začal příběh

0: mám začít? Začnu takhle tedy. Jednou si tu sednul americký daddy, když měl šestej kornout, tak najednou vožil a pak z čisté jasna se dost rozhovořil.
1: Mý jméno je Gladstone, to tu nemá váhu. Chtěl jsem se svým tankem osvobodit Prahu.
0: A když uviděl, jak zůstal jsem dost štajf, tak přidal i datum.
1: May the 7th, 45.

práce, v baru bylo živo. Říkám, dedy, víš, kde dělají tohle pivo? Tohle pivo krásný, to nedělají v Praze, jen po plzeňským ti takhle čapnou saze. Dej si ještě jedno, kam pak by si chodil, a hned se mu další po barpultu hodil. Celé jiný město obsadil váš oddíl, město jménem Plzeň, váš tank osvobodil.

0: začal a tak jsem si říkal, Daddy Váha, náhle ale řekl,
1: shit, to byla Praha. A jen proto jsem k tobě do Golden Prague zašel, že i dnes na mapě bych to město našel.
0: Nenápadně jsem mu ukazoval záda, jen špatnej hostinskej s hostama se hádá. Hospodský cámci, ty nejsou o důvěře, Daddy ten byl rád, že vůbec našel dveře.

0: kadeřec se hacnu, zdera praskaj ledy, hned další den zase sedí tu ten dedy. Tak mu spoza pípy ze široka kinu, on vytáhne fotku a říká:
1: Hleď, syno.
0: Ta fotka už ovšem měla větší váhu, tank na ní nes nápis Plzeň zdraví Prahu, a ten pozdrav z Plzně, jak už to tak bývá, doplňoval krásně dřevěnej sud piva.

0: děvčata z Prahy příliš času, tak pumpují hoši rychle dívčí něhu, dokud stánkem stojí na Smíchovském břehu.
1: Já jsem přijel z misí, co za úkol měla, vyjednat, ať Němci zbalí tanky, děla. Dnes už jen pár vašich slyší na ty fámy, za měsíc, že mohli vidět svoje mámy.
0: Plzeňský se pije, ať je člověk kde je, jestli však chceš vědět, co se v světě děje, sedni zlatý Praze, hned u Subwaye. Dějiny se hrnou, lidi dělají chyby, a tak mě napadlo, co by bylo, kdyby vyšla tahle mise, při ní šuáry, fáry, hnout se nemuseli z demarkační čáry. Nechci vám tu říkat, žádná slova zletná, boj v Praze mohl skončit už 7. května. No a 9. na to dávej bacha, mohl na Václaváku hrát svým Karla Vacha. Plzeňský se pije, ať je člověk kde je, jestli však chceš vědět, co se světě děje, sedni zlatý Praze, hned u Subwaye.

Nezapomenutelný Pepa Šimes, Greenhorny a původně australské Zlaté dny s textem Karla Ulberta, který si před více než 40 lety takhle příjemně prokládal roční stáže v Brisbane. Zlato na nás čeká i v originální nahrávce polozapomenuté folkové trojice Easy Riders. Podle dokumentace sice nahrávce autorské, jenže všichni v ní jistě objevíte silný motiv notoricky známé lidovky Down in the Valley. Skupina Easy Riders 1961, stříbro a zlato, silver and gold.

Vráťa vyskočil z Taxmeny a vlak do Zlatodolu v té docela nejnovější nahrávce z roku 2009. O 9 let dříve přijela Věra Martinová pozvání Romana Horkého a pak s brněnským Kamelotem naspívala do alba Vzpomínka na kamaráda písničku, kterou on zpíval o 5 let dříve. Jmenovala se Zlatá ryba. Dávno

0: měsíc hvězd pohár prostírá, když brány zlatých rančů starej song otvírá. Když brány zlatých rančů starej song otvírá.
1: Do výhradně svého zlatého ranče vás zavedl zkušený zpívající kytarista Vladimír Krbec. Jeho parta Staré sedlo hezkých pár let patřila k velkým propagátorům české country. A zase na chvíli se vypravíme za zlatem do zámoří. Vlakem známým jako Zlatá raketa vyjel poprvé už v roce 1950 Kanaďan Hank Snow.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a prérie.

někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a Alan Mikušek. Vlastně jakási česká verze čtyř zámořských country es, slavná jako Highwayman a na Romana až nebývale westernově zahalené Zlato, které otevírá sestavu 12 písniček jeho letošního alba Spasitel. A rychle do Ústí nad Labem, kde už se svým Stetsonem čeká Karel Uhlíř, aby vám ukázal Zlatý důl.

Moudré poučení pohrdneš stříbrem, zlata se nedočkáš. Z nejnovější kolekce Romana Horkého Spasitel. Podobné a důvěrně známé rčení Není všechno zlato, co se třpití, vynesl v roce 1986 až na vrchol country žebříčku Texasan Dan Seals.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Tam, kde se třpytí zlatý lem nabídl bluegrassový kvintet Písek, zatímco texaská trojka Larry Steve a Rudy Gatlinové vám prozradí, že zlato celé Kalifornie je ukryté na úplně jiných bankovních kontech. Tuhle hráčskou písničku k nám kdysi přivedl Karel Gott pod názvem Dlouhý prout mě stále láká, zatímco hitparádová jednička se jmenovala All the Gold in California.

Bratři Gatlinové a dvojnásobná jednička roku 1979, všechno kalifornské zlato, all the gold in California, na závěr dnešního zlatého country dostavníku. Doufám, že jste při něm všichni příjemně poukřáli a že vám to vydrží i ve zbytku večera, jen co vás Jitka Zelinková naloží do zlatého kočáru. Tak dobro.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Mějte se moc a moc country.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Senátoři odmítli snížit sociální odvody některým živnostníkům. Některé děti v Bohumíně dostanou letos kvůli opravám školy vysvědčení dříve a počasí zítra převážně oblačno, zpočátku ojediněle, později místy s deštěm. Maxima na západě republiky kolem 17, na východě naopak až kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Výši sociálních odvodů pro živnostníky budou muset opět řešit poslanci. Návrh vládní koalice na jejich snížení řádově o stovky korun měsíčně totiž odmítli senátoři. Argumentovali například možnými výpadky příjmů v českém důchodovém systému.
3: Vládní poslanci si od změn slibovali podporu OSVČ i domácí ekonomiky, jak to v Senátu tlumočil poslanec Patrik Pařil z Hnutí ANO.
4: Chceme peníze raději nechat podnikavým a aktivním lidem, aby je investovali třeba do svého vzdělání, do úspor na důchod, nebo je prostě utratili u jiného živnostníka.
3: Někteří opoziční senátoři ale namítali, že 700 korun měsíčně ušetřených na odvodech by pro živnostníky v budoucnu mohlo znamenat o 1500 korun nižší důchody.
5: Počty jsou to jednoduché, i když neveselé. Dneska sice dostaneme korunu, abychom v budoucnu přišli o dvě. A to mi nepřijde úplně fair obchod.
3: Řekl senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Jeho kolegové pak doplnili, že kvůli změně může stát ročně přijít o víc než 3 miliardy, které by mohl využít na důchody. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Některé děti z Bohumína dostanou kvůli opravám školy vysvědčení letos dříve. Základní školu Československé armády čeká dvouletá rekonstrukce za více než 100 milionů korun, která zahrne nové fasády, zateplení, výměnu oken i rozvodů a také instalaci moderního větrání. Rekonstrukce zasáhne celý školní areál, včetně tělocvičny, jídelny a družiny, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
6: Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědu až do oficiálního konce školního roku.
2: Silničáři zahájili letošní jarní úklid odpočívek na dálnici D1. Nově se při něm setkávají s nebezpečným odpadem, jakým jsou například akumulátory. Loni kvůli tomu na skládkách třikrát hořelo. Silničáři loni v celé České republice odvezli z odpočívek přes 2,5 tisíce tun komunálního odpadu. Je to zhruba o 500 tun více než v roce 2020. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
7: Řidiči nebo cestující veřejnost se na odpočívkách zbavují prakticky veškerého odpadu. Objevili jsme stavební suť, staré televizory, počítače nebo i kuriózní věci, jako třeba dřevěnou latrínu nebo funglnovou výřivku, či dokonce uhynulé exotické hady uložené v kartonové krabici.
0: Sport.
2: Hokejový útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. S klubem podepsal roční smlouvu s opcí. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili v pátém čtvrtfinále play-off v nejvyšší soutěže Opavu 87-72. Severočeši tak snížili stav série na 2-3 na zápasy. Šesté utkání se bude hrát v sobotu v Opavě.
0: Počasí.
2: V noci bude většinou oblačno, přehánky ojediněle v Čechách, ještě v první polovině noci místy přehánky i bouřky, nejnižší teploty v Čechách mezi 12 a 8 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 11. Zítra bude na západě České republiky výrazně chladněji než na východě. Bude oblačno, přehánky zpočátku ojediněle, během dne místy, ojediněle také bouřky. Později večer ustávání srážek a od jihozápadu ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 16 a 20 stupni. Na západě republiky kolem 14, na Moravě a ve Slezsku mezi 19 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Náchodsku je už opět průjezdná silnice 285 z Nového Města nad Metují do Mezilesí. Zhruba na půli cesty v obci Slavoňov odklízali spadlý sloup. Místo je teď už plně průjezdné. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Buďte vítáni. Dnes tedy nejenom v tom našem imaginárním divadle zvukových vzpomínek, ale tentokrát přináším pozvání na celý večer do Pražské Violy, někdejší poetické vinárny v Praze. Jednou za rok se tu potkávají čtenáři příběhů z povídek a knížek Ivana Krause, který ve Viole otevírá nejenom ty knížky, ale taky rodinné vzpomínky zasuté někde v paměti. Tak máte-li chuť a čas, přijměte naše pozvání.

0: Vidíte, i tahle písnička Milana Drobného s hudbou Milana Kymličky patří svým textem Ivanu Krausovi. A všichni tři zmiňovaní pánové s ní v létě roku 1968 vyhráli první ročník někdejší, dnes už asi pozapomenuté soutěže populárních písní Děčínská kotva. Ostatně bylo to právě v tom horkém létě, na jehož konci Ivan Kraus na dlouhých více jak 20 let odešel za hranice. O tom, jaké měl dětství, směl ve svých povídkách psát jen v exilu. A po svém návratu o tom taky vyprávěl třeba právě na jevišti Pražské Violy.
1: Každý kluk touží mít kolo. I já jsem si ho kdysi přál. Nějakým nedopatřením jsem však místo něho dostal piano. Řekl jsem matce, že jsem si nepřál piano, ale kolo, na kterém bych rád jezdil. Matka pravila, že na kole bych se mohl zranit, kdežto u piana mi úraz nehrozí. Kromě toho mohu na piano hrát, což bych na kole nemohl. Snažil jsem se jí vysvětlit, že bych na kolo určitě nechtěl hrát. Chtěl bych na něm jezdit, což na piáně ani při nejlepší vůli nemohu. Matka ukončila rozhovor sdělením, že na piano nebudu hrát jen sám. Tak jsem se konečně dozvěděl, že budu mít více sourozenců. I má žena si také kdysi přála kolo. Když jí bylo 11 let, objevilo se před Vánoci v bytě jejich rodičů. Bylo staré a pochroumané. Rodiče dceři oznámili, že ho budou společně opravovat pro sousedovic kluka Pepíka, který ho dostane jako vánoční dárek. Nesmí to však Pepíkovi prozradit. Až kluk kolo uvidí, řeknou mu, že je to vánoční dárek pro Jirku. Celá věc musí zůstat tajemstvím. Dcera pochopila plán rodičů. Klukovi sice trochu záviděla, protože sama žádné kolo neměla, ale slíbila, že tajemství dodrží. Na tomto místě je třeba se zmínit o tom, že příběh se odehrával za války. Poválečné děti by těžko pochopily, proč někdo tajně v kuchyni opravoval staré kolo a přidělával si práci s dárkem pro kluka, který byl cizí. Jenže za války byla pěkná kola zabavena armádou. Proto dcera pomáhala rodičům tajné kolo připravit. Nejprve ho museli celé rozšroubovat, aby ho mohli vyčistit a zbavit rzy. Pak natírali rám a blatníky černou barvou. Nakonec kolo naolejovali, naleštili a uložili do ložnice. Pepík se však o kole, které se objevilo v sousedovic bytě, brzy dozvěděl a chodil ochotně pomáhat, když ze starého kola vznikal vánoční bicykl. Nebyl tak šikovný jako jeho kamarádka, která se naučila pracovat s nářadím od svého šikovného táty, ale alespoň asistoval. Rovnal na podlaze šroubky, podával štětce nebo skelný papír. Pak přišel Štědrý den. V ten den už nesměli děti vstoupit do ložnic, kde byly přichystány stromečky a dárky. Pobíhali proto z bytu do bytu, venku nebo na společných pavlačích. Naďa se těšila na okamžik, až Pepík kolo objeví pod svým stromečkem a úžasné. A doufala, že jí ho někdy půjčí. Když po večeři otevřeli rodiče slavnostně dveře do ložnice, uviděla u stromečku kolo. V první chvíli si myslela, že se utajovaný dárek nepodařilo dopravit k sousedům. Pak jí napadlo, že si Pepík asi pro kolo teprve přijde. V tom se však dostavili sousedé i s Pepíkem, kterému řekli, jak to s kolem je. Přišli, aby spatřili kolo pod stromečkem a aby viděli, jak ta, jíž kolo patří, se bude z nečekaného dárku radovat. Ta, která dárek dostala, hleděla na kolo, které mělo být dárkem pro Pepíka, před nímž bylo nutno tvrdit, že je pro Jirku. Ačkoliv ve skutečnosti mělo být překvapením pro ní. Dívala se na dárek tak dlouho, až jí do očí vyhrkly slzy. Dospělí byli toho večera nesmírně veselí. Přáli si pěkné svátky, připíjeli si a radovali se, že mohou alespoň na chvíli zapomenout na válku. Proto si nikdo z nich slz nevšiml. Pokud je zahlédl, mohl je považovat za slzy radosti z toho náhlého překvapení. Když žena dovyprávěla svůj příběh z dětství, hájil jsem její rodiče. Chtěli ji překvapit. Neměli jinou možnost, než opravit kolo doma. Tu složitou hru si vymysleli jen proto, aby se nedozvěděla, že kolo bude pro ní. Pravila, že to chápe. Přibrečela jenom proto, že ji oklamali. Později přiznala, že tím dárkem ale přece jen hodně získala. Od té doby nesnáším manipulace. A hlavně umím rozebrat a složit kolo.
2: Mohl si napsat velmi tklivou povídku o mně a kole takzvaně po tobě.
1: Jo.
2: No, který to viselo v kumbálu.
1: No, to bylo hrozný kolo.
2: Tam viselo kolo.
1: A to bylo nejtěžší kolo.
2: No a vždycky, já neměl kolo a říkal jsem, teď máme kolo. My říkali, to je po Ivanovi. Jsem říkal, já vím, ale tak by mohlo být po Ivanovi pro Honzu. A vždycky mě řekli, že je problém, protože viselo na zdi na takových drátech. A já každý rok, co jsem byl starší, tak jsem říkal, že bych chtěl se na tom kole svíst, že nemám kolo. A že Ivan měl kolo, jak je vidět, a já ho nemám.
1: No.
2: A podařilo se mi pak přemluvit rodiče, že se to kolo sundá. Já nevěděl, co to je, protože my měli tři věci, které mě zničily dětství. Kolo, draka, koloběžka. Všechny byly ze 37. roku. A když jsme sundavali to kolo, teda já u toho jenom asistoval, tak tam byli dva chlapi, který to kolo, když oddělali ty dráty, srazilo k zemi. Pak s tím kolem vyjeli z toho kumbálu. Na tom rámu byl takový jako vlněný povlak. Takový svetřík mělo to kolo. Jako,
1: to jsem... Ale to nebylo kolo, to byl gulag se šlapkama.
2: No, a to v té době už vlastně kolo připomínalo jen vzdáleně.
1: No.
2: Ale já byl šťastný. Mělo debilní brzdu, která už se teda dávno nedělala.
1: No.
2: Taková, že tady se to zmačklo, ono toto. Ale já nevěděl, že to kolo má ještě drobný další nedostatky. Já byl jsem šťastný. Vyšel jsem s ním ven, sedl jsem si na něj, ono mě bylo velký. Ale já jsem říkal, že bude jít pod rámem klidně, to já uměl, na cizích kolech. A naše ulice Kostelní byla z kopce,
1: naštěstí.
2: Tak jsem se poprvé rozjel. To kolo z kopce samovolně zastavilo. Takže nejdřív jsem si myslel, že protože tak dlouho viselo, tak jsme ho s klukama promazali náboje a všecko. Já ho rozšlapal z kopce. Přestal jsem šlapat. Ve velmi krátký brzdní dráze jsme stáli. Takže jsem šel říct otci, že to kolo v kopci zastavuje. Otec mi na to řekl, má výborný brzdy. Obdobný výrobek byla koloběžka, kdy děti měli koloběžku, která měla tu podlážku rovnou.
1: No.
2: My z neznámých důvodů měli koloběžku, která byla takhle šikmo, jako k těm řídítkům dolů.
1: Možná otec upravil, aby jsme cvičili.
2: Ne, já myslím, ne? Že mu ji prodali se slevou.
1: A, jo.
2: Protože ji udělali v obráceně. Místo, aby byla takhle, tak byla takhle, tady byly řídítka a tady byla brzda vepředu. Vepředu.
1: Jo, jo, jo.
2: A tady bylo takový táhlo. Já ji znám tak detailně, pochopíte proč.
1: Trauma.
2: Tady bylo takový kovový táhlo, že tady se šlapalo a ono brzdilo na zadní kolo.
1: Jo, jo, jo.
2: No a my jsme na tom jezdili s Michalem tak, že já jsem si sedl vepředu, držel jsem se těch řídítek, on stál za mnou a odrážel se tou nohou, co do dneška na ní kulhá. Jeli jsme. No, šlo to do té doby, než jsme tím táhlem zavadili o kámen a ta brzda, což byl takový plechový váleček, mě přichytla v obě varlata úplně precizně na tu stupačku. Takže já jsem ani nevykvik. Já jsem jenom udělal takový... A ten se bál to odtrhnout, tak mě odnesl s tou koloběžkou do mě. A třetí věc byl drak, ten byl ze 37. Tam mě bylo divný, když jsme ho z domu nesli tři a měli jsme co dělat. To vypadalo, že tam je pod tím přichystáno pro Krista, pro ukřižování. Ten kříž, ta konstrukce, kdy otec říkal, že to je kvalitní předválečný dřevo. Šli jsme na pláň a otec nám na tom chtěl ukázat, jak se drak pouští, že ho dáme na provázek, jeden běží, druhý ho drží a když ten nabere rychlost, tak ten ho pustí a drak vyletí. A kolem nás kluci měli takový ty malajce, to jenom šustilo. To nebyl ani papír, to bylo pápěří. Někteří se koukali dalekohledem do Omaha. Měli takhle draka malýho na obloze. Vedle lítali letadla pod těma drakama.

0: stačili. Já to pustil a to srazilo Michala. Pryč. Tak znova. Jo, a otec řekl, pomalu.
1: Pomalý.
0: Pomalý. Tak znova úplně vysílený zase. Otec řekl, ještě pomalejší. No, a když to vypadalo, já jsem byl přesvědčený, že rychlostí to není, ale když už jsme byli úplně zoufalí, tak se tam objevil jeden známý člověk, který měl mopeda. No, poprosili, já jsem se toho ochutí ujal, jestli byl tak hodný a mohl by si zapřáhnout našeho dráčka, že bychom si chtěli vyzkoušet jednu teorii našeho otce, jak ten drak lítá. Tak jsme mu zapřáhli toho draka. Ten se sotva rozjel, to měl mopeda stadion, to skoro nejelo. A když se rozjel plnou rychlostí s tím, že my jsme běželi za ním, že ho pustíme, tak jsme ho srazili i s tím mopedem. A otec řekl, že když neumíme pouštět draka, že nemá cenu, aby nám pořizoval jinýho. Takže koloběžka, draka, kolo, katas a lyže ještě.
2: No lyže byly hrozné.
0: Ale ty měl otec, já na těch...
2: Lyže to ne.
0: To jsme nesli tři lidi jednu lyži, že? A otec s matkou říkali, že to jsou nejlepší lyže, říkali lepenkový, nebo jak
2: to jsem viděl pak v muzeu, to váza.
0: No, no.
2: Tam běhali v
0: pevnici. No to my, když jsme přijeli nahoře, tak se nás všichni prohlíželi.
2: Takže koukal, co to mají na nohou.
0: To nikdo neviděl už řadu let. To,
2: no, my jsme si mysleli, jak jsme originální, byli jsme muzeální.
0: Vlastně. No, nejen muzeální, ale my měli Kandahar, se to jmenovalo.
2: No to měli ty.
0: Sestra měla takový vázání, že se neuměla odepnout. Neměla dost síly.
2: Se tam nechávala přes víkend.
0: Takže já si jel na lyžařský výcvik, oni říkali, jdi si odstrojit cégru. A ta stála před hotelem v noci a já jí učil, že to si musí tyčkou odtáhnout. Tak ona si to dělala, ale rozbila si tyčku. Protože ta byla bambusová ze 37. To nikdo neměl, bambusový, měli tyčky jak z Vietnamu.
2: Která to byla? Kateřina?
0: Kateřina, no. Ale když si uměla to tou tyčkou oddělat, tak se zjistilo, že to ráno nedocvakne silou. Takže říkali, jdi si připnout sestru. No a pak jsme měli třeba boty, které byly do těch lyží údajně. A to stačilo jenom v těch botách jít, tak ty hory... Ty lidi na těch horách přestali sledovat cokoliv okolí. Protože to nevypadalo, jako oni hádali, co jdeme dělat.
2: A nemohli to uhodnout.
0: Co vůbec se dalo odhadnout, jakou činnost budeme vyvíjet za chvíli.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že se povídky a fejetonky Ivana Krause zásluhou ctěné firmy Suprafon a taky do velké míry zásluhou Ivanovy ženy Nadi Munzarové natáčejí právě v komorní viole. Smích doma při čtení možná jenom tušený nebo patřící nejbližšímu okolí, tady okamžitě, jak jste ostatně slyšeli, dostává úplně jiný rozměr a navíc čtení jednotlivých povídek hned v zápětí doplňují a rozvíjejí další vzpomínky, na které už se v knize nedostalo nebo nezbylo místo.
2: Do školy chodívala vždycky matka. Byla dokonce členkou několika rodičovských organizací. Taky chodila na schůzky a porady, pomáhala učitelům i rodičům. Čeho bylo zrovna zapotřebí. Ale stávalo se také, že musela jít do školy kvůli někomu z nás. Jednou například protestovala sestra Kateřina proti čemusi tím, že si položila nohy před sebe na lavici a odmítla se chovat jako slušná žákyně přes opětovné povely i prosby třídní učitelky, která dala nakonec do třídy zavolat bratra Jana, aby své mladší sestře domluvil. Jan však nepochodil a tak učitelka zavolala Michaela, který v té době chodil do ještě vyšší třídy, aby to zkusil s Kateřinou on. Ale ani jemu se nepodařilo přivést sestru k rozumu a tak zbyla jediná možnost – matka. To už odmítala Kateřina přistoupit dokonce na podmínky nabízené ředitelem a situace vypadala dost vážně. Teprve matce se podařilo sestru uklidnit. A pokud pamatuji, byl náš otec ve škole jen dvakrát. Jednou musel do gymnázia kvůli mně, když se měl dostat dvojku z mravů. Tenkrát ztratil profesor Fiala nervy a bušil do stolu stehenní kostí, kterou naštípl a nemohl ji už dál nechat kolovat. Téhož profesora hodili o několik let později studenti do jezírka v parku a byl o tom velice zajímavý článek v novinách. Po druhé šel otec do školy proto, že se matka rozhodla, že otce do školy pošle, aby sama stihla jinou schůzku rodičů. Otec měl jít tehdy do školy kvůli bratru Michaelovi a zeptat se na jeho prospěch. Dobrovolně tam otce nedostaneš, řekl Michael matce, když mu řekla o svých plánech. Vymyslela jsem si takový malý trik, řekla matka bratrovi, který už cítil, že dojde k nepříjemnostem. Řekneš otci, že mám jiné dvě schůzky a že do tvé školy musí jít on, protože je to moc důležité, vysvětlovala. Bratr řekl, že udělá, co po něm matka žádá a bude jakousi morální oporou. Když se otec vrátil domů, vrhla se matka rychle pod květinový stolek, kde se skryla a čekala, co se bude dít. Kde je matka? Ptal se otec. Ve škole, řekl bratr nejistě, couva je zvolna ke květinovému stolku, protože ho matka tahala za nohavici. Bylo to znamení. Bratr pak sdělil otci, že musí jít do školy, protože to matka nestihla. A proč nešla do tvé školy, když je to tak nutné, divil se otec. Bratr se podíval bezradně pod stolek, kde matka ukazovala na hodinky a všelijak přitom gestikulovala. Nestihla by to, řekl. Zabručel otec. A co by se stalo, kdybych do té školy nešel? Bratr se podíval pod stolek. Matka se chytala za hlavu, spínala ruce a dívala se vzhůru. Bratr pochopil a řekl otci, že by z toho bylo boží dopuštění. Otec ještě chvíli bručel a zdráhal se, ale když matka ležící pod květinovým stolečkem neustále na Michaela naléhala, přesvědčoval Michael otce tak dlouho, až se otec sebral a šel. Matka vylezla ze svého úkrytu a stěžovala si, že jí bolí záda. Ale hlavní je, že jsme ho tam dostali, pochvalovala si. Pak šla do školy kvůli Janovi. Když se večer oba vrátili, ptala se hned matka otce, co říkali profesoři. Je výborný, zejména v ručních pracích, řekl otec, kterého zřejmě zjištění potěšilo. V ručních pracích? Divila se matka. Ovšem, v ručních pracích. Prý velmi pěkně vyšel monogram. Monogram? Ano, a prý mu jde dobře i pletení, vysvětloval otec. Matka zavolala bratra. Jak to, že ani nevím, že máte ruční práce? Ptala se Michaela přísně. Ruční práce vůbec nemáme, řekl bratr. Matka se podívala na otce a otec na matku. Dívali se na sebe, jako by se viděli poprvé v životě. Pak se matka vzpamatovala a zeptala se otce velice přísně, kde byl. Ve škole, přiznal otec. Ale v které, ptala se matka, s rukama v bok. Takový veliký dům, hodně oken. Začal otec nejistě. Matku možná napadlo, že otec jen předstíral, že byl ve škole a byl za školou. A začala proto otci klást nepříjemné otázky. Nakonec se zeptala, jak vypadal profesor. Profesor? Podivil se otec. Snad profesorka, ne? Víc už se matka ptát nemusela. Ukázalo se, že otec sice ve škole byl, ale ne v té, v které být měl. Samozřejmě, že se hájil a nechtěl si to dát vymluvit. Dokonce tvrdil, že se k němu hned všichni vyučující sami hlásili a že jim činilo potěšení referovat mu o jeho synovi. Toho pochopitelně potěšilo a tak rád naslouchal a o víc už se nestaral. Vždyť oni ti říkali o někom jiném, zaúpěla matka. Otec pokrčil rameny a pak řekl, že je to jedno. Stejně by si z toho žáka měl vzít příklad, dodal a už se o celé záležitosti nebavil. Od té doby zavládl zase starý pořádek a do školy chodila jen matka. A když někdo z nás navrhl, aby zas pro změnu poslala do školy otce, říkávala, ani mě to nenapadne. Copak jsem zvědavá na prospěch cizích dětí? Já teda, pro mě otec do školy chodil, ale přišel pro mě do vinárny.
3: No jo.
2: V půl druhý v noci, když jsme měli velkou diskotéku na lodi, já měl šťastný večer na každém klíně jinou kamarádku a uprostřed ohromně uvolněné atmosféry jsem se podíval a tam stál v závěsech můj otec s fajfkou. A já jsem jako zcepeněl. Děvčatům jsem naznačil, že je přestávka a šel jsem k němu a říkám, ahoj, pojď dál. A on říkal, že bys si šel spíš ty ven. A já jsem říkal, nebo tak možnost. Jsem řekl, já budu muset jít a oni všichni, proč? Do toho vyšel někdo ze záchoda a když šel kolem otce, tak do něj hrknul a řekl takový to sorry, vole. Takže otec udělal, jako kde se to pohybuju. A já jsem teda řekl, že mám tady zajímavou návštěvu a že jdeme něco vyřídit. A vyšli jsme s otcem ven. A když jsme vyšli z té vinárny, která byla na lodi, na tu náplavku, byla tma, socialismus, nikde nikdo, tak já říkám, co je jako, nebo co se děje, proč jsi přišel? A on mlčel, jenom šel. A teď já za ním tak začal poskakovat jako takový pinč a říkám, no ne, co se jako děje, nebo já tam kamarády, ještě tam něco jako tak. A on jenom šel a šli jsme nahoru, ale já neměl odvahu se jak si oddělit a vrátit. A došli jsme na stanici tramvaje, ta jezdila dvakrát za noc, že jo. Kde jsme stáli sami dva, byla mlha, foukal vítr, noc a otec pořád měl tu fajfku a já pořád štěbetal, o co jako běží, to můžem vyřídit a já bych se mohl třeba vrátit a odfoukal. Ten dým, až přijela tramvaj, plná těch opilců podobných, jako jsem byl já, otec vyklepal ten tabák, vlezli jsme do té tramvaje, ta byla narvaná, tam jsme se sotva vešli. A když jsme tam vlezli a zavřeli se ty dveře, tak spustil s nebývalou vervou. Chováš se jako dobytek před všema těma lidmi.
3: Publiku.
2: A já nekřiju. Tady ne.
3: Tady ne.
2: Tady ne. A za cestu domů ze mě udělal úplnou trosku, takže...
4: A víš co, já tohle nebodolám. Já, když to říkáš, tam je časový rozdíl let. Já sedím v Pardubicích hotelu Grand, Už jsem tak za 20 lety a vysvětluju tam všem, co všechno uděláme. Rozbijeme divadlo, převezmeme ho, je mi asi 22, napíšeme sbírky básně, budeme malovat a celý jsem byl takový rozdivočelej. A když jsem byl v nejlepším sotva takřka bez dechu, tak kouknu ke dveřím a tam stál chlap.
3: Klobouk.
4: Tatínek a udělal jenom. Jsem pochopil základy pantomimy, kterou ani Marsol neučil a jenom jsem cítil, jak vlastní silou se beru za flígr a říkám jim, já se někdy povíme. A šel jsem, plul jsem tou kavárnou za tím pánem, který měl takhle klobouk, tak jdem.
3: Ano.
4: Jo, co bylo dál, to už je próza, ale no ne, podobný.
3: Ne, a já ještě jsem to zažil ve Zlíně. Jo. Ohromnej večírek, jo. Do svítání. Výborně se nám to opravdu povedlo. Holky byly spokojený, my byli spokojený. A já spím s kolegou hercem, my jsme tam něco natáčeli, v luxusním docela pokoj na ty poměry tehdejší doby. A tak se ještě pochychtáváme, usneme a já nevím, kolem 6 ráno nebo v 7 ráno v nehoráznou ranní dobu zazvoní telefon v tom pokoji. A já ještě v tom rozmaru říkám, možná volá a kačena některá něco asi.
4: Opožděná.
3: Halo, a tam se ozval jenom podělu. Já tu mám otce. Já dostal a ten kamarád říkal, co tě říkal, mám tu otce. Mám tady v hotelu otce. A on řekl jenom, pojď dolů a položil to.
4: No jo.
3: A já jsem běžel dolů úplně, teď jsem se snažil přičel, jsem vyspalej, odpočatej, jsem i cvičil. A několikrát jsem se myl i během noci ještě. A on tam stál, zase klobouk. A dal mi najevo, že jdeme na snídaní do restaurace. A protože ta restaurace byla první cenová skupina, tak když jsme vcházeli, tak jenom udělal, abych si toho všimnul. Kam jdeme. No a tam už jsem pokračoval v roli zdvořilého syna, který je na exteriéru a včera měl vysilující natáčení a tak. Ale ten respekt, který jak si jsme k němu měli,
4: jo.
3: Ten byl danej. Vlastně on jako nikdy nám neprovedl.
4: On tady neprovedl, ale on měl takovou, já cítím takovou nepostřehnutelnou reakci, kterou jsem u nikoho posléze ani předtím neviděl. Já už byl v takový ty polopubertě a to. A teď tam se roztáhly ty noviny, bylo to Rudý právo, co jiného. A teď on na mě tak koukal, tam jsem seděl já tady on a viděl, že jsem to otočil. Na tu poslední stránku on byl fotbal a sport.
3: No.
4: A on říkal, jdu ještě sport? Já říkám, no, budu. A co ty stránky předtím? O, to nebudu, ty bolševik, to nebudu a to nebudeš. Ne, to nebudeš. A najednou on jenom jako John Wayne šáh po takový sklenici a mrsknul takhle vodu. Já dostal do obličeje a on říkal, tak se prober. Probral ses? Jdi se učesat. A to bylo tak, ne, on se nezlobil. On nebyl jako...
3: Ne, nezlobil, já jako příklad...
4: Tak jako...
3: Ano, hop, to byl takový hop, ano. Takový, jako já nemám jako příklad, jak jsem měl premiéru svý první hry Zelený no pták, která byla velmi avantgardní.
4: Ano.
3: Dělali jsme ji s Jirkou Ornestem ještě před revoluci a jeho jsme samozřejmě pozvali. Maminka nemohla, tak šel jenom Borňák, nevím, jak je to možný. A já jsem měl tam takový dialog s Holubovou v první polovině a jsme uprostřed toho dialogu, otec měl velmi čestnou pozici v jedný z prvních řadů uprostřed. A takhle hrajeme a najednou slyším s. Tak jsem se podíval do hlediště a tam stál otec a dělal na mě, že odchází. A mával rukou, že jde pryč a já jsem jenom v tom dialogu s Holubovou tak mávnul ahoj. Pokračoval jsem dál, ale já to vždycky dávám jako příklad. On se zdvořile rozloučil, dal mě najevo, že tohle pro něj není a odešel.
4: No, no.
3: Tak by se měl chovat divadelní kritik každej.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času Ivana Krause chválil za to, jak mistrně dokáže popsat a vypuentovat situace, které asi známe všichni z našich vlastních životů. Jenže, a to je to umění, teprve zkušený a zručný autor dokáže takovou obyčejnou příhodu povznést na literární nebe, nebo aspoň se sklenkou vína, na naše půnebí, kde se ten příběh poválí a rozplyne se vší příchutí do finále, stejně jako to zmíněné dobré víno.
2: Zeptej se, žádá mě žena, když na cestách bloudíme. Činí tak vždy poté, co opatřila a podrobně prostudovala mapy, našla vhodné cesty, opatřila mapy záložkami a barevnými papírky s čísly kilometrů. Také sečetla délky silnic a dělila je průměrnou rychlostí vozu. Potom mě oznámí, jak dlouho bude cesta trvat, kudy pojedeme, která cesta je nejkratší, kde jsou hory a kde nížiny, kde budeme mít slunce a kde nocleh. Po těchto důkladných přípravách se vydáme na cestu a po hodině jízdy zjistíme, že jsme všechny plány, mapy i poznámky zapomněli doma. Potíž je v tom, že se nerad ptám. Zažil jsem až příliš mnoho zklamání v tomto směru. Jednou jsme zabloudili v Kalifornii a žena chtěla, abych se zeptal. Tvrdil jsem, že to není nutné, protože správnou cestu najdeme sami. Byla jiného názoru. Bylo nutné se zeptat. Zastavili jsme u osamělého ranče, kde nějaký muž stříhal trávu. Učinil jsem, oč mě žádala. Muž chvilku přemýšlel a pak se zeptal, jestli chceme jet na sever či na jih. Řekl jsem, že na sever. Proč ne na jih, zeptal se. Začal si mě prohlížet. Řekl jsem, že tam už jsme byli. Přijal vysvětlení a popsal cestu. Pojedete pořád polema, nejdřív kolem kukuřice, pak přijde louka, pak zase kukuřice, ale už ne tak pěkná jako ta první. Za ní uvidíte malej lesejk, vlastně takový houští, a za ním přijedete na rozcestí a tam se dáte doprava. Chtěl jsem už jít k vozu, ale muž řekl, že nás raději doprovodí na své mašině a nastartoval traktor. Když se objevila jeho žena, zase motor vypnul. Vysvětlili, že jsme cizinci, kteří zabloudili. Farmářka se zeptala, kam chceme jet. Na sever, řekl muž. Proč ne na jih, zeptala se. Muž pokrčil rameny a ukázal na mě. Zřejmě s tím nechtěl mít nic společného. Opakoval jsem, že chceme na sever, a ne na jih. Muž řekl, že nás doprovodí na první rozcestí. Ale jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na to druhé rozcestí. Muž řekl, že jestliže chceme jet na sever, pak musíme jet rozhodně na první rozcestí a pak doprava. Jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na druhé rozcestí a pak doleva. Na to může vzít jet. Muž řekl, že radí špatně a začal vyjmenovávat kukuřičná pole. Farmářka opakovala cestu po něm, ale než se dostala k druhému rozcestí, několik polí nenápadně přidala. Muž vzal klacek a začal cestu kreslit do písku. Nakreslil křižovatku a u ní stromeček. Ženě se kresba nelíbila. Smazala jí botou a nakreslila svůj obrázek. Ten zase smazal muž. To už na sebe křičeli a začali do sebe strkat. Šel jsem ke své ženě. Seděla ve voze a ptala se, co to ti lidi čmárají do písku. Řekl jsem, že to dělají kvůli ní. Začali jsme se přít a vypočítávat, kdo kdy z nás kde zabloudil a čí to byla vina. Mezitím farmář skočil na svou mašinu a farmářka na motorku. Mávli na nás a jeli před námi. Během jízdy jsme se všichni přeli. Farmář se svou ženou já se svou. Byl to krásný okamžik. Obrovská pole, zelené louky a zářící slunce a potím dva manželské páry, které se hádaly. Žena mi za jízdy řekla, že věří farmářce. Proto pojede tou cestou, kterou ukáže ona. Řekl jsem, že věřím farmáři. Tak bylo jasné, že muži pojedou spolu a ženy také. Očekával jsem, že se každou chvíli objeví ještě jeden manželský pár. Třeba na koních, ale dorazil pouze kovboj v autě. A protože to byl jejich známý farmář s farmářkou, ho zastavili a jeden přes druhého mu líčili, kudy máme jet. Kovboj oba vyslechl. Zapálil si cigaretu a posadil si širák do týla. Pak vyhledal kousek papíru a tušku a začal kreslit cestu. Namaloval několik kukuřičných polí, která se mu docela podařila. Pak louku, která byla trošku odbitá. Nakonec zkusil nakreslit místo, kde jsme stáli. Začal kreslit auto a chtěl se ještě pustit do portrétu farmáře a farmářky a možná by přidal i hezké sluníčko, kdyby se ho farmářka ostře nezeptala, která cesta je správná. Ukázalo se, že kovboj nesouhlasí ani s farmářkou, ani s jejím mužem. Tvrdil, že musíme obě rozcestí minout a jet dál, až k jakési odbočce doleva. Farmář s farmářkou se mu vysmáli a oba znovu nakreslili kamínkem svoje cesty. Kovboj si vzal také kamínek a začal malovat nový obrázek hned vedle těch dvou. My jsme toho využili a jeli jsme rychle pryč, protože jsme ty lidi nechtěli rušit. Nedávno jsme mapu opět zapomněli doma. Žena mě poslala k benzinové pumpě, abych tam koupil jinou. Muž, který pumpu obsluhoval, mapy bohužel neměl. Ale řekl mi, že mi přesně sdělí cestu k jiné stanici, kde mapu dostanu. Pojedete rovně, na prvních světlech doleva, pak zas rovně až ke kostelu a tam zahnete doprava. Potom pojedete přes troje světla až k parku, kde zahnete doprava a pojedete na pátá světla tam doleva a hned první ulice doprava a tou až nakonec k mostu. Tam uhnete doleva, dostanete se k nádraží, nezahnete, protože ta ulice je jednosměrná a budete pokračovat na náměstí. To musíte v oběd. A pak hned na prvních světlech doleva a nahoru na kopec. Poděkoval jsem mu za podrobnou informaci a chtěl jsem nastoupit do vozu, když mě zarazil a přísně řekl, opakujte to. Zděsil jsem se. Chtěl jsem mu navrhnout, že mu raději řeknu nějakou básničku, kterou umím z dětství. Nebo mu vydělím z hlavy nějaké dlouhé číslo s desetinou čárkou na ošklivém místě, když mě propustí a nebude chtít znovu slyšet ten hrůzný plán cesty. Byl to však velký a silný muž a mě napadlo, že by nebylo vhodné se pokoušet ho provokovat. Pojedeme rovně na prvních světlech doleva. Začal jsem a dbal jsem velice na přednes. Nevím, jak dlouho bych musel pokračovat, kdyby tomu člověku nezazvonil telefon. Nevylučuju, že kdybych se dopustil chyby, musel bych u něho za trest zůstat na výpomoc. Tak dlouho, než by se našel jiný nešťastník, který by se zeptal na cestu zase mě. Když si muž odskočil k telefonu, prchl jsem proto rychle do vozu. Žena hned dupla na plyn a jeli jsme pryč. Kudy? Zeptala se po chvilce. Protože jsem chtěl být nejprve v bezpečí, Říkal se mi nazdař Bůh, jak mě napadlo, kudy má jet. K mému velkému překvapení jsme jeli správně. Vidíš, pravila, já ti pořád říkám, že nejlepší je, když se zeptáš.
3: Ale já chci jenom potvrdit, že zeptej se, je rodinný trauma.
2: Je?
3: Já se odmítám ptát.
2: Taky?
3: Ano.
2: To je krásný.
3: A
2: jedné krve.
3: No a nevím, proč to je to nějaká porucha. Zřejmě si připadáme ponížený.
2: Ego je poražený.
3: Něco ne. Ale já jsem to sledoval i na otci, který se taky nechtěl ptát. Kvůli tomu jsme udělali takových 1000 kilometrů navíc. Že vždycky říkal, prosím tě. A mávnu ruku. A je, co slunce tam. A tak dále. A pak to, jak se, když už jsem musel zeptat, tak to bylo ještě horší, než když se neptal. A já to s ním párkrát zažil, kdy on přišel třeba k dámě nějaký poměrně elegantně a řekl, Koněvova.
2: To jsem neznal.
3: A já jsem...
2: To by bylo dneska dobrý.
3: Já byl dítě vedle, jenom jsem byl takový, promiňte. A teď ona, co Koněvova ulice? A ten, nic nemá. A když to bylo asi po třetí, zase a ke starému chlapovi, Koněvová, ten cože, nic. Já říkám, ale nemůžeš tati takhle přijít a vyhrknout tu ulici? Tak ty lidi vůbec nevědí, od se tam říká, prosím tě, já se s ním budu seznamovat, představovat. A jestli říká historka, on třeba neví, kde to je ta ulice. Škoda času.
2: Jo,
3: no
2: tak...
3: a já jsem to nějak pochytil, jo, takže jo. Se pamatuju, že jsme jeli autem na zájezd a bloudili jsme v nějakém městě poměrně velkým a já si v autě takhle sundal to okýnko u chodců a volám na, tam, na pána, který tam stál, říkám, dobrý den, prosím vás, divadlo. A on říká, jako v tomhle městě. Já říkám, ne v Liberci, ale... Takže jsem se vrátil k tomu se neptat. A on je v tom kus strašný výzvy, protože vy pak samozřejmě často nachodíte mnoho kilometrů, ale je v tom kus sebepoznání, sebetrýzně a je to jednoznačně porucha. Ale když to tady Ivan popisuje, tak zeptej se, je jedna. A pak je druhá věc, že já jsem nervózní, když se ptá třeba partnerka nebo ta.
2: Jo.
3: Dobrý den, mně už to přijde dlouhý.
2: Jo.
3: Proč se zdravit, nebo informaci, hele. Dobrý den, můžu se jenom, prosím, to je půl hodiny, než ten dotaz položí, ta pak kouká, řekne, cože, a znova.
2: Já si nespomínám, co to bylo za město ve Francii a zeptali jsme se, jestli to bylo Nantes nebo Nanterre, já už nevím. A hned jsem věděl, že Zelená Děnka se chtěla ptát, protože ten venkovan řekl, alor, Nantes, nuže tedy Nantes. A začal mluvit o tom městě, co tam všecko je, co mají v muzeu. Já jsem šilhal očima, se strkal do ní, říkám, dupni na plyn, jakože nám to ujelo, ne, já se z toho zblázním. A on neustále hovořil a říkal, nuže tak tam a tohle a tadyhle. A pak si tak jako lehnul na to okno. Když byl starší, tak odpočíval vedle mě takhle tady a tady mi to říkal všecko. A mě šla mapa hlavou. A tak se toho nemůžeme zbavit, protože neuróza roste.
3: Ta neuróza se zvětšuje.
2: Jo, je to čím dál tím.
3: Určitě to jde od otce. Na tom to bylo vidět.
2: Jsme zdědili aspoň něco. No.
3: Jsme zdědili.
1: Začínali jsme Děčínskou kotvou a tak se tam i rozloučíme. Asi nejznámější melodií, která ten hudební festival proslavila. A nebojte se, jestli vám ve společnosti bratří Krausových bylo dobře, neloučíme se s nimi určitě nadlouho, tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou. To vám a to si přejí autor dnešního divadla Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát je středečně čtvrteční, právě otevírá, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným pozdně večerním hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou celé 2 hodiny, tak jako vždy vyhrazené proto, abychom se potkali, abychom mohli popovídat a abychom si také poslechli společně nějakou prýma muziku, která určitě přispěje k vašemu pozdně večernímu odpočinku. No a o čem to dnes bude? Ráda prozradím. Na vaše e-mailová přání nás čeká toto téma. Mění se věkem osobnost člověka? Změnila se vám nebo vašim blízkým s věkem povaha? Nebo se spíše jen zvýraznili a prohloubili některé vlastnosti? Stane se z bouřliváka ke konci života rozvážný klidný chlapík, ze symetriky tichá hodná paní, nebo naopak z milé slečny třeba ježibaba, která trápí celou rodinu? To, zda se s léty mění povaha, je téma, které zajímá i čím dál tím více vědců. Třeba výzkumníci z univerzity v Edinburgu zjistili, že mezi dospíváním a stářím nastanou v lidské duši obrovské změny, že náporu věku odolávají jen 2 vlastnosti, a to svědomitost a temperament. Je velice zajímavé zkoumat, proč jsou někteří lidé s přibývajícími roky moudřejší a jiní spíše naopak. Zkrátka, jaké změny věk přináší. Tak uvidíme, z jakého úhlu pohledu se tohoto tématu chopíte, jestli to bude na základě vašich osobních zkušeností a vaší osobnosti, anebo vašich třeba blízkých, tak jak je vidíte, nebo vašich přátel, tak jak je vnímáte. Zkrátka telefon k nám do noční linky i dnes 731 800 900. Máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka, to je náš webový odkaz, a máme i e-mail s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak tolik na úvod. No a právě začínáme. Krásný pozdní večer ještě jednou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a písnička Oheň, voda, vítr, tak tolik na úvod středeční čtvrteční noční linky a teď už můžeme přivítat první vzácnou návštěvu. Prvním vzácným hostem je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný pozdní večer přeju.
1: Já přeju všem taky. Hezký pozdní večer, hlavně teda deštivej, nevím jak kde, ale tady je bouřka.
0: Tady taky bouřkuje, tak uvidíme, jak to dopadne s přívalem vody.
1: No, ale to nám nemůže vzít náladu a hlavně vzpomínání, že jo?
0: Ano, ano, ano. Tak,
1: no, hele, to je krásný téma. Já jsem například byla ráno u lékařky kvůli nějakému problému současnému.
0: Ano.
1: A ona mi říká, vy tak dobře vypadáte. Já jsem říká, no, ještě to řekněte mýmu tělu. No, takže takovýhle ty, když někdo říká v 60, já se cítím na 20 a to, tak já se musím jenom usmívat, protože i ten mozek je ve 20 úplně jiný, než ve 40, než v 60, než ve 80. Mění se vkus, to, co mě... Já jsem si třeba pořizovala počítač někdy v roce 2005-2006, protože jsem u známých se k tomu dostala a tam byly úžasné hry na tom počítači. Já jsem říkala, ježišmarja, aspoň se nebudu nudit.
0: To jo, chci taky.
1: Důchodu a to, tak já to chci taky. Tak jsem si sehnala nějaký z druhý roky. No jo, ale než jsem se k tomu dostala, jo, tak uteklo několik let, co jsem na tom hrála tu hru. A když jsem teda ten počítač konečně měla, tak jsem zjistila, že už mě ty hry nebavějí. Že už nemám, no, už nemám ten postřeh, jo, co se mi na tom bylo. Už mě prostě jako nebaví ani moc přemýšlet. Takže prostě stačí pár let a člověk je někde úplně jinde.
0: No jo.
1: A ať se to týká hudby, ať se to týká třeba čtení, literatury, nebo jenom zábavy třeba mezi známejma, tak je člověk opravdu, já bych řekla, že z začátku je to po těch 10, možná 20 letech a pak už se to mění, tak po těch 10. Hele, země je stará symetrika. Jo, nevrlá bába. Ačkoliv pořád některý lidi tvrdí, že jsem hrozně sympatická.
0: Jo.
1: Ale já jsem někdy protivná i sama sobě. A je to jak zdravotní problémy, jak začínají, že jo, tohle nemůžeš, tadyhle na to si nespomeneš, jo. A takový jsme vyrovnanější a když by nám bylo jako 20 a měli jsme mít ten rozum, což spousta lidí říká, já jsem si to dřív říkala taky, jo, kdyby mě dneska bylo 20 a věděla jsem tohle, no tak by mi nebylo 20. Mm-hmm. Že ve 20 se člověk cítí nesmrtelný, že jo, úžasný, všechno je před ním, ve 40 už koukáš, aby byly zdraví hlavně tvoje děti,
0: no jo.
1: Jo, a v 60 už začneš běhat po doktorech. Takže se to prostě hrozně mění a myslím, že s tím se mění trošku i ten charakter, jo, z toho bláznivýho, nebo nevinnýho ze začátku, tak potom prožije člověk takový ty nejlepší leta, jak tomu říkají, kdy si připadáš zralá a ještě pořád vidíš před sebou, že jo, dlouhou dobu, už máš nějaké zkušenosti, takže už tě, já nevím, nevyvede z míry to, co když ti bylo třeba těch 18, tak už víš, že život je trošku jiný. No v 50 už víš, že něco nedoženeš, tak jsi trošku otrávená, protože ta příležitost už nebude, ale ještě pořád je to dobrý, ještě pořád máš chuť se bavit a to. No a říkám, od 60 začneš už potom pomaloučku po těch doktorech, takže už tohle nemůžeš a jsi otrávená, že to nemůžeš. Já to teda beru podle sebe. I podle některých svých
0: známých. Ano, tak to má být, tak o tom také bude dnešní povídání na základě našich zkušeností, jak to je.
1: No, mně těch 80, je to prostě znát, jo. Já mám magický hlas třeba, já se můžu bavit a srandičky a všechno, ale za hodiny už jsem unavená. Přijedou za mnou děti, to za 2 hodiny už toho mám plný zuby, už si musím lehnout, musím odpočívat, když to ve 40 jsem to tady chtěla mít všechno a čím víc lidí, tak tím to bylo lepší. Jo, takže mění se životní styl, mění se to jak s ohledem na zdraví, tak i s ohledem na to, že už spousta věcí jde mimo tebe.
0: Hmm.
1: Jo, já už nekoukám na seriály, třeba co jsou takový ty kamarádi a tohle to o těch mladých lidech. Mně už to dneska nic neříká.
0: Jo, jo, jo.
1: Nemůžu vidět, protože už mě to nebude.
0: Hmm.
1: Jo. A máš už teď zkušenosti a co jsi si nabrala, jak dobrý, tak špatný. Takže jako myslet si, že je někdo pořád mladý duchem, no tak ve snu. Teda, no,
0: dobře. Tak, tolik na úvod toho našeho tématu, jestli se s věkem mění osobnost člověka, či nemění, anebo jak Helča odpoděbrat. Já moc děkuju, Helčo, jinak samozřejmě přeju krásné jarní dny, hodně zdraví, hodně pohody a děkuju moc krát za první
1: taky.
0: Návštěvu.
1: Pa, pa.
0: Hezký
1: taky,
0: večer.
1: Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tolik Václav Neckář, právě dospívává, jinak máme téměř 16 minut po 23. hodině a můžeme pozdravit Standu z Mostu, ovšem toho času už v rybářském příbytku v přírodě. Stando, krásný večer přeju.
1: Já tobě taky přijítě a všem posluchačům, protože tady prší akorát.
0: No, prší, ale... prší a ono to vypadá, že na mnoha místech teda v Čechách začalo pršet. Takže zahrádkáři a ostatní, kteří toužili po vodě, tak se radujou určitě.
1: Určitě. Ono to zlata přírazo potřebuje.
0: Protože na mnoha místech prý bylo hodně, hodně a je pořád ještě hodně sucho, tak snad se to trochu vyle...
1: Pršel tou noc a ráno si nepozná, že by pršel.
0: Jo, všechno se to nacůclo, nasálo. Tak Stando, podle tebe a podle tvých zkušeností, mění se s věkem osobnost člověka, některé jeho vlastnosti, že některé zmizí, jiné se prohloubí? Jaké jsou tvoje zkušenosti, ať už od sebe samotného, anebo od tvých blízkých kamarádů a tak?
1: No tak já jsem byl do 20 gauner první třídy.
0: Jo.
1: Pak jsem se oženil.
0: Uh-huh.
1: A vyprd jsem se na všechny kamarády a rodina byla pro mě všechno.
0: Jo.
1: A prakticky do 61 roku manželka žila, bylo úplně všechno v sejku.
0: Uh-huh.
1: No a pak se na mě vyprdly děti, když to řeknu takhle.
0: Jo.
1: No tak jsem se uzavřel do sebe, jsem mladý kluk a jsem na rybách.
0: No krása. A máš pocit, že člověk se s věkem třeba právě uzavírá do sebe víc, že už není tak otevřený, přátelský vůči mnohým?
1: Jo, jako tady mám za mnou chodí kluci, který je 30, 28, i 60 a prostě úplná pohoda, nevím, jako no tak... to se stalo, tak jsem to poslal někam všechno, ty své ratolesti, o který jsem se staral.
0: Jo.
1: No, jsem na rybách a jsem šťastný člověk a úplně bohat. Já se musím podívat, jestli ta moje doktorka ještě vůbec, já tam 20 let nebyl.
0: No tak, aspoň ty preventivní kontroly by to chtělo občas, co, jak se říká?
1: Jako na prevenci, jako na tu cukrovku chodím, to mi uřízli kus nohy, víš, takže...
0: Jo.
1: Mám takový čertovský, jako, že můžu dělat čerta z povolání.
0: Mhm.
1: No tak, ale mě to nevadí, chodím normálně, aspoň každý říká...
0: Tak to je dobře.
1: Je to úplně bomba tady na těch rybách, no.
0: Mhm. Takže vlastně duší stále mlád, protože tě to stále baví.
1: Úplně.
0: Tahle
1: úplně
0: tvoje vášeň.
1: No a holky sem chodí taky pěkný za mnou i jako kamarádu z manželky, jo.
0: Tak, jo.
1: To se jich verčí a 70 je dělat za čerta, jo. Chtěl bych ještě aspoň chvilku tady být, no.
0: No určitě, samozřejmě.
1: Neříkám, že to bude nebo nebude, ale... Pokud jsem tady, tak žiju prostě na plný pecky.
0: Tak to je dobře. To jsem ráda, že se daří. No a jak se daří na rybách?
1: Docela to jde, no. A muži, kapříci, takový do těch 60. Mám jedno 80. No, to bývá úplně, oni jsem měl 50 už tady tu dobu.
0: Jo. Tak se ještě neprobudili, říkáš jarně, jo?
1: Ne, nevím, no, jsou mezi těma stromama, tady takový kus jako půlka rybníka, že tam jsou stromy a nemáš na ně šanci.
0: Mm-hmm.
1: Ale mám lodičku, je to zavezu a než ta lodička se vrátí, jak už je záběr zase, no. A zase takový těch mudlové, no. Když jsme byli

0: rybaření musí být se ctí, jak se říká, jako každé řemeslo, každá vášeň.
1: Na červenou na křižovatce, ne? No, jsou pravidla.
0: Ano, přes, to je pravda. Pravidla jsou o to, aby se dodržovala. Ano, ne porušovala, jak se říká.
1: No.
0: Dobře.
1: Já bych chtěl pozvat ještě Židlochovice, paní doktorku, Ladinu Nebíka,
0: ano.
1: Taxikáře, paní Danu a všechny prostě dokola. Žijeme, neberte svý běh. Věk je jenom číslo.
0: Dobře.
1: A raket nemá kapci.
0: Důležitý vzkaz, Stando, děkuji moc krát, jinak přeju krásné dny v přírodě a budu se těšit zase příště. Děkuji za návštěvu, ahoj, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Iveta Bartošová a její písnička jménem Nekonečná. A teď už je tady na telefonu František ze Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, a posluchači Noční linky.
0: Děkuji moc krát, taky vás zdravím a přeju krásný odpočinkový večer. Tak Františku, podle vás, mění se s věkem osobnost člověka? Přece jenom je to znát, že člověk se posunul nějak tak jakoby v čase a ve svém věku.
1: No, paní Tučko, já vám to řeknu, jak to bylo třeba u nás, jo? Mm-hmm. Náš taťka, to by byl bouřlivák, jo?
0: Jo.
1: Ten by byl bouřlivák, která tomu nikdo nesměl přijít do cesty, jo? Mm-hmm. Ale na starý kolena se dokonce aj rozplakal, jo?
0: Mm-hmm. Začal být lítostivý, jakoby, jo?
1: Byl takové lítostivé, no. Všechno ten stek takové toho nejak pominulo, přešlo mm-hmm. A říkám, rozplakala si, no. Hmm. U nás, jako my děcka už, jako jsme vždycky z něho měli strach, jo. Hmm. A tak jsem si vždycky říkal, až budu je

0: No, dospělé velké, tak už takové nikdy nebudu, jak teďka, jo? No, asi se to tak stalo, jo? Já teda takové steklo nesu, jo? Samozřejmě nic bych si taky nechali být,
1: jo.
0: Ale ty podmínky k životu už máme jiný, jak mě taťka, jo? Taťka ano. Byl sirotek, oni teda ty děcka od nějaké sestry, že?
1: Uh-huh.
0: A siroci neměli taťky a ta mamička s nima měla prostě strašný, takový prostě těžký život, jo?
1: Uh-huh.
0: No. A já teda říkám, ale takhle to chci říct, když jsem se třeba měl manželku, tak manželce vždycky někdo nakukává, neber si ho, on bude jak tata, on bude jak Franta, šoríček, jo.
1: Jo.
0: No, nakonec si mi manželka vzala a já si myslím, že jsem takovej nikdy nebyl, jak byl otec, jo.
1: Hmm.
0: Samozřejmě, nechal bych si taky nic líbit, jo, ale tak, jak on to měl, nás děcek nikdo takový nebyl.
1: Jo, že byste byli prchliví nebo vsteklouni nějaký, to ne.
0: No, takže takhle, samozřejmě známe tady lidi, kteří jak je byl taťka, takový jsou kluci, jo. To vždycky říkáme, oni jsou po tatovi takový vsteklouni, jo, tady takový nějací kamarádi, jo. To jste vždycky jako poznal v té hospodě, že taťka jich prostě řádívá nebo tak, a oni jsou to stejný, no.
1: Mm-hmm.
0: Kluci, no, jo. No. Takže takhle, no, určitě se to mění, člověk byl takové měkčí, že přemýšlí už, jako já třeba, že jo.
1: Mm-hmm.
0: Jsem tam už přemýšlivý, už tam chtěli 80 roku, bude teďko, no tak napadá, co vás napadá, no? Ještě jak dlouho, že jo?
1: Jo, co člověk zvládne, nezvládne a tak, no.
0: No, ale ne, prostě nesmí člověk na tom přemýšlet, no, na tom koncu života a prostě a tak, no.
1: Hmm.
0: Tak já si myslím, že hodně lidí bývá takové trošku, že býváme takový měkčí, jako trošku, no, to víte, no. Co nám zbývá, že jo, tak co máme, no,
1: jo.
0: Jinak aj ti moji sourozenci, jo, to, tam trošku v některých je takový to, o co to, ta nálada taková v některých náš taková zakotvená trošičku, jo.
1: Ano, ano.
0: Ale dokážeme to krotit.
1: Jo, že si to tak nějak uvědomujete, že tohle to jste nechtěli, to, co jste viděli,
0: no,
1: jako děti.
0: No.
1: A,
0: Náš taťka by třeba nikdy dneska neobstál s toho jeho povahou, jo? Tam na dědine se to vždycky rvalo, něco vyřizovalo, žádný souzení, nebo že by něco obec řešila. Tam se to porvalo po muzice, jo? A to já si tak nedovedu prostě taky představit, že bych takhle řešil problémy, jo?
1: Jo, rozumím.
0: Takže si myslím, že proti otcovi jsme úplně teda měkký povahy.
1: Beránci.
0: No, protože to je další možnost pochytat něco po mamince, že? Tak myslím si, že ty naše povahy jsou trošku po mamince, jo?
1: Že se to tam nakombinovalo všechno.
0: No, to takže... Mm-hmm. Tak vždycky ona říkala děti, aby jsme se snášeli s lidima, nehádali se, jo, a tak spíš její vzkaz takhle dodržujeme, jo.
1: Ano, ano.
0: Nehádat se a vycházet s lidima a tak, no, že, co bych tomu ještě víc řekl, jo. Dobře,
1: stačí. No. Tak Františku, moc vám taky děkuju a přeju samozřejmě krásný večer a děkuju za návštěvu, jo.
0: Ano, já bych poděkoval ještě panu Standovi Rybářovi za pozdravování Židlochovice.
1: Jo.
0: No,
1: taky
0: zdraví. Dobře. Dobrý, tak děkuji, paní.
1: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Jirka Korn a písnička Žádný strach, já to zvládnu. Tolik muzika a teď už pozdravíme do Brna Jaroslava. Jaroslave, krásný večer vám přeju.
1: Ještě jednou dobrý večer i vám.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny dobré lidičky a ponocující lidičky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: No, všechny ty příspěvky, všechny tři se mě moc zamluvali.
0: Jo.
1: František je takový krásně zemitý a lidový. Se mi líbil, jo, přísevek. A moc se mi líbilo paní Helča.
0: Jo.
1: jak řekla tomu panu doktorovi, jak řekla, no říkajte to mému tělu. To se mě moc líbilo. A vzpomněl jsem si, není to dlouho, jsem byl u mé paní doktorky, ke které chodím už, no, minimálně kolem 40 let.
0: Pánečko.
1: A je to moc, no, a je to moc fajn, zdatná, šikovná paní doktorka, je zdatná, co by doktorka a je moc dobrý člověk.
0: Tak víte? To je dobře. To je dobře, že máte takové štěstí.
1: No, no tak jsem u ní, tehdy, jak jsem u ní byl, tak mě řekla, vy vypadáte dobře na svůj věk. A já jsem si v duchu řekl to sami. Já jsem si v duchu řekl to sami, co ta paní Helča. Ale řekl jsem si to jen v duchu.
0: Jo.
1: No jinak, paní Jitunko, to člověk, to je zákonitý, no, že člověk se jako mění a tak jako, no, ale...
0: Ale jde o to, jestli se mění v těch základních vlastně jakoby svých vlastnostech, ano, v tom naturelu, jestli ano, se některé vlastnosti ano, prohloubí ano, nebo se tak ano, přibrzí.
1: Ano. Rozumím, k tomu právě se chystám něco říct. No, aby právě v tom naturelu, v té povaze, přes tu duši a tak, aby se člověk až nějak moc neměnil na starý kolena, tak si myslím, že je dobré se snažit zachovat si něco z dětství, víte?
0: Jo.
1: Z klukovských, z holčičích let, víte? No, jo, jako a smysl pro humor.
0: No, ten je důležitý, je samozřejmě. Dobrý. Ano.
1: Já bych řekl, co mě se týče, že jsem takový poněkud odrostlý kluk, no.
0: Jo.
1: Občas mívám až takový úžasné nápady, že se ho fakt nejde až dost blbý, teda. To musím zodpovědně říct. To jako mám. To jsem si zachoval. A moje dcerka,
0: no.
1: Letos Vlačka, letos si bude 54, tak to má po mně.
0: Jo.
1: No. A ona je fajn. Ona, no někdy fakt je úplně jak holka. Jako má, a má nádherný smysl pro humor.
0: To je dobře.
1: Takže tyhle vlastnosti určitě zdědila po mně. Nejen podobu. Říkají lidé, že i po mně podobou, po mně, ale jako některé ty snad dobré vlastnosti zdědila i po mně. Akorát, co se mi trošinku nelíbí.
0: Ano.
1: Ale už si na to zvykám. Pomalu a jistě, že někdy, když se nakrkne, tak je někdy i na zlobí, jako. Taky někdy používá poněkud vulgární výrazy. Jo,
0: jo, jo, jo. Spustí.
1: Ale je to výjimečný. Ale musím sebe kriticky říct, že i to má po mně. Já jsem se, co se tohohle týče, řekl bych, poněkud ukáznil. Už jsem se tak sklidnil v tomhle směru. To už by fakt muselo, to už fakt teda musí něco být, jo, abych takhle, jo, používal ty vulgarity a to, ale v určitém věku, v tom jejím věku, a když jsem byl mladší, tak jsem to měl taky, no. Takže tak
0: ve stručnosti.
1: Tak v podstatě vše.
0: Dobře, tak Jaroslave, stačí úplně, protože čas zase letí. Ano. Takže moc děkuju za váš příspěvek taky a moc vám přeju také krásný večer a hezké májové jarní dny. Užijte si je, jo?
1: Já děkuji za hezké téma a přeji všem dobré zdraví, dobrou mysl a dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Zdravíme do Brna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. No a máme 23 hodin a k tomu 44 minut přesně a na telefonu pozdravíme do Českých Budějovic Pavla. Krásný pozdní večer, Pavle.
1: Krásný pozdní večer přeju.
0: Tak Pavle, mění se s věkem osobnost člověka podle vašich názorů, zkušeností, jak vy to vidíte?
1: Já to vidím takto.
0: No.
1: Můj táta, kterýho jsem si v životě vždycky vážil, už bohužel není mezi námi, se rozhodl postavit barák. A jako postavil barák, to udělal bezvadně, a jako se taky rozhodl, že tam budeme všichni jezdit. Jo, na víkendy a na Vánoce a já nevím, na noce na všechno, uděláme to krásný a tohle. A já jsem říkal, tati, ale já bych tam taky žil se svojí ženou sám. A on říkal, prosím tě, nemůžu pustit vodu a nevíš, jak se tam dělá s tou elektrikou a tohle. To prostě nejde. No a já jsem se rozhodl, že si postavím svůj barák. Úplně jinde, než tam, kde postavil táta barák, tak já jsem si postavil svůj barák.
0: Ano, ano.
1: Nemluvil se mnou půl roku. Neznal mě, nechtěl mě znát, prostě rozhodli jsme se, že půjdeme každý svou cestou. A to jako pro něj bylo těžký.
0: Jo.
1: No, nakonec jsme se rozhodli, přijel ke mně se podívat na barák a povídá, no máš, řekl to teda tvrdě, ty vole, máš ten barák pěknej, udělal jsi to dobře, tohle a já taky. No, tak jsem říkal, tak tatí, víš co, dáme si pusu a budeme rádi, ne, o co jde. Jo, dohodli jsme se, jo, bezvadě. Ale je to prostě takový, jako člověk se rozhodne a musí to udělat. No. Je to můj názor, prostě já jsem se postavil hlavou proti jemu. Jemu se to nelíbilo, já to věděl, že se mu to líbit nebude, no. Já to stavil v době, kdy jako to bylo těžké postavit a v místech, kde to taky bylo těžké, no, ale udělal jsem to.
0: Ano, ano.
1: No a táta měl svůj a ten si taky postavil svůj barák a teď jsme byli prostě jako každý jsme něco měli a teď těl a tak. No a nakonec jsme se sešli a řekli jsme, víš co, každý jsme blbci, no tak víš co, tak v pohodě, no, no, no, no.
0: No a máte pocit, že on se třeba na stará kolena proměnil, jako než jste ho znal, když býval mladší, nebo jak jste to vnímal?
1: Jo, trošku se proměnil, malinko se proměnil teda, protože on byl tvrdý dáta. No ale zase jsem se musel taky proměnit já.
0: Jo.
1: Protože my jsme byli takhle. On měl tu svoji hlavu a já taky. Jo, a já se taky nechtěl proměnit. A on taky ne. My jsme byli takový jako sedlácký palice, oba dva. Ano, ano. Jeho české sedlácké palice.
0: Jo. A to vydrželo vlastně tátovi do pozdního věku a vám to drží také pořád, jak se říká v životě.
1: Ale tátovi to vydrželo do pozdního věku a mě taky, ale... Jako můžu vám říct, že jsme se jako dohodli. Jo, jako my jsme se nebyli takový, když jsme byli úplně starý, tak jsme to neměli tak, že táta byl jako naprčenej na mě a já proti němu. Ne, ne, ne.
0: Jo.
1: My jsme byli v pohodě. My jsme se prostě dohodli v klidu. V klidu bylo to bezvadný. Táta dožil se mnou, táta se dožil 95 let.
0: No, to je krásný věk.
1: Dost vysokého věku, no, samozřejmě. A jako v pohodě. A já jsem mu posloužil, jak jsem posloužit mohl.
0: Jo.
1: No. Mě je 74 a jako už nemám rodiny svý teda od táty nikoho. No, ale, no. A takový je život.
0: Jo. Dobře, tak já samozřejmě moc taky děkuju, Pavle, přeju vám také krásné jarní dny a děkuju za návštěvu a za váš příspěvek.
1: A
0: mějte
1: já vám
0: se
1: přeju
0: hezky.
1: Také krásné jarní dny a krásný. U nás tady teď zapršelo, zapať pámbu, páč totiž voda je třeba, voda jí není moc.
0: Jo, slyšela jsem, ano, že různě v terénu tak jako spíš chybí. Dobře, každopádně děkuji moc krát a hezký večer, mějte se hezky.
1: Taky.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová, hej lásko, nečekej. No a před půlnocí pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Chci poděkovat, že jste mě vzala. Mm-hmm. Když někdy se do linky dovolat, takže slušnost jde poděkovat, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka řeknu k tématu. Je to složitý, protože každý člověk prožívá různý zlomy.
0: No jo, to je pravda.
1: Včera bylo hodně hezký téma. Bylo to o tom, jak přichází děti na svět a aj ten, že mě, když mě přivedli na svět, tak to byl velký zlom, protože porod byl komplikovaný. Prodělal jsem těžký úraz hlavy, protože za komunistů se používali kleště, špatný. Brácha to teda neměla, mám na hlavě dvě díry, ale můžu být rád, že jsem to přežil, protože některý děti to vůbec jako nepřežili, tady ten zákon.
0: Jo. Roberte, ale prosím, pojďme k tomu dnešnímu tématu,
1: no,
0: jo?
1: No, půjdeme k tomu tématu, promiňte, že jsem to teďka trošku spletl. No a když se bavím o těch zlomech, tak já jsem zažil takový 4 zlomy. Ten první zlom byl, když mi umřel děda, protože dědu jsem měl nejradši z rodiny, protože máma se rozešla s tátou, to bylo moc špatný, pak si dovedla druhého chlapa, to bylo ještě horší.
0: Mm-hmm.
1: A když odešel děda ze světa, tak já jsem strašně plakal, protože jsem měl dědu moc rád.
0: Mm-hmm.
1: Takže to byl jeden zlom. Pak přišel druhý zlom, jo. Odešly obě babičky, takže jsem si uvědomil, že prostě už nemám ani dědu, ani babičku. To byl taky takový zlom, jako co se mnou, jako dost to se mnou teda zamávalo. I když babičku jsme s tím počítali a i s dědou, protože oba byli teda už nemocní, jo.
0: Mm-hmm.
1: No a pak nastaly zase dva takové, jak bych řekl, zlomy k lepšímu. Ten jeden teda byl, že jsem se oženil, to byl další zlom.
0: Mm-hmm.
1: Jo? A pak byl takové pěkné zlom, že se nám narodil syn a měl jsem z toho radost.
0: No je. Mm-hmm.
1: No. A pak jsme byli se ženou teda celkem 22 let. No a pak byl další zlom, protože žena umřela, tak z toho jsou hodně vyřízené, hodně jsem zestárnul, zešedivěl. Mám 52, vypadám na 65, takže to už nedívám ani do zrcadla, jak jsem zešedivěl.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka jsem si našel kamarádku a dělám všechno pro to, aby, já nevím, jak bych to řekl, aby mě holka vzala do náruče, protože já to strašně potřebuji, asi takovej povahově z 20% cholerik, takže jedno za dlouho se rozčilím.
0: Jo.
1: A z 80% melancholik. Když se ocitnu v situaci, že si nevím rady, tak potom se rozpláču a mám to tak, že jako já jsem strašně šťastný, když mě holka drží v náruči. Já prostě bych se od toho děvčete nestáhnu těží chlapy. Já jim říkám šílenci, že nikdy bych na holku nestáhnul, to dělají šílenci.
0: Mm-hmm.
1: Takže já to mám tak, že mě když a to je takový zajímavý, hlavně když holka nafokne, když hladí mě, tak já uhladím, takže tě ta holka nepustí, protože takové, ty holky, ty muži tady kolšek, jsou strašné mazel, jako abych se mazl jak malý dítě. Prostě.
0: Jo, a Roberte, myslíte si, že se v průběhu života vlastně mění osobnost člověka, mění se, prohlubují se některé jeho vlastnosti?
1: Já bych řekl, že u mě to tam melancholie, jo, že
0: se prohlubuje, jo? S věkem.
1: Jo, prohlubuje, to bych tak řekl, že prostě čím jsou starší, tak prostě tím víc si uvědomuji, jak jsou prostě bez toho děvčete takové, jak bych to řekl, prostě křehké,
0: jako smutnější.
1: Zranitelné, citlivé, prostě jsou takové harmonické. Já si vzpomínám na jedno starého pána, který jezdil u nás na kole.
0: Mm-hmm.
1: On už asi nežije, protože už jsem ho několik let neviděl, A on říkal, dívej se, v každém manželství je nejdůležitější ve vztahu harmonie. A když ta harmonie je, tak toho manželství je živý a funguje.
0: Jo.
1: Já jsem o tom hodně přemýšlel, musím mu teda dát za pravdu. To manželství tu harmonii potřebuje. To neznamená, že se nepohádají, nebo že všade je něco. Jo? Jako jsou i ty nepříjemné věci. Jo? Ale ta harmonie je o tom, že prostě ty lidi spolu chcou žít a jim spolu dobře a prostě ano. To naplňuje.
0: Ano.
1: My máme teďka třeba ze sebem strašně hezký vztah v tom, že my spolu skládáme pucle a to nás spojuje, že prostě si sedneme.
0: Jo, máte nějaké zájmy společně.
1: Spolu přemýšlíme co a jak. No.
0: Dobře.
1: Takže ještě závěrem, ať nemluvím dlouho, protože ostatní chcou taky volat.
0: Ano.
1: Tak jenom krátce. pozdravujte Vlastičku z Krnova, potom Ludmilu z Brna, potom Olina Včelařo.
0: Mm-hmm.
1: Dneska jsem se do písniček na přání nedovolal, to nevadí ani do Břebyku, ale to už by bylo jiný téma. Ale já jsem jenom chtěl říct, že jsem si vzpomněl na Olina Včelařa, protože jsem seděl na Pařezu a díval jsem se na olomoucké včelky,
0: mm-hmm.
1: tak jsem chtěl, jestli poslouchají moderátoři, tak písničku Včelka má já, Večerničku, protože ona v rádiu se mu neslyšela, přitom je takový pohlazení po duši a to by bylo asi tak všecko.
0: Jo, dobře.
1: A jinak vám teda moc děkuju a držte mi pátradně to Úřebykách vyjde. Naschledanou.
0: Dobře, mějte se hezky, Roberte, přeju všechno dobré, krásné dny, hezké jaro a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Schillingera jsme se přehoupli do nového dne, kterým už je čtvrtek s datem už 7. května. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý, jupiterský, usměvavý, šťastný, jarní, květnový, abychom si je užili podle svých představ. Pokud vás čekají nějaké důležité věci, pracovní povinnosti, tak ať to všechno dobře dopadne, ať vám jde práce dobře od ruky a ať se dílo daří. A pokud máte den volný, tak si jej užijte třeba procházkově, výletově, odpočinkově, zkrátka podle vašich představ. No a co se týče noční linky, tak samozřejmě i teď po půlnoci nás čeká další povídání na téma. Mění se věkem osobnost člověka? Změnila se vám či vašim blízkým s věkem povaha? Nebo se spíše jen zvýraznili a prohloubili některé vlastnosti? A mimochodem, stane se třeba zbouřliváka ke konci života rozvážný, klidný chlapík, ze symetriky zase tichá, hodná paní? A nebo naopak z milé slečny taková trochu ježibaba, která trápí celou rodinu a své přátelé? To zda se s léty mění povaha je téma, které zajímá i čím dál více vědců, tak třeba například výzkumníci z Univerzity v Edinburgu prý zjistili, že mezi dospíváním a stářím nastanou v lidské duši obrovské změny a že náporu věku odolávají jen dvě vlastnosti, a to svědomitost a temperament. Je velice zajímavé zkoumat, proč jsou někteří lidé s přibývajícími roky moudřejší a jiní spíše naopak. Zkrátka, jaké změny věk přináší. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme tady i e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný celý nový den. Koukám, že svátek mají dnes Standové, tak ještě tak trochu dodatečně Standovi z Mostu, který před chvilkou volal, přeju krásný sváteční den i vám ostatním pánové. Jménem Stanislav Standa, užijte si to. No a nás čeká další povídání.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod nového dne čtvrtečního Jakub Smolík a Až se ti jednou bude zdát. Tolik písnička a během muziky se k nám dovolala paní Boženka ze Zásmuk. Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já navěk. Před týdnem jsem se dožila 86 let a před rokem jsem ještě tancovala.
0: No panečku, nádhera.
1: Měla jsem oslavu,
0: ano.
1: Sešlo se nás 30,
0: no krása.
1: A slíbila jsem jim, že si to zopakuju, až nám bude 90.
0: Jo.
1: Tak mám ještě 4 roky bojově.
0: Musíte trénovat, ano, pěkně.
1: Ano, ano, ale jenže mě zrazuje mé tělo, jak když utrne po ty 85. jsem začala kulhat,
0: aha.
1: Ale to nevadí, to se nechá chodit i v ohůlce.
0: To je pravda, že si ale, dá poradit.
1: Ano, ale k té muzice si ráda stejně dojedu, kterou aspoň poslechnout, protože mám muziku ráda.
0: No tak to je krása.
1: A ráda čtu,
0: ano.
1: Ale poslouchám knížky, protože jsem už 23 let nevidomá.
0: Mm-hmm.
1: Ráda vařím, což teda jako si manžel pochvaluje.
0: No krása.
1: Že prostě to i ráda peču. Každý týden něco prostě ke kávičce musí být.
0: Jo, dobroty.
1: No a kdyby mě nezrazovalo to tělo, tak ani si nepřipadám, že stárnu.
0: Že by léta letěla, tak to je dobře, no, že se vám daří.
1: No,
0: no a máte pocit, že se mění povahové vlastnosti člověka s věkem? Třeba u vás, u vašeho manžela, u vašich blízkých?
1: No, já, to víte, jak u koho, no. Někdo se prostě tomu stáří podává a není to, co by to mělo být, no.
0: Jo.
1: No, ale já myslím, že tohle záleží hodně na povaze.
0: No, právě. A jestli ty vlastnosti povahové no. se spíš tak jako prohloubí, nebo naopak, jestli se obrousí, třeba když je někdo nějaký takový pruďas, tak jestli pak trošku přece jenom se ta povaha změkčí a tak podobně.
1: No, tak nějak. U nás asi tak nějak moc ne, no. Nevím. No tak mi to nepřipadá, že by se tak nějak někdo byl vysloveně...
0: Někdo změnil.
1: No, že by potom ke stáru... No spíš, že ty lidi spohodlněji.
0: Jo.
1: ke stáru. To jako spíš, jo.
0: Spohodlněji
1: a že třeba si dělá... mají starosti, jestli to takhle bude, nebo takhle.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, že ono to nějak dopadne.
0: No je, je.
1: Ne, to je zbytečný. Co nemůžu ovlivnit, to neřeším.
0: Tak to asi děláte protože, dobře, to je dobrá no, vlastnost, tohle umět. Ano.
1: No co, člověk, když nemám tu sílu, abych něco ovlivnila, tak prostě to neřeším. No.
0: Dobře.
1: Tím se člověk nebude trápit a užírat se něčím, co nemůžu předělat.
0: Ano, ano,
1: no,
0: to je
1: prostě
0: pravda.
1: Se nedá. No. Ráda vás poslouchám.
0: Děkujeme za přízeň, Boženko, taky.
1: A krásný máj všem přeju.
0: Dobře, já děkuju moc za návštěvu, přeju vám pevné zdraví, mějte se moc hezky a budu se těšit zase na slyšenou, ano?
1: Na slyšenou.
0: Na slyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvládnout sám. A Karel Gott. A na telefonu máme Danu z Blatné. Dano, krásnou noc a moc zdravím.
1: Děkuju moc. Já všechny také zdravím a tebe především.
0: Děkuju moc krát.
1: A jako k tomuto tématu určitě mám co říct, protože pozoruju, jak se měním svým způsobem jako v nastavení. Víš to, jsem pořád taková duší bych řekla, že jsem mladá, ale tělo stárne. Jenom jsem pohodlnější a budu mluvit vyloženě o sobě a ze svých zkušeností. Jsem pohodlnější, ráda si pospím, což teda já snad natahuju takový ty deficity celoživotní, když byly děti malý. To teda opravdu to až úplně nenormální. A jako jsem vděčná prostě za každou maličkost, i třeba za ten blahodárný déšť, který tady u nás přišel a určitě přijde i na Moravu. Takže všem přeju osvěžení v podobě deště, dešťových kapek. Já miluju, jak už ani ptáci nespívali, teď trošku odbočím, ale už ani ptáci nespívali, jak tady bylo sucho, šílené. Tři týdny neskápla ani kapka, jo. To i vy jste v Praze snad to měli líp. No a teď prostě já jsem fakt vděčná. No a jinak, co se týče jako nastavení mého, tak já bych řekla, že začínám být až docela dost melancholická, i když jsem veselý člověk v jádru, ale začínám být, já jsem sangvinik a sangvinici se vyznačují tím, že jsou to takový lidi, kteří na všechno umí zareagovat a nemají, nejsou melancholičtí a já bohužel tu melancholii s tou bojuju. Takže ve svém věku, kdy je mi už teda přes 70, tak prostě tu melancholii, no a taky samozřejmě nezvládám to, co dřív jsem zvládala. Já jsem ještě 65 posekala zahradu, jen to fiklo. Jasně. Mezi tím jsem skočila do rybníčka se vykoupat, jo. Jasně. Teď už se těším fakt na plavání, ale já prostě padám. Když je to horko, tak já prostě odpadávám. A spím i ve dne, i v noci. Kolikrát zaspím i noční linku, což je mi vždycky velice líto. Jo. Já jsem se probudila vlastně před půlnocí a byla jsem strašně šťastná, že aspoň půlku uslyším. Jo.
0: Protože
1: Standové mají ten svátek, tak těm přeju teda Standovi z Mostu určitě, to zdravím. A jinak teda samozřejmě nejen ten déšť, o ten jsem prosila opravdu tady na kolenou divné, jako poslední týdny, dva, ale aby byl prostě svěží vzduch, aby ty pily prostě. Jo, já jsem chytla ještě na stáří alergii, jo, jako, já jsem to v životě, jsem nevěděla, co to je.
0: No jo.
1: Mi teče z očí, z uší, co tva mluvím, hůňám, jo, proto jsem taková uhůňaná. Takže prostě věkem se měníme, já si říkám, že mě bylo nejlíp kolem 40, jenomže pak mi umřel náhle taťka, takže to byla rána, jako, podpásovka za 5 let mamka a pak už se to tak nějak oblíklo, ale od těch 55, od těch 50 do těch 65 jsem byla nepřekonatelná. Ale teď jsem prostě lenošivá občas, přiznávám, občas si pospím víceméně, spíš více.
0: No, tak se na druhou stranu tělo si řekne, tak proč se nedospát pěkně?
1: Tělo. Tak a jím tak, jak mi chutná jíst a nenutím se do ničeho a tak jako užívám si takový ten poklidnější režim, protože přece jenom už v tomhle tom věku musím myslet na svý zdraví. A zatím jsem celkem pohyblivá, takže
0: tak to je dobře.
1: V těch peripetích života. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím tebe, Jitulinko.
0: Děkuju moc krát.
1: Zdravím ty Standy a zdravím do všech světových stran a mějte se krásně a děkuju za tu písničku, která teď zazněla od Kaji Gotta.
0: Já děkuju za návštěvu, přeju hezké májové dny, dobrou kondici jarní na všechny ty výlety a na zahradu a tak a na kolo.
1: No, tak to potřebuju.
0: Ano. A budu se těšit zase příště. Ano. Měj se moc hezky, naslyšenou.
1: Tak jo, děkuju moc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a s ní Jan Bendik a její duet Jednu malou chvíli. No a krátce před půl jednou se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Jarčo, krásnou noc přeju.
1: Krásný den, přeju ji tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, já jsem slyšela teď tu paní, že má alergii, no jenomže já už mám a bojuju už s ním od malá, od 10 let. 44 let už mám chronickou rýmu, takže jo. To je.
0: Tak Jarčo, takže to mě moc mrzí, ale pojďme prosím k tématu. Mění se s věkem osobnost člověka? Tak ta alergie se samozřejmě na nás může navěsit v podstatě kdykoliv v životě, ale mě jde o ty, o ten naturel, o ty povahové rysy a tak.
1: No, tak povahové rysy mám jako po svých rodičích, to jo.
0: Mm-hmm.
1: A pokračuje to dál. I od mý segry. I segra má taky stejný rysy takový jako já. A ono prostě sourozenci máme stejný a pokračuje to jejich dětmi.
0: Jo.
1: A i vnoučata má, pravnoučata má, takže oni mývají tak jako...
0: No a u vás tím věkem třeba prohlubuje se nějaká vlastnost nebo proměňuje se nějaká vlastnost, že jste třeba víc pozornější nebo netrpělivější nebo já nevím, nebo třeba vzteklejší, nervóznější, proměňují se nějaké ty osobnostní rysy?
1: Záleží na tom, jak to přijde, no, prostě takováhle věc.
0: Mm-hmm.
1: Jestli jsem nervóznější, jak kdy, no. To se projeví a kdy.
0: No mě jde o to jinak... v závislosti na tom věku právě, jak jsme si říkali, jestli to tak pozorujete, že se člověk povahově proměňuje.
1: No ono to tak někdy, tuž víte, je, když vás někdo rozlobí, tak člověk je pak nervózní z toho.
0: Jo.
1: Jak to všechno dopadne a tak. Člověk si prožil svý a ví, co to obnáší, takovýhle věc.
0: Jasně.
1: Takže to mám takhle, no... Takže takhle. A chci říct, že tady u nás pršelo včera ráno brzo a dneska ještě nic. Teď ještě nic.
0: Pořád nic, tak ono to tam třeba taky doběhne. Ještě.
1: No právě. A trochu zapršelo, to není nic. To bylo takový, jako když hodíte písek.
0: Mm-hmm.
1: Tak nic nebylo takový, jako by mělo, aby to bylo právě zalitý. No.
0: Dobře.
1: No.
0: Tak Jarčo, děkuji moc krát, přeju hezkou noc a hezké dny. Budu se těšit zase příště. Děkuji. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů a Petr Janda, není nám už 17. No a přesně o 12:30 se k nám dovolala Anička z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko, přeju.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a nejen vám, ale i všem posluchačům a docela tiše závidím vám v Čechách ten déšť, protože u nás je sucho, u nás už nepršelo asi měsíc, to je hrůza.
0: Přijde to
1: no,
0: určitě.
1: No ale k tématu, abych šla. No, jak jste říkala, že ti vědci, jak bádali, že se mění temperament a takový...
0: Že odolávají takto, vlastnosti, jako je svědomitost a temperament, údajně podle jejich průzkumu.
1: No tak já ten temperament teda určitě jsem ztratila.
0: Jo?
1: Určitě jsem ztratila ten temperament, ten mi chybí. A potom s trpělivostí teda bojuju celý život. Mm-hmm. Ta se asi nemění, i když se snažím být trpělivá, ale přece jenom někdy té trpělivosti už je až nad hlavu, takže...
0: Takže s tím věkem nepřichází takové to fakt sklidnění, že člověk si řekne, no tak co, no.
1: No tak když nějaká práce a chtěla bych to mít hotové a ono to trvá daleko díl než já nevím, před 20 lety,
0: jo.
1: No tak to teda tu trpělivost ztrácím, to se zlobím, říkám si, protože... Co si budem povídat, už mi není taky ani 60, ani 70, už mám blíže k té osmičce, no a taky každý říká, vypadáš dobře, no ale já zase říkám, no i krásné jabko může být vevnitř červavé, no a to je asi v mém případě, to tělo taky nechce poslouchat, jak bych si já přála, takže to je velice omezující, no a jinak si myslím, že i na stáří člověk je víc takový citlivý, nebo lítostivější, víc se ho ledasco dotkne, nebo já, když přijedou ty pravnoučata a něco tak jako pěkného zažít, tak já hned slzím a to jsem při vnoučatech nezažila, nebo při svých dětech, to jsem byla ještě daleko mladá, plná síly, takže to tak dojemné nebylo. Dneska už slzím při každém, já nevím, že malá už běhá, no tak mě už tečou slzy, že už...
0: Tak to
1: počítám takové lítostivosti, no ale já si myslím, že určitě se ty vlastnosti mění, protože každý vzpomínáme, kde by jsme v nějakých 40 letech nebo 35 vzpomínali, jaké to bylo v dětství a to já nevím, já jsem na to neměla ani čas, myslím si, že ten život tak rychle běžel,
0: to je pravda,
1: že na to
0: no.
1: nebyl čas. A teďka už je na to vzpomínání, na to, co bylo a jak bychom to udělali, kdyby to bylo jinak. No prostě člověk je víc přemýšlivý a víc se vrací do těch vzpomínek a to je právě je to stáří, si myslím, že to je to stáří o těch vzpomínkách. No ale snažit se přece jenom se nějak ještě vzdělávat a taky si ráda něco poslechnu.
0: Ano,
1: pravidelně čtu a snažím se toho ducha posilovat, ten mozek cvičit, jak říkají, že to je takový sval, jak na rukou, na nohou, že se to musí stále cvičit, tak se snažím, no.
0: Ano.
1: Sice někdo říká, že snaha je málo, ale já si myslím, že snaha je důležitá, takže...
0: Určitě.
1: To je, když je to, ale jinak tak... Nějak to musíme zvládnout a já si myslím, že nějak to zvládá každý, no tak tělo neposlouchá, ale musíme to nějak zvládnout a kolem. Já říkám hlavně, že jsme soběstační ještě.
0: To je důležitá věc, určitě.
1: Zahrádku a ten dům, ono je daleko, mně by se třeba líbilo žít v bytě teďka, no ale dům je dům a co teď tím, že jo, to se tady nemůže to nechat člověk, aby to chátralo.
0: Přesně
1: nebo nějak,
0: tak
1: se musí snažit, jak to jde, takže se snažíme oba s manželem a takže to tak já myslím, že stárneme přiměřeně věku a že takhle prostě takhle žijeme a snažíme se. No,
0: tak to je tak, dobře, tak, to je dobře.
1: Jo, takže to bych tak asi dala dneska k tomu tématu. Asi tak.
0: Aničko, moc vám taky děkuju, samozřejmě přeju krásnou noc a hezké dny.
1: Já vám taky děkuju za všechny moc zdravím a přála bych si ten déšť, aby přišel taky k nám. To bych si přála nejvíc, protože to ta příroda potřebuje.
0: Určitě.
1: Mějte se krásně taky. A naschledanou,
0: naslyšenou.
1: A dobrou noc a dobrý den.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Tančíš sama. No a během téhleté krásné písničky se k nám dovolal z Kopřivnice Olin. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Zdravím taky.
0: Děkuju.
1: Tak jsem dotančil.
0: To je dobře, aspoň se chvilku sklidníte. Tak. Doufám, že se máte hezky a jarně a už se vás taky ptám, stejně jako ostatních, máte pocit, že se mění s věkem osobnost člověka, takové ty jeho základní vlastnosti, které si přinesl do života?
1: Nejdřív teda hlášení. Tady nevěřím, že tady bude pršet.
0: Hvězdičky na nebi.
1: Hvězdičky fouká sice, ale je 18,5 stupně, tak to je jako šílené. Po půlnoci a taková teplota. No a co se týká té měnění těch povah a tohle.
0: S věkem.
1: S věkem samozřejmě. Já jsem zmiňoval, jak tady byly takové ty různá témata, tak jsem se zmiňoval o Tatrách, jak tam chodíme, jak jsme tam na té chatě seděli s tím Františkem z Prahy, který tomu chatařovi říká, že kilometr je delší, hodina je delší a tak dále, tak dále. Uh-huh. Opravdu to platí. Uh-huh. Já jsem, když to teda převedu na sebe, tak jsem si vzpomněl, od roku 1999 jsem vedl včelařský kroužek. Ta aktivita tenkrát a teď, když teda to skončilo, ten kroužek v loni, protože jinak kluci přestali mít o to zájem, to skončilo, tak opravdu i na těch dětskách se dal pozorovat, že se to opravdu mění. Tak, taková ta entuziasmus do toho, taková ta chuť pomaličku upadá, ale zase na druhou stranu, když jsem se tak nad tím teď nedávno, protože jsme nahodili takovou diskuzi u piva, co dělat, jak dělat, tak mě to chybí prostě. Takže teď mám vlastně rok pauzu, tak letos teda už ten školní rok, tak mám takovou tendenci, že to zkusím obnovit.
0: Otevřete znovu, ano.
1: Protože teď nedávno tady byl minulý týden den země se slavil v Kopřivnici 29. až teda později. My jsme tam včelaři měli takový ten, jak máme vždycky ten stánek, máme ten prohlížecí úl. Dneska se dívají z 5 cm na živé včely a podobně. A padaly tam otázky, jestli je nějaký kroužek nebo není, protože v domě dětí vždycky ten kroužek byl. Máme tam ještě včely, zrovna dneska jsem tam s nima pracoval. Takže zkusím do novin dát takovou noticku, prostě, že by se eventuálně mohlo. I když je mi už přesně 70 roku, takže už bych mohl trošku sklidnit.
0: Ale nechce se vám, to je dobře.
1: S těma dětskama to je takový zvláštní, protože to není jenom o tom, že se scházíme jedenkrát za týden na 2 hodiny a potom jsme pracujeme ve včelách a prostě ty děcka cukají a když mi jim dáte 2 roky trubce, tak prostě jsou nadšení, že prostě mají něco živýho a stejně prostě to převálcovává ta technika, ten já nevím, ta umělá inteligence, to se vůbec nechci bavit, ale mobily a ty tablety, ty děcka, já si vzpomenu třeba zrovna v tom kroužku, jak jsem to už možná někdy říkal, krásné knihy vychází teď o včelství, nebo vycházeli, nevím, jestli už je to zastavené, krásné, pravdu krásné, jsme měli ten kroužek, já říkám, tak já dám téma, vy se tady rozeberete knížky, najdete v té knižce to téma a prostě přečtete pár věc. A proč? Já říkám, proč? Protože vám to říkám. A my si to vygooglíme. Žádné googlení nebude. Tady chci prostě po vás, abyste vzali tu knížku a naučili se, nebo zkusili s tou knížkou pracovat.
0: Ano.
1: Vy se totálně izolujete od takového to, co my jsme měli automatické. Bojná čerba a já nevím, co všechno. Od malička Honzíkova dobrodružství a malý Bobež, já nevím, co, jaké knížky. Ale ty děcka, telefon v ruce, oni jdou 4 vedle sebe, každý má mobil v ruce a my si vůbec nebaví mezi sebou ty děcka. Každý hledí jenom na ten displej, to je prostě závislost, kterou, já nevím, já bych zakázal to do školy nosit a to je zase další téma, to bych nechtěl. Ale s tou osobností jako to měnění opravdu s přibývajícím věkem, to musí pozorovat každý člověk na sobě, že trošičku je línější. Tady paní přede mnou říkala, že spí, jo, přes den.
0: Jo.
1: Já spím tím způsobem, že mě spadne hlava do polívky možná, protože už jsem někdy tak utáhne, že jim a najednou...
0: Přijde spánek.
1: Prostě je to tak, jo. Takže každý věřím, že máme tu... A teď zase, jak jste říkal, záleží na tom, jestli se tomu podáme nebo nepodáme. Hmm. Jestli rezignujeme na to, počíme si, nebo koupíme si křeslo, polohovací, zvedneme to nohy, položíme to na záda, tlačítko od televizoru a prostě začnu. A to bych nechtěl teda, jako, protože televizor já zapínám možná, pokud se dostanu do postele, tak momentálně dnes teď je kolik tři čtvrtě na jednu, tak nevím, co tam bude, nějaká pohádka, to asi těžko.
0: Jo.
1: To vůbec ne, to nezapínám. Takže opravdu bych to uzavřel tím, že se mění každý člověk. Mm-hmm. Jestli tím, že jestli je unavenější, to taky možná bude. Prostě jsou tady různé nemoci, které...
0: Určitá opotřebovanost to přináší, ty změny taky, ano.
1: Mm-hmm. Já třeba se těším na pondělí 11., mm-hmm. protože nastupuji do lázní po dvojité operaci krční páteře.
0: Tak moc přeju, abyste si to tam pěkně užil.
1: Já tam přijedu, dám si oběd, zalenu do postela, což tady jako tady nepřichází úvahu, že samozřejmě.
0: Jo.
1: Teď mám tu přípravu, musím všechno připravit včely, aby nikdo s tím neměl starosti a tak dále, tak dále, tak dále.
0: Ano, ano.
1: Ale dělám to rád, protože...
0: To je dobře.
1: A hlavně ta lidi nic jiného mě nezbývá, protože nikdo to za mě neudělá, takže...
0: Dobře. Tak Oline, děkuju moc krát. Užijte si lázně, ať vám to hodně pomůže pro kondici, zkrátka, ať si přivezete zase...
1: Doufám, že tam chytnu večerní noční linku, takže... Budu
0: tak se uslyšíme. Dobře.
1: Možná vám zavolám místa vám.
0: Tak, ať se daří. Krásně. Mějte se taky hezky, děkuju moc krát, naslyšenou.
1: Dobrou, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzkaz Vláhy a Lucie Vondráčková a já tady mám vzkaz písemný, třeba od pana Bohumíra. Tak jako se počasí mění, tak se měníme i my a není to jen stářím. No a teď mudrcuj. Pokud žijete a jste hodně mezi lidmi i přáteli, tak si říkáte pozor, toto ne, tak jsem to nemyslel. Přemýšlíte, kde se stala chyba a třeba je chyba u mě samého. Můžete se omlouvat, podbízet, ale jak jsem poznal, stáváte se skeptickým na různé věci. To se stává s věkem. Moc zdravím všechny. Tak tolik pan Bohumír k takovým těm proměnám vzhledem k věkem. No a za chvíli se podíváme ještě jednou do pošty, protože jste se teď také ke konci noční linky hojně rozepsali, za což mnohokrát děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Maruška Rotrová a s ní Karel Černoch, jejich duet Pár slov, pár kroků, tolik písnička. No a ještě jdeme do pošty, jak jsem slibovala. Pan Michal Sedlák z Myšlína k tématu dodává. Já myslím, že za normálních okolností se osobnost zdravého člověka během života v zásadě nemění. Když se narodíme jako hodní také umíráme. Osobnost se ale může výrazně proměňovat třeba u vojáků nasazených v bojových misích. Musí být smutné to vidět. Jinak mnoho lidí dokáže i před nejbližšími mistrně skrývat svou pravou tvář po celá léta, kdyby se tak dalo každému takzvaně vidět do hlavy. Jenže to bohužel nikdo nedokážeme. Tak přátelé, to je úplně všechno k tomu našemu tématu, mění-li se s věkem osobnost člověka či nikoliv. Mnoho názorů padlo, mnoho názorů jsme slyšeli, mnoho názorů jste napsali. Moc za to děkuje Jitka Lukešová. Přeju vám děkuju také za vaši společnost a pozornost. Přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud se chystáte jít spát. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít a že se vám ještě vůbec nechce spát, tak samozřejmě tady máme pro vás nachystány další noční pořady. Doufám, že si u nás vyberete. No a já vám za vaši vlastně pozornost děkuju moc a přeju dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Myslíte, že by opět po čase naše divadlo mohlo splnit i moje vlastní tajné, ale předem říkám, že asi taky marné přání, i když třeba je i vaše, kdo ví. Zkusme na chvíli zastavit čas. Pro dnešní večer s panem Vladimírem Dvořákem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vladimír Dvořák v rozhlase trochu jiný než v televizním televarieté, ale v každém případě vzdělaný a pohotový vypravěč, který měl smysl pro humor a taky pro poentu svých příběhů. Z původně celoročního měsíčníku Co děláš, to dělej rád se díky jeho přispění stal hned několikaletý cyklus. No a protože v té době odešel do zahraničí Valdemar Matoška, titulní písnička musela být nahrazena jiným hudebním motivem. Nikoliv co děláš, to dělej rád, ale ten dělá to a ten zas tohle.

0: tak vám děkuju, že jste si mě zase pustili. Jestli se nepletu, je to dneska po desáté. Ano, je po desáté. Představte si, že už jsem toho napovídal skoro na 4,5 hodiny. Po desáté sedím ve studiu úplně sám. Ne, no tak úplně sám nejsem, je tu se mnou mikrofon. Jenomže mikrofon není zrovna nejlepší společník. Nepoví, co mu neřeknu, a když se odmlčí, mlčí taky. Svým způsobem je ovšem důležitý. Kdyby ho nebylo, nebyli bychom takhle pěkně pohromadě. Je to ale zvláštní. Mikrofon hrál v mém životě, dá se říci, jednu z hlavních rolí. A já si vůbec nepamatuju, kdy jsem se s ním setkal poprvé. Taky jsem nikdy netoužil mít ho doma. Samozřejmě na začátku 60. let jsem neodolal a koupil jsem si cívkový magnetofon Grundig. Byl vydáván za přenosný, ovšem přenášet ho vyžadovalo sílu vzpěrače. A tak jsme mu doma vykázali stálé místo, na kterém setrval až do svého neodvolatelného konce. Přítel, který mi ten přístroj prodal, tvrdil, že k němu bezpodmínečně musím taky mít mikrofon. Jednak proto, že je v rodině malé dítě a co prý může být hezčího, než zvěčnit si jeho žvatlání, jednak proto, že údajně není větší legrace, než tajně nahrávat, když třeba přijdou hosti. A tak se do naší domácnosti vetřel takový obyčejný primitivní mikrofonek trojúhelníkového tvaru, tuším, že mi ho onen přítel dal tenkrát zadarmo. Když jsme kradí natočili jednu tetičku a přehráli jí pásek, urazila se a od té doby nás odmítala navštěvovat. Když jsme dítě docela obstojně žvatlající přivlekli k magnetofonu, pravidelně oněmělo a nebo začalo řvát jak na lesy. A protože mě nikdy nenapadlo využít té věcičky jiným způsobem, třeba že bych si cvičně nahrával to, co napíšu, na milý mikrofonek jsme tiše zapomněli. Posléze se dokonce ztratil. Mám ovšem podezření, že se o to zasloužila moje žena. A to po několika mých pokusech zvukově zdokumentovat, jak je nesnesitelná, když mě kárá. Od té doby, a je to víc než 20 let, žijeme daleko klidněji. Děti se nemusí stydět, neboť nikomu nelze předvádět, jak si šlapali na jazyk, a my rodičové zatvrzele odmítáme i mnoho dalších čertovin nastražených vědecko-technickou revolucí, například hlasitý telefon, telefonní diktafon, domácí počítač nebo video. Mikrofon vždycky patřil a patří k mé profesi. Možná, že proto si před ním chráním soukromí. Novináři, kteří mě znají, přicházejí pro interview s blokem a tuškou. Ti, kteří mě neznají, a je jich bohužel čím dál tím víc, přinášejí sebou magnetofon. Tenhle způsob nemám rád a rozhovory, pokud k nějakým vůbec dojde, vypadají podle toho.
1: Jenom chvíličku spát, přestat si lhát.

Před řadou let účinkovala spolu s námi v pořadu jedna z našich nejlepších a právě nejpopulárnějších zpěvaček. Při kamerové zkoušce mluvených výstupů seděla v hledišti a velice se bavila. V pauze zašla za Jiřinou Bohdalovou, řekla jí, že se jí to moc líbí a pak dodala: a kdo vám to píše? Když mi o tom Jiřina vyprávěla, trochu mi to vyrazilo dech. Potom jsem ale chvíli přemýšlel a najednou jsem si uvědomil, že ta otázka byla zcela logická. Přestože jsem napsal všechny dialogy a téměř všechny skeče, které jsme kdy s partnerkou hráli, nikdy jsem se nenechal uvést na titulcích jako autor. Nemyslete si, prosím vás, že ze skromnosti. Důvod byl úplně jiný. Když jsme ve dvojici s Jiřinou začínali, přál jsem si vzbudit v divácích dojem, že všechno, co říkáme, vzniká až na scéně, před kamerou. Čili, že jsme oba tak vtipní a pohotoví, že nepotřebujeme, aby nám někdo něco napsal. A měl jsem za to, že bude-li jakýmkoliv způsobem zveřejněno moje autorství, ta kýžená iluze vezme za své. Možná, že k tomu přispěly i jiné okolnosti, například tehdy ještě malá divácká zkušenost a naivně sváteční vztah lidí k obrazovce, ale jisté je, že to fungovalo. Když jsme po sobotní estrádě vyšli v pondělí do ulic, komentáře známých i neznámých lidí potvrzovali, že to, oč usilujeme, padlo na úrodnou půdu. A tak mě nejednou peskovala trafikantka, že jsem to s tím špičkováním v sobotu přehnal, a v zelenině říkali: nebojte se, že se paní Bohdalová urazí? A dotyčná paní Bohdalová s potěšením poslouchala rozšafnou pošťačku, která si dávala záležet, aby dala najevo, na čí straně stojí. Ten si na vás dovolil, víte, ale vy jste ho krásně usadila, vy jste mu to dala. I z dopisů, které jsme tenkrát dostávali, bylo zřejmé, že diváci se po vysílání našeho programu tak trochu rozdělili na dva nestejně velké tábory. Menší fandil mě a větší Jiřině. Zcela po právu. Vždyť já jsem většinou reprezentoval mužskou neomalenost, poťouchlost a zabedněnost, jenom s občasnými záblesky inteligence, zatímco ona jenom s občasnými záblesky nechápavosti zosobňovala ženskou rafinovanost, nebojácnost, eleganci a taky odvěký ženský nárok na poslední slovo. Dneska už diváci tuší, že je všechno trochu jinak. Nicméně jméno autora v titulcích nadále chybí. Už to nechám, jak to je. Ostatně nedávno jsem dostal dopis, ve kterém stojí, já vám to přečtu: vždycky se pobavíme vašimi vtipy a Jiřinka vám nezůstane nic dlužná a na vás je vidět, jak jste naštvaný. Ale my se nejvíc smějeme pokaždé, když vás převeze. Tak nevím.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Taky to tak někdy máte, že vám v hlavě v životě zní nebo že vám do života mluví vaše druhé já? Jak takový dialog může vypadat v praxi, když se vaše druhé já rozhodne s vámi uvádět zábavný pořad v rozhlase, tak to už dokazuje ukázka z cyklu 105 minut dobré nálady. Z pořadu, který Vladimír Dvořák uváděl a kde, jak sami uslyšíte, nechyběl ani humor, ani hudba, ale ani rozhlasová četba. Tentokrát z povídek Z jedné i druhé kapsy Karla Čapka.
2: Nepláč, vždyť je to zadáno pro dobrou náladu.
3: Dobrý večer.
4: Příjemný večer.
3: Už se mi zase do toho plete. Vážení posluchači, nevím jak ve vás, ale ve mně jsou dva lidi.
4: Snad by bylo lépe říci dvě já.
3: No prosím, on mě bude ke všemu opravovat.
4: Jak je pak on? Já jsem zrovna tak ty jako ty. Nejde tu o žádné rozštěpení osobnosti, milí posluchači.
3: Ticha.
4: Beze všeho, mě ticho lahodí, jenže ty budeš povídat a
3: povídám,
4: povídat...
3: buď sticha.
4: Neříkal jsem to?
3: Mé druhé já tu nemá dneska co dělat. Mé druhé já je s odpuštěním lirické. No, napsalo prosím takovéhle věci.

0: Jistě chápete, že s ním dneska nemohu počítat. Slyšíte, mlčí? Pokrytecky. Dostal jsem za úkol připravit vám dobrou náladu. A dobrá nálada to je smích, legrace, optimismus. No já pocházím z rodiny samých šprýmařů, já to znám. Zejména jeden můj strýc vyniká v žertování. Kudy chodí, tudy čtveračí. Já to tak daleko ještě nedotáhl, já prý zatím jenom trojčím.
1: To můžu potvrdit.
0: Nepřerušuj mě. Můj strýček se proslavil v jednom kvízu. Ptali se ho, odkud pochází pravý jamajský rum. Přemýšlel, váhal, mlčel. Chtěli mu pomoci, říkali mu, no teď je to řečeno v názvu, no jamajský rum. A strýček prohlásil, z Rumunska.
1: No, jestli chceš takhle vzbuzovat náladu, aby se posluchači porozhlídli po jiné vlně, nebudou si přece kazit krásný večer, který voní šeříkem, láskou a předzvěstí léta.
0: Nech toho liriku. K náladě patří anekdota, veselá písnička.
1: Jak pro koho? Dovolím si citovat slovník jazyka českého. Nálada je citový stav mysli doprovázející každý duševní pochod.
0: Pochod? Beze všeho. Ne. Ne pochod? No tak ne. Pochod ne.
1: Pochod ano, ale duševní.
0: Ten neznám.
1: Jestliže je nálada citový stav mysli, pak je dobrá nálada prostě dobrý citový stav mysli. Citový, chápeš?
0: No jo, no to si celý ty. Totiž já. Totiž ty. Všechno si převedeš na city. K čemu je to dobré?
1: Třeba k dobré náladě.
0: Hlouposti.
1: Buď jak buď, mám právo se uplatnit. Řekli ti, nechte své lirické já doma?
0: To víš, já tě nechám s manželkou o samotě, pak abych jí celou neděli říkal básničky.
1: Dohodněme se. Buď nevážný a já si budu snít. Co pak se člověk nedomluví ani sám se sebou?
0: Máš pravdu, dohodněme se. Když tě setřu, je to sebekritika. Jenže koukej, čas utíká jako očko na punčoše.
1: Jako voda v bystřině.
0: Jako mlíko na plotně.
1: Je pěkný večer, sedíme v útulném koutku zešeřelého pokoje.
0: Pokud nesedíme v kuchyni a nemáme rozsvíceno.
1: Toužíme po doušku jímavé hudby.
0: Pro mne, za mne,

0: Unilá píseň zněla za vlažného soumraku tak náladově, že faráři bez děky uvázlo slovo. To je z Jiráska, Alojze.
1: Promiň, ale tahle píseň nebyla unilá.
0: Nemám rád liriku odtrženou od života. Vidíš posluchače strašně idylicky. Vidíš ho, jak zabořen v křesle melancholicky pozoruje kouř své cigarety a dává se unášet kouzlem zasněné melodie.
1: To si na pouhého humoristu nevystihl špatně.
0: Pochopitelně, protože je to nesmysl. V nesmyslech já jsem doma. Víš, co teď doopravdy dělají lidi u přijímače?
1: No.
0: Balí baťoch na zítřejší výlet. Melou kávu, míjí nádobí, čtou noviny, hádají se, střihají dětem nechty.
1: Cyniku, proč by teď zrovna a dětem?
0: Protože je mají.
2: Malí, velký, tlustý, tenký,
3: mají děti.
2: Manželky, dcery, milenky,
3: mají děti.
2: Služky, co jim perou plenky,
3: mají děti.
2: I princové a sněženky,
3: mají děti.
2: Slovani a taliáni,
3: mají děti.
2: Ba i vegetariáni,
3: mají.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vypadá to, že lirika není pro humoristu k zahození. Je jako druhá strana jedné mince.
2: Mě přesvědčíš snadno, vždyť si moje já. Já jenom nemiluju takovou tu liriku pro liriku. Mě rozčiluje, když začneš nýt jak zamilovaný sextán, anebo dokonce užíváš zdrobnělin. Fuj. Ale k něčemu ten náš svár přece jenom byl dobrý. Přišli jsme na to, jak pomoci posluchačům k příjemnému večeru.
1: No já jsem věděl od začátku, že bez liriky se nedá žít. To ty jsi mě umlčoval.
2: Mé drahé lirické já, mýlil jsem se, tady je moje ruka.
1: Tady je moje.
2: Jak to? No jo.

0: generálního štábu. Pošlete ke mně i hned dva muže vojenské policie a vzkažte pro podplukovníka Vrzala, no ovšem, že z informačního oddělení. Člověče, potom vám nic není. Aby ke mně i hned přišel. No ano, teď v noci. Ano, ano, ano, ať si vezme auto. Tak honem, Hergot. Za hodinu byl podplukovník Vrzal na místě. Bylo to až bůh ví kde ve Vilové čtvrti. Přivítal ho starší a hrozně ustaraný pán v civilu, to jest jenom v košili a kalhotech. Podplukovníku, mně se stala sakramentská věc. Sedni si, kamaráde. Zatracená věc, mizerná, svinská, pitomá, nezádná, potvora jedna zlořečená. Tak si představ. Předevčírem mě dá šéf generálního štábu jeden spis a povídá: Hample, zpracuj to doma. Čím míň lidí o tom ví, tím líp. V kanceláři ani muk. Tak marš, máš dovolenou a seď na tom doma, ale pozor. No, dobrá. Jaký to byl spis? Ptal se podplukovník Vrzal. Plukovník Hampl okamžik váhal. No, řekl, no tak ať to teda víš. Bylo to z oddělení C. Aha, míní podplukovník Vrzal a počal vypadat nadmíru povážlivě. Tak dál. Tak koukej, povídal zdrcený plukovník. Včera jsem na tom dělal celý den, ale co s tím mám u všech sakramentů dělat v noci? Dát to do šuplete, to nic není, pokladnu nemám. A kdyby někdo věděl, že je to u mě, tak je s tím amen. Člověče, já jsem to první noc schoval do své postele pod matraci. Do rána jsem to zválel jako kanec. To věřím, řekl podplukovník Vrzal. No co chceš? Má žena je ještě tlustší. No tak druhou noc mě žena poradila, víš co, dáme to do plechové pixly od makaronů a schováme to na noc do spíže. Já spíš na noc zamíkám a klíč beru k sobě, povídá žena. My totiž máme takovou strašně tlustou služku, která všechno sní. Tam to nebude nikdo hledat, že? No dobrá, to se mi líbilo. A má vaše spíš dvojité okno nebo jednoduché? Přerušil ho podplukovník Vrzal. Hrom do toho, vybuchl plukovník. To mě nenapadlo. No jednoduché okno. Já jsem pořád myslel na sázavský případ a jiné takové pitomosti a zapomněl jsem se podívat na okno. Zatracená věc zlořečená. Tak dál. No, co by bylo dál? Ve dvě ráno slyší žena, jak dole piští služka. Šla se zeptat, co je, a má řeči, ve špajzu je zloděj. Žena běží pro klíč a pro mě, já letím z pistolí do spíže a sakramentská nerádná věc. Okno ve spíži je vytento, vypáčeno a pixla se spisy pryč. A zloděj taky pryč. No. To je všechno, oddychl si plukovník. Podplukovník Vrzal bubnoval prsty na stole. A pane plukovníku, věděl někdo, že máš ten spis doma? Nešťastný plukovník rozhodil rukama. To nevím, kamaráde, ti lumpové špioni vyšpiclují všechno. Přitom si vzpomněl na funkci podplukovníka Vrzala a upadl do rozpaku. Totiž jsou to moc chytří lidé, opravoval se chabě. Ale já jsem to neřekl nikomu, čestné slovo, jenže nikdo přece nemohl vědět, že jsem to dal do plechovky od makaronů. A kde pak jste to dávali do té plechovky? Ptal se mimochodem podplukovník. No tady, u toho stolu. Kde přitom stála ta plechovka?
1: Kde? Počkejme. No já jsem seděl tuhle a měl jsem tu plechovku před sebou.
0: Podplukovník se opřel o stůl a díval se snivě do okna. V rosném úsvitu se naproti rysovala šedá a červená vila. Kdo pak tam bydlí naproti? Ptal se unile. Plukovník bouchl do stolu. Hergot sakra, na to jsem nevzpomněl. Počkej, počkej, tam bydlí nějaký ředitel banky nebo co? Zatracená věc, no jo, teď už do toho vidím. Vrzale, mně se zdá, že jsme na stopě. Já bych rád viděl tu spíšku, řekl podplukovník vyhýbavě.
1: Tak pojď, pojď, tudy, tudy, vedl ho plukovník horlivě. Tady to je. Na tom nejvyšším regále byla ta krabice.
0: Mári, zařval plukovník, tady nemáte co koukat. Jděte na půdu nebo do sklepa. Podplukovník si oblékl rukavice a vyšvihl se na okno, které bylo poněkud vysoko. Vypáčeno dlátem.

0: Pružní pažení je ovšem z měkkého dřeva. Pane plukovníku, to rozštípne každý kluk. Zatrapená věc, divil se plukovník. Zatracení lidé, že dělají tak mizerná okna. Venku před mříží čekali dva vojáčkové. To je vojenská policie? Ptal se podplukovník Vrzal. To je dobře. Já se ještě podívám zvenčí. Pane plukovníku, musím ti poradit, abys do eventuálního rozkazu neodešel z domu.
1: No, to se rozumí.
0: A proč vlastně? No, abys byl k dispozici, kdyby snad... Ti dva vojáci zůstanou ovšem tady. Plukovník zafuněl a něco spolkl. Rozumím. Nechtěl bys trochu kafe, žena by ti ubařila? Děkuji, teď na to není kdy, řekl podplukovník suše. O tom ukradeném spise zatím ovšem nikomu neříkej, leda až tě zavolají. A ještě něco, služce řekni, že ten zloděj ukradl nějaké konzervy, nic víc.
1: Ale poslyš, zvolal plukovník zoufale, ty přece ten spis najdeš, že?
0: No, budu hledět, pravil podplukovník a srazil služebně paty. Toho rána seděl plukovník Hampl jako hromádka neštěstí. Chvíli si představoval, jak ho přijdou dva důstojníci zatknout. Chvíli si hleděl nějak vymyslit, co asi dělá podplukovník Vrzal a jak uvádí v pohyb celý ten veliký a skrytý aparát vojenské informační služby. Představoval si poplach u generálního štábu a sténal. Karlouši, říkala mu po 20. jeho paní, už dávno z opatrnosti ukryla jeho revolver do sluština kufru. Karlouši, nechtěl bys něco sníst?
1: Dej mi pokoj k sakru. Já myslím, že to viděl ten naproti.
0: Paní jenom vzdychla a šla do kuchyně plakat. V tom zařínčel zvonek. Plukovník vstal a narovnal se, aby přijal s vojenskou přísností důstojníky, kteří ho přicházejí zatknout. Kteří pak to asi budou, uvažoval roztržitě. Ale místo důstojníků vešel zrzavý človíček s tvrdáskem v ruce a vycedil na plukovníka veverčí zuby. Prosím, já jsem Pištora z policejního komisařství.
2: Co chcete? Vyhrkl plukovník a nenápadně se přesunul z pozoru v pohov.
0: Prej vám tu vykradli špajs, zubil se pan Pištora s jakousi důvěrností. No, tak už jsem tady.
2: A co vám je potom? Vyštěkl plukovník.
0: Prosím, tady to je náš rajon. Ona ta vaše služka říkala ráno u pekaře, že vám vykradli špajs. A tak já povídám, pane komisaři, já si tam skočím, že jo?
2: To nestojí za to, zavrčel odmítavě plukovník. Ukradli jenom krabici s makaróny. Nechte to laskavě plavat.
0: To je divný, mínil pan Pištora, že nemákli víc.
2: Jo, je to moc divné, řekl hořce plukovník, ale potom vám nic není.
0: Asi je někdo vyrušil, zazářil pan Pištora v náhlém osvícení. No tak mauzta, pane, udělal plukovník. Prosím, pravil pan Pištora s nedůvěřivým úsměvem, to já bych se na ten špajs dřív musel podívat. Plukovník chtěl vybuchnout, ale pak se podal své bídě. Tak pojďte, řekl znechuceně a vedl toho človíčka do spíže. Pan Pištora se nadšeně rozhlížel po úzké komůrce. No jo, vypáčil okno dlátem. Tak to byl Pepek nebo Andrlík.
2: Co prosím?
0: No, že to udělal Pepek nebo Andrlík, ale Pepek snad sedí. Kdyby vymáčkl jenom sklo, tak by to mohl být Gundrl, Lojza Novák, Hosička nebo Kliment, ale tohle bude Andrlík.
2: No, abyste se nemýlil, zaučil plukovník.
0: Že by tu byl někdo nový na špajzi? Zvážnil náhle pan Pištora. To snad ne, totiž on Mertl taky jde na okna páčidlem, ale nikdy, pane, nechodí na špajzi, nikdy. Ten jde skrz záchod do bytu a bere jen prádlo. Pan Pištora vycenil veverčí zuby. No, já si mrknu k Andrlíkovi.
2: Jo, že ho nechám pozdravovat, vrčel plukovník.
1: To je neuvěřitelné, mínil, když byl zase ponechán svým trudným myšlenkám, jak je tahle policie neschopná.
2: Kdyby aspoň hledali otisky prstů nebo šlépěj, no dobrá, v tom je odborná metoda. No tak pitomně na to jít. No. Kde pak by se policie hrabala na mezinárodní špionáž? To bych rád věděl, co dělá ten Vrzel. Plukovník neodolal tomu pokušení a zavolal telefonem podplukovníka Vrzela. Po půlhodinovém zuření dostal konečně spojení. Halo, volal Medově, tady Hampl. Prosím tě, tak jak daleko? Já vím, že nemůžeš nic říkat, ale já jen, rozumíš? Já vím, ale kdybys mě jen laskavě řekl, je-li to už... Ježíš Maria, ještě pořád nic. No, já vím, že je to těžký případ, ale prosím tě, jen okamžik, Vrzale, prosím tě, mě tak napadlo, víš, že ze svých prostředků, rozumíš, dám 10 000 tomu, kdo toho zloděje dopadne. Já víc nemám, ale to víš, za takovou službu, já vím, že ne, ale já čistě soukromně. No ano, ano, ano, to bude má soukromá věc, služebně to nejde samozřejmě. Víš, nebo se to může rozdělit těm civilním detektivům, že? Ale ovšem, ty o tom nevíš, ale kdybys těm lidem nějak naznačil, že plukovník Hampl slíbil 10 000, no tak dobře, tak ať to řekne tvůj strážmistr, prosím tě, kamaráde, prosím tě, teda promiň, děkuju ti. Plukovníku Hamplovi se poněkud ulevilo po tomto štědrém rozhodnutí. Měl dojem, že teď aspoň má sám nějaký podíl na stíhání toho zatraceného zlodějského špiona. Lehl si na sofa, protože byl unaven tím rozčilováním a maloval si, jak 100, 200, 300 mužů, všichni byli zdrzaví a cenili veverčí zuby jako pan Pištora, prohlížejí vlaky, zastavují auta letící k hranicím, čekají na svou kořist za rohem ulice a náhle vykročí se slovy: ve jménu zákona, pojďte se mnou a držte hubu. Pak se mu zdálo, že skládá zkoušku z balistiky na vojenské akademii, i hekal těžce a probudil se spocen. Někdo zvonil. Plukovník Hampl vyskočil a pokoušel se srovnat své myšlenky. Ve dveřích se zjevily veverčí zuby pana Pištory. Tak už jsem tady, řekli veverčí zuby. Tak prosím, byl to on. Kdo? Snažil se pochopit plukovník. No, přece Andrlík, kdo pak jiný? Pepek je totiž na pankráci.
3: Ale sakru, co máte pořád s tím Andrlíkem? Utrhl se netrpělivě plukovník.
2: Pan Pištora vykulil svá světlá očka. No ale přece on ukradl ty makarony ze špajzů. Už ho zbalili na komisarství. Prosím, ale já jsem se přišel zeptat, on totiž Andrlík říká, že prý v té pixle žádné makarony nebyly, že tam bylo jen takový lejstro, tak jestli to je jako pravda.
4: Člověče, vykřikl plukovník bez dechu, kde máte to lejstro?
2: V kapse, vycenil zuby pan Pištora a hrabal se v listrovém sáčku. Kam pak jsem to jenom, safra porte... Aha, tady. Je to vaše?
4: Plukovník mu vytrhl z ruky drahocený, pomačkaný spis číslo 139/7 oddělení C.
2: Oči se mu zalily slzami úlevy. Človíčku, zlatý, no, já bych vám za to dal, nevím co. Ženo, pojď sem, tady to je pan komisař, pan inspektor...
5: Agent Pištora, řekl mužíček, ukazuje svůj chrup, co nejpotěšeněji.
4: Tak představ si tak, ženo, to on už našel ten ukradený spis, hlaholil plukovník. Vidíš, ženo, přines skleničku a koňak. Pane Pištoro, já bych, ani nevíte, jak, totiž abyste věděl, napijte se, pane Pištoro.
5: Ale vždyť to nic nebylo, zubil se pan Pištora. Děkuju s tím, děkuju. Pane, ta píše. Jo, a ta pixla, milost paní, je na komisařství, ale
4: čertvem pixlu, burácel blaženě plukovník, ale drahý pane Pištoro, jak jste tak rychle ten spis našel? Na zdraví, pane Pištoro.
5: Ať slouží, děkuju, ať slouží. Božičku, to nic není. Když je vylomený špajs, tak jdeme na Andrlíka nebo na Pepka. Ale Pepek teď kroutí 2 měsíce na Pankráci. Když je to půda, tak to máme Píseckýho, Tonderu Chromáka, Kanera, Zimu nebo Housku.
6: Ale, divil se plukovník. Poslouchejte, a jak pak, když je, dejme tomu, případ špionáže?
5: Prozit, pane Píštro, prozit. Děkuju, úctivě, děkuju.
6: Jo, jako špionáž, to my u nás nemáme. Ale mosazní kliky, to je Čeněk a Pinkus. Na měděné dráty je teď jenom jeden, nějaký Toušek. A když to jsou pivní trubky, tak to musí být Hanousek, Buchta nebo Schlesinger. Pane, to mi jdeme najisto. A kasadze, ty máme z celého kraje. Jejich... Tak, na zdraví. Hup! Těch kasadů, těch je teď 27, ale 6 jich sedí. Patří jim to, prohlásil plukovník krvelačně. Ale, pane Pištoro, napijte se.
5: Děkuju úctivě, děkuju, ale já moc nepiju. No tak, tak prosím, na zdravíčko. Ta píše. No, oni tihle gauneři, to není žádná inteligence, pane. Každý umí jenom jeden kousek a ten dělá tak dlouho, dokud ho zase nechytnem. No, jako ten Andrlík. Aha, povídá, sotva mě zmerčil, to je pan Pištora skrz ten špajs, že jo?
7: Pane Pištora, to přece nestojí za to, teď jsem popat jen lejstro v pixle. Teď já jsem se musel zdechnout dřív, než jsem něco namakal.
5: Tak pojď, já mu povídám, ty troubo, vyfásneš za to nejmíň rok.
7: Ale rok vězení, mínil plukovník Hampl soucitně, a není to trochu moc? Ale vždyť je to vloupání, vycenil zuby pan Pištora.
5: Tak děkuji úctivě, pane. Já mám ještě jednu výkladní skříň, to bude klečka nebo růdl. A kdybyste něco potřebovali, tak jen se zeptejte na komisařství. Stačí říct pan Pištora.
7: Prosím vás, pane Pištoro, řekl plukovník, kdybyste snad, no, za tu službu, totiž to lejstro je, totiž tedy nijak zvlášť, ale já bych to nerad ztratil, víte, tedy kdybyste snad přijal za tu službu, tadyhle,
5: pravil honem a strčil panu Pištorovi do ruky 50 korunu.
8: Pan Pištora překvapením a dojetím zvážnil.
7: Ale... Jezus Mangote, to nebylo třeba,
5: řekl strkaje honem ruku s bankovkou do kapsy. To přece nic nebylo. No, tak já děkuji úctivě, pane. A kdybyste někdy zas něco potřebovali, tak stačí jenom říct Pištora, děkuji úctivě, děkuji.
7: Dal jsem mu totiž 50 korun,
5: řekl pan plukovník Hampl své ženě blahovolně.
7: 20 korun by pro takového tulipána taky stačilo, ale no.
5: Pan plukovník mávl velkomyslně rukou.
7: Jen když se ten zatracený spis našel.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A je tu reví Karla Vlacha. Půl hodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Ač je Swing nadepsal své řádky posluchač pan Jaromír Bílý z Vráže u Berouna. Programy orchestru Karla Vlacha poslouchá, jak píše, několik desetiletí a lituje, že naše půlhodinka netrvá déle. Děkuju za pozdrav a za slova uznání a poslechněme si Ivetu Simonovou v písni italských autorů Savia a Casselli Maledetta Primavera. Říkám vám schválně italský název, abyste mohli ocenit, jakou blahodárnou proměnou u nás písnička prošla. Ten stres původního titulu Prokleté jaro se zásluhou Iva Fischera zázračně rozplynul a Iveta zpívá Jaro je můj kamarád.

0: Tak to byl Vladimír Dvořák, jak jsme ho v rozhlase znali asi nejvíc jako autora dlouholetého pořadu s Alba Karla Vlacha vybírá nebo pozdější revue orchestru Karla Vlacha uvádí Vladimír Dvořák. Na sklonku jeho života jsem se jednou osmělil a navštívil jsem ho s mikrofonem, tedy Vladimíra Dvořáka. Nejenom, že mě neodmítl, ale stalo se vám z toho několik pěkných odpolední, kdy jsme si vyprávěli, vzpomínali a třeba si taky společně hráli s češtinou.
1: A já si třeba v poslední době uvědomuju, že čtu a najednou narazím na slovo, který je moc hezký, a já si uvědomím, že jsem ho třeba vlastně léta nepoužil.
2: Například?
1: No tak to se mi teď se mě trošku převez, protože teď to bude souboj s pamětí. Ale například hatit. Sloveso hatit, zhatit něco. Když tu beletrii, no tak samozřejmě si najednou uvědomím třeba půvab nebo neotřelost, no to nemusí být vždycky půvab, ale třeba neotřelost, nevšednost určitýho českého slova, který vlastně najednou, jako když mě v té zásobě těch synonym chybí. Víte, já jsem si leta lámal hlavu, čím nahradit slovo hit. Třeba tak, jak poslouchám občas ty FM rádia, tak vidím, že ty mladí používají slovo pecka jako místo hit. Jo? Ne jako, že to je něco stěžejního, něco vynikajícího. Ne, pecka už je prostě jako další pecka, to je další hit.
2: Co vy jste s paní Bohdalovou v televariete? Konferenciéři, moderátoři, průvodci, vypravěči?
1: To mě poraďte, já to nevím.
2: Ani já se ptám v souvislosti s tím jazykovým významem.
1: To je problém tohleto, protože my jsme, v podstatě to herecká práce, to znamená, že my v žádném případě nejsme konferenciéři, jo? Protože to není nic, co bychom nějakým způsobem řídili v průběhu toho programu, tak nejsme ani moderátoři. No tak co jsme? Tak co jsme?
2: Propojovači.
1: Propojovači, no to je hezký, to se nevžije asi. A nebo jsme taky spojaři by jsme mohli být, že jo, až to spojujeme. No. Jeden čas se užíval pojem hostitelé, no ale my jsme hostitelé akorát v tom, že na začátku řekněme vítáme vás a na konci se rozloučíme, že jo, to je na hostitele trošku málo. Tohle to vyřešili báječně teda ty Američani, kteří tomu říkají show, jo. A ten, kdo dělá tu show, to je prostě showman.
2: Přijímáte štuchalovské bavič? To je přece pěkné české slovo.
1: No, tak pěkný není to slovo, to bych s váma polemizoval, ale přijal jsem ho a nestydím se za to, protože, no, tak mohlo by to být taky bavitel, že jo, podle vzoru učitel.
2: Budovatel.
1: No, tak z toho už jsme snad venku, ne, ale i když se buduje pořád něco, že jo. Když se buduje demokracie, takže nakonec
2: i ta bude mít své výdobytky.
1: No samozřejmě. Ale my jsme baviči, pochopitelně. Jiří Štuchal mě tak podepisoval dopisy, když mě psal z Brna ještě dávno, tak napsal, a to bylo lepší od Štuchala, protože on se podepisoval Jiří Štuchal, státní bavič.

0: Řeknu vám, krásně se to vzpomíná na taková setkání, vidíte, ve společnosti chytrého a vzdělaného partnera. Ostatně s Vladimírem Dvořákem se v Divadle pro vaše uši rozhodně neslyšíme naposledy. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí dramaturgyně Hanka Ondriášová, za technickým pultem v režii Tomáš Rypan a společně se vzpomínkou na Vladimíra Dvořáka také autor pořadu Robert Tamchina.
1: Nejen všechna roční období, taky jednotlivé měsíce roku inspirovaly už desítky autorů, a to skladatelů i textařů písniček. Nejméně určitě únor. O tomhle měsíci i Karel Čapek soudil, že je takový nijaký. A naopak ovšem nejvíce květen, měsíc lásky. Měsíc duben možná těží z těsného sousedství s májem, a tak se po světě toulá řádka písniček, inspirovaných dubnovým, tedy jaksi předčasným milostným vzplanutím. Před 40 lety se chodilo do kina na film April Love, dubnová láska. Z filmu je písnička, kterou jsem otextoval a nazval Víc než máj a kterou už tenkrát naspíval Jiří Vašíček.